0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku, no a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku a on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášel v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškerý informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejbliž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to letletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále a tak dále. Stál v čele, nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigovi Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger od toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů. Našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někde něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby? Tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

Máš závoj z oblaků. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba, na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až do konce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujem dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Pani formáčko na něco zeptat a nevím, jak to udělat.
1: No, tak mi napište na Facebook, jestli máte Facebook.
0: No mám, a na jakou adresu?
1: Já tam jsem pod svým jménem, tak dejte tam moje
2: Marie,
1: jméno.
2: To vám vyskočí.
1: Ano.
0: Dobře. Děkuji,
2: Marie Formáčková,
1: tak se těším se.
2: Mějte se. Dobré odpoledne. Slumíme rádio, dobrý den.
3: Tady je Jiřina z Nový Pece a chtěla bych paní Růžičkovou a strašně moc zdravím paní Formáčkovou. Je málo v televizi, strašně málo. Dřív jsem se na ní dívala často a teď je tam moc málo.
1: Je, ale buď...
3: je mi to líto.
1: Ne, buďte ráda, já nejsem televizní typ, já nejsem vůbec hezká.
2: Když se trošku přišmrcne, tak bude parádní.
3: A za druhý jde o to, že jste vtipná a zábavná.
1: Ježíš, tak děkuji.
3: A tím jsem se hodně dívala na televizi Regina a tam jste byla často, bylo to moc hezký.
1: No to je ale pravda, to byla jediná, já jsem si právě říkala, kdo si mě viděl v televizi, to byla jediná televize, kde jsem byla.
3: Na to jsem se pořád dívala, takže nebudu zdržovat paní Růžičkovou a mějte se oba moc hezky.
2: I vy.
3: A hodně zdravíčka.
1: Vám
2: děkujeme
1: taky.
2: Krásně.
1: Vám taky.
2: Naslyšenou, tak přátelé, sečítáme hlasy. A budeme pokračovat s Helenou Růžičkovou. Jdeme do filmu, jak jsem anoncoval, Homolka a Tobolka.
4: A prosím vás,
5: my tady máme taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď to máme bydlet.
4: No ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky.
6: Já.
4: No, teď oni jsou tady, my je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
7: Dovolíte, paní Bordová,
4: no,
7: prosím vás.
4: No, řekni toho boušku.
7: No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
6: No, to jsme.
7: No.
4: Ano.
7: Máte dva pokoje.
6: No.
7: A jste jedna rodina.
4: No, ano.
7: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
4: No a o co vám jde?
7: A máme jeden pokoj s plentou.
4: No,
5: dvě cizí ještě taky,
8: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
4: No víte, paní, no, to je rozhodně. My jsme mysleli, že byste to nějak...
6: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme
4: dvě rodiny. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
8: Vy byste nechtěli, my jsme tam byli namačkaný jako vratejně, víte, co nás dostalo peněz.
4: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se, vžijte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem, vlastně to máme jako svatební cestu, tak tolik peněz jsme dali z vlastní kapsy.
8: Jsme to taky platili.
4: No počkejte, pane Homolka, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
8: Jo, to nejsou vaše děti?
4: Ale co, to jsou naše děti.
8: No,
4: my právě máme taky takový dítě, nechme babičky.
5: Vás, tak si to s náma vyměňte.
7: Buďte uznalí.
8: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
4: No,
8: odpovězte mi.
4: Jo, ale tady s Bohuškem nemáme ještě žádný děti.
5: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap, dvou jsou naše, no.
8: Obě
5: jsou.
8: Děti, předešlí děti.
5: No a teď jsme na svatební cestě, no.
9: Prosím vás, a to vás to ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte. I teď tam já bych je. Naj.
7: Tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
5: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
9: No. Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
8: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
5: Ne, já ne.
8: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
7: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
8: ...okolo rybníku. To je taková krása, vám,
7: když
8: jsem viděl ten opar na tím ráno.
5: Opar,
8: Ježiš, to je krása. Vy jste to znali, teda.
9: Prosím tě, nebávni. Já jsem nemyslel Písecký.
8: Co ty si myslel?
9: Já jsem myslel Třeboňský rybník.
8: Tam je na
9: Znáte Třeboňský rybník?
5: Ne, taky neznám.
9: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásný.
8: No to, kde tam mám, tam jsem bezdrev, že?
9: No, bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zaukladcení země. On každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. No, vy jste taky zak jakoj trouba. Ale helejte. Víte, já jsem taky teprve první na horách, no.
8: No jo, my na prvnách.
9: A vy si myslíte, No, hejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartíry, jo?
5: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
4: Počkejte, na svatební cestě to. My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
8: To je pravda.
4: Protože tehdy můj manžel, manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
6: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
4: Jak to

0: 4. Tak co?
1: Ne, o 3.
0: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
2: Nevím, o děti teď už nevím, pane,
1: já si to přece
0: ale mami, přece vím o kolik, snad tyhle věci si
2: pamatuju. Ale to jadok se nehádejte.
0: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
2: No ale prosím vás, vysvětlíme dětičky. Budu na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny, no prostě.
0: 4 hodiny, já vím, že...
3: Oni přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
0: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme. Vy od nás chcete tam
3: no tak řeknu jasně. Nevykládejte mi nesmysly,
2: porážte.
4: Humoriáda.

0: Švédské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje právě teď výběrem našeho dnešního hosta. Marie Formáčková je tu s námi a vybírá svého oblíbence, si myslím.
3: Nabízí se můj super oblíbenec Josef Dvořák, protože to je opravdu herec, kterého miluju.
2: No a navíc vy spolu brázdíte.
3: 5 knížek jsme spolu napsali.
2: Naše krajiny.
3: Pořád mi jako drhne 6, kterou furt nejsem schopna dodělat, ale jinak spolu jezdíme s pořadem Šmátrání paměti, kde Pepa šmátrá ve své bohaté paměti a tam jsem jenom vlastně do počtu další divák a posluchač, ale on je prostě úžasný. Nikdy nic neopakuje, pořád se dovídám nový a nový věci. Prostě jednou Pavel Fiala, to byl jeho kolega herecký, napsal o něm hru Má hlava je včelín a jeho hlava je fakt včelín, protože to, co se vejde do jedné lidské hlavy, to je světový unikát.
2: Tak jo, tak si ten unikát dáme, i když v trošku jiném stavu v tuto chvíli. Pepa Dvořák.
4: Hlavně vpřed. Pojď, to je dobrý, pojď. Hej! Mě! Jedna kartářka předpověděla, že kdyby mě malý linkatý mráček neobestřel, že bych velké věci udělal. Člověče, ale ne pro národ, ale pro lidstvo. Protože nejdůležitější ze všeho je vyplňovat štěrbiny. Ono to v podstatě znamená, já vím, ty to víš, ale udělat něco, co předtím nebylo. Hele, počkej. Hele, já ti řeknu, ono ženský mi marný vyprávě o pokroku. Počkejte, marný, jsem to vyprávěl Zdeně. Tam mě vzala za ruku a říká, pojď pem do lesa vyplňovat. Ženský vyprávě o pokroku je marný. Ženský to je pokrok za 300. Představ si, mě jednou jeden výčepák, jo. Přičem mě vysvětloval, představ si to, jo. Že mu hosté, představ si to, jo. Při taneční zábavě. Hele, představ si to, jo. Kamarád, stácku, umazávaj čárky. Takový svinstvo. Ten člověk se s tím maluje. Rozumí? To je výtvarná, špatně finančně ohodnocená. Ten člověk se s tím maluje. A při nějaký ožral a smaže to. Aby začal znova. Hele, hele, počkej, počkej. Ale jsem, počkej, nevím. Se mnou tam byla jedna krasavice. Se mnou. Ta říkala, pánové, já mám takovou čárku, tu mi tak nikdo neumaže.

0: To říkáš, Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, to je Josef Dvořák, pokud vám připomínal možná Vlastu Buriana, mysleli jste si, že je to Vlasta Burian. Hlasově bylo to trošku podobné. No, Ligvére, tahle s náma filmová scéna s tímhle výstupem z pořadu Šance Pepi Dvořáka.
2: Ale to je pravda.
1: Že jo?
2: To je pravda, já jsem si říkala, když byl takový ten seriál Bohema, tak tam měl hrát toho Buriana Pepa Dvořák, protože on je mu opravdu podobný hlasově.
1: Dobře, tak Pepa Dvořák bude pokračovat u našich posluchačů, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si z těchto dvou komiků. Humor mezera A nebo B, SMS-kou na 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posluchači poradili, posloužili, odhlasovali. My děkujeme za účast samozřejmě. No tak si ho vyhlaš, Maruško.
2: No úplně mě nadchli posluchači, že chtějí pokračování scénky. Je to ze hry Taneční hodiny pro starší a pokročilé podle Bohumila Hrabala. A hlavně ta poslední věta, tu si vychutnejte, to já úplně miluju.
1: Tak jdem na to. Pepa Dvořák.
3: Jsem potom na pokoji poučoval, že Mozart, že to je nadpřirozená věda. A ona mi říkala, nech to. Jako, že už bych si mohl něco dovolit. Jsem chtěl vyskočit z okna. Jenomže ono to bylo v 7. štoku. A dole ježci měli sled. I mě viděli, vymokně hned. Jabka dolů, bodli nahoru. Jsem se vrátil a poučoval si mi, že když Strauss, Wolfgang Amadeus Strauss, slyšel Mozartovu skladbu Jupiter, tak mu řekl, mě z toho zle. A Zena řekla, a mě zle z tebe. Co pak nevidíš to nádherný, urostlý ženský tělo? Já ho neviděl, tam ležela ona. Ona vypadá, když mládí polkla štafle. A oni se v ní letama rozevřeli. Člověč, já jsem tě utíct dveřma, ale tam byl bulldog. Pes, bulldog, bulldog. Samec, od samice. Od samocený stálka člověče tlamu. Tlamu. No to vy ještě vypadáte dobře, ne? Ne, to jsem přehnal, pardon. Ne, omlouvám se, omlouvám se. Nevypadáte dobře. Ne, fakt, opravdu. Nic si z toho nedělejte. Když někdo narazí třikrát na zeď, jak má vypadat? Ten se potom vrátil. Zaspíval jsem jí árii, i když nejsem áriec. Buď jen mou violeta! A podlehl jsem. Lidi, víte, co je mě na mě zvláštního? Že já vždycky podlehnu. Člověče, já kolikrát ani nelehnu. A už podlehnu. Já vám vstávaje, lehaje, podlehaje, prachy nemaje. Jsem vám a lidi řeknu, život je krásný. Člověče, život je k zešílení krásný.
4: Teda ne, že by byl.
3: Ale já to tak vidím.
1: To nejdůležitější v závěru humoriády, řekl ano. Pepa Dvořák v podstatě v tomto výstupu. Marie Formáčková s námi byla. Děkujeme, krásné léto.
2: Já taky, krásné léto a život je k zešílení krásný.
1: Budeme se toho držet. Loučí se i Pavel Kučera, krásný víkend.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Písečné na Jesenicku pokračují opravy základní školy. Většina Čechů podporuje povinný cizí jazyk až od 3. třídy. Zámek v Čechách pod Kosířem zve na netradiční prohlídky. Dnes má být převážně slunečno, teploty až 35 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Dělníci v Písečné na Jesenicku pokračují v rekonstrukci základní školy. Poničila i předloňská povodeň. V současné době pracují například na střešní konstrukci budovy. Celkem si opravy vyžádají zhruba 36 milionů korun. Hotové by měly být do letošního října, upřesnil nezávislý starosta Jan Konečný.
2: V současné době se provádí práce na fasádě, z části je hotová fasáda ze dvou stran budovy a začínají se práce na dalších dvou stranách. Dokončuje se střecha, pracuje se na krovech, na střešní konstrukci, na půdě se začínají dělat podlahy nové.
0: Výuka cizího jazyka by měla podle víc než 60% Čechů zůstat povinná až od 3. třídy. Naopak rozhodně proti je 13% lidí. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas, do kterého se na začátku srpna zapojilo přes 1000 lidí. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od 1. třídy. To ale na jaře zrušil ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. V zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku připravili na dnešek pro návštěvníky netradiční exkurze. S průvodcem si projdou zatím neopravené prostory východního a severního křídla památky, včetně kaple, sklepa a ledárny.
3: Akce není vhodná pro děti do 10 let a osoby s omezenou hybností. Sebou by si měli vzít zájemci čelovku, mobil a pevnou obuv. Rezervace je předem nutná. Další informace jsou na webu a sociálních sítích zámku. Prohlídka s průvodcem začíná v 10.30 a ve 14.30. Opakuje se ještě 24. srpna. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Sport.
0: Olomoucká Sigma porazila nováčka v první fotbalové lize Artis Brno na jeho hřišti 1-2. Pro Sigmu to bylo první vítězství v nové sezóně. Přesto trenér Olomouce Pavel Hapal říká, že tým stále není v ideálním rozpoložení.
5: Chybí takový kousek. Jo. My jsme tam měli docela do zakončení, myslím, že jsme měli 17 střel, z toho nějakých 6 na bránu, 7 na bránu. Se nadřeme na ten gum, takže to nás určitě mrzí, ale třeba jsme to zrovna tohleto brankou v závěru utkání zlomili.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě polojasno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer přechodně s většinou oblačnost a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách okolo 27. Povane mírný jižní až jihozápadní vítr, který v bouřkách zesílí a večer se změní na západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na dálnici D46 na 25. kilometru v Prostějově ve směru na Brno. Provoz je tam kvůli stavebním pracím veden jen jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je pondělí 10. srpna a svátek má dnes Vavřinec. Vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na náš Facebook. Těším se na ně, za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáriu a hrajeme písničky, které nestárnou. Už se chystá Hana Zagorová a právě teď bude zpívat Xindl X, má chata, můj hrad. Dobré ráno.

0: Naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc za 4 minuty bude 5:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. No a na řadu v našem vysílání přichází právě teď kalendárium. Pojďme zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje, a to máme pondělí 10. srpna. Dneska je svátek svatého Vavřince, patrona kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První Lucemburg na českém trůnu se narodil před 730 lety v roce 1296. Pozdější český král Jan Lucemburský. Jeho otcem byl císař svaté říše římské Jindřich VII. Lucemburský, matkou Markéta Brabantská. První závod Formule 1 v zemi východního bloku se jel přesně před 40 lety v roce 1986. Velká cena Maďarska na Hungaroringu splnila i mnoha českým fandům sen a na okruhu při premiéře nechyběly. Velká Británie zmařila teroristické spiknutí před 20 lety. Jeho cílem mělo být 10 letadel směřujících z Velké Británie do Spojených států. Zachráněny byly stovky nevinných životů. Před 2 lety jsme slavili 4. medaili na pařížské olympiádě.
3: Josef Dostal stupňuje tempo a vypadá to na další fenomenální úspěch české rychlostní kanoistiky.
2: Josef Dostal na kajaku byl suverénně nejrychlejší.
3: Josef Dostal je olympijským vítězem Paříži 2024 ve velkém stylu od začátku do konce.
2: A o chvíli později přilétla 5.
3: Nikola Ogrodníková předvedla nejhezčí a nejdelší pokus.
2: Bronzová z oštěpařského sektoru. A kulatých 40 je dceři z plzeňské pivovarnické rodiny. Bývalé tenistce, stříbrné medailistce z olympiády v Londýně. Nyní sportovní moderátorce André Sestýny Hlaváčkové. Všechno nejlepší, vám všem hezké pondělí a dobrý nový týden.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tady 10. srpnové ráno, 2 minuty po 17:45 a svátek má dnes Vavřinec.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, počasí na Vavřince, jaké jest, takové udrží se po několik dnů. No dnes slunečno, místy k večeru bouřka a teplota do 35 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr ze Sudkova, ten má na teploměru 15 stupňů. Ještě sluníčko nevstalo, ale už je vidět, že obloha je jasná. Šternberg 16 stupňů, tolik hlásí Ivana. Olomouc 16,5 stupně naměřila Bára, ta se chystá do práce, tak ať se v ní daří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Které lidové melodie učarovaly světově uznávanému skladateli natolik, že se staly inspirací pro jeho vlastní tvorbu? A jaké moravské písničky by možná upadly v zapomnění, kdyby je jako vášnivý sběratel nezapsal pro další generace? V epizodě z cyklu Cymbál a husle se vydáme po stopách Leoše Janáčka. Zaposloucháme se do písňových klenotů a necháme je k sobě promlouvat z nahrávek špičkových lidových muzik i zpěváků. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 17:30. Dobré ráno. Pracovníci městské policie a dobrovolní hasiči z Přerova se dočkají příští rok nového zázemí. Vedení radnice pro ně nechává opravit bývalé sídlo profesionálních hasičů v ulici Šířava. Město ho získalo bezplatně od státu. Investice do rekonstrukce vyjde na 56 milionů korun bez daně.
1: Petr Štěpánek, šéf dobrovolných hasičů v Přerově, ze sanitky právě vytáhl lehátko.
2: Jedná se o starší vozidlo, které jsme dostali darem od Olomouckého kraje a nahradilo již pro nás dosluhující předchozí sanitní vůz.
1: Vypadá luxusně i z hlediska vybavení. Jak moc jste si polepšili?
2: Výrazně jsme si polepšili, protože zejména transportní prostředky jsou modernější, bezpečnější a nabídnou vyšší komfort.
1: Pro sanitku, ale i další novou techniku, velitelský automobil a nákladní vůz s univerzálním hákem na kontejnery, ale hasiči nemají volnou garáž. Zaparkované tak stojí na trávníku ve vnitrobloku. Původní kryté stání teď hasiči využívají jako skladiště a šatnu. Udělat v ní volný krok je docela problém.
2: Je to teďka takové trošku víc natěsno, než jsme zvyklí, protože aktuálně probíhá přestavba našich garáží v přední části budovy. V tuto chvíli to musíme vydržet ve velmi stísněných a provizorních podmínkách, ale odměnou nám za to bude moderní, krásné stanoviště, které plnohodnotně nabídne veškeré soudobé možnosti údržby techniky, údržby věcných prostředků a bude to tak, jak je to aktuální standardem.
1: Dobrovolní hasiči budou sídlit v přízemí třípatrového domu v ulici Šířava. První a druhé patro obsadí městská policie. Dělníci už upravili vnitřní dispozice. Teď pracují na omítkách. Dokončují rozvody vody a elektřiny. Stavbu procházím s Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora z hnutí ANO.
3: Postupujeme podle schváleného harmonogramu. Jsou tady některé věci, které se řeší navíc v průběhu stavby, protože se zjistilo, že část střechy je v nemoc dobrém stavu, proto jsou to práce nějaké navíc, ale zhotovitel zatím drží termín, který by měl být někdy v půlce prosince roku 2026. A pokud se bude držet termín, tak fakticky do roka a do dne by ta stavba měla být hotová.
1: Termín stěhování hasičů a strážníků je pak naplánovaný na jaro příštího roku. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Bezmála polovina firem v soukromé sféře se ještě letos chystá zvýšit mzdy. To je asi o 5% víc než loni. Vyplývá to z dat průzkumu poradenské společnosti RSM z letošního června. Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla asi 50 300 korun. V Olomouckém kraji pak 43 800. V Olomouci musíte až do konce měsíce počítat s výlukou tramvají mezi hlavním nádražím a čtvrtí Pavlovičky. K přerušení provozu došlo kvůli opravám výhýbek před železniční stanicí a výměně kolejí na tramvajové smyčce Fibichova. Radnice v Krnově připravuje prodloužení přechodné ochrany bývalé pískovny a skládky pod Cvilínem. Doporučila to i Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Vyskytuje se tam totiž kriticky ohrožená ropucha krátkonohá a platnost ochrany končí na konci srpna. Sport. Fotbalisté rezervy olomoucké Sigmy včera ve druhém kole Moravskoslezské ligy porazili Bčko Slovácka 2-1. V tabulce jsou na druhém místě. Ačko Sigmy si v první lize poradilo stejným výsledkem s Artisem Brno. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se přechodně objeví zvětšená oblačnost a místy přehaňky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách okolo 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: S úplnou uzavírkou ulice Za řekou ode dneška musí počítat řidiči v České Vsi na Jesenicku. Důvodem jsou pokračující opravy tamní silnice po povodních. Uzavírka, která se týká i cyklistů a pěších, potrvá do 31. srpna.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pronostiky pro dnešní den. 17:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Pod nocí

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté, dobré ráno. Užíváme si srpen, svátek má dnes Vavřinec. Co říkají pranostiky počasí na Vavřince? Jaké jest takové udrží se po několik dnů? Svatý Vavřinec, první podzimec. Pěkné počasí na svatého Vavřince ukazuje na pěkný podzim. Jak to bude s úrodou? Do svatého Vavřince nechval pšenice, Vavřincův déšť, myší úroda, na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce. Vinaři pozor, na svatého Vavřince slunečnost, vína hojnost. A jak to bude s deštěm? Je-li počasí o svatém Vavřinci pěkné, možno se těšit na deště. A ještě jedna pranostika, Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje. Tak přeji, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 2 minuty bude 6:15, probouzíme se do 10. srpnového rána, je tady pondělí, svátek má Vavřinec.
1: Počasí.
0: Pranostika říká svatý Vavřinec, první podzimec, no dnes bude slunečno, místy k večeru bouřky, teplota do 35 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Břeťa napsal, štíty jasno, 13 až 16 stupňů, vítr od 7 do 25 km za hodinu, nadměrné sucho trvá dlouho. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 16,5 stupně, Jeseník 18 stupňů, to už je vzkaz od Evy.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Radim Zapletal ve své dílně v Lipníku nad Bečvou stavěl lodě pro řadu divácky úspěšných a oceňovaných filmů a seriálů, jako například Čarodějka, Aféra s náhrdelníkem, Mlhy Avalonu, Vikingové nebo Hra o trůny. Aktuálně se podílí na tvorbě koprodukčního snímku Válka s mloky, který kombinuje reálné prostředí s animací. Suchozemce, kterého práce vede na vodu, si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslechněte si prázdninovou reprízu v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: Eponymní debutové album skupiny Boston v roce 1976 sice bylo v americké hitparádě nejvýš třetí, ale dodnes se z více než 20 miliony nosičů řadí k nejprodávanějším deskám všech dob a odstartovalo éru pompézního roku. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s debutem Boston.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, co jsou 6:45. Dobré ráno. Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hesse v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude emeritní sládek plzeňského pivovaru Václav Berka. A tady je malá ochutnávka.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: Ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát emeritní sládek Václav Berka.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. V Olomouci začíná tramvajová výluka mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Více o tom ve zprávách v celou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: V Olomouci začala tramvajová výluka mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Silnice u jezdeckého areálu ve Ptení se dočkala rekonstrukce. Motocyklový jezdec Salač vybojoval premiérové vítězství v seriálu Mistrovství světa. Dnes má být převážně slunečno, teploty až 35 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. S výlukou tramvají mezi hlavním nádražím a čtvrtí Pavlovičky musí až do konce měsíce počítat cestující v Olomouci. Přerušení provozu si vyžádají opravy výhybek v přednádražním prostoru a výměna kolejí na tramvajové smyčce Fibichova. Více mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
4: Tramvajová zastávka hlavní nádraží v obou směrech nebude obsluhována a bude nahrazena tramvajovou zastávkou Kosmonautů. Stavební práce ovlivní i některé autobusové linky. V přednádražním prostoru dojde ke změně v obsluze u autobusových označníků. Náhradní autobusová doprava s označením X bude zajištěna v úseku hlavní nádraží Pavlovičky a zpět.
3: Dělníci ve Ptení na Prostějovsku opravují silnici v lokalitě Boudy. Podle místostarosty Martina Horáka z TOP 09 zvoleného za KDU ČSL byla silnice vedoucí směrem na Stádlisko ve velmi špatném stavu.
5: Ve chvíli, kdy jsme to teďka odfrézovali, tak jsme vlastně viděli, co je ten důvod té špatné silnice. Byla to nějaká extrémně stará dešťová kanalizace, která tu vodu tam propouštěla pod tu silnici, vymývala ty základy té silnice a ta silnice extrémně trpěla.
3: Ve stylu ledového království bude letos laděná vánoční výzdoba v Šumperku. Kromě lokalit v centru ji lidé poprvé uvidí taky před klášterním kostelem. Součástí vánočního programu bude tradičně venkovní kluziště ve Smetanových sadech, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
6: Venkovní adventní kluziště bude v Šumperku tento rok oproti loňsku o trochu větší. Jeho původně plánované výraznější rozšíření nebylo bohužel možné kvůli nedostatečné kapacitě energetické infrastruktury, která je nezbytná pro provoz chladící technologie.
2: Sport.
3: Motocyklový závodník Filip Salač zvítězil ve velké ceně Velké Británie. Na okruhu v Silverstoneu vybojoval své premiérové vítězství v mistrovství světa, a to v kategorii Moto 2. Zároveň jde o první český triumf v seriálu po 16 letech, když navázal na Karla Abraháma. Salač pak pro televizní kanál Nova Sport popisoval emoce.
7: Je to šílený, závod byl decentní, nepovedl se mi úplně start, viděl jsem, že všichni hodně tlačili na pilu a věděl jsem, že budu mít potom výhodu s tím zadkem, jenom jsem se snažil, aby mě neujeli ty první. A díky chybám soupeřů, který mi trošičku udělali cestičku dopředu, tak obhájit pak to poslední kolo pod tím tlakem nebylo vůbec jednoduchý, ale zvládnul jsem to.
2: Počasí.
3: Dnes na střední Moravě čekejte polojasno, přechodně i skoro jasno, odpoledne a večer se přechodně objeví zvětšená oblačnost a místy přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách okolo 27. Povane mírný jižní a jihozápadní vítr, který v bouřkách zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zpomalte na dálnici D1 na 272. kilometru u Říkovic ve směru na Ostravu. U krajnice se pohybuje chodec.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: S
0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukalo. Vzpomínáte si, jak jsme si říkali v zimě, už aby bylo léto. Jestli pak asi v těchto parných dnech někdo říkal, už aby byla zima. No je pravdou, že když je na teploměru nad 30 stupňů Celsia, často myslím na teplotně příjemný podzim. O počasí více už v této hodině s meteorology. Za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Valdemar Matuška a právě teď je bude zpívat Leona Machálková Galaxie přání. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno. Kupujte domácí výrobky, nabádali novináři v Československu před 100 lety prostřednictvím svých článků. Proč? To zajímalo Ditu Vojnarovou.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Objevila se totiž čísla zahraničního obchodu, nad kterými se dle mínění novinářů bylo potřeba zamyslet. Za pololetí o 478 milionů menší pasivum oproti roku 1925, což považovali za velmi vážná fakta pro stát. Konstatovali, že zatímco okolní země prováděly velkorysou hospodářskou politiku, organizovali, ba přímo amerikanizovali svůj průmysl, jako například Německo, uzavírali obchodně politické smlouvy a zajišťovali si tak dobrá odbytiště pro svůj průmysl, tak levné nákupní prameny, u nás pro samé stranické politikaření nebyl vůbec čas na hospodářské problémy. Velkou vinu na depresi zahraničního obchodu měl podle nich nejen parlament, ale také naše hospodářsky nevychované obecenstvo. Psalo se, naše obchodní bilance sotva by vykazovala tak truchlivý obraz, kdyby každému bylo příkazem kupuj domácí zboží.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme se do pondělního rána. Je minuta po čtvrt na sedm. Je tady pondělí a svátek má Vavřinec. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká na svatého Vavřince slunečnost, vína hojnost. No dnes slunečno, místy k večeru bouřka a teplota do 35 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji. Pojďme na další vzkazy. V Mohelnici máme dnes po ránu 13 stupňů, skoro jasno a zatím klidno, zdraví Naďa. Marie z Loštic vstává a na teploměru má 15 stupňů, chystá se dnes prát, zajít do obchodu a na oběd vaří rajskou s knedlíkem a hovězím masem, tak ať se to vydaří. A Žulová 18 stupňů, zdraví Petr s rodinou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Den dobrý.
4: Češ.
3: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
4: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
3: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
4: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
3: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
4: a Mirek Kobza. Za prašami do Polsky.

0: ještě dokola.
1: Písničku Dokola nám připomněl Tomáš Klus. Hrajeme písničky, které nestárnou. Už za chvíli máme jen sebe a Nedvědi. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď a jste-li na cestách. Dobře dojeďte. Máte rádi historii? Mám pro vás tip. Už o 9:30 nás čeká seriál Panská sídla střední Moravy. V tomto pondělním čase pravidelně s profesorem Davidem Papajíkem pátráme po starých středověkých šlechtických sídlech. Po Šternberku se tentokrát vydáme na další atraktivní památku v našem kraji. Zamíříme k Mohelnici na hrad a zámek Úsov. Ten je dnes hodně navštěvovaný kvůli bohatým zoologickým sbírkám z lichtenštejnských lovů v Evropě i v Africe. K počátkům hradu se ponoříme s historikem Davidem Papajíkem z Univerzity Palackého v Olomouci o 9:30. No, kdybyste pořád nestihli, tak si ho můžete poslechnout i v našem audioarchivu v celodenních záznamech vysílání na stránkách olomouc.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Kvůli rekonstrukci nadjezdu u Vitany v Prostějově se řidiči ode dneška musí připravit na komplikace v dopravě. Uzavírka části silnice druhé třídy v ulici Králická potrvá do 21. srpna. Opravovaný úsek mezi dvěma kruhovými objezdy můžou řidiči objet po ulicích Průmyslová, Vrahovická, Svatoplukova a Újezd. V Česku se dál zhoršuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečné až extrémní sucho na 40% území. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit na většinu republiky. Meteorologové totiž neočekávají výraznější srážky. Pracovníci olomouckého rozária vysadí v areálu nové odrůdy růží, takzvané poupátkové květiny, které nikdy nerozkvetou. Podle informací na sociálních sítích výstaviště Flora se jedná o raritu. Výsadba začne poté, co pominou letní vedra. Sport. Prostějovská rodačka Valentína Kočířová ovládla na juniorském mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Francii všechny tři olympijské disciplíny. Po triumfu na kánoji a kajaku vybojovala 17-letá reprezentantka zlato i v kajak krosu. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno, přechodně až oblačno. Odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách kolem 27.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na silnici 46 u Moravského Berouna za Čabovou. Osobní auto tam srazilo srnu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli se vypravíme za vlky do Jeseníků. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 6:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl sedmé. Dobré ráno. Vlci se už v Jeseníkách usídlili na stálo. Říkají to ochránci, kteří teď v chráněné krajinné oblasti evidují dvě smečky. Tamní samice vyvedly už druhou generaci mláďat. Středem teritoria jedné ze smeček je okolí hory Praděd. Místní chovatelé se tak musí přizpůsobit.
1: Pravděpodobně tady je nějaké to místo, kde ti vlci pravidelně přecházejí. Jo.
2: S Vítem Slezákem z agentury ochrany přírody a krajiny České republiky teď jdeme po takové lesní stezce. Právě tu údajně využívají i vlci, když se přesunují v okolí hory Praděd.
1: Tady vidíte vlka a když se podíváme na čas, tak 12:30.
2: Vítězák vytahuje telefon a ukazuje mi fotky z fotopasti.
1: V podstatě v pravé poledne vlk tady nedaleko ovčárny prošel a on se tou krajinou dokáže pohybovat téměř nepozorovaně. Je vidět, že ti vlci jsou tady už přirozenou součástí. Jo, vidíme tady na fotopasti ve dne i v noci, i v době nejvyššího turistického ruchu.
2: Podle Víta Slezáka se přítomnost vlka už začíná i projevovat v krajině.
1: Letošní rok vlastně jsme zaznamenali nejvíce kvetoucích rostlin v tom vrcholovém bezlesí Pradědu a okolí. A myslíme si, že to je způsobeno tím, že ten vlk právě úplně změnil jako chování vysoké zvěře. Té zvěře tady vidíme taky jako méně.
2: Ne všichni mají ale z návratu vlků radost. Já jsem se přesunul na farmu v Holčovicích. Ta je vzdálená zhruba 40 km od Pradědu. Odchytil jsem Aleše, který pracuje v živočišné výrobě.
3: Tady evidujeme celkem velké škody, co se týče jak jehněčího, tak i čerstvě narozených telat. Je to prostě náročné jak uhlídat ten dobytek, abo naopak ještě ho uhlídat proti těm predátorům.
2: Více podrobností má zaměstnankyně farmy Zdenka Zbranková. Společně se díváme do počítače, kde má tabulky se škodami.
4: První škody na hospodářských zvířatech jsme zaznamenali v prosinci roku 2024. Byly to 3 kusy ovci. V roce

0: 25, tam evidujeme už 24 kusů a v letošním roce je to 70 kusů zvířat.
1: Farma už má projekt na nový plot a ohradníky. Na opatření proti vlkům poskytuje dotace stát. Přemnožení šelmy podle odborníků nehrozí, teritorium každé vlčí smečky je v řádech stovek kilometrů čtverečních a na jiné skupiny v chráněné krajinné oblasti Jeseníky už nezbývá místo. Z Holčovic Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno. Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Petr Drobek. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak vidíte dnešní počasí? Co nás čeká?
2: A tak dneska bude oblačno, přechodně může být i polojasno, no a později odpoledne a večer čekáme, že se lokálně vyskytnou přehánky, případně i bouřky. Teploty vystoupí vysoko na 31 až 35 stupňů, na horách na 25 až 29 a vítr ten povane mírný jižní až jihozápadní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu a v případných bouřkách může zesilovat, večer se potom bude měnit na západní.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: Tak v noci bude polojasno, přechodně i oblačno, výjimečně se může ještě objevit i přehánka a teploty během noci klesnou na 18 až 14 stupňů, povane jenom slabý proměnlivý kránu, potom mírný severní vítr s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Zítra ráno a dopoledne bude převážně polojasno, odpoledne bude ubývat oblačnosti až do vyjasnění a teploty budou nižší než dneska od 24 do 28 stupňů, na horách od 17 do 21 a k tomu povane mírný severovýchodní až severní vítr 3 až 7 metrů za sekundu a večer bude dále slábnout.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Olomoucká zóna na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zóna na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
4: Lidská sídla nabízí ptákům bohaté zdroje potravy. Je to však i řada pastí, které jako nebezpečné nevnímáme, přesto přinášejí smrt nejen ptákům, ale i dalším živočichům. Nádrže na vodu, duté předměty, velké skleněné plochy. Přitom odstranění bývá snadné. Jak vyloučit smrkící pasky u lidských sídel? Povíme si v prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc s Evženem Došenovským z České společnosti ornitologické. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 10 minut bude 7 hodin a je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme z pedlahví. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla širší než ramena. Paže propnuté před hrudníkem, dlaně vzhůru drží láhev. S nádechem jdeme dolů do dřepu, paty na zemi, paže stále propnuté. S výdechem jdeme zpátky do stoje. Cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou, že?

0: obyčejnou ženu.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 7 hodin. Jeskyně na Špičáku nabídne audiovizuální expozici. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: V ulici Palackého v centru Přerova začínají opravy. Úřady práce už vyplácí superdávku. Jeskyně na Špičáku na Jesenicku nabídne návštěvníkům audiovizuální expozici. Dnes bude převážně polojasno a teploty do 35 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Dopravně vytíženou ulici Palackého v centru Přerova čeká ode dneška rozsáhlá oprava. Důvodem je poškozený asfaltový povrch. Kvůli pracím bude silnice 10 dnů úplně uzavřená. Uzavírka se týká úseku mezi křižovatkami s ulicemi doktora Skaláka a Boženy Němcové. Výrazně zasáhne také do provozu městské autobusové dopravy v centru města. Sdělila to mluvčí radnice Lenka Chalupová. Stát začne od tohoto týdne vyplácet superdávku. Do ní se nově sloučili dřívější příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději ve středu.
4: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
5: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
4: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
6: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4 tisíce 100.
4: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
3: Jeskyni na Špičáku na Jesenicku čeká příští rok modernizace. Zahrnovat bude umístění audiovizuálních prvků, včetně videomappingu. Investice vyjde na bezmála 19 milionů korun. Více mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gejdoš.
7: Tahle kombinace umožní návštěvníkům lépe porozumět geologickým procesům, historii využívání jeskyně a také biologickým hodnotám. Stezka bude začínat již před správní budovou a naváže na ní zážitkový prohlídkový okruh jeskyní uvnitř s průvodcem. Očekáváme, že realizace tady toho bude příští rok.
8: Sport.
3: Fotbalisté Slávie jsou v této sezóně šance ligy dál 100%. Ve třetím kole nejvyšší soutěže zdolali 2-1 Pardubice, které naopak zůstávají bez bodu. Utkání rozhodl v 80. minutě svým druhým gólem v zápase útočník ze Skalky na Prostějovsku Mojmír Chytil, který je se čtyřmi brankami v čele ligové tabulky střelců.
9: Říkal jsem, že jsem začal dávat góly až v 7. kole vždycky, takže nevím, čím to je, ale jsem rád, že dávám góly od začátku a ne až po 5-6 kolech. Byl jsem tak asi správně nažavený na tu novou sezonu, takže jsem se na to hrozně těšil a nese to asi ovoce.
3: Tři výhry z prvních třech zápasů má také Jablonec, který porazil Slovácko 1-0. Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a stejný výsledek si odvezla Olomouc ze hřiště Artisu Brno. Více o zápase Sigmy se dozvíte už za chvíli v reportáži.
8: Počasí.
3: Ráno ještě čekejte na střední Moravě zmenšenou oblačnost, během dne už pak bude polojasno, přechodně až oblačno. Odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách 25 až 29.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Uzavřený je výjezd z dálnice D46 na exitu 24 Prostějov centrum ve směru na Vyškov, a to kvůli opravě nadjezdu u Vitany. Počítejte s objížďkou.
8: Zelená vlna s
2: Známe lepší cestu.
10: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Máme tady pondělí, za námi víkend plný zážitků a událostí. Možná je právě teď probíráte v práci, možná už za chvíli je proberete třeba se sousedkou. Já jsem si užil o víkendu plavání daleko Olomouce i na Šumpersku a té zmrzliny, co jsem měl. Se divím, že nekašlu. Výsledky fotbalové Sigmy Olomouc mají v nové sezóně vzestupnou tendenci. Podrobnosti o tom do 16:15 a hrajeme písničky, které nestárnou. Teď nás čeká Michal Tučný. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7:45, dobré ráno, užíváme si další letní den. Léto, to přináší radost zejména školákům z prázdnin a těm, co mají dovolenou, ale i majitelům zahrad. Zeleň potěší naše oko a hlavně výpěstky, chuťové buňky. Ovšem to lítání z konví, to je někdy pracné, znáte to, a také může mnohdy uškodit. Připomínám pro jistotu pozor na čas zalévání, aby mokré listy nespálilo slunce. Zalevíme ráno nebo v podvečer. Kapky fungují jako lupa, mohou rostlinu popálit. Ideální je zalévat před východem slunce nebo pozdě večer, kdy je minimální odpar. Zvolme vydatnou zálivku ke kořenům 2x týdně namísto každodenního rosení. Používat bychom měli odstátou dešťovou vodu o teplotě blízké okolí, aby rostliny neutrpěly teplotní šok. No, ať se nám na zahrádkách daří a přináší nám radost.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady 10. srpnové ráno, pondělí, svátek má Vavřinec a je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, počasí na Vavřince, jaké jest, takové udrží se po několik dnů. No dnes slunečno, místy k večeru bouřka, teplota do 35 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr z Vyškova, polojasno hlásí a 22 stupňů Celsia. Do Loplazy u Nezamyslic polojasno 18 stupňů, vlhkost 62%, ráno zahrada a pak relax v akvaparku Vyškov, píše Miroslav. Užijte si to. V Javorníku máme polojasno, bezvětří, 25 stupňů tepla, napsal František.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Speleoterapie je léčebná metoda, která využívá specifické mikroklima jeskyní. Zaměřuje se hlavně na léčbu respiračních onemocnění, alergií, astmatu a kožních problémů. Je nedílnou součástí léčebného provozu sanatoria Edel ve Zlatých horách, odkud k nám přijela doktorka Barbara Geržová. Poslechněte si ve čtvrtek po 10. hodině prázdninovou reprízu Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 7:30, dobré ráno. Výsledky fotbalové Olomouce mají v nové sezóně vzestupnou tendenci. Po prohře a remíze přišla ve třetím kole úvodní výhra sezóny. Té se Sigma dočkala na hřišti Artisu Brno, kde zvítězila 2-1.
1: Ani výhra na hřišti prvoligového nováčka se ale nerodila lehce. Rozhodující gol na 2-1 vstřelil záložník Sigmy Fabian Krivak až v 87. minutě. Že výkon olomouckých fotbalistů nebyl ani při vítězství nad Artisem Brno perfektní, věděl i trenér Pavel Hapal.
2: Chybí takovej kousek, jo. Měli jsme tam jít docela do zakončení, myslím, že jsme měli 17 střel, z toho nějakých 6 na bránu, 7 na bránu. Se nadřeme na ten gol, takže to nás určitě mrzí, ale třeba jsme to zrovna tohleto branku v závěru utkání zlomili.
1: Olomouc před sezónou vyhlásila cíl v podobě postupu do evropských pohárů a jeden bod získaný ve dvou úvodních duelech tak už na tým vytvářel jistý tlak.
3: Průšvih asi velký, no. Už by to prostě bylo by to blbý. Chceme atakovat ty nejvyšší příčky, takže tady ty zápasy prostě musíme a chceme zvládat. Úleva, když to tak řeknu, to je, no. Důležitý 3 body a musíme nás teďka navázat.
1: Říkal záložník Jáchym Šíp o tom, co by v Sigmě hrozilo v případě, že by nevyhrála ani na hřišti nováčka, který na premiérové vítězství stále čeká.
3: Hráli prostě z plné obrany a na breaky, tak je to prostě hodně týmů to praktikuje a měli taky šance potom vlastně, když si vezmu, že měli břevno, taky mohli dát ten gól oni vlastně. Takže určitě bych neřekl, že prostě to byl odezdaný soupeř, fakt jako, ale zase musím pochválit nás, protože jsme to zvládli za 3 body.
1: Komentoval Šíp hru Artisu a zmínil taky moment, kdy za stavu 1-1 trefil domácí Kvadry a Dediran horní tyč. Na to upozornil i trenér Brňanů Roman Nádvorník.
4: Za mě Olomouc patří mezi těch 6 mančaftů, který budou hrát o poháry, takže jako ta kvalita tam je velká, jsou to zkušený dobrý fotbalisti a já si myslím, že jsme donutili nebo dotlačili k dost velkým chybám, nebo získali jsme těch balů dost a měli jsme prostě, za mě my jsme prostě měli do 2-1, že jo, ať to bylo to břevno, nebo ať tam byly další dvě nedohrané věci po těch zjistcích, kdy jsme dobře presovali nahoře.
1: I další zápas odehrají olomoučtí fotbalisté na hřišti soupeře, znovu ale nepojedou daleko. V sobotu je čeká utkání v Uherském Hradišti proti domácímu Slovácku. David Nekvinda, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Bezmála polovina firem v soukromé sféře se ještě letos chystá zvýšit mzdy. To je asi o 5% víc než loni. Vyplývá to z dat průzkumu poradenské společnosti RSM z letošního června. Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla asi 50 300 korun. V Olomouckém kraji pak 43 800. Radnice v Prostějově zprovoznila interaktivní digitální mapu městských hřbitovů. Díky ní zájemci snadno najdou místo posledního odpočinku svých příbuzných a známých. Odborné zpracování celého projektu zajistila soukromá společnost. Radnice v Krnově připravuje prodloužení přechodné ochrany bývalé pískovny a skládky pod Cvilínem. Doporučila to i Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Vyskytuje se tam totiž kriticky ohrožená ropucha krátkonohá a platnost ochrany končí na konci srpna. Sport. Fotbalisté rezervy olomoucké Sigmy ve druhém kole Moravskoslezské ligy porazili Bčko Slovácka 2-1. Ačko Sigmy si v první lize poradilo stejným výsledkem s Artisem Brno. A ve čtvrté lize vyhrál Šumperk nad Frýdkem Místkem B 2-1 a Prostějov B v Brumově 4-1. Přerovské Kozlovice porazili Bzenec Vracov 5-1. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno, přechodně až oblačno, odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách kolem 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nohu z plynu na silnici 47 u Stříbrnic na Přerovsku. Srazila se tam dvě osobní auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Pracovníci městské policie a dobrovolní hasiči z Přerova se dočkají příští rok nového zázemí. Podrobnosti o tom už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30.

0: Do pondělního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 7:07. Dobré ráno. Pracovníci městské policie a dobrovolní hasiči z Přerova se dočkají příští rok nového zázemí. Vedení radnice pro ně nechává opravit bývalé sídlo profesionálních hasičů v ulici Šířava. Město ho získalo bezplatně od státu. Investice do rekonstrukce vyjde na 56 milionů korun bez daně.
1: Petr Štěpánek, šéf dobrovolných hasičů v Přerově, ze sanitky právě vytáhl lehátko.
2: Jedná se o starší vozidlo, které jsme dostali darem od Olomouckého kraje a nahradilo již pro nás dosluhující předchozí sanitní vůz.
1: Vypadá luxusně i z hlediska vybavení. Jak moc jste si polepšili?
2: Výrazně jsme si polepšili, protože zejména transportní prostředky jsou modernější, bezpečnější a nabídnou vyšší komfort.
1: Pro sanitku, ale i další novou techniku, velitelský automobil a nákladní vůz s univerzálním hákem na kontejnery, ale hasiči nemají volnou garáž. Zaparkované tak stojí na trávníku ve vnitrobloku. Původní kryté stání teď hasiči využívají jako skladiště a šatnu. Udělat v ní volný krok je docela problém.
2: Je to teďka takové trošku víc natěsno, než jsme zvyklí, protože aktuálně probíhá přestavba našich garáží v přední části budovy. V tuto chvíli to musíme vydržet ve velmi stisněných a provizorních podmínkách, ale odměnou nám za to bude moderní, krásné stanoviště, které plnohodnotně nabídne veškeré soudobé možnosti údržby techniky, údržby věcných prostředků a bude to tak, jak je to aktuální standardem.
1: Dobrovolní hasiči budou sídlit v přízemí třípatrového domu v ulici Šířava. První a druhé patro obsadí městská policie. Dělníci už upravili vnitřní dispozice. Teď pracují na omítkách. Dokončují rozvody vody a elektřiny. Stavbu procházím s Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora z hnutí ANO.
3: Postupujeme podle schváleného harmonogramu. Jsou tady některé věci, které se řeší navíc v průběhu stavby, protože se zjistilo, že část střechy je v nemoc dobrém stavu, proto jsou to práce nějaké navíc, ale zhotovitel zatím drží termín, který by měl být někdy v půlce prosince roku 2026. A pokud se bude držet termín, tak fakticky do roka a do dne by ta stavba měla být hotová.
1: Termín stěhování hasičů a strážníků je pak naplánovaný na jaro příštího roku. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 7:45, probouzíme se do 10. srpnového rána, je tady pondělí a svátek má Vavřinec.
1: Počasí.
0: Pranostika říká svatý Vavřinec, první podzimec, no dnes slunečno, místy k večeru bouřky, teplota do 35 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Honza Spísečné, dnešní ráno vypadá slibně, teplota příjemná, zatím 19 stupňů, je polojasno, větřík mírně pofukuje do 2 metrů za vteřinu, vlhkost vzduchu 76%. V Žárové je polojasno, 17 stupňů a vítr zatím nefouká, píše Tonda. U nás je 20 stupňů, chystám se do obchodu a pak budu žehlit prádlo. Krásné pondělí přeje Zdena z Holubic.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Radim Zapletal ve své dílně v Lipníku nad Bečvou stavěl lodě pro řadu divácky úspěšných a oceňovaných filmů a seriálů, jako například Čarodějka, Aféra s náhrdelníkem, Mlhy Avalonu, Vikingové nebo Hra o trůny. Aktuálně se podílí na tvorbě koprodukčního snímku Válka s mloky, který kombinuje reálné prostředí s animací. Suchozemce, kterého práce vede na vodu, si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslechněte si prázdninovou reprízu v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.

výpravě za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno, užíváme si 10. srpnový den. I tento měsíc nás čeká spousta práce na zahrádkách a zahradách, na co se nachystat. No, do konce srpna dozrávají poslední rajčata, okurky, papriky, aby se rostliny nevysilovaly a energii směřovaly do velikosti plodů, tak zkraťme jejich vrcholky a odstraňme nasazené květy. V srpnu sklízíme také fazole, hráš, kedlubny, letní mrkev, řapíkatý celer, dýně, tykve, cukety nebo melouny a nezapomeňme na cibuli a česnek. Po sklizni je nechme řádně uschnout ve stinné a dobře větrané místnosti. Já už mám vytrháno a suším, tak přeji, ať máme bohatou úrodu.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Krásné ráno přejeme. Za 8 minut bude 8 hodin. V Písečné pokračují opravy tamní základní školy. Více o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Pavelka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Osm hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Vysokoškolské koleje Olomoucké univerzity jsou už plné. V Písečné na Jesenicku pokračují opravy tamní základní školy. Fotbalisté Sigmy Olomouc porazili Artis Brno. Dnes bude převážně polojasno a teploty do 35 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. O ubytování na kolejích Univerzity Palackého v Olomouci byl letos před novým akademickým rokem větší zájem než loni. Pokoje si studenti zamluvili ve zhruba polovičním čase, než je běžné. Univerzita nabízela asi 4,5 tisíce lůžek v několika kategoriích, říká ředitel správy kolejí a mens Jan Liška.
4: Jsou to od jednolůžkových pokojů po čtyřlůžkové, jak se sdílenými kuchyňkami a sdílenými koupelnami, tak se samostatnými koupelnami přímo na buňkách. Momentálně rekonstruujeme jedno z budov Fischerových kolejí, kde budou kapacity zrekonstruovány a další přibudou. Bude tam cirka nových 100 lůžek.
3: Dělníci v Písečné na Jesenicku pokračují v rekonstrukci základní školy. Poničila ji předloňská povodeň. V současné době pracují například na střešní konstrukci budovy. Celkově si opravy vyžádají zhruba 36 milionů korun. Hotové by měly být do října. Více nezávislý starosta Jan Konečný.
5: V současné době se provádí práce na fasádě. Z části je hotová fasáda ze dvou stran budovy. A začínají se práce na dalších dvou stranách. Dokončuje se střecha, pracuje se na krovech, na střešní konstrukci, na půdě se začínají dělat podlahy nové.
3: Soudce dnes po dvou měsících vrátí k projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle obžaloby je organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky na pražském magistrátu a v dopravním podniku. Celkem jsou obžalované dvě firmy a 6 lidí. Mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel Michal Redl. Jakoukoliv vinu odmítají. Sport. Tenista z Prostějova Jakub Menčík postoupil na turnaj Masters v Montrealu do čtvrtfinále. Nizozemce Van de Zandchulpa porazil ve dvou setech a čeká ho Američan Shelton. A prvoligoví fotbalisté Olomouce zvítězili ve třetím kole na hřišti Artisu Brno 2-1. Sigma si tak připsala premiérovou výhru v sezóně. Záložník Jáchym Šíp mluvil o tom, jaký tlak cítilo mužstvo před zápasem.
6: Neřekl bych úplně, že jsme cítili nervozitu, fakt byli jsme hodně nahecení. Věděli jsme, že to potřebujeme zvládnout a zvládli jsme to, takže do dalšího zápasu si myslím, že toto je prostě důležitý a teď fakt zvládnout další zápas zase za 3 body.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně až oblačno, odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseňkách kolem 27. A povane mírný jižní a jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí a večer se bude měnit na západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zpomalte na silnici 46 u Bělkovic Lašťan u benzínky. Cestáři tam pracují na údržbě mostu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a s vámi Vítek Šoukal. Víte, kdo je největší optimista? No je to člověk, který v pondělí ráno při nástupu do práce zvolá a pozítří už máme středu. Za chvíli další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tentokrát se budeme věnovat spánku, ne tomu lidskému, ale zvířecímu. A to s Martinem Písaříkem. Hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Václav Neckář a teď budou znít holky. Dobré ráno.

0: Do pondělního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno. Martin Písařík se bude právě teď věnovat zvířecímu spánku.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je 8:45 a svátek má dnes Vavřinec.
1: Počasí.
0: Pranostika říká na svatého Vavřince slunečnost, vína, hojnost. No dnes bude slunečno, jen k večeru místy bouřka, teplota do 35 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 20 stupňů, Velké Losiny 18 stupňů, chystám se uklízet, ale moc se mi nechce, píše Radka, tak přeji, ať se práce vydaří. A Majka z Libiny, ta naměřila také 18 stupňů Celsia a hlásí slunečno.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
2: Eponymní debutové album skupiny Boston v roce 1976 sice bylo v americké hitparádě nejvýš třetí, ale dodnes se z více než 20 miliony nosičů řadí k nejprodávanějším deskám všech dob a odstartovalo éru pompézního roku. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s debutem Boston.

0: let. Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30, dobré ráno. Vladimír Merta a Ondřej Fencl se představí ve středu v podvečer na dvorečku Masarykovy knihovny v Šumperku. Vystoupí nejen s vlastní tvorbou, ale také s díly českých i světových básníků, přidělaných do hudební podoby. Proč to představí ředitelka knihovny Kamila Šeligová?
2: Projekt se jmenuje Poezie a hudba a my se snažíme zde dělat koncerty typu, kde vystupuje nějaký hudebník, který právě zhudebňuje poezii. A vlastně takhle těm občanům chceme přinášet vlastně lásku trošku k té poezii a ukázat jim, že to je něco hezkého a je ta cesta taková jednodušší, abych řekla, přes tu hudbu. A ten projekt nám tady funguje hrozně moc dlouho. Vlastně jsme ho začali už ve staré knihovně ve spolupráci s Alešem Kauerem ze Zábřeha, který už dneska žije v Jihlavě. Ale s Alešem nadále spolupracujeme a Aleš souhlasil, že můžeme ten projekt v něm pokračovat a že ten název můžeme používat, takže mu tímto mávám.
3: Vladimír Merta a Ondřej Fencel. Vladimír Merta slaví letos významné životní jubileum 80. No kdo už jiný by měl být básník než Vladimír Merta, ale teď si tak uvědomuju, že on vlastně nejenom, že zhudebně poezii, ale prezentuje zahraniční texty. Napadá mě třeba Řeka, kterou má v originále na svědomí Bruce Springsteen. Tak s čím se představí v knihovně?
2: No to opravdu nevím, na to se já sama těším, na to překvapení. Koncert jsem domluvala s Ondřejem Fenclem, který už v knihovně vícekrát vystupoval, třeba s Lubošem Pospíšilem, takže my spolu takhle spolupracujeme a právě tady ta varianta koncertní má několik teda možností a my jsme si pro Šumperk právě vybrali to vystoupení jen Merta Fencl. Bude to na dvorku knihovny, 19 hodin a ve stínu, takže věřím, že se to může lidem líbit a věřím, že teda se dostaví a oslaví 80. s Vladimírem Mertou.
3: Pro mě vlastně muzika byla branou do poezie. Stává se to i jiným čtenářům, že potom přijdou a řeknou, hele, on tam Merta hrál třeba tohle a mě by to zajímalo, chtěl bych si to půjčit.
2: Třeba teďka v souvislosti, jak jsme měli festival Kniha v Lázni, tak právě Jiří Hajíček při těch svých vystoupeních a čteních a následné besedě mluvil o tom, že právě dělal texty na poslední desku Luboše Pospíšila. A hned následně si lidi tu poezii toho Jiřího Hájíčka po skončení festivalu tedy půjčili. Takže ano, vede to k tomu, že ty lidi si to vlastně uvědomí, aha, a my se snažíme opravdu poezii do naší knihovny kupovat. Využíváme právě ten projekt České knihovny. Já za sebe to považuji za velmi důležité, aby knihovna měla kvalitní poezii mezi svými tituly.
3: Lístky ještě jsou?
2: Určitě budou lístky na místě a kdyby náhodou se rozhodlo pršet, nebojte se, máme velký sál, takže se přesuneme do velkého sálu.
3: Ze Šumperka Mirek Kobza, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Kvůli rekonstrukci nadjezdu u Vitany v Prostějově se řidiči ode dneška musí připravit na komplikace v dopravě. Uzavírka části silnice druhé třídy v ulici Králická potrvá do 21. srpna. Opravovaný úsek mezi dvěma kruhovými objezdy můžou řidiči objet po ulicích Průmyslová, Vrahovická, Svatoplukova a Újezd. Podrobnosti jsou na webu města. Dovoz ojetých aut do Česka letos roste. Za prvních 7 měsíců se jich dovezlo přes 94 tisíc, meziročně o víc než 9%. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Téměř polovina dovezených vozů byla starší 10 let. Pracovníci olomouckého rozária vysadí v areálu nové odrůdy růží, takzvané poupátkové květiny, které nikdy nerozkvetou. Podle informací na sociálních sítích výstaviště Flora se jedná o raritu. Výsadba začne poté, co pominou letní vedra. Sport. Prostějovská rodačka Valentína Kočířová ovládla na juniorském mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Francii všechny tři olympijské disciplíny. Po triumfu na kánoji a kajaku vybojovala 17-letá reprezentantka zlato i v kajak krosu. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno, přechodně až oblačno, později se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách kolem 27.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Pozor, v Plumlovské ulici v Prostějově na silnici 150 srazilo se tam nákladní vozidlo s dodávkou a nákladní auto s osobním se zase střetlo na silnici 46 v Ondrášově u Moravského Berouna.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Za chvíli nás čeká další díl rozhlasové ověřovny. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl deváté. Dobré ráno. Možná jste i vy na sociálních sítích zaznamenali video, kde neurochirurg Vladimír Beneš na jedné ze svých přednášek ukazoval graf, podle kterého pod povrchem měsíce stoupá teplota, i když tam není žádný oxid uhličitý. Někteří lidé na základě toho začali v komentářích spochybňovat, že skleníkové plyny mohou za klimatickou změnu. Je to ale opravdu tak? Na to se podívali kolegové z iRozhlasu v novém díle seriálu Ověřovna a na co přišli nám poví redaktorka Sabina Millerová. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno. To, že roste teplota tam, kde není CO2, ještě neznamená, že CO2 nestojí za oteplováním země. Hlavní problém je totiž v tom, že se nedá srovnávat měsíc se zemí, a to už jen proto, že na měsíci není atmosféra. Vysvětluje to odborník na měsíc Pavel Gastbil, který působí v Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity.
2: Když už tedy chceme srovnávat prostředí Země s nějakým jiným světem, nabízí se jako mnohem vhodnější planeta Venuše, která má podobné rozměry a také hustou atmosféru jako naše Země. No a tady zjistíme, že povrchová teplota na Venuši je 460 stupňů Celsia jak ve dne, tak i v noci. A to je způsobeno právě složením venušní atmosféry, ve které je vysoký podíl oxidu uhličitého.
1: Takže každé vesmírné těleso má v zásadě své vlastní specifické podmínky a srovnávat je úplně nejde.
0: Co tedy za oteplením měsíce stojí?
1: Paradoxně nejspíš taky lidská činnost. Ty sondy, které pod povrchem měří teplotu, jsou totiž v místech, kde nad nimi chodili astronauti. Ti svou chůzí narušili povrch, což způsobilo, že stmavnul. A kvůli tomuto stmavnutí začal měsíční povrch v okolí vstřebávat víc slunečního tepla. To je alespoň tedy nejpravděpodobnější vysvětlení, i když není vyloučené, že skutečný důvod může být i jiný, protože prostředí měsíce ještě zdaleka dobře neznáme.
0: A neurochirurg Beneš tedy na základě toho grafu, který prezentuje, popírá, že by na Zemi docházelo ke změně klimatu?
1: Právě že ne. I rozhlasu vyloženě řekl, že k té změně dochází a že je pravděpodobné, že je způsobená CO2. Výňatek z přednášky, který se dostal na sítě, je prý jen odbočka, kterou v prezentaci má, aby popsal fungování dogmatických společností. Je to příklad toho, že když se složitá data vytrhnou z kontextu, můžou vést k úplně mylnému závěru.
0: Tolik redaktorka Sabina Millerová, děkuji za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, přejeme dobré ráno, je 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká do svatého Vavřince nechval pšenice. No dnes slunečno, místy k večeru bouřka, teplota do 35 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To jste psali také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Lipová Lázně 18,5 stupně, píše Ivan. Přeji všem hezké pondělí. U nás v Prostějově v tuto chvíli 20,5 stupně Celsia. Slunečno, chystám se do obchodu, napsala Vlasta. Lukáš z Postřelmova hlásí 19,5 stupně.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Které lidové melodie učarovaly světově uznávanému skladateli natolik, že se staly inspirací pro jeho vlastní tvorbu? A jaké moravské písničky by možná upadly v zapomnění, kdyby je jako vášnivý sběratel nezapsal pro další generace? V epizodě z cyklu Cymbál a husle se vydáme po stopách Leoše Janáčka. Zaposloucháme se do písňových klenotů a necháme je k sobě promlouvat z nahrávek špičkových lidových muzik i zpěváků. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 4 minuty po 8:45. Dobré ráno, je tady srpen. Svátek má dnes Vavřinec. No co říkají pronostiky? Počasí na Vavřince, jaké jest, takové udrží se po několik dnů. Svatý Vavřinec, první podzimec. Pěkné počasí na svatého Vavřince ukazuje na pěkný podzim. Jak to bude s úrodou? Do svatého Vavřince nechval pšenice. Vavřincův déšť, myší úroda. Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce. Vinaři pozor, na svatého Vavřince slunečnost, vína hojnost. Jak to bude s deštěm? Tak je-li počasí o svatém Vavřinci pěkné, možno se těšit na deště. A ještě jedna pranostika. Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje. Tak přeji, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. V Olomouci začíná tramvajová výluka mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli vám bude dělat společnost kolegyně Dita Vojnarová. Přeji pohodové a usměvavé pondělí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V Olomouci začala tramvajová výluka mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Silnice u jezdeckého areálu ve Ptení se dočkala rekonstrukce. Olomoučtí fotbalisté vyhráli na hřišti Artisu Brno 2-1. Dnes bude převážně polojasno a teploty do 35 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. S výlukou tramvají mezi hlavním nádražím a čtvrtí Pavlovičky musí do konce měsíce počítat cestující v Olomouci. Přerušení provozu si vyžádají opravy výhýbek v přednádražním prostoru a výměna kolejí na tramvajové smyčce Fibichova. Více mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
2: Tramvajová zastávka hlavní nádraží v obou směrech nebude obsluhována a bude nahrazena tramvajovou zastávkou Kosmonautů. Stavební práce ovlivní i některé autobusové linky. V přednádražním prostoru dojde ke změně v obsluze u autobusových označníků. Náhradní autobusová doprava s označením X bude zajištěna v úseku hlavní nádraží Pavlovičky a zpět.
1: Dělníci ve Ptení na Prostějovsku opravují silnici v lokalitě Boudy. Podle místostarosty Martina Horáka byla cesta vedoucí směrem na Stádlisko ve velmi špatném stavu.
3: Ve chvíli, kdy jsme to teďka odfrézovali, tak jsme vlastně viděli, co je ten důvod té špatné silnice. Byla to nějaká extrémně stará dešťová kanalizace, která tu vodu tam propouštěla pod tu silnici, vymývala ty základy té silnice a ta silnice extrémně trpěla.
1: Tragickou železniční nehodu na trati mezi Vrbnem pod Pradědem a Karlovicemi připomene dokumentární film Vlak 2607. 27. srpna 1961 při ní zemřelo 19 lidí. Slavnostní premiéra bude přesně 65 let po neštěstí. 27. srpna od 20 hodin na vlakovém nádraží ve Vrbně pod Pradědem. Projekce se uskuteční v prostorách bývalého železničního depa, řekl to režisér, scénárista a historik Radim Blaško. Sport. Fotbalisté Olomouce se ve třetím kole šance ligy dočkali premiérové výhry v této sezóně. Na hřišti Artisu Brno zvítězili 2-1, když rozhodující gól vstřelil Fabian Krivák v 87. minutě. Podle trenéra Pavla Hapala ještě ale není tým v ideálním rozpoložení.
4: Chybí takový kousek, jo. My jsme tam měli docela do zakončení, myslím, že jsme měli 17 střel, z toho nějakých 6 na bránu, 7 na bránu, se nadřeme na ten gól, takže to nás určitě mrzí, ale třeba jsme to zrovna tohleto brankou v závěru utkání zlomili.
1: Rezerva Sigmy si ve druhém kole Moravskoslezské ligy poradila s Béčkem Slovácka také 2-1 a i ve čtvrté lize vyhrál Šumperk nad Frýdkem Místkem B 2-1. Prostějov B v Brumově 4-1, Přerovské Kozlovice porazili Bzenec Vracov 5-1 a Tatran Všechovice zvítězil 1-0 v Lanžhotě.
0: Počasí.
1: Dnes na střední Moravě čekáme polojasno, přechodně až oblačno. Odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách kolem 27 a povane mírný jižní až jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se na silnici 44 mezi Libivou a Lukavicí na Šumpersku. Stojí tam kamion s poruchou a tvoří se tam kolona vozidel. A pozor také na D35, asi kilometr před exitem 245 Mladeč. Ve směru na Olomouc stojí tam porouchaná dodávka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zajímáte se o to, co se dělo a hlavně, co se děje v Olomouckém kraji, tedy v prostoru, kde jste žili anebo žijete? Tak to je dobře, že jste si naladili Český rozhlas Olomouc. Teď už 4 minuty posloucháte dopolední vysílání, protože máme 9.04. Co je před námi? Tak určitě další díl z našeho cyklu Panská sídla střední Moravy, který nás zavede do Úsova, na tamní Panský hrad. Také samozřejmě další vydání zámeckého léta i se soutěží, a to ve 3/4 na 10. No ale hned na začátku četba na pokračování. Putování Hanáckou rovinou i Jesenickými horami ve vyprávněních o místech známých i zapomenutých. Tentokrát pověsti o založení hradu Rabštejn, o bohutínské žábě a o Brdrásal z Chromče. U mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc je Dita Vojnarová, která vám všem přeje dobrý poslech.

Pavel Vítek a Marie Rotrová otevřeli hudebně pondělní dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Máme 10. srpna. Nyní vám nabídneme k poslechu další část pověstí z Olomouckého kraje. Pojďme se tedy opět vypravit do kraje hor i Hanácké roviny a poslyšme příběhy z těchto míst. Připravila Markéta Kočí-Machačíková. V režii Michala Bureše účinkuje Igor Bareš.

o založení hradu Rabštejn. Ačkoliv se vám následující příběh možná bude zdát málo uvěřitelný, opravdu se stal. V Durinsku, poblíž města Jena, se nachází vesnice Kunic a na kopci nad ní se ve 13. století tyčil a dodnes tyčí hrad Kunicburg. Po smrti urozeného pana Waltra z Gleichsbergu se o hrad dělili jeho dva synové, Heinrich a Volkmar. Měli se moc rádi. Starší Heinrich se zamiloval do sličné Hildegardy. I Volkmar ji miloval, ale ten tajně. Heinrich požádal Hildegardu o ruku, ovšem její otec poznamenal, co by to bylo za ženicha pro tebe, kdyby prve křížovou výpravu do Palestiny nevykonal. A tak Heinrich předal všechny statky do opatrování Volkmarovi, dal se ke křížákům, nasedl na koně a vyjeli. Celý rok pak bojoval proti Saracénům. A právě když si říkal, že to tak akorát stačilo, zajali ho a 9 let strádal coby otrok v Egyptě. Odtamtud se mu ale podařilo prchnout a dostat se do Palestiny, kde se uctivě konečně poklonil před Kristovým hrobem. Benátskou loď, jež ho měla popovést zpět k domovu, však na moři přepadli katalánští piráti. Heinrich ve strachu o život slíbil, že za něj bratr Volkmar zaplatí vysoké výkupné. Pro peníze nechali poslat do Durinska Syřana, palubního doktora z té benátské lodi. Ale než se stačil vrátit, katalánce přepadli a zamordovali námořní lupiči z Norska. Zajatého Heinricha odvezli sebou na sever a předali ho vlastníkovi lodi Turlajfovi. Ten se k němu choval hezky a nechal ho jezdit se svým sluhou obrem Rolfem na lov. Jednou Heinrich v horách zachránil před medvědem jakéhosi šlechtice. Ukázalo se, že je to sám norský král Magnus. Jeho veličenstvo zahrnulo Heinricha slovy díků i dary a pozvalo ho do svého paláce v Trondheimu. Heinrich byl jako u vytržení, prohlížel si přenádherné sály, obrazy, lovecké trofeje, zbraně a pak krále nesměle požádal, zda by se nemohl vrátit domů na Kunicburg. Král Magnus s tím velkoryse souhlasil. Ještě před odjezdem zašel Heinrich za místním laponským šamanem, aby vyzvěděl, jak to mezitím doma v Durinsku vypadá. Šaman pozřel kouzelné byliny, zadíval se dlouze do ohně a zvolna pravil: Hildegarda se stala Volkmarovou ženou. Zásnubní prsten od tebe odhodila do hradního příkopu. S pochybami pospíchal náš hrdina do rodného kraje a tam se přesvědčil, že šaman nelhal. Bratr Volkmar je podlec a hanebný zrádce. Heinrich pozbíral věrné a vytáhli na hrad, v němž se Hildegarda s Volkmarem pelešili. Hrad oblehli a podpálili. Marně však čekali, že bývalou milou a zlotřilého bratra uvidí v plamenech spravedlnosti, která k oba žádoní o odpuštění. Unikli tajnou podzemní chodbou. V Heinrichovi se náhle ozvalo svědomí. Ochuravěl. Aby přišel na jiné myšlenky, jeho věrní ho přiměli, aby Durinsko opustil, své majetky prodal a odebral se do Čech ke dvoru znamenitého krále Přemysla Otakara II. Což také učinil, ale ještě předtím si změnil jméno, aby v cizí zemi začal s čistým štítem. Teď si říkal Vocho. Zúčastnil se nové křížové výpravy, tentokrát do Pruska, a protože si získal přízeň českého krále i olomouckého biskupa Bruna, vysloužil si majetek u Oskavy nedaleko Šumperka. Tam, na strmém kopci, uprostřed neproniknutelných lesů, si nechal postavit hrad jménem Rabenstein. Rabenstein, neboli havraní kámen.
Zbytky jeho silných kamenných zdí, schované do stínu statných buků, nalezneme v těchto místech dodnes.

bohutínské žábě. Bohutín leží v údolí řeky Moravy. Ta se tu obyčejně dvakrát do roka vyleje z břehů a zaplaví přilehlé louky. Vzniknou tím tůně, které se stanou rájem mnoha žab. Za teplých, jasných jarních večerů tito obojživelníci koncertují kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak. Žádný div, že se bohutínu dostalo přízviska žabí ves. Mnozí si pamatují, že rok co rok o bohutínských hodech, kteréžto připadají na první neděli v září, chodil po vsi starý žebrák s harmonikou a prospěvoval si. Okolo Bohutína teče velká voda, v té vodě přebývá velikánská žába. Bohutín je žabí ves, věřte to najisto, u ptáčků ve stodole, tam je její místo. Další sloky si vymýšlel podle toho, jak byl v té, které chalupě obdarován. Když mu někde dali hodně, pěl o nich celý den jen samou chválu. Když mu nedali nic, pokračoval slokou plnou pomluv a urážek. Inu, uměl v tom chodit. Píseň každopádně vrcholila slokou o tom, že bohutínští radní vzali síť a žabu chytli. A protože byla obrovská, vystrojili velkou hostinu. A na ní se tahali losy o to, komu připadne ta žabí kůža. Z té kůže se pak ušily gatě a rukavičky a ze zbytku se dal potáhnout policejní buben. A děti ještě mnoho let poté, co starý žebrák s harmonikou dospíval svou písničku naposled, skutečně věřili, že buben policajta Mila je potažené kůžou z té pověstné, ukvákané, bohutínské

A ještě o obru Drásalovi z Chromče. Obři nežijí jen v pohádkách. Není to tak dávno, co se v Chromči, nedaleko Šumperka, jeden obr narodil. Jmenoval se Josef Drásal a když dospěl, měřil 248 cm a vážil 185 kilo. Svou silou vynikal už od dětství. To si tak nadhodil na trakař 2,5 měřice žita a odvezl je do mlýna, jako by to bylo pírko. Takže hned ve 12 ho přijali do služby. Nastoupil co by čeledín v Chromečském dvoře. Byli rádi, že takového siláka mají. Co mu řekli, to vykonal. Není divu, že ostatní chasa měla Josefa Drásala ve velké úctě a trochu se ho snad i báli, i když to byl dobrák od kosti. Apetít měl řádný. Denně dostával 3 bochníky chleba, šrůdku uzeného a mísu vařených loupaných zemáků s podmáslím. Když potom sloužil na dvoře v Holešově, dosyta se prý najedl jen jednou. A to když mu v Kroměříži advokát Miltšuch pro pobavení společnosti zaplatil vše, co si Josef zamanul. Vyjedl prý tehdy komplet celou restauraci. Lepší časy obrovy nastaly, když se ho ujal holešovský hostinský Janoch. Naučil Drásala móresům, nechal mu ušít výpravný hanácký kroj a vydal se s ním na cestu po Evropě. Procestovali Německo, Balkán, Anglii, i v Rusku byli. Ve Francii byl Drásal v Paříži, dokonce na světové výstavě. Tenkrát, aby jeho obrovitá výška vynikla, vystoupil s francouzskými hubenými střízlíky pozbíranými pro ten účel po celé zemi. Představení schlédl sám císař Napoleon III. Drásala si po skončení nechal zavolat, aby si s ním promluvil. Josef Drásal před císařem hrdě prohlásil: "Mé zhané jsme takový, jak já všetci." Chtěl tím prý Francouzům nahnat strach z hanáků. No, však nás znáte. Ze světa se Josef Drásal vrátil bohatší o zkušenosti a i všelijaké vzácné dary od svých obdivovatelů. Koupil si za ně v Holešově velký dům a pokojně si tam žil. Britské královské muzeum mu za jeho kostru nabízelo pohádkovou sumu peněz. Drásal to ale odmítl. Řekl, že chce mít pokoj aspoň po smrti. Zemřel mlád. Roku 1885. ve věku 44 let. Pochován jest v Holešově a jeho hanácký kroj zdědilo olomoucké vlastivědné muzeum. Tož se tam někdy zandíte podívat.

0: Pozvánkou do Vlastivědného muzea Olomouc skončila šestá část druhé řady pověstí z Olomouckého kraje. Ocitli jsme se na Šumpersku, na hradu Rabštejn, v Bohutíně a v Chromči. Připravila Markéta Kočí-Machačíková. V režii Michala Bureše vyprávěl Igor Bareš. Technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudební spolupráce Antonín Schindler. Natočeno v Českém rozhlase Olomouc v roce 2024.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nás čeká společné další putování prostřednictvím rozhlasových vln. Hrad a zámek Úsov, kousek od Mohelnice, je dnes hojně navštěvovaný kvůli bohatým zoologickým sbírkám z lichtenštejnských lovů v Evropě i v Africe. K počátkům hradu se teď ponoříme společně s historikem Davidem Papajíkem z Univerzity Palackého v Olomouci.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Tento hrad vznikl někdy kolem poloviny 13. století a v minulosti se vedly spory, zda ho založili šlechtici nebo panovník. Šlechtici proto, že k tomu směřovali písemné prameny. V listině z roku 1260 se po Úsově psal i dík z rodu Švábeniců, takže ta starší literatura uvažovala o tom, že i dík mohl být stavitelem, a o 9 let později se po hradě psal i díkův syn Hrabiš nebo Hrabiše. Takže jako byly úvahy, zda tento hrad nezaložili Švábenicové. Ale další výzkum ukázal, že i když Švábenicové byli velmi mocným šlechtickým rodem, tak tolik finančních prostředků na stavbu tak velikého hradu neměli. Takže se zdá, že Švábenicové pouze byli správci tohoto hradu a tohoto území kolem Úsova, ale skutečným stavitelem byl některý z českých králů, buď tedy Václav I. nebo Přemysl Otakar. Druhý hrad byl dlouhou dobu v majetku českých králů a moravských markrabat a ti vlastně pronajímali ten hrad nebo udělovali lénem. Jeden čas tady byli ve 30. letech 14. století Štemberkové, skoro 100 let drželi hrad páni s Blašimi od roku 1416 až do roku 1513, a v roce 1513 došlo k takzvané alodizaci, kdy panovník propustil vlastně z lenní vazby ze zástavy hrad Ladislavovi z Boskovic. Takže dalším významným rodem, který vlastnil hrad a ne držel, už vlastnil, byli Boskovicové, a v roku 1597 Janem Šemberou Černohorským z Boskovic tento šlechtický rod vymřel a přes sňatek s dvěma dcerami tohoto posledního Boskovice získali dva příslušníci rodu z Lichtenštejna Úsov, a Lichtenštejnové se zde udrželi až do roku 1945.
3: Po Lichtenštejnech nám tu zbyla velkolepá barokní podoba paláce, který je dnes tou zámeckou částí zdejšího areálu. Lichtenštejnové ovšem tady prožili 30-letou válku, která byla pro hrad i pro okolí velmi pustošivá.
2: Já bych byl opatrnější se slovním spojením, že prožili, protože Lichtenštejnové nikdy na Úsově trvale nesídlili. Jím to patřilo, ale jim patřily desítky hradů po Moravě i jinde po Evropě, takže oni tady trvale nesídlili, ale je pravda, že Úsov a úsovské panství a samotný hrad byl velmi postižen za 30-leté války, takže Lichtenštejnové přestavěli nebo nechali přestavět takzvaný Jižní palác, který původně začali stavět už Vlašimové, do renesanční podoby ho převedli vedli Boskovicové, a vlastně po tom zničení nebo poničení za 30-leté války, tak do barokní podoby ho upravili Lichtenštejnové.
3: Je to velmi honosná výstavní stavba s tím centrálním schodištěm. Podílel se na ní slavný architekt Domenico Martinelli a dnes budí zájem především zoologické sbírky, které Lichtenštejni přivezli ze svých lovů, ať už z Evropy nebo z Afriky. Lichtenštejnové tedy využívali tenhle ten zámek pro správu panství?
2: Také. Takže dá se říct, že vlastně Úsov neměl rezidenční funkci v této době. On měl rezidenční funkci za Vlašimu a za Boskovicu, ale za Lichtenštejnu ta rezidenční funkce vlastně poklesla, což znamenalo i, že se méně investovalo do správy samotného hradu.
3: Následně tu vybudovali to zoologické muzeum a poskytli prostor pro lesnickou školu. Pojďme ale od toho barokního paláce se otočit a podívat se opět na ty dochované středověké stavby.
2: My se tady díváme na pozůstatky dvou paláců, paláců z 13. století. Ty paláce jsou spíš v takové té spodní části těch objektů. Ty paláce se nacházely v prostoru dnešní kočárovny a vedle stojícího takzvaného Vlašimského paláce. To neznamená, že by ten palác stavěli až Vlašimové. Ten palác je starší, ale předpokládá se, že Vlašimové během 15. století ten objekt přestavovali, a my dokonce máme z písemných pramenů doloženo, že nechali si zvýšit zástavní sumu peněz na Usovské panství za to, že budou do stavby hradu investovat další peníze. Takže je silný předpoklad, že to splnili, že opravdu ty peníze investovali.
3: Říká profesor David Papajík, se kterým se na Úsov vydáme ještě jednou. Zase za týden v cyklu Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Naslyšenou se těší taky Aleš Spurný.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto, to je oblíbený letní speciál Českého rozhlasu, jehož průvodcem je František Kinský. Seznamuje vás posluchače s příběhy a historií mnoha desítek zajímavých zámků a jejich majitelů napříč Českou republikou. Další díl, další vydání je před námi, začne přesně v 9 hodin 45 minut a jeho součástí bude tradičně i soutěž.

0: Janecké léto.
1: Přeji vám krásný, příjemný den, je 10. srpna, čeká nás evidentně horký den. Já doufám, že horko bude pouze při vytáčení našeho telefonního čísla. Vítám vás všechny, stále posluchače, stále soutěžící, u mikrofonu je Pavel Kudrna. Vítám i ty nové nahodilé, věřte, že pokud jste doteď nesoutěžili, tak máte trošku smůlu a trochu handicap, ale dá se to napravit. Právě ty 3 týdny, které zbývají, k tomu jsou výbornou příležitostí. No, co vám mohu nabídnout? Určitě další návštěvu zámku, ano, proto se to jmenuje Zámecké léto. Potom nabídnu soutěžní otázku o zámecký cestovatelský balíček. No a pochopitelně nás čeká také, troufnu si říct, hudební vložka. A to bude právě ta horká vložka, kdy budete telefonovat a pokud budete třetí, půjdete do vysílání. No, jinak všechno možné najdete k našemu pořadu na zámeckéléto.cz. Tak se do toho dáme. František Kinský je průvodcem zámeckého léta, aby ne, kdo ještě by znal lépe všechny ty rody zámecké historii, všechny objekty, než on, tak mu dám slovo.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
3: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
4: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa, Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle je právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kdy byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhle tím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažíváme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem. Tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec. A potom zase zrovna do té školy anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu, tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
3: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora. Ta tu je dodnes?
4: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky. Máme tady zbytky, takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice té obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, kratochvíle, jaké budou vaše kratochvíle dnes? Já myslím, že máte-li volno, tak určitě koupání, protože ten den k tomu přímo svádí, tak si najděte nějaké krásné čisté koupaliště a užijte si to. No, jestli jste v práci, tak klimatizaci a pití, tak to určitě nezapomínejte. No, teď trochu horko při telefonování, vy už telefonujete a ten, kdo bude třetí, půjde do vysílání, dostane soutěžní otázku a vyhraje zámecký cestovatelský balíček. No a v zápětí, tedy v pátek, ze všech výherců v průběhu toho týdne, tedy pondělí až pátek, vylosujeme jednoho a ten získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. To je pro dvě osoby. A na konci prázdnin vylosujeme tři výherce ze všech soutěžících od začátku prázdnin. Budou to tři víkendové zámecké pobyty, které postupně rozdáme. Tak teď soutěžní otázka. Držím palce, abyste byli třetí. Si představím ty tisíce volajících, tak vyhrát může jenom jeden. To je jako v loterii, nedá se nic dělat. Když tam můžou vyhrát třeba dva, tak u nás jeden.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina No Name, písnička Věčnost. No, možná to pro někoho byla věčnost, než se dovolal pan Petr z Brna. Říká, no hlavně mi neříkejte, že jsem čtvrtý. No tak neřekl jsem, ale řekl jsem, že pan Petr z Brna je v záloze, protože třetí byl z Ostravy pan Vavrač. Dobrý den, pane Vavrači.
1: Dobrý den.
0: Vy jste mě trošku zmátl s tím křestním jménem, protože já říkám vaše křestní a příjmení Robert Vavrač, nebo Vavrač Robert, a já říkám, dobře, a křestní tedy Robert. Ne, to je příjmení. No vy jste to vyhrál, tedy musím říct. Kde jste přišel ke křestnímu Vavrač?
1: No to mi maminka dá, co mi teď umřela.
0: A z čeho, odkud to plyne? Vy jste z nějaké ciziny, nebo... Že to není asi typicky české.
1: Ne, já jsem tady z Ostravy z Přivoza, víte, takže...
0: Čili narodil jste se tam a maminka nebo příbuzní předci taky, jo?
1: Jo.
0: No tak to není obvyklé Vavrač, křestní jméno, musím říct. Ještě Robert, tím matete okolí, kdybyste byl Vavrač Novák, tak nic, prosím vás, dost úvah nesmyslných. Pojďme na soutěžní otázku. Jestli jste připraven, pokládám.
1: No, zkusíme.
0: Čím se šlechtici krátili čas na zámku Kratochvíle? Za A hrou na housle, za B lovem zámecké oboře, za C výrobou keramiky?
1: No, já bych zkusil to Ačko.
0: Ačko, hrou na housle.
1: Ano.
0: Dobrá zpráva. Pane Vavrači, pro vás ne, vy končíte, můžete zkusit zase zítra štěstí, naschledanou.
1: Dobře, děkuji.
0: No a pan Petr, který nebyl třetí, tak teď je ve vysílání, pane Petře, tak vám gratuluju. A stejná otázka pro vás, jste tam jednak?
2: Děkuju, zdravím, a podle mě to bylo lovem v zámecké oboře.
0: No, tak dobře. Je to tak, vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, tak vám gratuluju, postupujete do pátečního losování, už vás nebudu ani otázkami nikterak trápit. Mějte se moc pěkně a naslyšenou.
2: Děkuju, naschledanou.
0: Někdy jste v záloze, vy tam na tom telefonu pak říkáte, je, to mám smůlu, vidíte, a povede se někdy. Tedy jaksi ke smůle toho prvního volajícího, který třetí byl. Zítra se vydáme na zámek Loučeň, já se s vámi loučím. Kratochvíle doufám, že budou příjemné a že se neuvaříte. Mějte se hezky. Zdraví vás Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Městská policie a dobrovolní hasiči z Přerova budou mít společné sídlo. Jeskyni na Špičáku na Jesenicku čeká modernizace. Koulař Tomáš Staněk má před sebou na mistrovství Evropy kvalifikaci i případné finále opět v jednom dni. Dnes bude převážně polojasno a teploty do 35 stupňů. Pěkné pondělí u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Městská policie a dobrovolní hasiči z Přerova budou sídlit na stejné adrese v ulici Šířava. Tamní třípodlažní budovu město získalo bezplatně od státu a nechává ho za 56 milionů korun přebudovat. Práce skončí v závěru roku. Stěhování je naplánované na jaro, říká náměstek primátora Vladimír Lichnovský, zvolený za hnutí ANO.
2: Za mě to určitě ideální lokalita, vlastně v perimetru svého dosahu město a nejbližší okolí. Zpracovám aktuálně projekt i na parkoviště před touto budovou, které bude také do budoucna přestavěno, rekonstruováno, tak by tam vzniklo i adekvátní parkování.
0: V Olomouckém kraji bude tento týden teplo a sucho, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnešní teploty můžou vystoupat až na 35 stupňů. Od zítřka do čtvrtka pak teploměr ukáže zhruba 24 až 28 stupňů a pak už se v celém Česku má oteplovat. O víkendu může být až 36 stupňů Celsia. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jeskyni na Špičáku na Jesenicku čeká příští rok modernizace. Zahrnovat bude umístění audiovizuálních prvků, včetně videomappingu. Investice vyjde na bezmála 19 milionů korun. Více mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gejdoš.
3: Tahle kombinace umožní návštěvníkům lépe porozumět geologickým procesům, historii využívání jeskyně a také biologickým hodnotám. Stezka bude začínat již před správní budovou a naváže na ní zážitkový prohlídkový okruh jeskyní uvnitř s průvodcem. Očekáváme, že realizace tady toho bude příští rok. Sport.
0: Koulaře Tomáše Staňka čeká v úvodním dni atletického mistrovství Evropy v Birminghamu kvalifikace i případné finále. Halový evropský šampion z roku 2021 náročný program koulařské soutěže opakovaně kritizuje.
4: Na to asi nebudu nikdy připravený, ale já nevím, jak to říct slušně. Se nás spletou s více bojařima. Vůbec nevím, kdy budu třeba obě dva, tak podle mě tak nějaký tři a večeřet už asi nebudu. Počasí.
0: Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno, přechodně až oblačno. Odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách 25 až 29. A povane mírný jižní až jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí a večer se bude měnit na západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nohu z plynu na dálnici D46 na 10. kilometru u Želče ve směru na Olomouc. Je tam zvlněný povrch vozovky v pravém pruhu a kvůli tomu snížená rychlost. A opatrně také, když budete projíždět po silnici 35 v Hustopečích nad Bečvou. Na křižovatce ulic Pod Humny a Nádražní došlo k nehodě dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pokud patříte mezi pravidelné posluchače Českého rozhlasu Olomouc, pak víte, že v pondělí v čase mezi 10. a 11. hodinou vám nabízíme setkání s vždy s výjimečným člověkem různých oborů, různého zaměření. A právě protože jsou prázdniny, tak saháme do našeho bohatého archivu. Radim Zapletal ve své dílně v Lipníku nad Bečvou stavěl lodě pro řadu divácky úspěšných a oceňovaných filmů a seriálů. Třeba Čarodějka, Aféra s náhrdelníkem, Vikingové nebo Hra o trůny. Podílí se na tvorbě koprodukčního snímku Válka s mloky, který kombinuje reálné prostředí s animací. Takže se za tímto suchozemcem, který dokáže vyrábět lodě, vypravíme právě dnes v pondělí 10. srpna. Tak si to užijte.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Možná jste zaznamenali ze sdělovacích prostředků, že olomoucká expozice Příběh kamene a Příběh lodi má nový exponát. Unikátní historickou loď, dubový monoxyl ze 16. století. Vyráběl někdy přesně takovou loď, ať už pro hollywoodské nebo české filmaře, nějaký spolek či jiného zájemce, případně sám pro sebe. Náš dnešní host u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, Radim Zapletal. Já vám přeji dobrý den.
2: Dobrý den. Jestli se na to ptáte, jestli to byla otázka, tak nevyráběl, protože tyhle typy lodí už si Hollywood dělá úplně jinou technologií.
1: Jak náročné by to bylo z toho dubu, z jednoho kusu?
2: No, tak jak říkáte, prostě máte jeden kmen dubový a z toho musíte vydlabat celý ten vnitřek. A nedej bože, když k tomu musíte používat kamenné nástroje, nebo dejme tomu už bronzové, ale spíš ještě ty kamenné, a nebo to vypalujete taky částečně, tak to je samozřejmě dost práce.
1: Lákalo vás to někdy?
2: Ne.
1: Konkrétně ta loď, o které jsem mluvila, je 4 metry dlouhá a 60 cm široká, tak jsem si říkala, že pro vás je to jako kdyby nic, že to je malé plavidlo.
2: Takovými drobnostmi my se nezabýváme. Jako dělali jsme vzpomínám si, že se dělali malé čluny, ale to byly čluny, jako ne monoxily.
1: Takže máte nějakou hranici, od které začínáte a kam až to jde?
2: Ne, v té klasické technologii stavby člunu jako hranici nemáme, takže děláme nejmenší byl, myslím, 3,5 metru, no a pak už je to neomezené.
1: Znamená to, že když má něco jen v uvozovkách 3,5 metru, že je to snadnější?
2: No tak je to méně práce, jinak ta práce je stejná, tam ten postup je úplně stejný, všechno je stejný, akorát, že máte málo materiálu na to, že málo místa potřebujete a uděláte to dřív, no, máte to za týden hotový.
1: Postup prací při stavbě těch lodí je absolutně jednotný, v tuto chvíli vy už přesně víte, jak to půjde, anebo se vám stane, že musíte sednout ke stolu, promyslet, naplánovat?
2: Ten postup je jako vždycky stejný. Je tam první je poptávka od nějaké produkce a pochopitelně výtvarník už má nějakou představu a ta je základní, jako z té se vychází. No a někdy mám pocit, že ten výtvarník samozřejmě té věci až tak nerozumí a tak si ještě snažím jako doplnit takovou informaci, jestli ten film bude tak fantasy, a nebo jestli by měl být trochu jako realističtější. Jo, to je zase představa prostě režiséra nebo někoho jiného. A podle toho samozřejmě mám tady knihovnu knížek, které jsou plné lodí, takže se na to podívám a samozřejmě podle toho postupujem. Dneska už jsme teda v té fázi, kdy se posílá, nebo my posílají jenom ten výtvarný návrh a my už tady řešíme všechny ty technické věci. A většinou je to tak, že my se snažíme respektovat ten výtvarný návrh, protože je dobrý, ale oni potřebují pochopitelně, aby na tom ti herci plavali, aby tam byl i ten štáb, aby to plnilo nějaké filmové potřeby dané scénářem a samozřejmě někdy je tam vody hodně, já se ptám, jde to na moře, oni říkají ne, pak je to na moři samozřejmě, a nebo je tam jenom 0,5 metru vody. Takže to jsou věci, které my musíme akceptovat, ale jako vychází to.
1: Kterou fázi při stavbě té lodi máte nejraději a proč?
2: Nejraději, to je těžko říct, jako... Když máte zakázku a já přijdu do té haly, která je veliká opravdu, je to tady ve střední elektrotechnické škole v Lipníku, tak tam jsou hromady dřeva, že pochopitelně máme nějaké zásoby, ale jinak je to prázdné. Takže chodím tím prázdným prostorem a už si to tam jako snažím představit, protože loď, tam máte jenom jediný pravý úhel a to je montáž žeber na kýl a tím začínáte de facto a končíte. A pak už je to jenom obestavěný vzduch.
1: Potřebujete termín?
2: Termín je základní, na to se ptám první. Jo, když se bavím jako s někým, tak vždycky se ptám první na termín, protože ti filmaři někdy samozřejmě nemají úplně jasno, jak to dlouho potrvá a musíme se dohodnout. No. Prostě a v tom termínu to je, vždycky to bylo.
1: Dovedu si možná představit, jakým způsobem se přesunuje ta loď z toho Lipníku někam tady po České republice. Jak se to dostává na místo, kde se natáčí?
2: No, to je standardní postup a to řeší jako moje žena. Já musím říct, že samozřejmě já tady V naší firmě se staráme jenom o stavbu lodí, což je drobná záležitost. A moje žena samozřejmě řeší všechny tyhle ty věci, jako je doprava, jak se ptáte například, ale s tím je spojeno i dalších, jako samozřejmě těch účetních a takových podobných, organizačních. A musím taky říct, že v té její realizační skupině, že to je taková děvčatová záležitost, včetně ředitelky těžké dopravy v Brně. A oni se dohodnou, jako vždycky se dohodnou. Já neříkám, že ten telefon bývá krátkej, ale prostě dohodnou se a funguje to fantasticky. Jako jo. Já prostě jenom dodělám loď a přijedou ty kamiony, pochopitelně. Přijede taky pan Zbruž se svým Jeřábem z Lipníka, to je fantastický člověk, bez něj bych si to taky neuměl představit. A prostě to naložíme, uváže se to a už tam jenom stojíme potom s chlapcama a díváme se, jak to zabočuje za roh.
1: Říká Radim Zapletal, který je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc si povídáme s Radimem Zapletalem, který už postavil nejednu loď, především tedy pro hollywoodské produkce, ale také pro domácí potřeby. A tady teď budeme aktuální, protože se natáčí Válka z mloky, premiéru by měla mít v závěru tohoto roku. A i do tohoto filmu Aurela Klimta jste připravoval loď.
1: No, já musím přiznat, že jsem původně neměl až takovou potřebu tu loď dělat. V podstatě se mi nechtělo dělat, protože my jsme měli chvíli předtím, jsme měli takovou zkušenost s jinou českou produkcí a tam to zrovna jako nefungovalo úplně optimálně. A do toho vám vstupují samozřejmě většinou v takovýchhle kolektivech odborníci, kteří přijdou a řeknou, ne, to vůbec ani nesundávejte z auta, to nepoplave, ne, to je zbytečný, ne, to je zbytečný a tohle ne, tohle se musí předělat a tohle už vůbec ne. Jo, to jsou lidi, kteří se prostě potřebují nějakým způsobem předvést, jo, a to bývá ten problém, no. To u těch zahraničních produkcí jako tohle není, to je jenom taková naše specialita. Takže my třeba s chlapcama už si děláme takovou srandu, že si zpíváme písničku Dalibora Jandy. Ne, Dalibora Jandy, Petra Jandy. Až si nás jednou nejvrchnější statik zavolá.
0: Chlapci jsou vaši spolupracovníci.
1: Děláme si z toho prostě srandu, no.
0: Přesto jste tedy souhlasil.
1: No, musím říct, že naštěstí moje žena mě přesvědčila, protože já už jsem měl i napsanou výpověď, jako písemnou. A nakonec jsme jako do toho šli a byla to velice hezká a milá spolupráce s tou produkcí a s těmi lidmi hlavně, kteří se tam sešli úplně fantastičtí a jsem rád, že jsme to dělali a těším se na to.
0: Musíme zdůraznit také přispění výtvarné a scénografické Františka Liptáka. Kdyby posluchače zajímalo, tak v hlavních rolích se objeví Jaroslav Dušek, Petr Čtvrtníček a také Robert Nebřenský. A tahle loď byla jiná v tom, že to jste věděl, že nepůjde na vodu.
1: No samozřejmě. A to byl právě ten problém, jako jo. Kdyby to byla loď, která by šla na vodu, tak tam samozřejmě už mám jakési renomé, ale tyhle ty stavby, které jsou ateliérové, tak do toho právě vstupují ti další lidé. Takže to se mi opravdu jako nechtělo podstupovat. A tahle ta loď byla obrovská, teda na naše poměry, měla 20 metrů, 5 metrů na šířku. A měla samozřejmě splňovat nějaké ty požadavky, ale v podstatě to byla taková jakože divadelní scéna. Což jsem říkal, sakryš, na tom Barrandově tam je spousta jako schopných lidí, kteří dělají tyhle ty věci naprosto brilantně, jako jo, proč by to jako chtěli po nás, no. Ale jo, prostě stalo se.
0: Nakolik se musíte úplně na 1000% držet toho výtvarného návrhu a nakolik si můžete něco dovolit?
1: No, to je samozřejmě dané tím, jak už jsem říkal, výtvarník pošle, to je první věc, kterou mám v ruce pro představu a někdy si říkám, jakože samozřejmě by to asi chtělo trochu změnit, ale ve většině případů jako ti výtvarníci ví, jako co dělají a samozřejmě mají celý ten film pod sebou, to je od titulků až po kostýmy a to je prostě opravdu obrovská záležitost. Takže ty věci tam prostě musí se udělat tak, jak to. A já jenom uvedu příklad, dělali jsme film Čarodějka, který nakonec právě za tu výpravu dostal Oscara. A tam jsme dělali dva velké členy, které si tam nakonec moc nezahráli, protože ten film se nějak úplně divně sestříhal. Ale to byly tak ujetý, výtvarně ujetý věci, že tam na tom nebylo nic rovného. Tam byly zakřivené stěžně, zakřivená ráhna. Všechno tam bylo opravdu velmi zvláštní a ještě navíc to mělo právě plout v tom půl metru vody. Jo? A mělo to vysoko těžiště a na tom byla spousta lidí, původně měla být, to tam v tom filmu nakonec vůbec. A tak jsem byl opravdu hodně na vážkách, ale ten výtvarný návrh byl tak lákavý, tak prostě netypický, že jsme se rozhodli teda akceptovat jako opravdu do důsledku a jsem rád, jako opravdu ten Oscar jako za tu výpravu, kde jsme se tak trošičku jako samozřejmě podíleli na tom, tak jako nás potěšil, no.
0: Oscar v roce 2025, co považujete v tomto oboru za výzvu?
1: Jej, Danáčky, no tak já za výzvu, já si pořád říkám, která loď je ta moje životní, že jo, protože už taky pomalu budu končit a tak si říkám, tak byla to tato už, jsem to prošvih, nebo jako to teprve přijde, tak jako na to čekám a to si myslím, že potom jako bude ta výzva, no.
0: Ještě jich bude určitě mnoho, my si na to počkáme, my je budeme sledovat na obrazovkách. Mimochodem, zaznamenává na filmovém plátně a televizní obrazovce svá díla Radim Zapletal, dnešní host Českého rozhlasu Olomouc? Zeptáme se.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc obrazně řečeno plujeme po vodě, protože si povídáme s Radimem Zapletalem, který vyrábí lodě nejenom pro českou produkci, ale také pro hollywoodské filmy. Zajímá vás, jak potom ta vaše díla, vás a vašich společníků nebo řemeslníků, posloužili tomu filmu, jak vypadají na tom plátně?
2: No tak pochopitelně. Když jde o velký film, tak jdeme do kina jako všichni, na premiéru. To je pravda. Někdy jsme zklamaní, někdy samozřejmě ne. To dopředu nikdy nevíte, protože samozřejmě znáte třeba scénář, víte, co tam toho všeho je a těšíte se na to, ale ono potom v té střížně to vypadá úplně jinak a ten výsledek je jiný. Takže byly filmy, kdy jsme opravdu se snažili a ten výsledek byl z našeho pohledu minimální a naopak.
1: Minimální výsledek rovná se čas, který ta loď stráví v tom filmu?
2: Ano, pokud se jedná o loď, tak je to opravdu, jsou to třeba jenom sekundy, kdy se to tam někde mihne. A pak si říkáte, jestli jim to stálo za to, jestli si to nemohli nakreslit už nějak digitálně. Ale já můžu uvést takový ještě jiný případ. My jsme nedělali vždycky jenom lodě, dělali jsme i zbrojní věci. A třeba takový film typický jako Vetřelec versus Predátor, který se točil taky v Praze ještě v těch zlatých časech před krizí. To bylo neuvěřitelné množství těch mosazných věcí, tepaných a ve stylu astéckém. Bylo to monumentální a my jsme z toho tam měli vystrojit celou tu síň smrti pod tou pyramidou. No, nebudu to popisovat, byla to spousta nočních, řidiči na to čekávali od večera třeba do 3 do rána, než jsme to měli ten den hotový a druhý den hned ráno jsme začínali znovu. Ale šli jsme do kina pochopitelně, film proběhl, byly titulky. Lidi se zvedli, odcházeli a my jsme tam zůstali sedět, že? A teď jsme se tak na sebe tak dívali a říkali jsme, jako, tak bylo to tam vůbec? No, ale tam se stala ta věc, že došlo k nějaké změně ve scénáři, nevím jak podstatné, ale výsledek byl ten, že pochopitelně ta výprava, která prochází tou pyramidou, musí být strašně potichu a opatrná, nesmí na sebe upozornit, aby ten vetřelec po nich nevystartoval tam někde, že jo. A oni přijdou do té síně smrti. A teď my se tak jako natěšeně, že jsme se zavrtěli v těch sedadlech, ale oni, aby na sebe neupozornili, tak oni si svítili takovou malinkatou bateričkou. Tam se nerožlo vůbec. Takže oni tak potichučku jenom prošli tou tmou. Občas se tak jenom částečně zaleskla nějaká mosa prostě na té stěně a to bylo všechno. Akorát potom je pravda, že jsem se bavil s někým z té produkce a on mi říká, no, pane Zapletal, já vím, ale můžu vám říct, že si to tady celé koupil nějaký člověk, který z toho nakonec si vystrojil hospodu tady někde u Prahy.
1: Tam jste nebyl.
2: Nebyl právě, nevím, kde to je.
1: Už jste to naznačil. Proč si to ti filmaři neudělají s pomocí nějaké počítačové techniky? Teď už jsou taková kouzla. Já vám nechci ubírat práci, kterou máte rád, ale dost často se k tomu samozřejmě sahá.
2: No, to je vývoj, pochopitelně. Končí kaskadéři, končíme my jako výrobci a nakonec končí i herci, jako jo, to prostě nakonec se bude vyrábět úplně, umělá to zvládne, si myslím. Ale je pravda, že těm lidem u toho filmu se kolikrát jako nechce do těchto věcí, jo, že prostě jsou tam lidi, kteří mají rádi takové ty standardní postupy a pochopitelně scény, kde ti herci hrají a mají hrát v nějakém reálném prostředí, tak je lepší pro ně i pro ty herce, jako pro všechny, aby to prostředí bylo skutečně reálné, než aby bylo nějaké jako fiktivní a měli za sebou jenom nějaký barevný plátna a hráli si na něco v prázdném prostoru.
1: Poznáte to jako odborník, když se na něco díváte, že to není reálné, že je to uměle vytvořené?
2: No tak poznám, no. Já už jsem v téhle věci jako dost pokažený. A nejde o to jenom, že poznám tyhle věci, ale my, když se díváme se ženou tady jako třeba na televizi večer na nějaký film a ona tam má nějakého svého oblíbeného herce jako Johnnyho Deppa třeba uvedu, tak je to nějaká napínavá věc a on tam je v takové opravdu těžké pozici a ty tam balancuje, jo, na hraně života a smrti, že jo, samozřejmě. A ona, vidím na ní, jak je napnutá. A já se jí zeptám, víš, jak se tohle točilo? Pochopitelně.
1: Vy to kazíte.
2: Pochopitelně. To schytám poštářem nebo něčím takovým. No.
1: Zajímalo vás někdy, jak to vypadá v té praxi? Doprovodil jste někdy nějakou loď, abyste viděl alespoň kousek natáčení?
2: No tak pochopitelně, zvláště v těch začátcích, kdy jsme ještě nebyli tak známí, a to se týkalo hlavně toho seriálu Vikingové, kdy se projednávaly takové ty věci, jako že přijedou sem a tady to vyzkoušíme někde na vodě a podle toho, jestli to bude fungovat, tak a tak a tak. Nakonec se z toho ustoupilo, vezlo se to jako do Irska, tam se to spustilo na vodu, ale je pravda, že to napětí tam bylo velmi vysoké. Ono, ten film je pochopitelně drahý, že jo, máte nasmluvané už ty natáčecí dny, že jo, a všechno, ty herce samozřejmě. A aby vám ta věc fungovala, na tom závisí vůbec celá ta věc. A ten Jeřáb tenkrát, když to spouštěl na to jezero, mimochodem jezero, kde se natáčel Excalibur, to byl úžasný zážitek, protože já jsem nadšenec tohohle filmu, tak jsem jako cítil to napětí tam u toho štábu, jako bylo obrovské, a v okamžiku, kdy ty lana povolili a ta loď se tak začala jenom tak jakože pohupovat na té vodě, tak to pro ně byla taková úleva, že oni, jako to zase musím říct, že na rozdíl od těch našich produkcí, jako v těch zahraničních, ti lidé se nebojí nebo neskrývají svoje emoce, že oni prostě začnou jásat, jo? Oni vás začnou objímat, jo? Oni prostě tohle tam prožijete a to je hezký. No.
1: A svezl jste se?
2: No pochopitelně. Bylo to zase na tomhle jezeře a to jsou takové zase věci, jako že to dáte na tu vodu a oni řeknou, no tak pane Zapadla, tak to dostrojte a předveďte to tady, my si uděláme nějaké kamerové zkoušky. Já na to nemám lidi, že jo, pochopitelně vikingská loď, kde potřebujete, já nevím, 20-30 jako lidí, tak já mám s sebou svoji ženu, že jo, mám svého kamaráda, mám svého tlumočníka, jo, a to je tak všechno, jako jo. A tam pochopitelně fouká, jako ne, že ne, a tam prostě fouká chvilku tudy, chvilku jinudy, tak to jako byl docela zážitek a jsou z toho i pěkný fotky, no.
1: Vzpomíná Radim Zapletal, který je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: S Radimem Zapletalem, který umí vyrábět lodě a poskytuje je jak hollywoodské, tak české produkci, tak ale spoustě spolků. Mimochodem narazila jsem na Vltavan.
1: Ano, Vltavan, to je taková zase zvláštní kapitola. To jsou lidé, kteří samozřejmě mají velkou ambici nebo představu, že by oživili ty staré časy, kdy se jezdilo z jižních Čech do Prahy na šípech. Jsou to hrozní fandové samozřejmě tady té věci a ti se rozhodli, jako, že si pořídí ten člun, no, ten šíp. Takže jeden jsme dělali a teď máme objednávku na druhý.
0: Kdybych vám prošla domácnost, narazila bych na nějakou vaši loď?
1: Samozřejmě, na dvoře stojí dva chlívky a v jednom nám ještě zůstal teď jeden člun, protože jinak jsou ostatní jsou pryč. No.
0: Ta první loď, to byla Santa Agnes?
1: Santa Agnes, to je zase jiná kapitola, to je, jak já říkám, že všechno zlé je k něčemu dobré. A tady to my jsme byli taky takový nadšenci, mladí, samozřejmě s kamarádem Leonidem Křížkem jsme jednou na Silvestra v 88. roce, už v takovým stavu trošku, jako jsme, nevím, to se dohadujeme dodnes, koho to napadlo, ale vznikla ta myšlenka, že si postavíme Kolumbovu loď a že vyplujeme v roce 92, což bylo vlastně za 4 roky. Necelé s tou flotilou těch Kolumbových lodí, která měla jet z toho Kádizu jako do Ameriky. To bylo 500 let výročí této cesty. No a tak jako jo, jako

0: Takže my jsme potom zkoušeli spoustu jiných věcí, jak tenhle program jako zachovat. Pak se ukázala taková možnost ještě, že by se dala udělat jako vědecká expedice. Už i ten tým byl připravený, už se chystala ta cesta do brazilských pralesů, ale prostě to nikdo nečekal, přišlo do toho povodeň, no, v 97. A prakticky na tom břehu u Bečvy tam zůstala jenom ta loď a ta obytná buňka tam taky zůstala, to je pravda. Nevím proč, jako tam se děly věci, kterým moc nerozumím, jako fyzikálně, ale prostě to byla tečka.
1: Ale zůstala společnost Columbus 92.
0: Zůstala tahle společnost, to je pravda. A protože se to jako docela medializovalo, tak v takové chvíli, kdy na nás padala ta hrůza těch nezaplacených dluhů, tak najednou prostě zavolal Barrandov, jestli bychom pro ně třeba neudělali něco, a pak hned volal člověk, jako že vidí, že tam vykládají nějaký člun na Barrandově a že by taky potřeboval 6 jiných člunů, a už to prostě takhle se to rozběhlo. A my jsme to první fázi teda až do té krize, kdy Barrandov přišel o ty pobídky filmové, to tak občas taková myšlenka v té politické hlavě zrodí, tak prostě jsme dělali pod Barrandovem a udělalo se spousta krásných věcí. A na tom Barrandově, to kdybyste viděla, tam byli fantastičtí lidi. Tam se postavili věci, to je úplně neuvěřitelné, to musíte vidět, jako jo. Musíte si na to sáhnout samozřejmě, abyste cítila, že to není kámen, ale že je to polystyren, že. No a pak přišla taková pauza a to mě samozřejmě, mě osobně zachránila konfekce, tomu říkám, takže jsem tady dělal pro přátelé jako zbroje a takové podobné věci. A jednou jsem si tam ťukal ve chlívku a zazvonil mi telefon a někdo mi tam anglicky drmolil, co si říkám, sorry, neumím anglicky a diamanty falešné nechci. A za půl hodiny mi volali znovu, a to už česky, jestli jsme to my, jako kteří děláme. A to bylo v tom roce 12, kdy se chystal ten seriál Vikingové. No. A do týdne už jsme seděli s Tomem Konrojem, výtvarníkem v Praze, jako už jsme to řešili.
1: Kde je Santa Agnes, respektive zajímáte se o to, kde jsou vaše lodě?
0: Santa Agnes, to je takový příběh. Santa Agnes, tu si koupil nějaký hotelier v Chorvatsku, jmenoval se Dragan, to si pamatuju, že Dragan, jako to se nedá zapomenout. A ty platby měly proběhnout zase přes nějaké jeho tady klienty jako místní, kteří si pronajímali ty hotely pro svoje cestovky. Samozřejmě tyhle platby jako nikdy nepřišly, ale když jsem se potom zajímal, jak to dopadlo s tou lodí, tak někdo mi podstrčil nebo přinesl nějaké fotky, jako že to někde vyfotil úplně náhodou jako turista. To jo, to jsem viděl. A když jsme pátrali potom Draganovi, tak ten se účastnil nějaké rvačky na lože a nepřežil to, takže už potom jsem to hodil za hlavu.
1: A ty ostatní zůstávají těm filmovým studiím?
0: Ty ostatní lodě, já malé člony třeba už si nechávám, jo, ty jenom půjčujem. Ale ty velké lodě pochopitelně mají taky svoje příběhy. Někdy si to někdo odkoupí, jakože má produkci, která se zabývá tím, že shromažďuje ty věci nějakého typu a pak je zase pronajímá dál. Na to je zase příběh, samozřejmě, že jsme dělali Severana, dělali jsme ty dvě vikingské lodě a bylo to během lockdownu. A ty si potom nechal kamarád Darren v Anglii a pak se prořekl prostě a říkal, jo, oni si ještě zahráli potom v Indianu Jonesovi. A říkám, co, v Indianu Jonesovi vikingské lodě? No, já jsem tam jenom upravil tohle a tamhle to a dobrý. No a tak jsme na to hleděli tady, že samozřejmě se ženou na televizi. V závěru se tam přištrachá starý Harrison Ford, že? A on je vlastně na pozadí těch našich lodí. Takže jsme se tak trošičku jsme se otřili o Spielberga.
1: Říká dnešní host u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Radim Zapletal.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Naznačil to už i on sám, Radim Zapletal, náš dnešní host ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Pracoval ve strojírnách, protože vystudoval Přerovskou strojní průmyslovku a je mimo jiné platnéř. Kolik máte času pustit se do výroby nějaké zbroje?
2: Teď už si toho času dělám stále víc, protože už jsem omezil jako zakázky. Už mě to až tak nebaví dělat věci přesně podle obrázku, který dostanu, a samozřejmě taky v nějakém termínu a za nějakou cenu, a to je pořád dokola. Došlo mi taky, že jsem si za ten život pro sebe toho moc neudělal, takže si dělám radost a dělám takové jako spíše fantasy záležitosti. Občas to někoho potěší, rád udělám radost a samozřejmě si chci udělat takovou svoji sbírku.
1: S historickým šermem jste začínal jako mladý.
2: No pane bože, to už je skoro 50 let. To byly takový časy, těch možností moc nebylo tenkrát, že? Na začátku 80. let. A já ještě navíc jsem měl takovou potřebu vzdorovat systému, takže jsme založili skupinu v Přerově.
1: To už byl Markus M.
2: A to byl samozřejmě Markus M., No a pouštěli jsme se do takových docela šílených věcí a jsem docela rád dneska po těch letech, jakože jsme to všetci přežili.
1: A už tenkrát jste měli první zkušenosti s filmaři, protože jste točili nejenom s českými, slovenskými, ale i zahraničními.
2: To je taková jako docela už dneska za super, spíš humorná vzpomínka, protože ti zahraniční a hlavně z toho západního Německa, jako tady, když točili, tak měli pocit, že my jsme tady takový jenom spotřební materiál. Takže tam se děli opravdu věci jako zvláštní. No. A já jsem teďka právě při válce v Zmloky, protože producentem je Rudolf Biermann. To je taková vzpomínka, my jsme se po 40 letech sešli právě v loni a vzpomínali jsme tady na ten film, že, který se točil na Helštině a na Vyklaši na Slovensku, a bylo to úplně šílený. A mě tam málem uhořel kamarád během šermu, bylo to taková zas šílená scéna. Já jsem ho tam vymáchal potom v koňských
1: exkrementech?
2: Močovinách. Tím jsem ho zachránil, no nicméně byl ohořelej, tak já jsem ho vzal a šli jsme za Rudolfem Biermannem, který dělal asistenta produkci, taky mladý sidek, a říkal jsem mu: Rudolfe, podívej se na něj, teď on tady chudák jako málem uhořel, nezasloužil by si nějaké bolestné, ty peníze nějak nebyly, nebyly. No a nakonec jsme se dohodli na 300, což byla celodenní naše odměna. Tak takhle jsme se s Rudolfem seznámili a teď po těch 40 letech to bylo hrozně hezký, když on už vlastně je šéfem té produkce a šéfoval samozřejmě tým Loki. A tak jsme si nakonec podali ruku a říkali jsme si, tak hele, tak Rudolfe, zase po 40 letech a zase to bude třeba o něco lepší.
1: Zbroj jste nikdy nedodával filmařům?
2: Ale jo, samozřejmě, to byla spousta filmů, to už bych si ani nespomněl, co to všechno bylo. Začal se tady před tou krizí, se začala točit Narnie, Letopisy Narnie, což byl jako velký seriál a říkal se, že je nejdražší a že to je prestižní věc. No, mně se to moc nelíbilo, ale dobře. A tam jsme strojili tu armádu, takže tam bylo 300 kompletů a to byla taky jako fuška, protože jsme každý den museli vyexpedovat nějaký počet, protože další zas na tom pracovali a leptali tam nějaký věci, okrasy do toho.
1: Jste suchozemec?
2: Naprostej. Jako mě se lidi ptají, pochopitelně, jak to prožívám na moři. Já říkám, neprožívám, já prostě na moře nejezdím. Pak mě to tam netáhne. Já mám moře rád, ale tak jako na pláži, se na co dívat, dát si nohy do vody, že jo.
1: Když se podíváme na ten Lipník, na to Přerovsko a okolí, tak si člověk říká, kde si tak jde někdo vyplout na té loďce, kde se to bere?
2: No, to je život. To prostě přichází ty věci a já to tak trošku teďka sklouznu na trochu jinou věc, protože se mě lidi taky ptají, jak jsem k tomu přišel, že jo. To je taková běžná otázka v těchto rozhovorech, takže vás předběhnu. Je to o tom, že jsem se nikdy o nic nesnažil v tomhle směru a vždycky se ta situace vyvinula tím způsobem, že se prostě v danou chvíli sešli ti správní lidé, jo, a začali řešit nějakou jednotnou věc a prostě já jsem do toho zapadl. A prostě nikde jsem se nevnucoval, nikde jsem se nepodbízel, přišlo to samo. Proto i ta výstava, kterou jsme dělali třeba se ženou, nebo žena ji dělala, chystala, já jsem tam skoro nic, tak se jmenovala Život jen řeka.
1: Výstava v Lipníku nad Bečvou v galerii Kunírna.
2: Ano, ano, ano, ano. A ten název to není z mojí hlavy, na to přišli už jiní jako přede mnou. A takhle to platí, že ta řeka, to je vlastně, vy prožijete to mládí tam s kotačením po kamenech, že jo, potom se dostanete do toho klidnějšího proudu, ale ten taky jako není úplně vždycky, že jo, někde se ta voda zvedne, pak se zase uklidní, pak někde stvrdnete v tůňce a zase se někde něco probourá, že jo, pak zase to zatarasí bobr. A nakonec stejně dospějete do té delty, což já už dneska jsem, a hledíte jako zpátky a vidíte, že jste vlastně nic jste pro to neudělala.
1: Tak se prosím dál nesnažte, aby to probíhalo ve stejném duchu. Rozhodně jste se nehlásil Českému rozhlasu Olomouc, bylo to naopak a já jsem moc ráda, že jste dnes byl hostem Dity Vojnarové. Naším hostem byl Radim Zapletal. Naschledanou.
2: Naschledanou a děkuji za pozvání.
0: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
5: Eponymní debutové album skupiny Boston v roce 1976 sice bylo v americké hitparádě nejvýš třetí, ale dodnes se z více než 20 miliony nosičů řadí k nejprodávanějším deskám všech dob a odstartovalo éru pompézního roku. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s debutem Boston.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Určitě nezapomeňte také na to, že vám Český rozhlas Olomouc během letošních letních prázdnin nabízí velký seriál věnovaný Zoo na Svatém Kopečku. Ta si na začátku června letošního roku připomněla 70 let od okamžiku otevření. A tak jsme zmapovali tamní obyvatelé. Už jich byla celá řada, vzhledem k tomu, že máme pondělí 10. srpna. Na ty, které už jsme odvysílali, narazíte na webu olomouc.rozhlas.cz. No a na ty, které ještě ne, na ty se samozřejmě můžete těšit v průběhu dalších dnů. Konkrétně dnes to bude po 11. hodině Teju Pruhovaný. Ale samozřejmě to není jediná nabídka, co se našeho programu týče. Připravili jsme toho pro vás mnohem, mnohem více. Určitě dojde také na Babské rady. Předtím ale pochopitelně dávka zpravodajství aktuální zprávy Českého rozhlasu Olomouc.
4: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v červenci vzrostla na více než 5%. Přerov hledá nového autobusového dopravce. Fotbalisté Sigmy si připsali úvodní výhru v sezóně. Odpoledne bude polojasno a teploty do 35 stupňů. U pondělních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v červenci vzrostla na 5,2% z červnových 5%. Ve srovnání s ostatními kraji byla šestá nejvyšší. Loni v červenci Olomoucký kraj vykázal nezaměstnanost 4,7%. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce. Nezaměstnanost v celém Česku v červenci vzrostla o 0,2% na 5%. Vedení Přerova hledá nového provozovatele městské autobusové dopravy. Službu by měl zajišťovat od roku 2028 po dobu 10 let. Předpokládaná hodnota zakázky je 238 milionů korun. Nabídky zájemci můžou podávat do poloviny září. Více mluvčí radnice Lenka Chalupová.
5: Pro provoz bude potřeba nejméně 22 autobusů, z toho 3 záložní a jedno menší vozidlo určené pro mimořádné situace a objízdné trasy. Cílem je zajistit obyvatelům i návštěvníkům města kvalitní, spolehlivou a dlouhodobě stabilní službu. Lhůta pro podání nabídek je navržena do 16. září.
4: Radnice v Prostějově zprovoznila interaktivní digitální mapu městských hřbitovů. Díky ní zájemci snadno najdou místo posledního odpočinku svých příbuzných a známých. Odborné zpracování celého projektu zajistila soukromá společnost. Prostějovský magistrát jí za to zaplatil téměř 1,5 milionu korun. Na území Prostějova jsou 4 hřbitovy s bezmála 15 tisíci hrobovými místy, které byly doteď zaneseny pouze v zastaralých papírových plánech.
0: Sport.
4: Prvoligoví fotbalisté Olomouce zvítězili ve třetím kole na hřišti Artisu Brno 2-1. Sigma si tak připsala premiérovou výhru v sezóně. Záložník Jáchym Šíp mluvil o tom, jaký tlak cítilo mužstvo před zápasem.
6: Neřekl bych úplně, že jsme cítili nervozitu. Fakt byli jsme hodně nahecovaní, věděli jsme, že to potřebujeme zvládnout a zvládli jsme to. Takže do dalšího zápasu si myslím, že toto je prostě důležitý a teď fakt zvládnout další zápas zase za 3 body.
4: A atlet Michal Rada je juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V americkém Eugene vytvořil evropský juniorský rekord časem 48,59 sekundy. Pro českou výpravu získal Rada na šampionátu 4. medaili.
0: Počasí.
4: Odpoledne čekáme na střední Moravě polojasno, přechodně až oblačno. Lokálně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách 25 až 29 a povane mírný jižní až jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Brzděte na dálnici D1 na kilometru 275 u Horní Moštěnice ve směru na Ostravu. Stojí tam osobní auto s defektem na vozíku a zdržení očekávejte také na silnici 55 za Kokory u Žeravic. I tam stojí osobní auto s defektem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ještěr dlouhý až 1,5 metru a vážící kolem 5 kilogramů. Tejo pruhovaný patří k největším jihoamerickým ještěrům. Zaujme nejen svým vzhledem, ale i neobvyklou inteligencí a my se mu budeme věnovat ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Nezamíříme společně v této hodince našeho vysílání jen do zoo. Určitě také za kulturou, konkrétně za divadlem, a to zaměříme se na nejen Shakespeareovské léto, tedy velký a oblíbený festival divadla Tramtárie, který letos poprvé probíhá v prostorách letního kina.

0: Karel Zich a jeho Alenka v říši divů na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Má výrazné černé šupiny s bílými, žlutými nebo červenými pruhy. Patří mezi nápadné a zajímavé ještěry, kteří dokáží překvapit nejednou zvláštností. Další zvíře z olomoucké zoo nám v našem letním seriálu Českého rozhlasu Olomouc představí Pavel Javůrek.
1: My se spolu nacházíme v terénní expozici, kterou najdeme v pavilonu žiraf.
2: Tak a díváme se na zvíře, které se jmenuje teju pruhovaný. Čtu to správně?
1: Někdy se říká tegu třeba taky, ale teju může být. Jedná se v podstatě o velké ještěry, kteří by nám mohli připomenout třeba varany. Ale co je zajímavé, tak s těmi varany tihleti ještěři nemají prakticky nic moc společného, protože jsou to ještěři původem z Jižní Ameriky. Třeba právě ti zmínění varani, tak to jsou obyvatelé Afriky a Asie. Ale co je společné, je to, že to zvíře se vlivem toho tlaku prostředí vyvíjelo podobně jako ten varan a začalo prostě lovit podobnou potravu a proto se i jakoby tvarově a velikostně tomu varanovi přibližuje. Ono se tomu odborné terminologii říká konvergence, že se u řekněme dvou nepříbuzných linií nebo dvou třeba nepříbuzných druhů ty znaky jako přibližují vzhledem k tomu prostředí jako takovému. Prostě to zvíře není varan, ale vypadá tak.
2: Každopádně vidíme, že pruhovaný je černobíle.
1: Zástupců, řekněme, tady tohle rodu teju je víc, ještě se potom chová teju červený, ten je takový jako víc do cihlova, on není takový skvrnitý, jak tady ten náš, teju pruhovaný, ale jsou to opravdu všechno velcí ještěři. Můžeme si povšimnout toho, že oni mají takové jako masivní čelisti. Na té spodní čelisti to má jako takové škraně to zvíře. To souvisí s tím, že se na to upínají poměrně silné svaly, protože to zvíře má velmi silný stisk v těch čelistech a funguje to u nich tak, že oni klidně jako rozlousknou i nějaký jako ulity různých plžů a podobně, ale k tomu samozřejmě žerou i jako různé třeba menší obratlovce.
2: My když jsme u toho krmení, tak vaši kolegové tady zrovna v teráriu krmí krajtu. Čím je krmíte tady ty teju pruhované?
1: Tak jak jsem říkal, že je to třeba i obratlovce, tak třeba myšky si to dá s oblibou tohleto zvířátko, můžou to být třeba právě i nějaký plži. Hmyz třeba taky, když jsou to mláďata, tak samozřejmě tam ten podíl toho hmyzu je větší. Teď se krmí třeba víc i nějakými právě těmi drobnými obratlovci.
2: Tak pojďme si představit teju pruhovaného, už jsme to naznačili, kde žije, ale jaký je ten jeho cyklus životní?
1: Tak je to zvíře, které je původem z Jižní Ameriky. On má poměrně jako široký areál výskytu, protože on zasahuje skoro až po Argentinu a je to právě jeden z mála plazů, u kterých můžeme mluvit o tom, že on dokáže do jisté míry udržovat i jako stabilní tělesnou teplotu. To dělají savci, ptáci a plazy to mají tak, že ta tělesná teplota je proměnlivá, takže se odvíjí od toho, jak je venku. Teju tohle to má taky, on má proměnlivou tělesnou teplotu, ale do jisté míry dokáže generovat to teplo i si jako sám ve svém těle. Tu tělesnou teplotu dokáže trošku korigovat. A co je taky zajímavé tady na tom zvířeti je jeho inteligence, protože to jsou jako velmi inteligentní plazy, kteří dokonce se dají naučit i na klikr a podobně, jako třeba psi nebo něco, takže on se s ním dá docela dobře i jako pracovat, což sice my tady úplně neděláme. Necháváme ho být tak, jak je, ale viděl jsem právě chovatele, kteří třeba s nimi jako fakt dělají, nechci říct jako cviky, ale prostě ho učí jako různé věci a tenhle ten ještěr to jako zvládá, protože opravdu patří mezi ty jako inteligentnější.
2: Takže patří zároveň i mezi ty, které si třeba lidé pořizují domů.
1: Určitě ano, je to druh, který se pořizuje i domů. Oni sice, když jsou mladí, tak bývají docela temperamentní. O čem by vám tady mý kolegové řekli své, když byli mladí, jak byli temperamentní a skákali z terárka, ale jak potom jsou dospělí, tak bývají klidní.
2: No tady ten to, když se na něho díváme, tak on si jenom tak v klidu leží a odpočívá, jak je starý.
1: To zvíře, které tady máme, je samice a je zhruba 6 leta.
2: A já ještě, když se tak na něho dívám, tak mi přijde, že je to ještěr poměrně velký.
1: Samozřejmě velkou část toho těla tvoří ocas, což u ještěru bývá jako zvykem. Ti největší jedinci mývají tak okolo třeba 1,5 metru nebo lehce tady po tenhle ten rozměr včetně ocasu, takže jsou to jedni z velkých ještěrů.
2: Říká vedoucí vzdělávání a marketingu v olomoucké zoo a také chovat Pavel Javůrek ze zoo Olomouc na svatém kopečku Petraševců Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Lidská sídla nabízí ptákům bohaté zdroje potravy. Je to však i řada pastí, které jako nebezpečné nevnímáme, přesto přinášejí smrt nejen ptákům, ale i dalším živočichům. Nádrže na vodu, duté předměty, velké skleněné plochy. Přitom odstranění bývá snadné. Jak vyloučit smrtící pasky u lidských sídel? Povíme si v prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc s Evženem Došenovským z České společnosti ornitologické. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tradiční komedie divadla Tramtárie naplní program druhého týdne festivalu Olomoucké nejen Shakespeareovské léto. Co nabídne v areálu letního kina Olomouc, tak na to vás pozveme už za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Letňák Olomouc žije festivalem Olomoucké nejen Shakespeareovské léto. Pod širým nebem si můžete užít řadu představení i bohatý doprovodný program. Co nabídne druhý festivalový týden, prozradí ředitel pořádajícího divadla Tramtárie Vladislav Kracík.
1: Olomoucké nejen Shakespeareovské léto je v plném proudu. Dostali jsme se do druhé půlky našeho festivalu a je to týden ve znamení takových tradičních, úspěšných komedií divadla Tramtárie. Zahajujeme hned v pondělí inscenací Matky na tripu, což je velmi oblíbená komedie, která vypráví o třech kamarádkách, co jsou čerstvé matky a vyrazí společně na první výlet i s malými dětmi a stane se jim spousta bláznivých věcí, takže vřele doporučuji. V úterý na to naváže jedno z našich nejúspěšnějších inscenací posledních sezon a to je Don Juan v New Yorku. Je to taková moderní parafráze slavného titulu o největším svůdci žen a je to taková moderní varianta, kdy mladý muž přijde do jednoho sanatoria a tvrdí, že největší mlenec na světě a obšťastnil tisíce žen a teď se řeší vlastně, je to pravda, není to pravda a co ten chlapík je vlastně jakoby zač. Na to navážeme ve středu 12. srpna naší milovanou inscenací Čekání před nebeskou bránou. To je strašně krásné představení, řekl bych velmi milované z mé strany. Je výjimečné v tom, že jsme ho rok nehráli, protože naše herečka Jana Drgová si byla splnit své mateřské povinnosti a teď se po roce vrací a vrací se právě touto inscenací, takže srdečně zvu. A tento týden zakončíme ve čtvrtek inscenací Horory z manželských ložnic. Tu už hrajeme mnoho sezon a týká se to manželských párů, kterým do života vstoupí něco takového, jako je sexuální úchylka nebo zvláštnost a jak se s tím tyto páry vypořádají.
2: Tak ale tím olomoucké nejen Shakespeareovské léto neskončí, protože vyvrcholí tento festival o víkendu. Jaký program jste připravili?
1: Máme tam samozřejmě pohádku, jelikož je víkend, bude to pohádka Tereska kouzelné autíčko a potom celý tento víkend bude patřit zakončení festivalu a tím nebude nic jiného než kabaret Nátý Shakespeare 2. My v Tramtárii máme 10 let na repertoáru jedničku, ale to jsme se rozhodli, že navážeme a uděláme dvojku. Takže zatímco první kabaret se týkal takových parodií na Shakespeareovské tragédie, tak tohle jsou naopak parodie shakespeareovských komedií.
2: Zve na olomoucké nejen Shakespeareovské léto, které se letos koná v olomouckém letním kině, ředitel divadla Tramtárie Vladislav Kracík z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Čerstvý šedesátník Richard Pachman oslavil výročí tím nejlepším způsobem. Zrevidoval své nahrávky, připravil nové a vydal je na CDčku pod názvem Vůle žít, což je i název jeho nové povídkové knihy. Také zkompletoval svá setkání se členy skupiny ABBA, prostě důvodu k povídání víc než dost. Olomoucký rodák, muzikant, spisovatel a výtvarník Richard Pachman bude v prázdninové repríze hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Hned po zprávách v 11 hodin jsme vás informovali o tom, že ani v dnešním vysílání, tedy v pondělí 10. srpna, vás rozhodně neminou babské rady. Ty už jsou připravené, ale než na ně dojde, tak vám pošleme ještě písničku v ozvěnách Davida Dalea. A ještě zmíníme, že ty dnešní babské rady vás přesvědčí, že i v našich končinách stojí za to pěstovat opuncii. Není to totiž zdaleka jenom ozdobný kaktus. Dají se z něj vyrábět saláty anebo připravovat čaje.

0: Lékařské rady.
1: Opuncie, tropický kaktus, který má domov v Mexiku a Střední Americe, kde se jeho dužnaté listy zbavené bodlinek používají jako zelenina a tradičně se i nakládají. Dužina obsahuje šťávu, ze které se vyrábí i čaj. Z miniaturních semínek opuncie se lisuje jeden z nejdražších a nejvzácnějších olejů na světě. Na získání pouhého 1 litru oleje je potřeba zpracovat zhruba 800 kg plodů. Po odkvetení nasadí rostlina na plody, které jsou jemně ochmířené a tvarem i chutí připomínají hrušku. Dají se použít do ovocných salátů, v kombinaci s dalším ovocem, z nich uvaříte skvělé marmelády. Jejich šťávu můžete využít do moštů a domácích limonád. Přestože je to kaktus, tak některé druhy opuncie jsou mrazu vzdorné a bez problémů vydrží teploty až do minus 25 stupňů. Tenhle zajímavý kaktus se díky tomu může stát chloubou i vaší zahrádky.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

O půdním suchu anebo juniorském mistrovství světa budeme mluvit ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Tím juniorským mistrovstvím máme samozřejmě na mysli atletické juniorské mistrovství, kde sbíráme úspěchy. O tom posledním vám podáme podrobnější informace. Zprávy tady budou za 7 minut, i nadále se tedy vyplatí poslouchat Český rozhlas Olomouc, i protože po 12. nabídneme písničky na přání, tak se do nich zapojíte v pondělí 10. srpna. Dopoledním vysíláním vás a velice ráda provázela Dita Vojnarová. Hezký den.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuše, budu mlčet jako mlčí ti, kdo jedí kůl.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 12 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V Česku se půdní sucho může dál zhoršovat. V Šumperku začíná úplná uzavírka Žarotínovy ulice. Atlet Michal Rada je juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Odpoledne bude polojasná žoblačnost, teplotami do 35 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Půdní sucho se v Česku kvůli horku může dál zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat a teploty můžou i tento týden dosahovat až 35 stupňů.
3: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
4: Zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostaneme někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
3: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
5: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u bylovin za posledních 14 let, u lenin za posledních 20 let.
3: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: Řidiče ode dneška do konce srpna neprojedou Žarotínovou ulicí v Šumperku. Důvodem jsou opravy silnice v části mezi kruhovým objezdem u základní umělecké školy a odbočkou do Slovanské ulice. Uzavírka se týká také autobusových linek, upozorňuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
6: Autobusové linky pojedou během úplné uzavírky Žerotínovy ulice po objízdných trasách přes ulice Jesenická, Milana Rastislava Štefánika, Slovanská a Husovo náměstí.
1: Přes 60% Čechů nesouhlasí s možným zrušením devátých tříd. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Zkrácení povinné školní docházky zmínil v polovině července šéf SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš za ANO. Ministerstvo školství je ale proti. Podle něj změna teď není v plánu. Strany a hnutí přihlášené do letošních komunálních voleb mají dnes poslední šanci doplnit kandidátky. Dneškem taky končí možnost měnit pořadí nominovaných. Na případné opravy kandidátních listin pak budou mít ještě týden. Komunální volby budou letos 9. a 10. října. Ve stejném termínu se konají i ty senátní.
2: Sport.
1: Česká atletika má juniorského mistra světa. Michal Rada vyhrál v americkém Eugene běh na 400 metrů překážek. Zvládl to v evropském juniorském rekordu časem 48 sekund a 59 setin sekundy.
7: To je něco neuvěřitelného, ještě jsem tady měl v hledišti svoji rodinu, svýho trenéra, své nejbližší kamarády, jsem za to neskutečně vděčný. Za 10-11 dní mě čeká debut na diamantový lize, takže to bude ještě taková další třešnička na dortu téhle sezóny.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 35 stupňů v Jeseníkách kolem 27, fouká mírný jižní až jihozápadní vítr, který se bude měnit na západní. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, teploty 25 až 29 stupňů v Jeseníkách kolem 19, povane mírný severovýchodní až severní vítr, který večer zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D1 u Horní Moštěnice směr Ostrava stojí porouchané osobní auto, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: nový prázdninový týden začínáme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, alespoň co se odpoledního vysílání týká, jak jinak než písničkami na přání. Hezký poslech, hezký den přeje Tomáš Kedzior. Do studia volejte na 221 555 444 a SMSky pište na číslo 723 70 33 51. V týdnu mají svátek mimo jiné Zuzany, Kláry, Aleny a nebo Hanky, tak třeba také jim můžete poslat pěknou písničku.

0: První přání z Českého rozhlasu Olomouc uslyšíme od pana Břeti ze Štítu. Dobré poledne.
1: Dobré. Trošičku tady změnilo počasí, už to i nepaří. A tuto písničku posílám teda, ne tedy záměrně, ale mám tomu důvody do předmostí především. Potom všem známí, co mě hraju a já jím. A tady kuchářka naším dolová seniorů, Martě a Ivaně, ta Martička se vrátila z dovolené a taky všem našim sestřičkám, tady celému ansáblu, důchodcům všem. Taky vám to děkuju, Masáno, mějte se hezky,
0: naslyšenou. Věnování také pro pana Jiřího Dolitovle. Pěkný den přeje posluchačka Marie Sprostějová, která zdraví také své další rozhlasové přátele.

0: Marcela Holanová v Českém rozhlasu Olomouc. Teď přání paní Evy Skrnová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já zdravím ještě jednou vás, zdravím pane Tomášku a celý Český rozhlas. Přeji vám příjemný den. Tuto písničku chci nechat zahrát paní Květušce z Bohutina, paní Marušce, paní Sedlaříkové a Tihlaříkové a kolektivu Kuchařek z Krnova. Vám, pane Tomášku, děkuji za vyhledání písničky a těším se na další slyšenou. Děkuji moc, nashledanou.
0: Zdravíme v Krnově, věnování pro řezbáře Jardu Beneše do Oštic. Vše nejlepší, hodně zdraví, spokojenost a ať se mu práce daří, přeje kamarád pan Švéda z Horních Studýnek. Ještě věnování do nemilé. Včera oslavila 18 let naše posluchačka Daniela Ratajová. Hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojený život a ještě mnohem více za celou rodinu přeje mamka.

0: Chladil v Českém rozhlase Olomouc a hned po něm paní Zdeňka z Hrochova. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomáci, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla by Neka Zára manželu podpíši likovým doroštění a její vnuška Klárka bude mít 12. srpna svátek. Tak milá Klárinko, svátku ti přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti, radosti, hodně kamarádů a kamarádek, to ti přeje Zdeňka z Hrochova. A zdravím tvého bratra Prokupka a ještě bych chtěla Neka zahrát Liduště Ukytilové do Jeseníku, Věrce Halouskové do Bílovic a tance Hromík u Rymazova. Díky a zase někdy nashledanou.
0: A přidáváme písničku Dolosin rodině Filipové a Jarmilce i Marušce do Javora. Pro potěšení píše děda, věnování je také do Ludmírova i Věd Soufalové k narozeninám. Zdraví, lásku, splněná přání a boží požehnání přeje Hela s rodinou.

0: Které lidové melodie učarovaly světově uznávanému skladateli natolik, že se staly inspirací pro jeho vlastní tvorbu? A jaké moravské písničky by možná upadly v zapomnění, kdyby je jako vášnivý sběratel nezapsal pro další generace? V epizodě z cyklu Cymbál a husle se vydáme po stopách Leoše Janáčka. Zaposloucháme se do písňových klenotů a necháme je k sobě promlouvat z nahrávek špičkových lidových muzik i zpěváků. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Den dobrý.
2: Češ.
1: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
2: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
1: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
2: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
1: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
3: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
4: A pozdravíme v písničkách na přání paní Lídu z Olomouce. Dobrý den.
5: Krásný den, pane Tomáši. Já vám děkuji za přijetí a přeji vám všem do rádia Českého rozhlasu pěkné odpoledne. Dnes posílám písničky s přáním a poděkováním a další krásné dny přeji do Senice na Hané, Květoškovi Pytlíčkovi s rodinou, Haničkám Vrbovým do Olomouce, panu Honzovi a Lidušce z Písečné, Jiřímu z Litovle, Staničce z Lomnice, Věruce Halouskové s Adámkem, panu Jiřímu z Kunštátu a Jendovi ze Štětovic a všem posluchačům přeji krásné odpoledne. Vám, pane Tomáši, moc krát děkuji a přeji též krásné dny. Naschledanou.
4: Pěkně děkuji. Zdravíme a posíláme vybranou písničku.
6: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě

0: Valdemar Matuška v Českém rozhlase Olomouc a přání paní Dáši z Horní Loděnice. Dobrý den.
1: Dobrý den. Posílám pozdrav své sestře Evě a rodině Koničkové. Momentálně ze Štěpána, kde jsme strávili super víkend na Hodech. A posílám písničku.
0: Ano, zdravíme všem a taky všechny, kteří ty Hody připravovali a bylo to opravdu velké, tak jako každý rok. No a písnička letí i do Jeseníku, Lidušce a Alence. Oběma hezký den přeje posluchačka Dáša.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc v pondělí 10. srpna. Zdravíme paní Evu do Horní Loděnice. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc. A chtěla bych taky popřát sestře a její manželovi do Štěpánova, že si to pěkně užili. A děkuji za písničku a rodně Zahradničkové taky přeju pěkný den a rodně Václavíkové do Štěpánova. Děkuji, hezký den.
0: Tak a zpívat na přání bude Karel Zich, ještě s Jitkou Zelenkovou. Písnička je také paní Aničce Pavelkové, jejímu synovi, pozdravuje soused, také paní Evě Dokrnová. Děkuji za krásnou písničku. Hodně zdraví a pěkné odpoledne přeje posluchačka Květa.

0: Českém rozhlasu Olomouc. Další pozdravení bude od pana Jirky z Litovle. Dobrý den.
1: Dobrý den vám přeji, vám Tomáši a všem posluchačkům Českého rozhlasu Olomouc. Chtěl bych poděkovat paní Marušce z Prostějova, paní Lidušce z Olomouce za pozdravení a za písničku. Vracím vám to a kromě těchto dvou posluchaček ještě tenhle hudební pozdrav posílám Mileně Dobroumova, Hance Domolovský Obirouna, Jiruškám do Bílovic a Olomouce, paní Milace do Přáslavic a Jardovi Benešovi do Leštic. Písnička i pro vás, pane Tomáši, děkuji vám za vybrání, mějte se hezky, příjemnou službu a všem posluchačům, které jsem jmenoval, přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a lásky do dalších dnů, včetně toho dnešního. Hezký den, přátelé, naslyšenou.
0: Naslyšenou přidáváme věnování mým rodičům Věrce a Mirkovi Mačalíkovým z Třemešné, ale hlavně tatínkovi, který měl v pátek narozeniny. Tati, celá naše rodina ti přeje jen to nejlepší. Elán, zdraví a vše, co tě baví, píše dcera Lenka.

0: Je pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, pondělní písničky na přání a paní Marta z Havířova, dobrý den.
1: Paní Marta je zase na výletě, Tomášku, já vás zdravím, zdravím všechny moderátory, celý Olomouc, okolí Olomouce. A včera měli svátek Romanové, taky mám v rodině, no ale mám jich hodně osobně, takže všem přeju a posílám písničku, ona je krásná, aby si našli prostě kamarádku pro celý život. Další, ať prostě si se věnujou svým rodinám, ať se nezajímají o cizí záležitosti a všem dětem přeji, ať užívají nádherné, krásné počasí ještě po dobu prázdnin a ať se těší z každého dne. To je všechno. Ze srdíčka vás zdraví paní Marta, která furt někde cestuje.
0: Přejeme tady šťastnou cestu, naslyšenou a posíláme vybranou písničku.

0: písničková přání Českého rozhlasu Olomouc. Teď je s námi paní Vlasta z Bruntálu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla za celou rodinu a hlavně za babičku a dědu a strejdu a tetu popřát dnešní narozeninám vnučce Julince Marešové a zároveň neteři Alžbětě Minárčíkové. Přejeme oběma hodně zdraví, hodně štěstí, ať je všechno baví, co chtějí dělat a užívají si prázdnin a do dalšího života hlavně hodně zdravíčka. Děkuji vám.
0: Hezky zdravíme, věnování přidáváme také paní Věře Kořenkové a Lídě Loničkové pro dobrou náladu, zdraví posluchačka Marie.

0: Tak Charleston už umíme. Zdravíme ještě z Českého rozhlasu Olomouc paní Janu, která nám volá z Olomouce. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače, svou maminku Františku Štrajtovou z Luběnic, ale hlavně toto patří mojí kamarádce. Chtěla bych jí popřát k narozeninám, který měla v neděli. Hodně štěstí, zdraví a Liduško, nedej se. A je to pro Lidušku Outratovou ze Senice. Děkuji moc, naschledanou.
0: Zdravíme paní Lidušku Outratovou do Senice na Hané a posíláme písničku.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: 13 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Nezaměstnanost kraje vzrostla na více než 5%. Vysokoškolské koleje Olomoucké univerzity jsou už zaplněné. Organizace v kultuře vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Zítra čekáme slunečno a maximálně 29 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Olomouckém kraji v červenci přibylo nezaměstnaných. Práce si hledalo přes 21 tisíc lidí, proti červnu o téměř 700 více. Míra nezaměstnanosti tak vzrostla na 5,2%. Nárůst se týkal všech bývalých okresů v regionu, říká ředitel krajské pobočky úřadu práce Vlastimil Přidal.
3: Jeseníčko už není okresem s nejvyšší nezaměstnaností v kraji a vykázalo stejný podíl nezaměstnaných osob jako Přerovsko. Zaměstnavatelé i nadále nabízí téměř 4900 volných pracovních míst, což je stejně jako v předchozí měsíci a o 669 více než před rokem.
0: O ubytování na kolejích Univerzity Palackého v Olomouci byl letos před novým akademickým rokem větší zájem než loni. Pokoje si studenti zamluvili ve zhruba polovičním čase než běžné. Univerzita nabízela asi 4,5 tisíce lůžek v několika kategoriích, říká ředitel správy kolejí a mens Jan Liška.
4: Jsou to od jednolůžkových pokojů po čtyřlůžkové, jak se sdílenými kuchyňkami a sdílenými koupelnami, tak se samostatnými koupelnami přímo na buňkách. Momentálně rekonstruujeme jedno z budov Fischerových kolejí, kde budou kapacity zrekonstruovány a další přibudou. Bude tam cirka nových 100 lůžek.
0: Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Hodně nehod přibylo o uplynulém víkendu. Podle mluvčí policijního prezidia Violety Siřišťové byl jedním z nejhorších v historii.
5: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
0: Za celý červenec zemřelo na silnicích podle statistik dopravní policie 41 lidí. Kulturní odbory a organizace vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Ta má nahradit platnou koncepci pro příští 4 roky. Podle spolku připravovalo Ministerstvo kultury nový dokument netransparentně. Otevřený dopis proti změně podepsali desítky organizací, včetně Asociace spisovatelů a Herecké asociace. Ministerstvo kultury žádné změny ve svém dokumentu neplánuje. Sport. Barbora Sémanová s Janíčkovou postoupili na plavecké mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále královské stovky. Sémanová v rozplavbách obsadila 5. místo, Janíčková byla 6.
2: Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Povane mírný severovýchodní až severní vítr, který večer zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Prostějově v ulici Boženy Němcové osobní auto nabouralo zaparkovaný vůz. Na dálnici D35 u obce Polonín směr Olomouc stojí dodávka s defektem. Pravý pruh je neprůjezdný. Projíždějte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského Prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak, jo. A já, když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika, a takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní Prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů, a žatecký chmel, takže on by věděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý, a to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci, a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mhm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Já si to
1: neděje. Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělaný lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

ja však znám tu les. Ach, krásko, střetěž jiný víc.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. Jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva a hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, který se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit a je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: A jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročný, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct, do víc než 50 zemí celý země koule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takový důvod, jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www, jak se vaří pivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledujou teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní slárek plzeňského prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší,
1: vychlazený. Je ten první kontakt důležitý?
2: To je hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne? Nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom tak ten šéf výčepní. Jenomže ten šéf kuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Na nejvejš, když někdo si stěžuje nebo když pochválí, jak to jídlo je dobrý, jak se přijde z té kuchyně ukázat. Ale ten výčepní, ten, když přijdete do té hospody a on stojí za tím výčepem a teď se tam mazlí s těma sklenicema a meje je a slyšíte, jak ty sklenice pískají, jak ta houbička klouže po té sklenici, tak to je radost. Jo? Já jim vždycky radši, když tam přijdu, hned ho přijdu pozdravit, podám mu ruku a když vidím, že má ruku mokrou, tak to je pro mě takový důkaz, že spečuje o ty sklenice a potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupe a on řekne na zdraví, tak co máte dělat, jo? Tak vám nezbyde, než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada, to pivko?
2: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
2: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí postarat. A to je pro mě ta velká odměna. Jo. A navíc, jako, když se podívám na ty hospody a vůbec na ten český pivní biznis, to je biznis, který si zaslouží od toho státu, aby dostal nějakou podporu. Protože ten pivovarský průmysl, vlastně, když se na to podíváme, jedno místo, a mám na mysli teda zaměstnance pivovaru, generuje ještě další 4 místa tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná slárek, aniž by je skutečně vypil?
2: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele. A ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam u kořené jazyka. A on kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
2: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy kdy se tam rodilo to kraftové hnutí a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, byl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný a proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Ale myslím si, že za těch pár let to desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla. I když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měl zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, co by to bylo?
2: No, to je těžká otázka. Teda já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý. To bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
2: Jednoznačně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klackem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast v hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělají jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?
2: Já bych chtěl, aby si mě pamatoval jako ten, který to nepokazil. Že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě na tom nic neměň a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu braň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
2: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Strážníci i hasiči v Přerově se dočkají nového zázemí. Podvodník přepravil ženu z Olomoucka o více než 8 milionů korun. Zemřel spisovatel Vladimír Báral, bylo mu 94 let. Zítra má být polojasno až skoro jasno. Naměříme až 29 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Strážníky v Přerově a taky zdejší dobrovolné hasiče čeká příští rok stěhování. Radnice pro ně nechává opravit bývalou hasičskou stanici v ulici Šířava. Přestavba si vyžádá přes 60 milionů korun.
2: Dobrovolní hasiči budou sídlit v přízemí třípatrového domu v ulici Šířava. První a druhé patro obsadí městská policie. Dělníci už upravili vnitřní dispozice. Teď pracují na omítkách. Dokončují rozvody vody a elektřiny. Stavbu procházím s Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora z hnutí ANO.
3: Postupujeme podle schváleného harmonogramu. Jsou tady některé věci, které se řeší navíc v průběhu stavby, protože se zjistilo, že část střechy je v nemoc dobrém stavu, proto jsou to práce nějaké navíc, ale zhotovitel zatím drží termín, který by měl být někdy v půlce prosince roku 2026.
2: Termín stěhování hasičů a strážníků je pak naplánovaný na jaro příštího roku. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Podvodník přepravil ženu z Olomoucka o více než 8 milionů korun. Vydávala se za tureckého televizního a filmového herce. Žena s mužem komunikovala na Facebooku. Peníze poslala v několika desítkách plateb. Podvodník přitom využíval různé legendy, řekl to mluvčí policie Jaroslav Herzán. Falešnému herci hrozí až 8 let vězení. Skoro polovina firm v soukromém sektoru se ještě letos chystá zvyšovat mzdy. Ukazují to data poradenské společnosti RSM z letošního června. Firmy v posledních dvou letech místo plošného zvyšování mzd volí spíš individuální odměňování. Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla přes 50 tisíc korun. Pokračuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Bohdan Vojnar.
4: Začíná se objevovat i takový trend, že se snaží víc a víc odměňovat i prémiově takové profese, které souvisí třeba s AI, s kyberbezpečností a v neposlední řadě je to vždycky i lokální situace na trhu.
0: Den svých 94. narozenin dnes v chebské nemocnici zemřel spisovatel Vladimír Páral. Potvrdil to jeho přítel Jaroslav Beneš. Autor románu Milenci a vrazy a Mladý muž a bílá velryba nacházel témata pro svá díla mimo jiné v partnerském soužití. Později psal také sci-fi romány. Na koupi jeho pros lidé za komunistického režimu stály fronty. Řadu z nich zpracovali filmaři. Sport. Koulaře Tomáše Staňka čeká úvodním dni atletického mistrovství Evropy v Birminghamu kvalifikace i případné finále. Halový evropský šampion z roku 2021 náročný program koulařské soutěže opakovaně kritizuje.
5: Na to asi nebudu nikdy připravený, ale no, já nevím, jak to říct slušně, no. Co se nás spletou s více bojařima, no. Vůbec nevím, kdy budu třeba obě dva, jako podle mě tak nějaký tři a večeřet už asi nebudu.
0: Jakub Dudecha po kolizi nepostoupil z rozběhu osmistovky. Semifinále sprintu na 100 metrů se večer představí česká rekordmanka Karolína Maňasová. Do kvalifikace kladivářů vstoupí republikový šampion Vladimír Myslivčuk. Počasí. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19, povane mírený severovýchodní až severní vítr, který večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 u Dolního Újezdu směr Olomouc stojí porouchané nákladní auto, pravý pruh je neprůjezdný a zdržíte se i na Šumparsku v obci Líšnice směr Svitavy, stojí nepojízdné osobní auto, jezdí se to Kyvadlově jedním pruhem.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pondělí nedělní odpoledne Českého rozhlasu Olomouc přinese mimo jiné rubriku Panská sídla střední Moravy. Vydáme se na hrad a zámek Úsov, to je tedy kousek od Bohelnici, zhruba ve 3:15. Chystáme také humoriádu, po 16. hodině bude prvním hostem nového týdne imitátor Petr Jablonský a za chviličku také soutěž hřebíky s novými cenami a také samozřejmě zajímavými otázkami. U mikrofonu je dnes odpoledne Tomáš Kedzior a já vám přeji pěkný poslech.

0: To je hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Vítejte u soutěže Hřebíky, u nového soutěžního týdne, který vám dneska přináší třeba jako cenu plecháček Českého rozhlasu, porcelánový hrnek nebo pánské bílé tričko velikosti L. Je tady také tradiční kniha vydavatelství Kazda, tentokrát s názvem Dívka v bouři. O dívčím dospívání zajímavá a poutavá kniha. A je zde také spousta CDček různých hudebních žánrů. Soutěžní číslo 221 555 444 a připraven je asi už první posluchač. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den, Libor Stařič.
2: Zdravím, Libore, do Staříče. Za 3 správné odpovědi je výhra. No a na každou otázku je limit 10 vteřin. Libore, je to na vás, abyste začal.
3: Dneska zprostě. 4.
2: 4. Co jela dělat nedávno do Ameriky Eliška Hamzová? Otazník, soutěžit o Miss USA, nebo za B, hrát basketbal, nebo za C, pracovat do Bílého domu?
3: Jo, myslím, že Liška je basketbalistka, tak je za B.
2: No jo, hraje v tamní nejvyšší ženské soutěži za tým Minnesota. Tak, další otázka, Libore.
3: Tak, 5.
2: 5. Který z následujících výkonů, například elektrárny, je nejvyšší? Začnu možností A, 100 gigawattů, nebo možnost B, 10 terawattů, nebo možnost C, 1000 megawattů. Co je nejvíc?
3: Nejvyšší jednotky jsou ty
2: teravaty,
3: takže
2: Bčko. Je to Bčko. Jako byste v té elektrárně pracoval. Libore, a teď otázka na závěr.
3: Tak jedno, víš,
2: 6. Uprostřed léta prázdnin se ptáme, kdo slaví svátek 26. prosince. Buď to Adam, nebo Štěpán, nebo Eva.
3: 26. prosince, to si myslím, že se říká na Štěpán.
2: No, a je to. A máte už nějaký dárek mimochodem na Vánoce, Libore?
3: Na Vánoce.
2: Ještě ne?
3: Je to sice za dveřma, ale ještě ne.
2: V některých obchodních domech už si to nemyslí jako vy. Libore, zdraví, naslyšenou. Vydržte na telefonu, vyberte si výhru a k Vánocům to tedy zatím nebude, ale kdo ví, třeba ta výhra přece jenom na ty Vánoce a pod stromeček zůstane a někdo si ji odloží. Hezký dobrý den, kdo s námi teď soutěží?
4: Dobrý den, Martin z Prostějova.
2: Tak, Martine, co vy a Vánoce? Už pomaličko přemýšlíte, nebo... Je opravdu brzo.
4: Sotva skončili jedny.
2: Jo, sotva jedny skončili, to máte pravdu. Tak Martine, byly otázky 4, 5 a 6, tak co si zvolíte vy?
4: Tak 3.
2: 3. Jak se jmenovala první československá barevná televize uvedená na trh v roce 1973, Martine? Tesla Color, nebo Merkur, nebo Oravan?
4: No, to si asi nepamatuju, ale myslím, že to... Jo, Merkur.
2: Ne, Tesla Color to je. Martine, měl jste se rychle někoho zeptat ještě kolem vás, třeba to tam někdo pamatuje. Tak zdravím naslyšenou. No, pan Martin, těsně vedle to bylo. Dobrý den, koho pak zdravíme teď?
5: Dobrý den, tady Petr Olomouc.
2: Tak Petře, 1, 2 a potom otázky 7, 8, 9 a 10.
5: Tak, zkusíme 7.
2: 7, dobře. Kdo je autorem románu Bratři Karamazovi? Řeknu příjmení, Puškin, Dostojevský, Bulgakov.
5: Dostojevský.
2: No jo, román vyšel roku 1880. Poprvé, Petře, další otázka.
5: Tak, 8.
2: Tipněte si délku společné hranice Maďarska a Rakouska. 110 kilometrů, 250 kilometrů nebo 360?
5: Tak to dáme 220.
2: No, měl jste přidat 360, uvádí se přesně 366. Jo, zajděte to tam omrknout, jsou prázdniny. Petře, zdravím, naslyšenou. A další soutěžící na telefonu, hezký dobrý den, kdo pak to je?
6: Dobrý den, Zdeněk Zlaté hory.
2: Tak, Zdeňku, otázek ubylo, ale ještě tu něco máme. 1, 2, 9 a 10.
6: Tak 9.
2: 9 berete. Otevřeme kytici Karla Jaromíra Erbena. Ptám se, kolikátá v pořadí je polednice. Buď to 3. nebo 4. a nebo 12. Zdeňku, 4 vteřiny na odpověď.
7: No, 4.
2: Jo? Tam to někdo věděl, nebo to byl tip?
6: Ne, manželka.
2: Věděla. Svatební košile je 3. a 12. je potom dceřina kletba, to já si třeba moc nepamatuju. Zdeňku, tak co, 1, 2 a 10?
6: Tak Tak dvojka.
2: Bohem podsvětí starých řeků byl Kerberos, Aischylos nebo Hades. Koho zařadíte do podsvětí?
6: Ačko.
2: Dáte Ačko.
8: Jau.
2: Bylo toto Cčko, ten poslední Hades. Zdeňku, zdravím i nápovědu a příště to určitě vyjde. Další otázky necháme na příště. Tedy opět zítra s Českým rozhlasem Olomouc soutěž Hřebíky.
9: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Eponymní debutové album skupiny Boston v roce 1976 sice bylo v americké hitparádě nejvýš třetí, ale dodnes se z více než 20 miliony nosičů řadí k nejprodávanějším deskám všech dob a odstartovalo éru pompézního roku. Více ve středu po 19:00 v legendách Českého rozhlasu Olomouc s debutem Boston.
2: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběh. Ano, ty příběhy vám nabízíme celé prázdniny. Jmenují se Příběhy našich sousedů. Je to vzdělávací projekt neziskové organizace Postbellum pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a tercí a kvart víceletých gymnázií. Měli za úkol vyspovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. A právě některé výsledné reportáže vám pravidelně přinášíme v našem prázdninovém vysílání. Vždy v tomto čase. Dnes zpracovali příběh paní Julie Suché z Dubicka, studenti Amálie Kondlerová, Martin Novák, Julie Poláchová, Evo Skácelová a Nikol Sisrová ze základní školy Dubicko.
1: Paní Julie Suchá se narodila během druhé světové války 13. ledna 1942 na samotě Holubice, která se nachází mezi Usovem, Medlovem a Pískovem nedaleko Mohelnice. Rodina vlastnila hospodářství, které jí zajišťovalo obživu. Když měla paní Suchá 3 roky, blížil se konec války. V jejich posledních dnech Sověti pronásledovali prchající německé vojáky. V domnění, že se Němci ukryli ve stavení holubické samoty, rozhodli se stavení zlikvidovat.
2: Ti vojáci otíkali se z fronty. Oni viděli, že skončili tam za našima a dál už je neviděli. Tak začali střílit do našich chalop. My jsme měli úplně rozbitého chalopu. Před našima byla taková velká hroška, strom a ty granáty se zabořily do té hrošky. Ta nás zachránila. No.
3: Rodina paní Julie Suché se v tu dobu ukrývala ve sklepě domu. Dalším úkrytem byl bunkr vyhloubený ve stráni. Sovětští vojáci stříleli po těhotné mamince paní Suché. Ta v létě čekala syna Jindřicha. Tatínek tedy prohlásil.
2: Viděli, že jsou ženská. Jim to bylo jedno. Ženská, neženská, strefovala se do všeckého, co se pohlo.
3: Po válce tatínek dál hospodařil na svých polnostech, jenže v roce 1948 došlo ke komunistickému převratu. Začala se zakládat zemědělská družstva a hospodáři byli ke vstupu do družstva nuceni. Měli odezdat svá zvířata, zemědělské stroje, osivo, stodoly i polnosti a přenechat je družstvu do společného užívání. Tatínek dlouho odolával tlaku komunistů, aby vstoupil do družstva. Jednoho dne ale na zabrání hospodářství došlo.
2: A tak si vzpomínám, že měla jsem takovou oblíbenou kravku, taková hodná byla, měla moc dobrý mlíko. A jak ho vidle, tak ona se bránila, tak oni ho tak mlátili, že jí tykla krýv z nosa. To mám tak ve vzpomínkách na družstvo.
4: Rodina dál pracovala v hospodářství, tentokrát na družstevním. Potraviny, které si ale do té doby obstarávala sama, dostávala na příděl a v nesrovnatelně horší kvalitě.
2: No, dostali jsme lístky na chleba. Jako jeden ten lístek byl jeden pěcin chleba. To jsme museli předložit vždycky v obchodě. Tatínka označila, že jako kulak, tak dostali jsme málo. Že měla velkou plochu hospodářství, ale jsme na tím museli držet jak mordovatí. Protože museli splnit dodávky. To nesplnili dodávky, tak toho zavřeli.
5: Na konci 60. let si paní Suchá s manželem vyhlédli pro včelaření rozlehlé, dlouho neobstarávané a zanedbané údolí v Dubicku. Tento velký pozemek koupili, postupně jej vyčistili a zvelebili. Včelařili na něm a postavili si tam nový dům. Těsně před revolucí komunisté chtěli rodinu připravit o pozemky podruhé. Manžel paní Suché byl označen jako boháč a veškerá půda měla být vyvlastněna. Že se tomu tak nestalo, vděčí rodina sametové revoluci.
4: Tento příběh má ale nečekaný happy end. Julien mladší bratr Jindřich, ten, který málem zemřel i se svou matkou při střelbě, získal rodinné hospodářství na Holubici v restituci zpět. Kruh se uzavřel.
6: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: Gota. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Každé pondělí pro vás připravujeme panská sídla střední Moravy, tedy rubriku, v níž se pohybujeme po hradech a zámcích a dalších podobných útvarech, především tady na území Moravy. Vydáme se do Úsova, tento zámek je dnes hojně navštěvovaný kvůli bohatým zoologickým sbírkám z lichtenštejnských lovů v Evropě i Africe. K počátkům hradu se ovšem ponoříme s historikem Davidem Papajíkem z Univerzity Palackého v Olomouci.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Tento hrad vznikl někdy kolem poloviny 13. století a v minulosti se vedly spory, zda ho založili šlechtici nebo panovník. Šlechtici proto, že k tomu směřovali písemné prameny. V listině z roku 1260 se po Úsově psal i dík z rodu Švábenicu, takže ta starší literatura uvažovala o tom, že i dík mohl být stavitelem, a o 9 let později se po hradě psal i díku syn Hrabiš nebo Hrabiše. Takže jako byly úvahy, zda tento hrad nezaložili Švábenicové. Ale další výzkum ukázal, že i když Švábenicové byli velmi mocným šlechtickým rodem, tak tolik finančních prostředků na stavbu tak velikého hradu neměli. Takže se zdá, že Švábenicové pouze byli správci tohoto hradu a tohoto území kolem Úsova, ale skutečným stavitelem byl některý z českých králů, buď tedy Václav I. nebo Přemysl Otakar II. Hrad byl dlouhou dobu v majetku českých králů a moravských markrabat a ti vlastně pronajímali ten hrad nebo udělovali lénem. Jeden čas tady byli ve 30. letech 14. století Štemberkové. Skoro 100 let drželi hrad páni s Blašimi od roku 1416 až do roku 1513 a v roce 1513 došlo k takzvané alodizaci, kdy panovník propustil vlastně zelení vazby ze zástavy hrad Ladislavovi z Boskovic. Takže dalším významným rodem, který vlastnil hrad a ne držel, už vlastnil, byli Boskovicové, a v roku 1597 Janem Šemberou Černohorským z Boskovic tento šlechtický rod vymřel a přes sňatek s dvěma dcerami tohoto posledního Boskovice získali dva příslušníci rodu z Lichtenštejna Úsov, a Lichtenštejnové se zde udrželi až do roku 1945.
3: Po Lichtenštejnech nám tu zbyla velkolepá barokní podoba paláce, který je dnes tou zámeckou částí zdejšího areálu. Lichtenštejnové ovšem tady prožili 30-letou válku, která byla pro hrad i pro okolí velmi pustošivá.
2: Já bych byl opatrnější se slovním spojením, že prožili, protože Lichtenštejnové nikdy na Úsově trvale nesídlili. Jím to patřilo, ale jim patřily desítky hradů po Moravě i jinde po Evropě, takže oni tady trvale nesídlili, ale je pravda, že Úsov a úsovské panství a samotný hrad byl velmi postižen za 30-leté války, takže Lichtenštejnové přestavěli nebo nechali přestavět takzvaný Jižní palác, který původně začali stavět už Vlašimové, do renesanční podoby ho převedli Boskovicové a vlastně po tom zničení nebo poničení za 30-leté války, tak do barokní podoby ho upravili Lichtenštejnové.
3: Je to velmi honosná výstavní stavba s tím centrálním schodištěm, podílel se na ní slavný architekt Domenico Martinelli a dnes budí zájem především zoologické sbírky, které Lichtenštejni přivezli ze svých lovů, ať už z Evropy nebo z Afriky. Lichtenštejnové tedy využívali tenhle ten zámek pro správu panství?
2: Také. Takže dá se říct, že vlastně Úsov neměl rezidenční funkci v této době. On měl rezidenční funkci za Vlašimu a za Boskovicu, ale za Lichtenštejnu ta rezidenční funkce vlastně poklesla, což znamenalo i, že se méně investovalo do správy samotného hradu.
3: Následně tu vybudovali to zoologické muzeum a poskytli prostor pro lesnickou školu. Pojďme ale od toho barokního paláce se otočit a podívat se opět na ty dochované středověké stavby.
2: My se tady díváme na pozůstatky dvou paláců, paláců z 13. století. Ty paláce jsou spíš v takové té spodní části těch objektů. Ty paláce se nacházely v prostoru dnešní kočárovny a vedle stojícího takzvaného Vlašimského paláce. To neznamená, že by ten palác stavěli až Vlašimové. Ten palác je starší, ale předpokládá se, že Vlašimové během 15. století století ten objekt přestavovali a my dokonce máme z písemných pramenů doloženo, že nechali si zvýšit zástavní sumu peněz na Usovské panství za to, že budou do stavby hradu investovat další peníze. Takže je silný předpoklad, že to splnili, že opravdu ty peníze investovali.
3: Říká profesor David Papajík, se kterým se na Úsov vydáme ještě jednou. Zase za týden v cyklu Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Naslyšenou se těší taky Aleš Spurný.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: 15 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Provoz městských autobusů v Přerově bude zajišťovat nových dopravce. Přes 60% lidí v Česku nechce zrušit 9. třídu. Koulař Tomáš Staněk postoupil do večerního finále mistrovství Evropy. Zítřejší počasí má být slunečné s teplotami do 29 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Vedení Přerova hledá nového provozovatele městské autobusové dopravy. Službu by měla zajišťovat od roku 2028 po dobu 10 let. Hodnota zakázky je zhruba 240 milionů korun. Nabídky zájemci můžou podávat do poloviny září, dodává mluvčí radnice Lenka Chalupová.
4: Pro provoz bude potřeba nejméně 22 autobusů, z toho 3 záložní a jedno menší vozidlo určené pro mimořádné situace a objízdné trasy. Cílem je zajistit obyvatelům i návštěvníkům města kvalitní, spolehlivou a dlouhodobě stabilní službu. Lhůta pro podání nabídek je navržena do 16. září.
2: Více než 140 dopravních přestupků zaznamenali během 2 dnů policisté v Olomouckém kraji. Preventivní kontroly uspořádali na konci minulého týdne. Zaměřili se především na dodržování nejvyšší povolené rychlosti. Hlídky zkontrolovali 500 vozidel. Předpisy porušilo celkem 143 řidičů, řekl to mluvčí krajských policistů Libor Hejtman.
5: Řidiči na pokutách zaplatili 225 tisíc korun. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 102 motoristů a jeden byl pod vlivem alkoholu. Policisté při kontrole zastavili i 3 řidiče, kteří neměli uhrazené pokuty za dřívější dopravní přestupky. Policisté od nich na místě vybrali bezmála 4 tisíce korun.
2: Se zrušením 9. tříd nesouhlasí 62% lidí v Česku. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Většina dotázaných by spíše změnila obsah výuky.
6: Zrušení 9. třídy navrhl v polovině července předseda SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z ANO. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale proti a po diskuzi s premiérem řekl, že změna není na pořadu dne. Se zrušením 9. třídy nesouhlasí ani přes 60% respondentů průzkumu, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
7: Proti zkrácení se nejvíce vymezují mladí lidé, naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti. 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky.
6: 3 z 5 dotázaných taky míní, že na zrušení 9. třídy není české školství připravené. Přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: V areálu bulharské zbrojovky Emko v centrální části země vypukl požár. Majitel skladu tvrdí, že se jednalo o nehodu a nikoliv o sabotáž. Podle agentury BTA areálem po vypuknutí požáru otřáslo několik výbuchů. Lidé se z místa i jeho okolí museli evakuovat. Zbrojovka Emko dříve využívala i sklady v Moravských Vrběticích, které vybuchly v roce 2014. České úřady z toho obvinily ruské tajné služby.
8: Sport.
2: Kladivář Volodymyr Mislovčuk vyhrál atletické mistrovství Evropy v Birminghamu kvalifikaci. Ovládl ji výkonem 79,61 metrů o 3 cm předčil stříbrného medailistu z olympiády Maďara Haláše. Dnes večer se ve finále soutěže koulařů představí Tomáš Staněk, který kvalifikaci skončil druhý.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Povane mírný severovýchodní až severní vítr, který večer se slábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Rapotíně v ulici Šumperská havarovala 2 osobní auta. Opatrně i na Prostějovsku v obci Bílovice Lutotín se osobní auto střetlo s elektrokoloběžkou.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Letošní zámecké léto vstupuje už do svého 7. týdne. Za chviličku se podíváme na další ze zámků České republiky s Františkem Kinským. Chystáme pro vás také seriál speciál na tento týden. Jmenuje se Rozhlasové stovky a dnes k vám v něm představíme první rozhlasovou hru. Vydáme se tedy do roku 1926 a těšíme se také na dnešní humoriádu. Za hodinku bude naším hostem imitátor Petr Jablonský. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc přeje Tomáš Kedzior.

0: Zámecké léto je stále tady. Náš průvodce František Kinský nás pozve na další místo České republiky.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
3: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
4: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa, Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kdy byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhle tím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažíváme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem, tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec. A potom zase zjdou do té školy anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu, tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
3: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora. Ta tu je dodnes?
4: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky. Máme tady zbytky takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice ty obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Čerstvý šedesátník Richard Pachman oslavil výročí tím nejlepším způsobem. Zrevidoval své nahrávky, připravil nové a vydal je na CDčku pod názvem Vůle žít, což je i název jeho nové povídkové knihy. Také zkompletoval svá setkání se členy skupiny ABBA, prostě důvodu k povídání víc než dost. Olomoucký rodák, muzikant, spisovatel a výtvarník Richard Pachman bude v prázdninové repríze hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
1: Den dobrý.
2: Češ.
1: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
2: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
1: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
2: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
1: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojna.
2: A Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

je bojím. A počuť hlasné stereo a výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

Vy posloucháte Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc, ať už jste na schodech a nebo někde pod nimi. Každopádně my budeme ve městě Olomouci, kde si hasiči zkoušeli, jaké jsou výhody plastových bariér. Vedení Olomouce totiž plánuje nakoupit nové protipovodňové zábrany. Za chvíli si o tom popovídáme.

0: Posloucháte pondělní odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Dobrovolní hasiči a úředníci olomouckého magistrátu otestovali nové protipovodňové zábrany. Jsou vyrobené z plastu a umožňují snadnou montáž. I proto vedení radnice rozhodlo o jejich nákupu. Více nám řekne redaktorka Blanka Mazalová. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Blanko, jak vypadají nové protipovodňové zábrany?
1: Tak jsou vysoké 0,5 metru a 1 metr a jejich výhodou je, že se dají rychle sestavit do libovolné délky i tvaru. Mohly by tak být alternativou k systémům akvabariér a tradičním tandemovým pytlům s pískem, které má město samozřejmě také ve svých skladech. Plastové zábrany jsou vyrobené z odolného polymeru, využívají zatížení vodním sloupcem a těsnící prvek na spodní straně brání podtékání vody. Hasiči si vyzkoušeli zábrany i k vytvoření ochlazovací nádrže, kterou pak můžou využít třeba k hašení elektromobilu. Hasiči jsou s plastovými zábranami celkem spokojeni a potvrdil mi to i velitel dobrovolných hasičů v Olomouci Holici Jiří Kučera.
2: Tady tohle s tím, že jeden ten díl váží 5 kilo, jeden metr váží 10, takže 20 metrů je 200, takže 250 kilo, takže to se dá odvíst jednou dodávkou. Takže i je to úspora jakoby jednak, že není to tak logisticky náročný, a co je další velká výhoda, je, že to zvládneme postavit ve 2 lidech.
0: Blanko, s jakými případy nebo v jakých případech jsou plastové zábrany výhodné?
1: Tak město počítá s tím, že ty plastové zábrany ne nahradí, ale doplní výbavu hasičů při povodních. Velmi praktické jsou především při přívalových deštích. Jen pro srovnání, hráz o délce 100 metrů se dá postavit ze 160 kusů plastových zábran ve 4 lidech za 20 minut. A stejná hráz ze 1400 pytlů s pískem vyžaduje 10 osob, 4 hodiny k naplnění pytlů a další 2 hodiny na výstavbu. Plastové zábrany jsou lehké, skladné a opakovaně použitelné, zatímco pytle s pískem je možné použít jen jednorázově a pak se musí zlikvidovat jako kontaminovaný odpad. A ještě možná jedno srovnání, jeden naplněný pytel s pískem váží 25 kg a jedna mobilní zábrana 5 kg.
0: No a od kdy budou nové plastové zábrany součástí protipovodňového vybavení Olomouce?
1: Tak ještě v polovině září o nich budou diskutovat zástupci města v bezpečnostní komisi, nicméně radní už souhlasili s jejich nákupem a zatím to budou spíš ty prvky s nižší výškou. Potvrdil mi to vedoucí odboru ochrany olomouckého magistrátu Jan Langer.
3: V letošním roce počítáme se zhruba 100 metry, což by mělo odpovídat cirka 300 tisícům korunám českým. Byla by to taková ta první etapa a v těch dalších letech bychom do rozpočtu navrhovali už ty vyšší, o těch řekněme 70 cm. Na další rok postupně bychom přidali to nejvyšší portfolium, těch 110 cm a nějaké ty úlové prvky.
0: Říká Jan Langer z olomouckého magistrátu. Na téma těchto nových protipovodňových zábran od pro vás chystáme také reportáž a to bude zítra v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Které lidové melodie učarovaly světově uznávanému skladateli natolik, že se staly inspirací pro jeho vlastní tvorbu? A jaké moravské písničky by možná upadly v zapomnění, kdyby je jako vášnivý sběratel nezapsal pro další generace? V epizodě z cyklu Cymbál a husle se vydáme po stopách Leoše Janáčka. Zaposloucháme se do písňových klenotů a necháme je k sobě promlouvat z nahrávek špičkových lidových muzik i zpěváků. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hudební seriál pro vás máme na tento týden a na tento odpolední čas. Rozhlasové stovky. Připomeneme vám v něm postupně pět rozhlasových milníků spojených s rokem 1926 a začneme rozhlasovou hrou. Právě před 100 lety se z tehdejšího radiožurnálu ozvala hra Na přástkách autora Miloše Kareše, kterou můžeme považovat za nejstarší českou rozhlasovou hru vůbec. Začneme ale ukázkou z nejstarší dochované rozhlasové adaptace. To je Bílý tesák Jacka Londona z roku 1937.
1: Týdny horečkami bloudí, jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
2: My vlastně nevíme, proč ta hra byla natočena, protože tehdy se veškeré rozhlasové hry vysílaly živě a žádný záznam se z nich nepořizoval.
3: Nejstarší dochovanou hru v archivu Českého rozhlasu posloucháme s Miloslavem Turkem, který jako archivář pracuje v rozhlase od roku 1984. Záznam Bílého tesáka je z 30. listopadu 1937.
4: Vaší žádosti bude vyhověno vzácné panstvo.
2: Dokonce v tom samém měsíci, v prosinci 1937, se vysílala hra od Moliéra La Comète. A když se reprízovala o několik měsíců později, tak ti herci se pro tu reprízu museli znova sejít a znova to museli sehrát.
3: V archivu se dochovaly ukázky z premiéry La Comète z 30. prosince 1937. Poslechněme si samotný úvod.
5: Zloději! Zloději! Pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: A teď pro porovnání nahrávka o čtvrt roku mladší z 19. dubna 1938. Zatímco text se neliší, dikce představitele Harbagona, herce Jaroslava Hurta, ano.
5: Zloděj, pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: První dramatické večery radiožurnál zavedl už v září 1924, kdy začal vysílat kratší dramatické texty nebo části z divadelních her. O rok později nabídnul radiožurnál spolupráci režisérovi Vinohradského divadla Jaroslavu Kvapilovi. Ten měl vybírat hry, které by se víc blížily možnostem rozhlasového vysílání. Tak se k posluchačům přenesly scény ze Cyrana z Bergeraku nebo z Noci na Karlštejně. Z této doby se žádné nahrávky nedochovaly. Nemáme tak ani ukázku z nejstarší rozhlasové hry Na přástkách Miloše Kareše, ani z dramatické scénky Staropražský večer, jakési zdramatizované formy rozhovoru dvou průvodců z podzimu 1926. V tvorbě rozhlasových her nezaostává Český rozhlas ani po 100 letech. Podle Aleše Vrzáka, jednoho z předních rozhlasových režisérů, jich u nás ročně vznikne kolem 30. A na koho se právě on snaží navázat?
6: To, co já považuji asi za nějaký vrchol, tak to bylo to období Jiřího Horčičky. Jiří Horčička opravdu byl jakýmsi gigantem. Třeba od něho jsem měl nejradši Válku z mloky.
7: Tak ty ještěrky žijí v moři.
8: Já v moři, jo. Jenom v noci lezou na břeh, ale za chvíli zase mosijou do vody.
6: Jako způsob zpracování ve zvuku, ale i práci s hereckým monologem. Vlastně je pro mě ta práce neuvěřitelně moderní, i když ji slyším dneska.
3: Uzavírá Aleš Vrzák. V zítřejším pokračování seriálu připomeneme další letošní stovku. Kulaté narozeniny na podzim oslaví Symfonický orchestr Českého rozhlasu a my vám řekneme, jaká bude jeho jubilejní sezóna. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc přinese první humoriádu, a to hned po zprávách, a naším prvním hostem v novém týdnu bude imitátor Petr Jamblický, tak se těšíme, koho nám dneska předvede. Po 17. hodině Den v kraji, každý den vám nabízíme přehled toho nejdůležitějšího, co se stalo v Olomouckém kraji, tak to mezi 5. a 6. odpolední. Věřím tedy, že i dál budete mít pěkný poslech Českého rozhlasu Olomouc.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Nezaměstnanost kraje zrostla na více než 5%. V Šumperku začala úplná uzavírka Žerotínovy ulice. V srpnu zemřelo na silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Zítra čekáme slunečno a maximálně 29 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Olomouckém kraji v červenci přibylo nezaměstnaných. Práci si hledalo přes 21 tisíc lidí, proti červnu o téměř 700 více. Míra nezaměstnanosti tak vzrostla na 5,2%. Nárůst se týkal všech bývalých okresů v regionu, říká ředitel krajské pobočky úřadu práce Vlastimil Přidal.
2: Jesenicko už není okresem s nejvyšší nezaměstnaností v kraji a vykázalo stejný podíl nezaměstnaných osob jako Přerovsko. Zaměstnavatelé i nadále nabízí téměř 4900 volných pracovních míst, což je stejně jako v předchozí měsíci a o 669 více než před rokem.
0: Řidiče ode dneška do konce srpna neprojedou Žerotínovou ulicí v Šumperku. Důvodem jsou opravy silnice v části mezi kruhovým objezdem u základní umělecké školy a odbočkou do Slovanské ulice. Uzavírka se týká také autobusových linek. Upozorně mluvčí radnice Jana Kaněvová.
3: Autobusové linky pojedou během úplné uzavírky Žerotínovy ulice po objízdných trasách přes ulice Jesenická, Milana Rastislava Štefánika, Slovanská a Husovo náměstí.
0: Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích 18 lidí, 11 z toho byli motorkáři, informovala o tom policie na sociálních sítích. Uplynulý víkend označili za jeden z nejhorších. Od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. O nejčastějších příčinách nehod motorkářů mluvil dopravní psycholog Pavel Řezáč.
4: Nejčastější příčina je přehlédnutí, pokud se budu dívat na stranu řidičů ostatních vozidel, protože ti řidiči těch motocyklů nejsou tak dobře vidět. Na straně těch motorkářů samozřejmě může být to, že někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtí si tu jízdu užít.
0: Muž, který loni zapálil bar ve Zlíně, může strávit za mřížemi až 22 let. Trest pro něj navrhla státní zástupce. Podle obžaloby muž loni v lednu přinesl do baru u autobusového nádraží téměř 9 litrů benzínu, který uvnitř zapálil. Požár se rychle rozšířil. Barman utrpěl vážné popáleniny. Útočník se hájí tím, že si událost kvůli kombinaci léků a drog nepamatuje. Soud bude pokračovat koncem srpna.
1: Sport.
0: Atlet Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V Eugene zaběhl evropský juniorský rekord 48,59 sekundy a pro českou výpravu na šampionátu vybojoval čtvrtou medaili.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno. Teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Povane mírný severovýchodní až severní vítr, který večer zaslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Prostějovsku u obce Skřípov došlo ke střetu osobního auta, motorky a srny. Dejte pozor. A na dálnici D46 u obce Určice směr Olomouc stojí porouchané osobní auto. Pravý pruh je neprůjezdný.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda. Mídlo a ručník, doufám, máte. Co Petr Jablonský, který přišel do studia?
6: Já tě zdravím, ahoj.
5: Ahoj.
6: Ručník nemám.
5: A mídlo?
6: Ne.
5: Tak nejsi připraven na humoriádu, máme to ve znělce. Ne, já doufám, s dobrou náladou. Z Jižních Čech nebo odkud právě teď?
6: Ano, z Jižních Čech.
5: Ano, tak ano. Jo, tak zdravíme a hezké léto, doufám, že ho máš takové.
6: Ano, já doufám, že i ty a posluchači také.
5: Teď určitě, hodinu plnou zábavy přejeme.

0: Začínáme naplno. Patrik Rozehnal, Petr Jablonský ve studiu Humoriády právě dnes. Jaké jméno nás bude bavit? Kdo z interpretů bude vytažen z archivu?
1: Ano, tak já nabízím.
2: Takže vážení přátelé, tady je Zrnitruška a já budu, prosím vás, já se nabídnu sám, já budu vyprávět něco ze Slunce Seno a bude to s Helenkou Růtičkou. To bude krásné, úžasné, jihočeské. Tak se ho poslechněte.
3: Byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci Seno Jahodách. To byla druhá manželka doktora Červenýho, co měl kabaret Červenou sedmu. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
4: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi 2 nebo 3 jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
3: Na tom do smrti nezapomenu.
4: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
3: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážný je butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hraběnka. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě to, co na srdci to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce a ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno a začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že... A se někdo zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, ale to řekni ty zase.
4: Já třeba jenže vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teď on tam čekala těma vídlema u té cibule a ono, 9 hodin, protože krtek reje vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic. Vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. To by šlo s tuhle tu paní, ale teďkon jak ji teda zničit?
3: Protože měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo.
4: Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pan, no jo, ale tak ty starý dámy na vsi si nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek, tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tady ten kousek zastavíme, vy pak rozhodnete v SMS-kách a telefonátech, jestli budeme pokračovat nebo vyberete něco jiného.
1: To určitě to budou chtít vědět určitě, to bylo zajímavé, já bych ho sám chtěl slyšet, jak to bylo.
0: Jo, tak já rovnou proti zkusím Fausta a la Milionář, tedy takovou tu parodii s Vladimírem Čechem a Petrem Novotným z Dobrot, to by taky mohlo být docela silné.
1: No, to mohlo být taky dobrý, tak uvidíme.
0: Pana Čecha nebo Novotného dělal někdy?
1: Ne, ale Petra Novotného napadlo mě, že bych ho mohl zkusit, protože on byl jako výborná jako osobnost, jo, na imitování, ale nějak tomu nikdy nedošlo, nebo možná jsem to zkoušel. Ale myslím, že to nebylo úplně jak ono.
0: Pak zmizel z obrazovky.
1: A pak zmizel z obrazovky,
0: vynosné nemoce a takový, tak jako už se tomu člověk asi nevracel.
1: Právě, přesně tak. No,
0: budeš mít zase práci, budou se další volby a jiné, a zase budeš muset cvičit nové hlasy a tak možná.
1: Nevím. No, tak oni zase... Lidi jsou konzervativní, ne? No, jsou konzervativní. No, se nebojte, pane Rozehnalé. No. Pan Jablonský nebude muset. Já zůstanu.
0: Petře, co léto, tahle slunce se nová vzpomínka na prázdniny, kam ty jsi jezdil na prázdniny?
1: No tak jak letos, tak i mnoha léta předešlá jsem byl v Černé Hoře, takže super, paráda, teplo, skvělé jídlo, skvělá muzika, skvělé počasí, moře.
0: Počkej, ty jsi hrál i na hudební nástroje?
1: Ne, to ne, já si poslouchám.
0: Jo,
1: to já jako si taky občas hraju, jako brnkám si na kytaru i třeba někdy na jevišti, tak jako
4: taky Honzika Nedvěda třeba,
1: nebo Karla Gota, že? Ale i v Černé Hoře teda jsem byl v jednom penzionu a paní se mě ptala, jako čím se bavím u Češky, co dělám, tak jsem říkal, že teda jsem jakože imitátor, že jakože imitiram komičara i političara. A to ta ona je, tak jako ať ji zaimituju. Tak jsem jí zaimitoval takový mix českých politiků, vesměs to byl nějaký prezidenti, mám pocit, jsem dělal nějaký
4: Klauze tam a Klauze, on je, to znám, ten tady byl, jo, Klauze, tohleto.
1: A hrozně se smála teda, musím říct. Vůbec tomu nerozuměla, potom přišel nějaký soused odvedle a říkala, tady ten pán, to je glumac z České republiky a když budu prý mít náladu, že mu zaimituju, že to bezvadně umím, jako a tohleto, tak jsem zase zaimitoval, se pán se hrozně smála, tohleto, tak možná se živit i v Černý Hoře tím imitováním.
0: Tak je pravda, že některé politiky z té dřívější doby určitě znají za hranicemi, možná by to fungovalo, mohl bych takhle jezdit se to naučit v těch základních jazycích evropských třeba.
1: Tak je pravda, v Černé Hoře, když přijedou politici ze zahraničí, tak oni si to většinou všímají, na rozdíl od nás, my to máme tak jako, když přijede Trump nebo princ, teda teď král Karel, nebo já nevím, taková osobnost, ale tak tam, když někdo přijede do Černé Hory, přiletí nějaký politik, tak si to pamatujou, jo, takže on přesně mi říkala ta paní, jo, ten Klaus, ten tady byl v takovémhle roce, jo, pamatovali si to, jo, takže tak, ale samozřejmě to říkám s nadhledem, to ne, že bych jako...
0: prostě pracuješ i přes léto, i když jsi si odpočnout, no. Do míst, kde jsi myslel, že tě třeba nic takového nepotká.
1: No, nenapadlo by mě, že prostě Černohorci se budou smát jako českým imitacím, no.
0: Petr Jablonský vybral Helenu Růžičkovou a Zdeňka Trošku, já jsem nabídl už před časem tedy do toho prvního boje Vladimíra Čecha s Petrem Novotným, vy už můžete hlasovat v SMS-kách na čísle 90 01 04, heslo humor, mezera A nebo B, a volat můžete taky do studia na telefonní linku 731 800 900. Třeba už...

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dál můžete hlasovat a vybírat si mezi dvojicí Růžičková Troška nebo Čech a Novotný. Když to zkrátím a zrychlím ještě číslo, spojení s námi 731 800 900, spojení do Humoriády. Vy si vybíráte. Dobrý den, přejeme s Petrem Jablonským.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, pánové. Ovalva vám zdravím.
3: Taky zdravíme.
4: Ano. A pana Jablonského je moc šikovné.
3: Děkuju.
4: A děkuju pěkně a hlasuju pro Ačko. Naschledanou.
2: Naslyšenou. Děkujeme moc. Kdo další ještě vybírá?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, vám Patriku a já hlasuju pro pokračování.
2: Děkuju, Miroslave, děkuju moc. Mějte se pěkně, ať se daří. Přidává se někdo další.
6: Dobrý den, paní Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych trošku, hodně, trošku.
2: Trošku, hodně, trošku. Dobře, pustíme ho, je to jasné vítězství Heleny
7: Růžičkové. No tak to je krásný, tohle to. Já jsem to věděl, že to vyhraju. A to byla škoda, že jste se nedozvěděli, jak to bude. Tak pojďme do toho.
8: Takže, přátelé, a teďka paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
9: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
8: První záběr, přátelé.
9: Bombardáky na sobě, dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdenek říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to
8: ano,
9: tak?
8: Ano, Erničko, my to naskoušeli, hele, najdám se ten baret a já pám, tak teď, bože, teď, už to dá nejde. Stop, jsem říkal, moment. Sedl jsem na tu postelkní a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu, jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinu takovou tašku, tam to strčila.
9: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla a Zdenek říkal, teď nebo nikdy a tu horní taky. No a najednou dělala.
8: Ona mi říkala, ty jeden, ale vyndala je, zase strčila ty kapesníček. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, podle který jsem měl ten mustr na tu babku, ta měla, ty se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
9: No když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální.
8: Dobře, takže to bylo ono, takže já i takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říkala, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět, tak jí dali ty velké fotografie. A ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadně, tadyhle pan Zounar, tady tohle, to tohle. A najednou koukala fotka takový E.T., koukal z postele. Sárka Farka Loupežník, ona se chudí, jaká v prvním momentě vůbec nepoznala.
9: Bude říkat, kdo to je?
8: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí, ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílého.
0: Humoriáda.
2: Tak něco málo ze zákulisí natáčení slavných komedií. Tady Petr se zubil a tak zkoušel, jaké by to bylo, kdyby zuby neměl. Jako, no. Měl taky vyndat. Ty to musíš cvičit takhle, tyhle ty věci a mimiky těch nových hlasů, aby se to spojilo právě s tím vystoupením.
3: No tak pohybovým. Já se samozřejmě dívám a poslouchám. Záleží na tom, co která postava potřebuje, že jo? No.
2: Pomohlo ti u něčeho, že by si třeba nasadil jako jiné zuby nebo tak? Nějakou zubní
3: no to ne,
2: náhradu.
3: Já se snažím právě absolutně bez rekvizit prostě všechno to, jako, jo, abych nemusel nic všude vozit, rozumíš? Já to vždycky říkám si, já to dohraju, musím to dohrát. Od toho, jako jsem profík, tak to musím dohrát. Takže prostě se snažím všechno, co třeba maskou v tu chvíli nedokážu, tak tím ksichtem se to snažím udělat. Ale bez rekvizity prostě. Takže většinou to zatím vyšlo.
2: No. Který hlas nejvíc unavuje, že seš potom, jak se říká, grogy?
3: Hele, no tak třeba ta Halina, ta unavuje, ty.
2: Jo.
9: No to je hrozně, to je náročný, to je nahoru takhle ten hlas, a oni všichni chtějí, jako.
3: A to je opravdu, to je opravdu cvičení teda na hlasivky, jako perný.
2: Máš pocit, že prostě můžeš Halinu mluvit třeba, teď si myslím 5 minut a dost, protože by pak už byl problém třeba, nebo tak?
3: No, tak hele, už byla i díl, jo, už byla i já v jednom představení, který vlastně hraju, tak tam Halina v jedné scénce vystupuje díl, to je tak 10 minut, jo, no, ale...
2: A jako, pak máš naplánovat odpočinek, nebo je písnička, nebo něco?
3: Ne, pak je písnička, ano. A pak je finále v tom pořadu, pak je Karel Gott, takže to je ještě jako zase náročný jako to zpívání.
2: Karel Gott je jako jednodušší než Halina.
3: No, formou toho hlasu, jako pozor, ne, jako ve zpěvu, v tom rozsahu a podobně, to samozřejmě ne.
2: Jaký máš rozsah?
3: No, hele, já jsem, nějak jsem ty oktávy nepočítal, nějaký 2, 3, 4 mít budu. Ne, dělám si legraci. Já tam třeba zpívám písničku s kolegyní Zvonky štěstí.
2: Ano.
3: A někdy i teda s divačkou třeba z publika. A to jsem si vlastně musel transponovat do A-dur, protože myslím, že původně je to v C, teď nevím, abych nekecal, ale prostě je to na mě hrozně vysoko, ten originál, takže ano. V těch vysokých polohách už se trošku ztrácím, takže jsem si to transponoval do Ačka a jako tak to vyspívám. Ale aby člověk zůstal v tom hlasu toho Karla Gotta, aby to bylo uvěřitelný, že to je ten Karel Gott a navíc zůstal v tónině a jako nebyl falešnej, tak radši takhle.
2: My si dáme jinou písničku od Anny Julie Slováčkové Nepopsanou a během ní může Petr Jablonský přemýšlet, co dalšího z našeho dnešního bohatého seznamu vybere do éteru a nad čím pak vy budete přemýšlet. Tak. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda, dnes je se mnou ve studiu Petr Jablonský, tak si zase vybírá, střídáme to s vámi. Petře, co to bude?
2: Tak hele, já bych to udělal tentokrát tak, že já bych dal prostor více interpretům a nabídl bych zkrátka anekdoty. Anekdoty jsou úžasný, takže já si myslím, že bychom mohli je dát.
3: Kvíz pro české motoristy. Jaké je nejrychlejší auto českých cest? Avia. Vždy je na začátku kolony.
4: Jak poznáte, že vám fax poslala blondýnka? Je na něm nalepená poštovní známka. Lorde, co to včera u vás bylo za kravál?
5: Ale neschopný sluha, všechno kvůli jednomu dopisu.
4: Zapomněli jej poslat?
5: Ne, zničit.
4: Přijde absolvent matematicko-fyzikální fakulty do fotolabu. Potřeboval bych vyvolat fotky. 9×13? 117, tak vyvoláte je.
6: Pan Novák se chlubí před kolegy. Na večírku jsem se vsadil, že sním 40 chlebíčků a sásku jsem vyhrál. A nemělo to nějaké následky? Mělo. Od té doby mě nikam nezvou.
7: Manželka říká spokojeně. Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl. Manžel hledí nedůvěřivě na talíř před sebou. A tohle je která z tvých dvou specialit? Přišel chlápek do hospody s irským vlkodavem. Uvázal psa venku a dal si pivo. Za chvilku přišel druhý chlápek, rozhlédl se, popošel k majiteli vlkodava a ptá se. Hele, to je váš pes, ten venku? Jo, proč? Mám pocit, že ho můj pes zabil. Co máte za psa, že by dokázal zabít vlkodava? No, stájovýho pinče. A jak může stájovej pinč zabít vlkodava? Myslím, že tomu vašemu zaskočil v krku.
6: Přijde takhle želvička před strom, povzdychne si a začne se na strom drápat. Leze, až vyleze do koruny, tam roztáhne tlapičky a skočí. Dole se rozplácne. Po chvíli se probere, povzdychne si a začne lézt. Leze a když je v koruně, roztáhne znovu tlapičky a skočí dolů. Dole se rozplácne. A tak to pokračuje dál a dál. Vedle na stromě se baví dva ptáci a jeden z nich říká. Ty hele, neměli bychom jí konečně říct, že je adoptovaná?
7: Té operace se moc bojím, pane doktore. Už jste někdy takový zákrok prováděl? Ha, asi 27krát. Tak to jsem klidný. No ovšem, jednou se to povést musí.
6: On a ona v posteli. Zazvoní telefon. Žena chvíli poslouchá, pak položí sluchátko a říká chlápkovi vedle sebe. To byl manžel. Přijde dnes díl, protože prej hraje s tebou karty.
4: Do podniku nastoupí nová pohledná sekretářka. Ředitel i jeho náměstek ji okukují a ředitel rozhodne, že s ní pojede hned na celý příští týden na služební cestu. Po návratu se ho náměstek ptá, jaké to bylo.
5: Bezva. Kam se hrabe moje žena, odpoví ředitel. Nechceš si s ní příští týden vyjet zase ty?
4: Když se náměstek vrátí, ředitel se také vyptává, jaké to bylo.
5: No bezva, takovou kočku jsem už hodně dávno neměl. A měl si pravdu, kam se hrabe tvoje žena?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Ono svým způsobem imitátor musí být i tvůrce anekdot, nebo některé ty anekdoty využít pro sebe a pro to imitování. Jak moc těžké je vytvářet některá ta čísla scénky, reagovat na to dění, zapojovat herce, politiky, Petře?
2: No jak kdy? Někdy skutečně je to taková inspirace, že to jde přímo, prostě zapneš počítač a jenom cvakáš, anebo tě to napadá okamžitě.
1: Ty si píšeš doslova to, co budeš říkat, nebo jen nějaké body?
2: Jak jde? Třeba v rádiu, kde mám pořad improvizovaný, tak tam mi lidi volají, to je opravdu jako co zrovna jako mě napadne. A případně, když třeba točím scénky, vždycky na pondělí na internet pro extra.cz, tak děláme, to byl zase týden, tak tam to vždycky se připravuje, ale vždycky to připravujeme s kolegou Honzou Potměšilem, který mi s tím naštěstí pomáhá, protože to je každý týden, takže skutečně jako a je to nějaká pětiminutovka. A vždycky to píšeme v neděli večer, někdy to dodělávám v pondělí ráno.
1: Je to proto, že čekáš, co se ještě v neděli stane?
2: To se ještě, ano, může se stát, dokonce někdy v pondělí. Ráno jedu, poslouchám třeba právě Český rozhlas a tam najednou prostě se dozvím, že se něco událo. Říkám, to tam nemám, ty brdo, na to jsme nezareagovali, tak už vymýšlím v tom autě, jak to tam ještě dostat, jako jo. No, takže tohleto samozřejmě připravený je a někdy se tam něco škrtne a někdy se tam něco přidá. Takže je to jak kdy.
1: Dáš na ty druhé třeba, teď myslím, jakési postavy jako dramaturgie, že by třeba řekli, hele, to tam nedávej, nebo tady to zkráť. Dáš na ně, nebo už to cítíš sám a nechceš si do toho nechat?
2: No většinou, šáhat. Takhle, záleží na tom, když je to dramaturgický postřeh, který jako vezmu za svůj, že to tak je, tak si rád nechám poradit, ale když je ten dramaturgický zásah třeba takový, řekněme, cenzurní, nebo jej, to neprojde, no co kdyby ten na to něco řekat, vedení, co tomu řekne vedení, to nemám rád, jako, tak jako, myslím si, že já nějakou autocenzuru mám a že tam jako neposílám ven takové věci, které by v dnešní, snad ještě svobodné době, jako nějakým způsobem měly způsobit.
8: Chceš říct, že skutečný Petr Jablonský je někdy ještě ostřejší, než navenek jde?
2: No, tak možná... Nevím, ale ve finále já si myslím, že si zase většinu věcí obhájím, jo, protože řeknu, hele, jako nebuď sráp. většinou dramaturg, jo, protože když je to dramaturgická poznámka nebo rada, tak to je super. Já jsem začínal s tím režisérem Františkem Polákem, že jo, který byl genius v těch zábavách a prostě když on něco řekl, tak to jako vždycky to platilo a říkal, když řekl, tohle nebude fungovat, tohle bude fungovat, tak je ta zkušenost ukazovala, že to tak bude. Jo, takže zase jak kdo? A pokud je to profesionální známka, super. Ale pokud je to, že se něčeho bojíme a že by to někomu mohlo možná vadit, no humor je takovej, že prostě vždycky to směřuje na nějakou skupinu obyvatel,
1: která to odnese. Příště zase jiná.
2: No, takže kvůli tomu jakoby nerad škrtám a snažím se to vybojovat.
1: Vypráví něco o své práci Petr Jablonský u nás ve studiu a v Humoriádě. Vybral anekdoty, vyberete je i vy v tom dalším souboji, když proti nasadím Vladimíra Menšíka a jeho vyprávění. Tak vybírejte a nepřemýšlejte dlouho, ať to stihnete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou poslat svůj hlas humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Ještě jednou připomínám, Ačko jsou anekdoty a Bčko je Vladimír Menšík.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Dál zvedáme telefony v Humoriádě a jimi rozhodujete o tom, která ukázka půjde do éteru. Zdali anekdoty ještě v jedné várce, anebo poprvé dnes Vladimír Menšík. Petr Jablonský, Patrik Rozehnal. Na telefonu je kdo?
4: Dobrý den.
3: Povídejte.
4: Tak poslouchejte, tak Menšíka tam dejte si, jo?
3: Menšíka dáme.
4: A anekdoty taky dobrý. A volám z Hanácké oblasti pod Mont Blancem.
3: Dobře, tak děkujeme.
5: Zdravíme vás.
3: Děkujeme. Odkud volá ten další na telefonu?
6: Dobrý den, já mám z Ohridských hor, ta vaše humoriáda, to je příjemný pořád, to bych tak řekl.
5: A kolega bych řekl, to je kolega Petr Úl. Poznal jsem.
6: A pak mám ještě kocourka, příjemný hor.
5: No jo, pan Srska, vy jste výtečnej.
6: Já mám zrzavou hlavičku, má.
5: Kolegáček, no, rostomilej, takovou byste chtěl kolegáčku.
3: Tak Ačko nebo Bčko?
6: Dejte tam anekdoty.
3: Dobře, zapisuju a děkuju.
5: Tak se mějte krásně.
3: Kdo další? Dobrý den.
7: Zdravím vás oba, Jana Dolní Němčí volá.
3: Ano.
7: A já jsem přeslechla, jaká je nabídka. Je tam pan Jablonský.
5: Ano, dobrý
3: ten
5: den.
3: Ten je tu naživo. Ano, toho nabízíme den. Celou hodinu.
5: Ano, já, a jinak je v nabídce anekdoty, anebo Vladimír Menšík.
3: Ano.
7: Ne, anekdoty teda, jo?
3: Dobře,
5: děkujeme.
3: Tak jo, máte je mít, rozhodla jste i vy a pomohla jste tedy tomu vítězství. Tady jsou.
8: Angličan, Ir, Francouz a Scott letí letadlem. Když to náhle začne padat k zemi. Dohodneme se, navrhuje Angličan, že ten, kdo to přežije, dá těm ostatním 200 liber jako poděkování Bohu, že to přežil. Letadlo spadne a jediný Angličan to nepřežije. Zbylí tři mu jdou na pohřeb. Ir hodí do rakve 200 liber, také Francouz hodí do rakve 200 liber. Scott vypíše šek na 600 liber, hodí jej do hrobu a vezme si 400 zpátky.
9: Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. A co jsi řekl? Tak si to teda kup.
8: Mladý manažer úspěšně absolvoval konkurs a stal se ředitelem velké strojírenské firmy. Hned první den v práci se setkal s bývalým ředitelem, který mu předával kancelář. Jakmile osaměli, podal bývalý ředitel novému 3 obálky a radil. Když narazíte na problém, o němž si budete myslet, že je neřešitelný, otevřete jednu obálku a proveďte, co je uvnitř. Manažer s nedůvěrou obálky založil. Uběhlo 6 měsíců, během nichž šly obchody velmi dobře, ale poté začal obrat firmy radikálně klesat. Nic nepomáhalo.

0: Jenže po roce a půl přišla další velká vlna problémů. Šéf se tedy znovu zavřel v kanceláři a vytáhl ze šuplíku třetí obálku. Vzkaz zněl následovně. Připravte tři obálky.
1: Z policejního spisu. Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně dozvěděla, že se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
2: Do ordinace vstoupí žena. Lékař, který se za stolem probírá v chorobopisech, bez zvednutí hlavy řekne: svlékněte se. Musí to být? Pípne příchozí. No jistě, proč bych vám to jinak říkal, povídá doktor trochu popuzeně. Když se žena svlékne, přistoupí k ní a ptá se: tak co vám schází? Nic, pane doktore, já jsem se jen chtěla zeptat, kdy půjdete domů, abych tady mohla uklidit.
0: Farmář O'Hara žil sám v jednom irském zapadákově a jediným společníkem mu byl jeho milovaný pes. Když pes zemřel, šel O'Hara za místním farářem a řekl mu: velebnosti, můj starý věrný pes na dobro odešel z tohoto světa. Bylo by možné sloužit mši za to nebohé stvoření? Otec Petrik mu odpověděl: v žádném případě. My nesmíme v kostele sloužit mše za zvířata, ale mohu vám poradit, že nedaleko odtud vznikla nějaká nová církev a tak byste to mohl zkusit u ní. Třeba její regule povolují konat nějaké služby i za zvířata. O'Hara odvětí: dobrá, zkusím to tam. A nevíte, prosím, jestli bude 1000 liber stačit na pokrytí jejich služeb? Otec Petrik rychle odpoví: počkejte, proč jste mi neřekl hned, že váš pes byl katolík?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Vysíláme i přes léto humoriádu. Jaký je Petr dovolenkář v létě? Jak odpočívá? No. Vyplácne se u bazénu, jezdí na výlety, opaluje se, dělá nějaké riskantní sporty někde? Nebo co?
5: Já nejsem adrenalinový typ, ale nemám rád jako se jenom vyvalovat. Já to střídám. Já mám rád, když jeden den si udělám prostě leháro, ale zase nejenom, že bych ležel rozplácnutý na té pláži. Já vždycky skočím do moře, zaplavu si. Jo, vždycky teda v létě jako moře, slunce a tak dále, to miluju, takže to je moje dovolená.
4: Na koho z těch imitovaných osobností si vzpomeneš v moři?
5: Ježiš, to vůbec na nikoho, vůbec. Já vždycky doufám, ono bohužel, jakrát jezdím do té Černé hory, tak tam většinou nějaký Čech se najde, jo, bohužel, jo. Že chce někoho, ale to jako nahlas si nespomenu.
4: Počkej, musel jsi už někomu v moři předvádět své umění?
5: To si nepamatuju, že mě tam přímo oslovili, ale já myslím, že určitě někdy, jo, to je jasný. Jo,
4: takže zaplaveš si, pak vylezeš z moře a co?
5: No, vylezu, jenom vlastně uschnu tohleto jako, a nevydržím dlouho zase ležet. Tak to takhle vystřídám několikrát, plavačku, sušičku, tohleto, jo. No a pak prostě výlet někam, prostě opravdu lézt, chodit, cestovat, jo. Takže vždycky, když jsem někde, až už kdekoliv, tak rád poznávám místní kulturu, cizí místa, jejich jídlo a tak dále. Takže já jsem takový jako zkoumavý typ, jo. Nejsem ten typ, že bych zapadl někam do báru, tamhle v rezortu a nikde by mě z toho báru nedostal.
4: A naplánoval jsi letos na léto něco, co chceš stihnout, udělat, na co se přes rok třeba nemohl soustředit nebo se k tomu dostat?
5: No tak ne úplně, já jsem spíš si chtěl trošku malinko vypnout tu hlavu a teď přemýšlím, jako co novýho takhle v té nové sezóně udělám, takže mám tak jako několik myšlenek. Samozřejmě i jako nějaký ty hlasy samozřejmě, to se mě často ptají, tak ale nechci slibovat, tak příště, až třeba přijdu, tak zase bude třeba někdo novej, ale i tak nějak vůbec, no, něco jiného třeba zase, víš.
4: Petře, co nabídeme na závěr?
5: Tak já jsem si říkal, že bychom mohli dát šanci těm, kteří doteď nebyli úspěšní, to jsou ta Bčka, která zatím teda jako nám tam se nedostala, ale jako vokousíček. A přátelé, jako Vladimír Menšík, no nezlobte se na mě. Takže já bych nabídl Vladimíra Menšíka proti Vladimíru Čechovi.
4: Dobře, s Petrem Novotným. Tak ano, jo, ano. Takže Ačko Vladimír Menšík, Bčko Vladimír Čech a Petr Novotný. Vy si vybíráte telefon 731 800 900, přímé volání do studia, SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláte s námi, vybíráte si mezi Vladimírem Menšíkem a Vladimírem Čechem s Petrem Novotným. Někdo je tu další, kdo hlasuje, vítáme ho s Petrem Jablockým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Radomír. Já volám z Kolorada.
1: Z Kolorada voláte?
3: Aha. Z Kolorada.
1: Až takhle na druhé straně země koule nás poslouchají.
3: Já vás poslouchám skoro každý den.
1: To je od vás milé, děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Ve Spojených státech posloucháte. Tak, a co povídáte? Ačko nebo Bčko?
3: Pana Menšíka samozřejmě.
1: Ano.
3: To je Moravák jako já. A můžu přispět kratičkou anekdotou?
1: Povídejte.
3: Tři cestovatele na Sahaře. Ocnou se úplně bez prostředků, bez vody, bez všeho. Tak se začnou modlit k Bohu a Bože, prosím tě, dej nám... Američan se řekne o litr whisky, Rus si řekne o litr vodky, tak Bůh, oboje tam a Čech říká, prosím vás, já bych chtěl být doma. A Bůh je doma.
2: No, to vás to vyvíjí.
1: Dobře, děkujeme.
2: Tak děkujeme, mějte se.
1: I tenhle hlas pomohl rozhodnout, že Vladimír Menšík to vyhrává, nakonec se tedy ke slovu dostane, povídat bude o myslivosti a taky o usedlosti věku.
4: Tady mám spoustu svědků z Jidlochovy, že když jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale, tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldy Vicky Piera, a jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj, jedinej jsem si a kontroloval jsem to, udělal jsem pic a tam udělal zajíc tak. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil už. Tak jsem jako pán, konec pauzy a on furt mluví. Já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, až to není žádná smrt, že jo? Od Menšíka slepým patronem. Takže já prostě tohle, no, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. Od tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesla se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustí. On je vředař. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je daný, jednak v tomhletom věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezaví, když ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slované, prdeláči, neste to hezky. No. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí, jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde, vypadá to jako nedbalá elegance. Pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak... A jdete si podmali větě na volu. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolují zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7. měsíci, kdyby jsme byli na kraji židle, aby jsme měli ten pupek v prostoru. Jo? No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle. Je to...
1: Humoriáda. Tak kdo se v tom z vás poznal? Tohle byl Vladimír Menšík, jeho vyprávění, udělal tečku za dnešním setkáním i tady ve studiu s Petrem Jablonským. Petře, ať se daří, hezké léto, těším se příště.
2: Tobě taky a moc děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače a hezký zbytek léta.
1: Přesně tak, bavte se dál s Českým rozhlasem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: V Česku se půdní sucho může dál zhoršovat. Podvodník přepravil ženu z Olomoucka o více než 8 milionů korun. Organizace v kultuře vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Zítra má být polojasno až skoro jasno, naměříme až 29 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Půdní sucho se v Česku kvůli horku může dál zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat a teploty můžou i tento týden dosahovat až 35 stupňů.
4: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
5: Zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostaneme někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
4: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
6: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u Bylovin za poslední 14 let, u Lenin za poslední 20 let.
4: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Podvodník přepravil ženu z Olomoucka o více než 8 milionů korun. Vydávala se za tureckého televizního a filmového herce. Žena s mužem komunikovala na Facebooku. Peníze poslala v několika desítkách plateb. Podvodník přitom využíval různé legendy, řekl to mluvčí policie Jaroslav Herzán. Falešnému herci hrozí až 8 let vězení. Kulturní odbory a organizace vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Ta má nahradit platnou koncepci pro příští 4 roky. Podle spolku připravovalo Ministerstvo kultury nový dokument netransparentně. Otevřený dopis proti změně podepsali desítky organizací, včetně Asociace spisovatelů a herecké asociace. Ministerstvo kultury žádné změny ve svém dokumentu neplánuje. Ve stylu ledového království bude letos laděná vánoční výzdoba v Šumperku. Kromě lokalit v centru ji lidé poprvé uvidí taky před klášterním kostelem. Součástí vánočního programu bude tradičně venkovní kluziště ve smetanových sadech, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
7: Venkovní adventní kluziště bude v Šumperku tento rok oproti loňsku o trochu větší. Jeho původně plánované výraznější rozšíření nebylo bohužel možné kvůli nedostatečné kapacitě energetické infrastruktury, která je nezbytná pro provoz chladící technologie. Sport.
3: Český kladivář Volodymyr Myslivčuk vyhrál kvalifikaci na mistrovství Evropy v atletice. Birminghamu poslal svoje náčiní hned prvním pokusu na 79 metrů a 61 centimetrů a dál už pak mohl šetřit síly na úterní finále. Hladký průběh kvalifikace Myslivčuka překvapil.
8: To jsem nečekal. Měl takový strach, že to mně se nepodaří tak úplně, co se týče toho pokusu. Prostě to hodil a kouknul a je to 79-61 a říkám, je to krásné.
3: Do večerního finále postoupil výkonem 20 metrů a 66 centimetrů koulaře Tomáš Staněk.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme polojasno, skoro jasno, teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Povane mírný severovýchodní až severní vítr, který večer zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Prostějovsku u obce Skřípov odstraňují následky střetu osobního auta, srny a motorky. Projíždějte opatrně.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
10: Poprvé v novém týdnu, pěkný poslech přeje Tomáš Kedzior. Novou techniku získali dobrovolní hasiči z Přerova, zatím pro ně ale nemají adekvátní zázemí, zaměříme se na to. Vladimír Merta a Ondřej Fencel se představí ve středu v podvečer na dvorečku Masarykovy knihovny v Šumperku. Chystáme pro vás pozvánku. Ještěr dlouhý až 1,5 metru a vážící kolem 5 kilogramů. Tak toho vám představíme v závěru pořadu v letním seriálu o zoologické zahradě Olomouc a bude také předpověď počasí. Já přeji pěkný poslech.
9: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Gabriela Adámková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: V Přerově se dnes uzavřela dopravně vytížená ulice Palackého. Dělnici tady vymění poškozený asfaltový povrch. Práce mají skončit příští týden ve středu. Rekonstrukce v Palackého ulici také výrazně omezila provoz městské autobusové dopravy v centru města. O ubytování na kolejích Univerzity Palackého v Olomouci byl letos před novým akademickým rokem větší zájem než loni. Pokoje si studenti zamluvili ve zhruba polovičním čase než běžné. Univerzita nabízela asi 4,5 tisíce lůžek a připravuje další, říká ředitel správy kolejí a MENS Jan Liška.
3: Momentálně rekonstruujeme jednu z budov Fischerových kolejí, kde budou kapacity zrekonstruovány a další přibudou. Bude tam cirka nových 100 lůžek.
2: Investice do tří nových výjezdových stanic záchranné služby chystá na Jesenicku Olomoucký kraj. Do dvou z nich, v Jeseníku a Javorníku, chce přesunout zdravotníky z tamních současných stanic. V Mikulovicích by měla začít fungovat základna úplně nová. Ve zprávách 18 vám k tomu řekneme víc. Policisté při velké kontrolní akci na Červenohorském sedle odhalili přes 90 přestupků. O víkendu se zaměřili hlavně na motorkáře, kteří tah vyhledávají kvůli četným zatáčkám. Do akce se zapojilo téměř 50 policistů, a to i z Polska. Zkontrolovali zhruba 600 řidičů. Vrni Přerova hledá nového provozovatele městské autobusové dopravy. Službu by měl zajišťovat od roku 2028 po dobu 10 let. Hodnota zakázky je zhruba 240 milionů korun. Nabídky zájemci můžou podávat do poloviny září. Olomoucká přírodovědecká fakulta má novou atrakci, černou krabici, která mňouká a v náhodných intervalech z ní padají barevné hopíky. Její instalací za hlavní fakultní budovou škola upozorňuje na svůj dlouholetý výzkum v oblasti kvantových technologií a zároveň láká veřejnost k letní soutěži.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: V tom novém týdnu prázdninovém stále naštěstí ještě sleduje to počasí meteorolog Petr Drobek. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak jaký byl ten dnešní prázdninový den v Olomouckém kraji? Doposud.
2: Tak měli jsme polojasno, postupně až oblačno. Vyskytly se nám i přehánky, poměrně rychle přešly přes Olomoucký kraj. Teď se výjimečně může vyskytovat slabší přehánka někde na Mohelnicku, ale je možné, že ty srážky ani podle radarových odhadů nedopadávají na zem, protože atmosféra je poměrně dost suchá. No a teploty vystoupily vysoko na 30 až 35 stupňů. Vítr stále fouká a foukal jižní až jihozápadní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: To suché počasí a horké asi zůstane i večer a v noci.
2: Ano, ale může být oblačno a zejména v těch večerních hodinách se mohou vyskytnout lokální přehánky, ojedinělé i bouřky. Potom v průběhu noci už by ustávaly a oblačnosti částečně ubyde. Teploty kránu klesnou na 18 až 14 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, kránu mírný severní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: No a podívejme se samozřejmě také na zítřek.
2: Ráno a dopoledne ještě bude převážně polojasno, ale postupně se bude v těch odpoledních hodinách vyjasňovat. Teploty budou nižší než dneska, od 25 do 29 stupňů, na horách od 17 do 21 a k tomu povane mírný severovýchodní až severní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Počasí předpovídal meteorolog Petr Drobek, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a za chviličku se vydáme do Přerova. Tamní městská policie i dobrovolní hasiči se budou příští rok stěhovat, řekneme vám proč a kam. Poslouchejte tedy dál.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Eponymní debutové album skupiny Boston v roce 1976 sice bylo v americké hitparádě nejvýš třetí, ale dodnes se z více než 20 miliony nosičů řadí k nejprodávanějším deskám všech dob a odstartovalo éru pompézního roku. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s debutem Boston.
0: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Vydáme se teď do Přerova. Pracovníci tamní městské policie a dobrovolní hasiči z Přerova se dočkají příští rok nového zázemí. Vedení radnice pro ně nechává opravit bývalé sídlo profesionálních hasičů v ulici Šířava. Město ho získalo bezplatně od státu. Investice do rekonstrukce vyjde na 56 milionů korun.
2: Petr Štěpánek, šéf dobrovolných hasičů v Přerově, ze sanitky právě vytáhl lehátko.
3: Jedná se o starší vozidlo, které jsme dostali darem od Olomouckého kraje a nahradilo již pro nás dosluhující předchozí sanitní vůz.
2: Vypadá luxusně i z hlediska vybavení. Jak moc jste si polepšili?
3: Výrazně jsme si polepšili, protože zejména transportní prostředky jsou modernější, bezpečnější a nabídnou vyšší komfort.
2: Pro sanitku, ale i další novou techniku, velitelský automobil a nákladní vůz s univerzálním hákem na kontejnery, ale hasiči nemají volnou garáž. Zaparkované tak stojí na trávníku ve vnitrobloku. Původní kryté stání teď hasiči využívají jako skladiště a šatnu. Udělat v ní volný krok je docela problém.
3: Je to teďka takové trošku víc natěsno, než jsme zvyklí, protože aktuálně probíhá přestavba našich garáží v přední části budovy. V tuto chvíli to musíme vydržet ve velmi stísněných a provizorních podmínkách, ale odměnou nám za to bude moderní, krásné stanoviště, které plnohodnotně nabídne veškeré soudobé možnosti údržby techniky, údržby věcných prostředků a bude to tak, jak je to aktuální standardem.
2: Dobrovolní hasiči budou sídlit v přízemí třípatrového domu v ulici Šířava. První a druhé patro obsadí městská policie. Dělníci už upravili vnitřní dispozice. Teď pracují na omítkách, dokončují rozvody vody a elektřiny. Stavbu procházím s Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora z hnutí ANO.
4: Postupujeme podle schváleného harmonogramu. Jsou tady některé věci, které se řeší navíc v průběhu stavby, protože se zjistilo, že část střechy je v nemoc dobrém stavu, proto jsou to práce nějaké navíc, ale zhotovitel zatím drží termín, který by měl být někdy v půlce prosince roku 2026. A pokud se bude držet termín, tak fakticky do roka a do dne by ta stavba měla být hotová.
2: Termín stěhování hasičů a strážníků je pak naplánovaný na jaro příštího roku. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji a teď budeme mluvit s jednou významnou osobností, která je teď v poměrně velké dálce. Dotyčný muž si nedávno splnil velké sny, vydal se na historické plachetnici na Antarktidu, poté se podíval i na opačný pol zeměkoule, tedy na Arktidu. A v těchto dnech je před ním další velká výzva. Do Indie zdravíme kapitána olomoucké ololodi Šimona Pelikána. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím do Olomouce.
0: Šimone, kde jsme vás teď zastihli, kde jste, co tam děláte, za jakým dobrodružstvím jste vyrazil a s kým?
1: Já jsem v Himalájích, kde jsem ve městě Leh, co je v oblasti Ladak. A já jsem se dostal přes benefiční himalajskou výzvu, kdy se s pár dalšími lidmi vlastně jsme se rozhodli, že se účastníme téhle výzvy a pomůžeme české organizaci, která už tady je 18 roků a pomáhá stavět vlastně školy pro zdejší děti, kdy tato oblast je jedna z nejchudších v celé Indii a ty děcka mají prostě hrozné podmínky, takže oni už se tímto zabývají a dějí každoročně takové výzvy, ale to jsme se účastnili my kluci z Olomouc také.
0: Co všechno ta výzva obsahuje? Jak byste ji představil někomu, kdo o ní vlastně třeba vůbec nic neví?
1: Tady je krásný právě to, že ta výzva je složená z tří částí, kdy jedna část je jízda na motorce k takovému jezeru Pangong, který je nějak ve výšce 5000 metrů. Další část jsou rafty na řece Induk a třetí část je výstup na šestistovou horu Ute Kangri. Takže vlastně to spojení jak vysokých hor, tak řeky a samozřejmě poznání zdejší krajiny a projetí nějakých těch míst a podíváme se, kdy jsou ty školy.
0: Chápu to správně, že vy to všechno absolvujete, tedy ty tři části?
1: Ono to je uděláno tak, že my každý jsme vyzvaný k těmhle třem úkolům a každý z nás to bude absolvovat. My zítra začínáme ráno tou první části, to jsou ty motorky, kdy budeme jít 2-3 dny na těch motorkách a vlastně naším cílem je splnit tuhle výzvu a poté bude den volna, pak se přesuneme na rafty a pak půjdeme na tu 6000. Takže vlastně naším úkolem je splnit všechny tři výzvy. A ta samotná benefice funguje tak, že každý, kdo chce, nás může podpořit tuhle organizaci tím, že si vsadí na jednotlivé účastníky, jako jsem třeba já, jestli danou výzvu splní nebo nesplní.
0: Jakým způsobem tedy naši posluchači můžou právě tohle udělat, když si chtějí vsadit buď to na vás nebo někoho jiného?
1: On je to udělaný tak, že na stránkách benefiční himalajská výzva, tam jsou ty jednotlivé disciplíny i jsou popsané a vlastně člověk si může vsadit na toho jednotlivce, jestli ten daný úkol splní nebo nesplní. Když my ty úkoly splníme, tak ty peníze jdou přímo pro tu organizaci a když my to nesplníme, tak se buď vrátí mu jednotlivci, anebo se přesunu jako dalšího úkolu, to pak záleží na komunikaci s tím, kdo daroval a s tím vlastně s tou organizací, která tady tuto sázku zajišťuje.
0: Předpokládám, že tady v zájmu každého je, abyste ty výzvy splnili, samozřejmě hlavně vás, protože je to výzva, to znamená něco, co opravdu musíte překonat. Už jsme to říkali vícekrát, že ta výzva je benefiční, takže ještě jednou popište, jakým způsobem se peníze vybírají a také hlavně konkrétně na co půjdou?
1: Tady právě, jak jsem zmiňoval, že celý ten záměr je o tom, že jak tady jezdí různí horolezci, různá organizace, jak zjistili, tady jezdí trestně tristní školství a některé třeba školy jsou otevřené v létě a tím, že v zimě tam nemají topení, nemají možnost se dostat přes různé vysvětla a tak dál, tak oni se rozhodli do České organizace, kde budou stavit školy v jednotlivých místech, kde ty školy nejsou a vlastně ty peníze veškeré, co se vybírá, které i podporuju já, protože třeba víte, že v Olomouci děláme různé benefice, neustále organizujeme nějaké sbírky, ale právě tato je taková, která je na zdejší děti a je to tak, že vlastně na těch dobrých stránkách vysvětlí se ty peníze a za splnění výzvy ty peníze budou přímo organizace.
0: Šimon Pelikán, spojili jsme se s ním v Indii, závěr toho telefonátu už byl technicky špatný, takže podívejte se na stránky benefiční himalajské výzvy a o tomto projektu se dozvíte více, případně sledujte také sociální sítě Šimona Pelikána.
2: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc se zaměří na středu. Vladimír Merta a Ondřej Fencl se představí právě pozítří v podvečer na dvorečku Masarykovy knihovny v Šumperku. Vystoupí nejen s vlastní tvorbou, ale také s díly českých i světových básníků, přepracovaných do hudební podoby. O akci si budeme povídat s ředitelkou Šumperské knihovny Kamilou Šeligovou.
1: Projekt se jmenuje Poezie a hudba a my se snažíme zde dělat koncerty typu, kde vystupuje nějaký hudebník, který právě zhudebňuje poezii. A vlastně takhle těm občanům chceme přinášet vlastně lásku trošku k té poezii a ukázat jim, že to je něco hezkého a je ta cesta taková jednodušší, abych řekla, přes tu hudbu. A ten projekt nám tady funguje hrozně moc dlouho. Vlastně jsme ho začali už ve Staré knihovně ve spolupráci s Alešem Kauerem ze Zábřeha, který už dneska žije v Jihlavě, ale s Alešem nadále spolupracujeme a Aleš souhlasil, že můžeme ten projekt v něm pokračovat a že ten název můžeme používat, takže mu tímto mávám.
2: Vladimír Merta a Ondřej Fencl. Vladimír Merta slaví letos významné životní jubileum 80. No kdo už jiný by měl být básník než Vladimír Merta, ale teď si tak uvědomuju, že on vlastně nejenom, že zhudebně poezii, ale prezentuje zahraniční texty. Napadá mě třeba Řeka, kterou má v originále na svědomí Bruce Springsteen, tak s čím se představí v knihovně?
1: No to opravdu nevím, na to se já sama těším na to překvapení. Koncert jsem domluvala s Ondřejem Fenclem, který už v knihovně vícekrát vystupoval, třeba s Lubošem Pospíšilem, takže my spolu takhle spolupracujeme a právě tady ta varianta koncertní má několik teda možností a my jsme si pro Šumperk právě vybrali to vystoupení jen Merta Fencl. Bude to na dvorku knihovny, 19 hodin a ve stínu, takže věřím, že se to může lidem líbit a věřím, že teda se dostaví a oslaví 80. s Vladimírem Mertou.
2: Pro mě vlastně muzika byla branou do poezie. Stává se to i jiným čtenářům, že potom přijdou a řeknou, hele, on tam Merta hrál třeba tohle a mě by to zajímalo, chtěl bych si to půjčit.
1: Třeba teďka v souvislosti, jak jsme měli festival Kniha v lázni, tak právě Jiří Hajíček při těch svých vystoupeních a čteních a následné besedě mluvil o tom, že právě dělal texty na poslední desku Luboše Pospíšila. A hned následně si lidi tu poezii toho Jiřího Hájíčka po skončení festivalu tedy půjčili. Takže ano, vede to k tomu, že ty lidi si to vlastně uvědomí, aha, a my se snažíme opravdu poezii do naší knihovny kupovat. Využíváme právě ten projekt České knihovny. Já za sebe to považuji za velmi důležité, aby knihovna měla kvalitní poezii mezi svými tituly.
2: Lístky ještě jsou?
1: Určitě budou lístky na místě a kdyby náhodou se rozhodlo pršet, nebojte se, máme velký sál, takže se přesuneme do velkého sálu.
2: Ze Šumperka Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Čerstvý šedesátník Richard Pachman oslavil výročí tím nejlepším způsobem. Zrevidoval své nahrávky, připravil nové a vydal je na CDčku pod názvem Vůle žít, což je i název jeho nové povídkové knihy. Také zkompletoval svá setkání se členy skupiny ABBA, prostě důvodu k povídání víc než dost. Olomoucký rodák, muzikant, spisovatel a výtvarník Richard Pachman bude v prázdninové repríze hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a vydáváme se opět do zoologické zahrady na Svatém kopečku v našem letním seriálu. Za zvířetem, které má výrazně černé šupiny s bílými, žlutými nebo červenými pruhy, patří mezi nápadné a zajímavé ještěry, kteří dokážou překvapit nejenom zvláštností. Další zvířátko nám tedy dnes představí Pavel Javůrek.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
2: My se spolu nacházíme v terénní expozici, kterou najdeme v pavilonu žiraf.
3: Tak a díváme se na zvíře, které se jmenuje teju pruhovaný. Čtu to správně?
2: Někdy se říká tegu třeba taky, ale teju může být. Jedná se v podstatě o velké ještěry, kteří by nám mohli připomenout třeba varany. Ale co je zajímavé, tak s těmi varany tihleti ještěři nemají prakticky nic moc společného, protože jsou tu ještěři původem z Jižní Ameriky, třeba právě ti zmínění varani, tak to jsou obyvatelé Afriky a Asie. Ale co je společné, je to, že to zvíře se vlivem toho tlaku prostředí vyvíjelo podobně jako ten varan a začalo prostě lovit podobnou potravu a proto se i jakoby tvarově a velikostně tomu varanovi přibližuje. Ono se tomu odborné terminologii říká konvergence, že se u řekněme dvou nepříbuzných linií nebo dvou třeba nepříbuzných druhů ty znaky jako přibližují vzhledem k tomu prostředí jako takovému. Prostě to zvíře není varan, ale vypadá tak.
3: Každopádně vidíme, že pruhovaný je černobíle.
2: Zástupců, řekněme, tady tohle rodu teju je víc, ještě se potom chová teju červený, ten je takový jako víc do cihlova, on není takový skvrnitý, jak tady ten náš, teju pruhovaný, ale jsou to opravdu všechno velcí ještěři, můžeme si povšimnout toho, že oni mají takové jako masivní čelisti, na té spodní čelisti to má jako takové škraně to zvíře, to souvisí s tím, že se na to upínají poměrně silné svaly, protože to zvíře má velmi silný stisk těch čelistech a funguje to u nich tak, že oni klidně jako rozlousknou i nějaký jako ulity různých plžů a

0: podobně, ale k tomu samozřejmě žerou i jako různé třeba menší obratlovce.
1: My když jsme u toho krmení, tak vaši kolegové tady zrovna v teráriu krmí krajtu. Čím je krmíte tady ty teju pruhované?
0: Tak jak jsem říkal, žere to třeba i obratlovce, tak třeba myšky si to dá s oblibou tohleto zvířátko, můžou to být třeba právě i nějaký plži. Hmyz třeba taky, když jsou to mláďata, tak samozřejmě tam ten podíl toho hmyzu je větší. Teď se krmí třeba víc i nějakými právě těmi drobnými obratlovci.
1: Tak pojďme si představit teju pruhovaného, už jsme to naznačili, kde žije, ale jaký je ten jeho cyklus životní?
0: Tak je to zvíře, které je původem z Jižní Ameriky. On má poměrně jako široký areál výskytu, protože on zasahuje skoro až po Argentinu. A je to právě jeden z mála plazů, u kterých můžeme mluvit o tom, že on dokáže do jisté míry udržovat i jako stabilní tělesnou teplotu. To dělají savci, ptáci, a plazy to mají tak, že ta tělesná teplota je proměnlivá, takže se odvíjí od toho, jak je venku. Teju tohle to má taky, on má proměnlivou tělesnou teplotu, ale do jisté míry dokáže generovat to teplo i si jako sám ve svém těle. Tu tělesnou teplotu dokáže trošku korigovat. A co je taky zajímavé tady na tom zvířeti, jeho inteligence, protože to jsou jako velmi inteligentní plazy, kteří dokonce se dají naučit i na klikr a podobně, jako třeba psi nebo něco, takže on se s ním dá docela dobře i jako pracovat, což sice my tady úplně neděláme. Necháváme ho být tak, jak je, ale viděl jsem právě chovatele, kteří třeba s nimi jako fakt dělají, nechci říct jako cviky, ale prostě ho učí jako různé věci a tenhle ten ještěr to jako zvládá, protože opravdu patří mezi ty jako inteligentnější.
1: Takže patří zároveň i mezi ty, které si třeba lidé pořizují domů.
0: Určitě ano, je to druh, který se pořizuje i domů. Oni sice, když jsou mladí, tak bývají docela temperamentní, o čem by vám tady mý kolegové řekli své, když byli mladí, jak byli temperamentní a skákali z terárka, ale jak potom jsou dospělí, tak bývají klidní.
1: No tady tento, když se na něho díváme, tak on si jenom tak v klidu leží a odpočívá, jak je starý.
0: To zvíře, které tady máme, je samice a je zhruba 6 leta.
1: A já ještě, když se tak na něho dívám, tak mi přijde, že je to ještěr poměrně velký.
0: Samozřejmě velkou část toho těla tvoří ocas, což u ještěrů bývá jako zvykem. Ti největší jedinci mývají tak okolo třeba 1,5 metru nebo lehce tady po tenhle ten rozměr včetně ocasu, takže jsou to jedni z velkých ještěrů.
1: Říká vedoucí vzdělávání a marketingu v olomoucké zoo a také chovat Pavel Javůrek ze zoo Olomouc na Svatém kopečku Petra Ševců, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
3: Také zítra v Dních krají Českého rozhlasu Olomouc zakončíme tento pořad právě seriálem, který představuje dotyčná zvířata, ale věnovat se budeme i dalším tématům. Jedno můžu nastínit už dnes. Samospráva Olomouckého kraje chce zkrátit dojezdovou dobu sanitek zdravotnické záchranné služby na Jesenicku. Plánuje v té souvislosti stavbu nových výjezdových základen a právě o tom si budeme zítra povídat, takže po 17. hodině. Sledujte ale dál vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Po 18. budeme hrát dechovou a lidovou hudbu.

0: Zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
4: 18 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Kraj chce na Jesenicku zkrátit dojezdové časy sanitek. Přes 60% Čechů nesouhlasí s možným zrušením devátých tříd. Zemřel spisovatel Vladimír Báral, bylo mu 94 let. Zítřejší počasí má být slunečné s teplotami do 29 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Záchranáři v Jeseníku a Javorníku budou mít nové výjezdové stanice. Olomoucký kraj za ně zaplatí více než 130 milionů korun. Otevřít by se měly za 2 roky. V plánu je i zcela nová základna v Mikulovicích. Nové zázemí má podle kraje pomoci zkrátit dojezdové časy sanitek. Nejhůře dostupné jsou oblasti Zlatohorska a Vidnavska, říká vrchní sestra záchranné služby v Jeseníku Šárka Kubalková.
6: Zákonný limit pro dojezd posádky od převzetí pokynu k výjezdu činí v České republice 20 minut. Vidnavsko sice neleží úplně v tom přímém horském hřebenu, nicméně z Jeseníku je tam cesta dlouhá zhruba 20 kilometrů. To pro sanitku jedoucí v plném provozu znamená dojezd na hraně zákonného limitu.
4: Přes 60% Čechů nesouhlasí s možným zrušením devátých tříd, vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Zkrácení povinné školní docházky změnil v polovině července šéf SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš za ANO. Ministerstvo školství je ale proti, podle něj změna teď není v plánu. Bruntálská a Rýmařovská nemocnice mají 6 nových sanitek. Auta budou obsluhovat okolí těchto měst. Pořídila je Moravskoslezská nemocnice Krnov, pod kterou Bruntál i Rýmařov spadají. Nová vozidla nahradí dosluhující sanitky. Všechny dodané vozy mají například automatickou převodovku i moderní sanitní vybavení.
7: Podle vyjádření nemocnice mají být nové sanitní vozy bezpečnější pro pacienty. Moderní vybavení má zároveň usnadnit práci zdravotníkům. Nemocnice dodává, že vozy mají pohon všech 4 kol, takže budou schopné zdolat taky náročnější terén i zimní podmínky v horských oblastech. Z Bruntálu Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: V den svých 94. narozenin dnes v chebské nemocnici zemřel spisovatel Vladimír Báral. Potvrdil to jeho přítel Jaroslav Beneš. Autor románu Milenci a vrazy a Mladý muž a bílá velryba nacházel témata pro svá díla mimo jiné v partnerském soužití. Později psal také sci-fi romány. Nakoupí ho pro se lidé za komunistického režimu stály fronty. Řadu z nich zpracovali filmaři.
8: Sport.
4: Barbora Sémanová i Barbora Janíčková zhruba za půl hodiny poplavou na mistrovství Evropy semifinále královské stovky. Postoupili do něj z 5. a 6. místa. Barbora Janíčková plavala vedle aktuální světové rekordmanky Marit Sternberchenové a po polovině závodu viděla, jak je Nizozemka rychlá.
9: No, já ji vidím na cestu zpátky, předýchám jenom na jednu stranu. Teď jsem viděla zpátky, udělala jsem výjezd a jsem viděla jenom ty nohy. Říkám, tak co se dá dělat? Dívře mi teda řekla, jako ať se jí držím, no, že prostě je to dřelka světovýho rekordu, je to docela těžký. Jo, trošku toho člověka možná jako malinko znervozní, ale asi nic hroznýho a fakt jela výborně.
5: Počasí.
4: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno. Teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Povane mírný severovýchodní až severní vítr, který večer zeslábne.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zdržíte se na dálnici D48 u Hustopečí nad Bečvou, směr Frýdek, Místek, stojí tu porouchaná dodávka.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Právě v 18 hodin dnes, v pondělí 10. srpna, jsou již minulostí a od mikrofonu vás moc zdraví Vilém Pospíšil. Připravený pořad Hrajeme pro radost, já už mám nachystanou první píseň, zaspívá a zahraje Tufaranka, protože v této hodině, jak dobře víte, hrajeme lidové, dechové, cymbálové písně. Volat si o ně můžete na číslo 221 555 444 nebo psát SMS-kové vzkazy na číslo 723 70 33 51. Potěšit dnes můžete třeba všechny Vavřince, pokud nějakého znáte, protože ti dnes slaví svůj svátek, no ale věřím, že si písničku může někdo užít jenom tak, takže pokud někoho máte rádi, určitě ji pošlete a zavolejte. Krásný poslech!

0: Tufaranka dospívala jako první píseň Očka sa nezavírajú. No a já věřím, že vám se očka ani ouška nezavírajú, protože vysílání Českého rozhlasu Olomouc pokračuje dále. Připravena je další píseň, taková už trošku veselejší, rychlejší, zaspívá a zahraje Moravanka. A ještě předtím někoho pozdraví pan Pepa z Javorníku. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Veleme, přeji vám i všem posluchačům Českého rozhlasu. A tuto písničku chci věnovat panu Miloslavu Výbornému a paní Haně Výborné. Panu Miloslavu Výbornému k jeho nadcházejícím narozeninám a paní Haně Výborné k jejím blížícím se jmeninám. Vážení, dovoluji si vám popřát k vašim dnům se nejlepší, hlavně stále zdraví, štěstí, pohodu a mnoho úspěchů v osobním i v rodinném životě. To vám přejí všichni z Javorníka. Vám, pane Veleme, děkuji za vyhledání písničky. Přeju vám též krásný den a hlavně stále zdraví a pohodu. Naschledanou.
0: Moc krát díky vám samozřejmě také naslyšenou. Já k tomu přihodím ještě přání pro manžele Pospíšilíkovi do roštění a také paní Aničku do Bludova. Ať se jim to vedro lépe zvládá a ať jsou zdraví a v pohodě. To přejí Jaruška a Pepa z Malé Morávky.
2: Český rozhlas Olomouc, písně.

hrála právě teď Moravanka na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Zasadil jsem čerešenku v humně, taková rychlá, veselá píseň. No a když jsme u těch čerešenek, u takových těch plodů, které si rádi všichni určitě někdy nazbíráme a užijeme, no tak vás musím pozvat na nadcházející víkend do Malé Morávky, do Jeseníku, kde bude ne tedy třešňový víkend, ale borůvkový víkend. Připraveny jsou borůvkové hody v restauracích v Malé Morávce a také v Karlově pod Pradědem bude připraveno několik tisíců borůvkových knedlíků, no ale také dalších borůvkových specialit, takže myslím, že to by určitě stálo za zvážení takovýto výlet. Vím, že někteří naši milí posluchači dokonce v Malé Morávce žijí, takže to mají kousek. Nikdo se nedovolal během té krásné písně, to ale nevadí, já jsem aspoň měl prostor vás pozvat na tuto zajímavou akci. No a také tady mám jeden SMS-kový vzkaz. Písničku pošleme drahé mamince Janičce a také tatínkovi Jiřímu z Roštění. Moc jim děkuju za všechno, co pro mě celý život dělají. Mám vás moc a moc ráda a moc si vás vážím, napsala dcera Jana s rodinou. No a když jsme byli u těch borůvek a jeseníků, no tak to je taková lesní zábava, je to spojeno s lesem, no a to jsou také myslivci, tak tady máme směs mysliveckých písní.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
4: Lidská sídla nabízí ptákům bohaté zdroje potravy. Je to však i řada pastí, které jako nebezpečné nevnímáme, přesto přinášejí smrt nejen ptákům, ale i dalším živočichům. Nádrže na vodu, duté předměty, velké skleněné plochy. Přitom odstranění bývá snadné. Jak vyloučit smrkící pasky u lidských sídel? Povíme si v prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc s Evženem Tošenovským z České společnosti ornitologické. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: No a my budeme hrát pro radost, pro vaši radost našich milých posluchačů samozřejmě dál. No a já věřím, že té další posluchačce jsem udělal radost. Nejdříve to vypadalo, že se mi nepodaří najít píseň, kterou chtěla, ale nakonec to dobře dopadlo. Je tam připravena a já zdravím paní Lídu z Olomouce. Hezký den.
6: Krásný podvečer, pane Vilémku, srdečně vás zdravím do Českého rozhlasu Olomouc i všechny moderátory i pracovníky. Dnes bych chtěla ještě poslat poděkování dceři Leonce Hrozenové a Kájovi za včerejší písničku, dále Marušce Faltinkové, Lidušce Uchytilové s Alenkou, Milace z Přáslavic, Marušce skromně říže, Vládičkovi Dotovačova, Jiřímu Dolitovle, Jindřišce skromně říže, Břeťovi Pískovi a všem posluchačům přeji krásný podvečer a další dny. Vám přeji též krásný podvečer. Mějte se moc hezky.
5: Děkuji.
6: Velké díky a nashledanou.
5: Rádo se stalo, mějte se krásně, naslyšenou. Já k tomu připojím ještě přání pěkného podvečera všem, kteří poslouchají tento pořad a Český rozhlas Olomouc a vybíráme pěknou písničku. Věřím, že se bude líbit. Neodcházaj moje lásko od manželů Osičkových.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Telefonní číslo sem ke mně do studia jsme pro jistotu ještě jednou zopakovali, no ale myslím si, že paní Jana z Roštění už ho má v hlavě, pamatuje si ho a tak ho vytočila, ani nepotřebovala nápovědu. Dobrý den, zdravím vás.
2: Pěkný dobrý den, pane Vilémku, srdečně vás zdravím a všechny posluchače a rozhlasoví přátelé. A písničku posíláme s poděkováním a přejeme pěkný podvečer. Milé paní Zděničce Šínové, děkuje vnučka Klárka, poledne ji přála k svátku. Svátek bude mít ve středu. Moc děkuje a vnuk Prokop děkuje za krásný pozdrav. Děničko, vy nikdy na ně nezapomenete. Moc a moc vám děkuji. A tu písničku vám posílají. A pozdrav posíláme i vaší kamarádce Jarmětce. A děkujeme za písničku, před chvilkou nám poslal ale Jarmělka a Josef z Malé Morávky. Naše dcera Jana nám tež poslala písničku, taky děkujeme. Z Děničce do Prostějova s Kočenkou posíláme tuto písničku. Z Děničce do Holubic děkujeme za pěkné básničky. A Jindřišce Naďové do Kroměříže přejeme, ať se nám brzo uzdraví. A pane Vilémku, ta písnička je i pro vás a pro všechny rozhlasoví přátelé. Ať vám tato písnička všem udělá radost, pohladí na duši a na srdíčku. A přejeme vám všem příjemný podvečer a hlavně všem hodně zdraví. Buďte na sebe opatrní v těchto horkých dnech. Děkuji a nashledanou.
1: Já děkuji za zavolání. Všechno, co jste přála, přejeme samozřejmě i vám na svátek. Mějte se krásně. Dechovku hrajeme drahé mamince Božince Horníčkové, Zdeničce Šínové i kamarádce Jarmilce a Věrušce Halouskové. S milovaným Adámkem do Bílovic Zlatíčka posílám vám písničku pro potěšení. Mějte se všichni moc krásně. Přeji pevné zdravíčko a opatrujte se, napsala Broňa.

0: Jižani nás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vzali na procházku tou Píseckou branou, no a teď se projedeme po vodě gondolou milování konkrétně, kterou bude zpívat česká švitorka. A pro koho bude, řekne paní Liduška z Jeseníku, dobrý den.
1: Dobrý podvečer, pane redaktore, přeji vám a všem milým posluchačům. A dneska bych chtěla poslat písničku s poděkováním. Do Loštic Jarouškovi, Robertkovi do Olomouce, Stánice do Lomnice, Františkovi od Brna, Vlastičce do Krnova, Vlasti nevzdávejte, bojujte pořád dál. Aničce do Domášova a Lidušce Loničkové moc děkuju za krásnou písničku. Představte si, Liduško, že jsem ji chtěla zahrát. Ale možná, že se vám bude líbit i tahle. A vám, pane redaktore, děkuji a někdy se těším na slyšenou.
0: Také se budu těšit, mějte se krásně, na slyšenou. Hrajeme pro radost a k příjemnému poslechu také Hance a Jarkovi z Předmostí, Marušce z Kolšova, Marušce a Jirkovi z Hrabišína a Břeťovi ze Štítů. Vše nejlepší a krásný podvečer přejí Eliška a Jarek z Rapotína.

0: lidové melodie učarovaly světově uznávanému skladateli natolik, že se staly inspirací pro jeho vlastní tvorbu? A jaké moravské písničky by možná upadly v zapomnění, kdyby je jako vášnivý sběratel nezapsal pro další generace? V epizodě z cyklu Cymbál a husle se vydáme po stopách Leoše Janáčka. Zaposloucháme se do písňových klenotů a necháme je k sobě promlouvat z nahrávek špičkových lidových muzik i zpěváků. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Na nic nečekáme, vysílání Českého rozhlasu Olomouc pokračuje i dál. No a kdo se dovolal teď? Já zdravím pana Radka, který volá z Břevence. Dobrý den, pro koho bude písnička?
4: Dobrý den, dobré odpoledne, děkuji za úvod. Bude to pro naši maminku, paní Ludmilu Ulmanovou ze Šumvaldu. Máme tři důvody, proč my jsme chtěli zahrát. Tak za prvé, nedávno měla operaci kyčelního kloubu, které se jí zdařilo díky šikovným doktorům a ještě běží běku. Za druhé, od soboty je čerstvou prababičkou, no bohužel já si už vzpomenul na jméno, vnučka je to a dnes slaví 86. narozeniny. Milá maminko, přejeme ti hodně zdraví, štěstí a ať se daří. Přání se připojují Tonda z Bukovan, Petr ze Šomvalda, samozřejmě s rodinami, no a nesmíme zapomenout taky na dědu. Vyleme taky písnička vám a všem, co tady poslouchají.
3: A já se samozřejmě také připojuji k tomu přání takových důvodů k oslavám, tak to je krásné. Takže gratuluji také mamince. Díky za zavolání, mějte se krásně.
4: Děkuji taky, naschle.
3: Písničku hrajeme také všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc, ať mají hezký podvečer a ať se všem daří a mají pevné zdraví, píše posluchačka. Hrajeme do domovů a penzionů v Jesenci, Ludmírově, Luké, Bohuslavicích, Náměšti na Hané, Lošticích, Litovli, Července. Posíláme písničku všem sestřičkám, pečovatelům a ostatnímu personálu. Mějte pevné zdraví, rodinnou lásku, porozumění a naději a také pohodu, píše paní Hela z Děvčaty.

0: Jožka Černý zpíval píseň Takú jsem si frajírenku zamiloval. Věřím, že spoustu z vás si frajírenku nebo nějakého frajírenka zamilovali a pro něho může být i ta další písnička, která se jmenuje Přátelství, zpívat a hrát bude Veselka. A já zdravím paní Martu ze Svinova, hezký den.
1: Dobrý den, pane redaktore, ještě Vilémku. Já bych chtěla zaprvé pozdravit celé rozhlas Olomouc, jak máte krásný pořady a všechno takový pěkný, co máme rádi my duchodci. A chtěla bych zahrát přednostně sobě, protože mám trápení zdravotní, tak se chci takhle uvolnit. A pak bych chtěla hrát mým sestrám dvom, Danušce a Jarušce, kteří mě pomáhají s tím mým zdravím. A pak bych chtěla zahrát Lidušce Gottwaldové a jejímu manželovi Koňařovi správnému, Martičce Polákové z Police a Lidušce Ziglové taky nechám hrát. A vám předně taky Vilémku. A mějte se krásně.
0: Děkuji vám moc. Vy také. Naslyšenou. Mějte se krásně.
1: Naslyšenou.
0: Písničku budeme hrát také vnoučkovi Lukáškovi Guzejovi z České Vsi, který slaví 7 let, tak přejeme hodně štěstí babi a děda Šimkovi a také Zdeňce do Pískova hrajeme Příjemné odpoledne u dobré kávy. Přeji.

0: Veselka dospívala píseň Přátelství na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Připravená je další píseň a na telefonu poslední posluchačka, která dnes promluví. Mrzí mě to, čas je neúprosný, ale šanci máte hned zítra od 12 nebo zase od 6. Já zdravím paní Ludmilu z Moravičan, hezký den.
1: Krásný, taky ještě pěkný den slunečné, konečně zase zapršelo, ale je to potřeba, zalilo. A už zasvítí sluníčko. Taky, pane Vilémku, děkuju za milý přivítání a písničku posílám taky vám za všechno, co si zasloužíte v první řadě. A teď jsem slyšela paní Matičku Šperlichovou ze Svinova. No, ta mě tak překvapila, už jsem dlouho neslyšela, neviděla. Tak paní Matičko, posílám vám taky písničku pro pěkný podvečer, zároveň i vašemu manželovi a přeju vám oběma hodně, hodně zdravíčka, ať se vám daří. No, já už jsem teď do Bravici, tak se někdy třeba uvidíme, až pojedete k Danušce, tak se zastavte a dejte vědět. A taky ještě bych chtěla poslat hudební pozdrav paní Lidunce Uchytilové z Jeseníku a její kamarádce Alence. Lidunko, za chvíličko vám zavolám, ať zase můžeme pohanácké pobocat, pokecat. A Božence Dubové ze Šombaldo, také ho posílám. Boženko, také tě zavolám za chvílo. A manželům Gotwaldovém z Dobravice, Lidušce a Jendovi a celé rodině, panu Oldovi Crhákovi z Nemile, paní Jarušce z Krnova a všem, kteří mě posílají písničky a manželům Pospíšilíkovým z Roštění, nesmím zapomnět paní Janice, panu Jiřímu a Vilémko a ještě jedno vám.
0: Děkuji vám
1: hodně,
0: moc.
1: Hodně, hodně zdravíčka a mě se krásně.
0: Také se mějte, díky za zavolání.
1: Naslyšenou. Díky.
0: Prosím o poděkování paní Lidušce Uchytilové za krásnou písničku, kterou jsem chtěla dnes dát. Máme toho moc společného, napsala paní Lída. No a písničku hrajeme také Vojtíškovi Hofmanovi z Moravské Třebové. Vojti, přejeme ti k narozeninám hodně zdraví, lásky, úspěchů, ať se ti daří vše, co si přeješ. To ti přejí rodiče, Vítek s Markétkou a babička s dědou. Písnička od Stříbrňanky, Kdo ze srdce dává, se rozezní za maličkou chvíli, no a potom už se blíží 19. hodina, to znamená zprávy, a pak Jirka Matěju a jeho pořad Rokle. Já vám přeji krásný poslech a hezký večer.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Žně v Olomouckém kraji končí. Výnos obilí i řepky je nižší než loni. Strážníci i hasiči v Přerově se dočkají nového zázemí. Koulař Staněk postoupil na evropském šampionátu do večerního finále. Zítra čekáme slunečno a maximálně 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Žně v Olomouckém kraji končí. Zemědělcům zbývá sklidit obilí z několika posledních stovek hektarů polí. Letošní úroda bude slabší než ta loňská. Pěstitelé sklidili zhruba 6,5 tuny obilí na 1 hektar. Loni to bylo přes 7 tun. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo ministerstvo zemědělství. Sklizeň obilí a řepky je letos rychlejší než loni, když žně v kraji skončily až v závěru srpna. Městská policie a dobrovolní hasiče z Přerova budou sídlit na stejné adrese v ulici Šířava. Tamní třípodlažní budovu město získalo bezplatně od státu a teď prochází přestavbou za 56 milionů korun. Práce skončí v závěru roku. Stěhování je naplánované na jaro, říká náměstek primátora Vladimír Lichnovský za hnutí ANO.
2: Za mě to určitě ideální lokalita, vlastně v perimetru svého dosahu město a nejbližší okolí. Zpracováváme aktuálně projekt i na parkoviště před touto budovou, které bude také do budoucna přestavěno, rekonstruováno, tak by tam vzniklo i adekvátní parkování.
0: Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Hodně nehod přibylo o uplynulém víkendu. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Seřišťové byl jedním z nejhorších v historii.
3: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
0: Muž, který loni zapálil bar ve Zlíně, může strávit za mřížemi až 22 let. Trest pro něj navrhla státní zástupce. Podle obžaloby muž loni v lednu přinesl do baru u autobusového nádraží téměř 9 litrů benzínu, který uvnitř zapálil. Požár se rychle rozšířil, barman utrpěl vážné popáleniny. Útočník se hájí tím, že si událost kvůli kombinaci léků a drog nepamatuje. Soud bude pokračovat koncem srpna. Sport. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu bude dnes večer po 21. hodině bojovat o medaili koulař Tomáš Staněk. Kvalifikaci splnil limit výkonem 20 metrů a 66 cm a skončil druhý.
4: To já jsem byl spokojený, jenom jsem nechtěl jako úplně zářit emocema, a protože jsem víceméně věděl, že i ten první pokus už v tu chvíli bude stačit, protože vlastně v té druhé skupině nikdo moc jako by neměl přede mnou ten výkon, takže spíš to bylo taková jako radost na ten trefený pokus. Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 19, povane mírný severovýchodní až severní vítr, který večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D46 u obce Želeč směr Olomouc je snížená rychlost. Důvodem je zvlněný povrch silnice v pravém jízdním pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Rockle. Pořad, ve kterém vás každé pondělí zveme k povídání s kapelami z blízka i daleka, k poslechu hudby tvrdší i měkčí a každé poslední pondělí v měsíci k novinkám pod drobnohledem Jirky Matějů. Poslouchejte Rockle.

0: Hezký večer všem příznivcům rokle od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Slyšeli jste písničku Plamen, což je titulka nového CDčka zpěvačky Tany, velké legendy, která na přelomu 80. a 90. let bodovala ve Zlatém slavíku, měla velké hity a já jsem moc rád, že je Tania spolu s námi tady ve studiu. Tanio, dobrý večer.
1: Já také zdravím posluchače Českého rozhlasu a děkuji za pozvání. Dobrý večer.
0: Tahle ta deska vychází vlastně po relativně hodně dlouhé době, po nějakých 8, skoro až 9 letech od té předchozí 8, ať jsme úplně přesní. Najednou byla chuť opravdu udělat zase krásnou, ne poprokovou, ale rock popovou desku?
1: Tak nějak. Ano, je to dost dlouho, pravda, ale to strašně všechno letí a vlastně já už jsem dlouho chystala desku, CDčko pod vedením Radima Pařízka, který vlastně byl kapelník skupiny Citron a plánovali jsme to, mluvilo se o tom, ale bohužel v roce 21 odešel a odtamtud už není návratu a tak vlastně to se všechno trošku zaseklo a museli jsme se z toho nějak zpamatovat a říct si, co dále. Takže tam vzniklo zdržení a pořád ve mně bylo to, že když se mi dobře zpívá, jo, kdybych neměla hlas nebo se mi nechtělo, tak určitě do toho nejdu, ale protože prostě ráda zpívám, ráda mám živá vystoupení, tak jsem si říkala, že by stálo za to se udělat takovou vizitečku pro lidi, aby věděli vůbec, že ještě žiju a že zpívám.
0: No, myslím si, že tohle toto je víc než hezká vizitka, protože těch 6 písniček, z nich si 4 dnes pustíme, se poslouchají skvěle. Jak se hledali spolupracovníci? Protože předtím, vlastně, když bych bral tu předchozí desku, tak tam to byl Pařízek, Pařízek, Pařízek, jasný. Ale teď je spousta dalších muzikantů. Nejvíc asi George Rain, který vlastně spolupracoval i hrál v Citronu, takže jako kytarista a skladatel jeho kapelu byli Sebastian, takže tudy vedla cesta k němu, že vlastně on dodal, když to rychle spočítám, 3 písničky na tuhle tu desku.
1: No, děkuji teda, že deska se líbí. Opravdu to tak začalo, že jsem, on je do dneška v Citronu, zpívá v Citronu a hlavně já jsem se ptala kluků všech, jestli nemají nějaké písničky, které by mě mohly věnovat nebo které bych si mohla poslechnout. A Jirka je vždycky tak jako nejrychlejší, jo? On to má tak jako srovnaný, takže on byl první, který mě poslal nějaké nahrávky. A tím to začalo. Já jsem si říkala, sakryš, to vypadá dobře. Jo, přibyly další možnosti, další muzikanti a tak to vznikalo s tím, že to byla náhoda. Všechno, já to nemám nějak vymyšlený nikdy předem. Já jsem takový fatalista, že prostě tak jdu tím životem a na jednom koncertě jsem také potkala Miloše Doležela a tomu jsem říkala, jestli náhodou nemá nějakou věc, potom jsme se sešli, věnoval mi jednu věc, která je taky na desce a on říkal, že se o to trošku jako tak postará a že nad tím vezme takovou tu záštitu, ale potom měl hodně práce na svých deskách a tom všem, tak zase jsem šla dále, ptala jsem se ostatních lidí a tak to šlo muzikantů. Takže ty písničky vznikaly postupně od těch různých autorů.
0: A je to na světě a je to jen a jen dobře a my si teď pojďme pustit písničku, která se objevila už v závěru loňského roku jako první avízo. Dokonce jsme si i v Rokli na konci roku pouštěli a zní pořád parádně a jakoby jen potvrzovala fakt, že Tanie to pořád dobře zpívá i s tím krásným, lehkým moravským přízvukem a frázováním. No. Nostalgie.

0: Nostalgie, krásně a plně vystihující název písničky, která byla jako první ochutnávka z nové desky Tany Plamen, vydána už v prosinci loňského roku. A nostalgie, a nejenom nostalgie, i dnes v rokli Českého rozhlasu Olomouc společně s Tanyou. Ta nostalgie prostě v té muzice je a řekl bych, že na téhle desce se mi líbí, že to má energii, že to má šmrnc, že to má v sobě tu připomínku toho minulého století, kdy ty rockové muziky byly fantastické, kdy jela Doro Pesch a další zpěvačky, ale přitom to nezní staře.
1: Tak. Jo, to jsem moc ráda, že pokud se to tak dá nazvat, nebo tak, že se to vychytalo a že to nezní až tak jako kdysi dávno.
0: Vy jste měla poměrně dlouhou pauzu kvůli rodičovským povinnostem. Co na to říká dcera třeba? Chodí na koncerty, poslouchá?
1: Jo, ta určitě. Určitě i s vnoučkem už, jo. Ale to nebyly rodinné povinnosti, prostě to napsal čas. Byly to 90. léta, kdy prostě opravdu ta česká muzika nebyla, jo, na prvoplánovitě jezdili zahraniční kapely 90. Jasně, a všechno se otevřelo, hranice, všichni byli šťastní.
0: Ale ono to potkalo ruku v ruce,
1: tak,
0: jako zase přineslo to život.
1: Ano, ano, navíc jsem odešla prostě do zahraničí a tak různě. Prostě všechno se to tak nějak semlelo, že jsem měla skoro 15 let pauzu.
0: A ten comeback doma vzali fajn, zvlášť ta mladší generace, myslím tím, samozřejmě radím, to bylo asi v pohodě.
1: To bylo jasný, jako muzikanti mladší generace?
0: Ne, nebo? Myslím si doma rodina.
1: Jo, tak, jo, to určitě, protože tak já jsem v podstatě byla od mládí zpěvačkou, že? Takže já jsem si jenom tak udělala takovou dlouhou nečekanou pauzu a najednou zase jsem potkala kapelu, která chtěla se mnou hrát, to šlo postupně a na jedné akci mě viděl Radim Pařízek opět, který říkal, nespíváš až tak špatně, nechtěla by si opět s námi zaspívat s Citrónem jako host, no tak jsem si říkala, já si vždycky řeknu, proč ne, jo, proč to neskusit, když to nepůjde, tak vždycky člověk může vycouvat ze všeho.
0: A reakce
1: to
0: víceméně pozitivní.
1: Bylo to dobrý, bylo to moc dobrý a chytlo mě to o to víc to zpívání a vlastně pódium a tady tohle to všechno kolem, že jsem zase měla velkou radost ze života.
0: Je třeba říct, že Tanya pořád skvěle vypadá, je o dva měsíce mladší než moje žena, obě vypadají skvěle.
1: Jo, no jasně, já ji neznám, ale ráda ji poznám, děkuji.
0: A protože je potřeba si také hrát z nového CDčka Plamen Tany dnes v rokli Českého rozhlasu Olomouc, tak si pojďme dát jednu odpíchnutou, o které už tady tak trošku byla řeč, protože Tanya přiznala, že jednu písničku jí napsal a věnoval i Miloš Dodo Doležal, velká postava české kytary, ano. A to nejenom díky Vitacitu, ale i díky dalším kapelám. No a ta písnička se jmenuje Cítím srdce svý.

0: Cítím srdce svý, písnička z nové desky Plamen zpěvačky Tany, která je dnes hostem Rokle Českého rozhlasu Olomouc. Tohleto jasná záležitost Miloše Duda, Doležala, skvělé kytary a ano. Všechno. Těch muzikantů je tam víc, hlavně kytaristů, ano. Sešlo se to, ale všichni to
1: dělali to, co měli a potvrdili svůj ale i Pavel Hanus, který vlastně tam dohrával kytary, jo, a spolupracuje vlastně, hraje v Citronu, spolupracoval se mnou. Vím, co jsem od nich mohla čekat, tak se mě oslovila a bylo to super.
0: Zní to báječně, jak to zní na koncertech? Teď jste měla v Přerově vystoupení.
1: Zvykáme si, jo, protože to tak vypadá, že to půjde na první dobrou, ale já jsem byla sama překvapená, že opravdu se to musí přehrát, naskoušet, aby to tepalo tak, jak to je z desky. Jo, ale jsou to dobré věci, no.
0: Ale řekl bych, že teď vlastně máte koncertně docela nabito, nebudeme se teď vzájemně zkoušet z toho, kde ty koncerty budou, ano, to ano. Si najděte na webových stránkách Tany nebo na jim Facebooku, všude tohle, toto samozřejmě je, nebo chcete něco
1: podtrhnout? A hlavně podtrhnout? S ním, s Citronem, teď a první koncert máme Rockcastle Moravský Krumlov a jede se dále potom Nošovice Smouka, kapelou, tam se to střídá, jo, takže no to prostě jezdíme v létě, by bylo hodně smutné, kdybychom nejezdili, no.
0: Takže jste znovu naskočila na tu vlnu těch živých vystoupení, baví člověka právě to, že tam má ty lidi před sebou?
1: No to je to, co mě nejvíc baví. Jako to je to gro vlastně toho všeho, to ostatní je k tomu potřeba, jo, k tomu se musíte dopracovat, k tomu hraní, takže když je hraní, tak jsem šťastná, ale je opravdu pravda, že byly doby, kdy jsme jezdili třeba 3 koncerty denně, když žil Radim a to bylo náročné hodně, jo, a tak nikdy nic neexistuje mezi. Vždycky je to buď na jednu stranu nebo na druhou, takže na to už jsem taky přišla, že nikdy to není ideální. Takže teď jezdíme tak akorát.
0: To je to klasické letní období, ano. Festivalové, ano, kdy ano. Jeden festival zahajujete v jednu, na dalším hrajete v podvečer kolem 5., 6. a třetí zakončujete kolem půlnoci a jste totálně vyšťavení, podle mě.
1: No, až tak šílené to není, to bylo za Radima Pařízka, ano. A dneska to, mně stačí jeden, když je jeden, maximálně 2 za ten den, když si někam dojedeme.
0: Co fanoušci, pořádci křičí hlavně od Nad hlavou létá rock and roll.
1: No jasně. A já nejsem typ zpěvačky, která by se kvůli tomu zrobila. To je moje prostě hitovka, takže já si ji ráda zaspívám, ona je taková rázná. Takže jsem moc ráda, že to křičí a že to jasný. Můžu zpívat ještě.
0: Přesně tak a hlavně ty lidi si u toho pořádně zaskáčou a právě zaspívají si i s vámi. Těšíte se na to, až si budou zpívat i ty písničky z nového CDčka Plamen, které si dnes hrajeme pro Rokle Českého rozhlasu Olomouc?
1: Samozřejmě, musí nejdříve znát, musí si na ně zvyknout, to je otázka vždycky zvyku a určitě se těším, no, tak...
0: Já musím říct, že na Plamen jsem si zvykal docela rád. Na všech těch 6 písniček, děkuji. Které tam jsou. 4 jsme si dnes, respektive zatím 3, ale tu 4. si také zahrajeme. Hostem Rokle Českého rozhlasu Olomouc dnes byla zpěvačka Tania a držíme palce, ať se daří hlavně na koncertech a ano. Ať si lidi všimnou, že vyšla nová deska.
1: Děkuji moc. Bylo to příjemné posezení, povídání a co dodat, no?
0: Snad jen, že ta poslední písnička se jmenuje Jméno.
1: Jméno a nevím, jestli se můžu rozloučit už s posluchači.
0: Ano.
1: Takže hlavně užijte si zbytek léta, zbytek

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Půdní sucho v České republice se zřejmě bude dál zhoršovat. Vysokoškolské koleje Univerzity Palackého v Olomouci jsou na další akademický rok už zamluvené. A počasí zítra čekáme většinou slunečno, maxima kolem 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Půdní sucho se v České republice kvůli horku a nedostatku srážek může dál zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí beze srážek má přitom pokračovat a teploty po zítřejším a středečním ochlazení budou ve druhé polovině tohoto týdne opět stoupat nad 30 stupňů.
3: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
4: Zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostaneme někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
3: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
5: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u Bylovin za posledních 14 let, u Lenin za posledních 20 let.
3: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: O ubytování na kolejích Olomoucké univerzity Palackého byl letos před novým akademickým rokem větší zájem než loni. Pokoje si studenti zamluvili zhruba v polovičním čase, než je běžné. Univerzita nabízela asi 4,5 tisíce lůžek v několika kategoriích. Upřesní ředitel správy kolejí a mens Jan Liška.
6: Jsou to od jednolůžkových pokojů po čtyřlůžkové, jak se sdílenými kuchyňkami a sdílenými koupelnami, tak se samostatnými koupelnami přímo na Buňkách. Momentálně rekonstruujeme jednu z budov Fischerových kolejí, kde budou kapacity zrekonstruovány a další přibudou. Bude tam cirka nových 100 lůžek.
2: Plavecký bazén v Litoměřicích dnes opět otevřeli veřejnosti. Během plánované 6-týdenní odstávky se podařilo opravit ohřívače vody i další technologie ve strojovně. Součástí velké rekonstrukce byly také nové sprchy a toalety. Upřesní ředitel městských sportovních zařízení Michal Fischera.
7: Dala se vlastně limíky, teplý vody, armatury a tak dál. Budou nebo zrekonstruované záchody pro veřejnost. Právě v dětských šatnách. V tuhle chvíli se můžeme bavit o nějakých 2,5 milionech, co se tam teď během toho měsíce vlastně spotřebovalo.
1: Počasí.
2: Po večerním přechodu studené fronty bude v noci v České republice ubývat oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Zpočátku ještě ojediněle přehánky. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 13 stupni, na jihu Moravy až kolem 19. A zítra čekáme zpočátku dne polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra většinou mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme do Královéhradeckého kraje na silnici číslo 37 z Trutnova na Jaroměř na příjezdu do Nového Rokytníku uklízí po srážce 4 osobních vozidel. Místem se projíždí Kivadlově a vytváří se tam kratší kolony. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského Prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak. Jo. A já, když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní Prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, a nebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny. Něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Já si to
1: neděje,
2: nepamatuju.
1: Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělaný lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní slárek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. Jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sláci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, kteří se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit a je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků, té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: Jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročný, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct, do víc než 50 zemí celý země koule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takový důvod, jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen. Musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www, jak se vaří pivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší,
1: vychlazený. Je ten první kontakt důležitý?
2: To je hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom taky ten šéf výčepní. Jenomže ten šéf kuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Na nejvejš, když někdo si stěžuje nebo když pochválí, jak to jídlo je dobrý, jak se přijde z té kuchyně ukázat. Ale ten výčepní, ten, když přijdete do té hospody a on stojí za tím výčepem a teď se tam mazlí s těma sklenicema a meje je a slyšíte, jak ty sklenice pískají, jak ta houbička klouže po té sklenici, tak to je radost, jo. Já jim vždycky radši, když tam přijdu, hned ho přijdu pozdravit, podám mu ruku a když vidím, že má ruku mokrou, tak to je pro mě takový důkaz, že spečuje o ty sklenice a potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupe a on řekne na zdraví, tak co máte dělat, jo? Tak vám nezbyde, než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada, to pivko?
2: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
2: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí postarat. A to je pro mě ta velká odměna. Jo. A navíc, jako, když se podívám na ty hospody a vůbec na ten český pivní biznis, to je biznis, který si zaslouží od toho státu, aby dostal nějakou podporu. Protože ten pivovarský průmysl, vlastně, když se na to podíváme, jedno místo, a mám na mysli teda zaměstnance pivovaru, generuje ještě další 4 místa tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele. A ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam ukořené jazyka. A on kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
2: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy kdy se tam rodilo to kraftové hnutí a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, byl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný. A proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Ale myslím si, že za těch pár let, to desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla, i když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měla zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, co by to bylo?
2: No, to je těžká otázka. Teda já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý. To bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
2: Jednoznačně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klackem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast tý hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělá jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?
2: Já bych chtěl, aby si mě pamatoval jako ten, který to nepokazil. Že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě na tom nic neměň a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu braň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
2: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: oči.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na silnicích v České republice v srpnu zemřelo už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Praha připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. A počasí zítra postupně bude většinou slunečno, maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na českých silnicích od začátku srpna zemřelo už 18 lidí, z toho v 11 případech nehodu nepřežili motorkáři. Dnes o tom informovala policie.
2: Smrtelných nehod přibylo hlavně v uplynulém víkendu. Ten byl jedním z nejtragičtějších v historii, jak říká mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
3: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
2: Podle dopravního psychologa Pavla Řezáče na silnicích v létě výrazně přibývá motorkářů, pro které častěji bývají střety s autem fatální. Nepozorní řidiči je totiž snadno přehlédnou. Vina ale někdy bývá i právě na straně motorkářů, říká Řezáč.
4: Někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtějí si tu jízdu užít.
2: Lidé se podle Řezáče taky v současných vedrech hůř soustředí na řízení. Od začátku léta přišlo na českých silnicích o život celkem 59 lidí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Hlavní město připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. Rada města právě dnes schválila vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V opravené budově by zhruba do 6 let měly vzniknout například prostory pro prodejny nebo kanceláře. Upřesní člen rady města Adam Zábranský z Pirátské strany.
5: Ve spodním patře v parteru chceme vybudovat jednotky pro různé obchody a služby. To je vlastně ta první priorita spolu s technickou infrastrukturou otevřít živit vlastně ten parter, protože tam budou ty obchody a služby to hlavní, s čím se vlastně bude potkávat ta veřejnost.
0: Pracovníky městské policie a dobrovolné hasiče z Přerova čeká v příštím roce stěhování. Vedení radnice pro ně totiž nechává opravit bývalé sídlo profesionálních hasičů v ulici Šířava. Město ho získalo bezplatně od státu. Rekonstrukce vyjde na 650 milionů korun. V opravené budově budou dobrovolní hasiči sídlit v přízemí. První a druhé patro pak obsadí pracovníci městské policie.
1: Sport.
0: Obě české plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková dnes podvečer postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do finále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová obsadila v semifinále 5. místo, Janíčková do finále postoupila z 8. pozice.
1: Počasí.
0: Po večerním přechodu studené fronty čekáme v noci ubývání oblačnosti, teploty většinou kolem 17 stupňů a zítra přes den zpočátku polojasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra už výrazně nižší než dnes, mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 Cheb Karlovy Vary opatrně za sjezdem na loket. Na kilometru 123 havarovalo osobní vozidlo, projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: Za těmi, co umí milovat, vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová.
6: Dnešní příběh začal na Mezinárodní den žen a lásku si ti dva vyznávali u splavu za svitu luny.
7: Jemu je 76 let, ona oslavila 71. narozeniny.
6: Dnes už dobře vědí, že manželství je krásné, i když ona bojuje s Parkinsonovou chorobou, a on je jediným mužským vzorem v rodině pro svého vnuka.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Zlatou lásku prožívají Věra a Bedřich Zapletalovi.
1: Jsou spolu už skoro 52 let. Od začátku bydlí v Domažlicích na Přerovsku. Tam začala jejich láska a trvá tam dodnes.
0: Byli tu jeden pro druhého, když odcházeli rodiče, když přišli nemoci, nebo když pomáhali své dceři a vnoučatům získat zpátky klid a zbavit dceru strachu.
1: Proto jsme za nimi poslali naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vítám vás, pojďte dál.
3: Děkujeme. Tak vy budete Věra a vy budete Bedřich.
5: Ano.
3: Bedřich.
4: Dobrý den, zdravím vás u nás, já jsem Věra Zapletalová.
3: Já jsem Patrik Rozehnal a přijel jsem se zeptat, jak se vám spolu žije více jak 50 let.
4: Úplně výborně, popsala jsem to v příběhu. Je to takový, už takový, že jsme spolu pořád těch 50 let, tak je to čím dál lepší.
5: Jo.
4: Jo.
3: Určitě. Kytička pro vás, jsme se snažili vybrat nějakou hezkou.
4: Krásná, děkuji.
3: Kolikáte výročí teda slavíte, nebo máte za sebou?
4: Máme za sebou 50 let společného života, teďka v listopadu bude 51.
3: Slavíte každý rok?
4: Skoro každý den.
3: Tak jo, tak to oslavíme dneska.
1: Psal se rok 1971, když se mladinká, ještě 16-letá Věra chystala s kamarády na oslavu Mezinárodního dne žen.
0: Rozhodli se, že jej oslaví v Nobel restauraci hotelu Grand v Přerově. To ještě netušila, že potká muže svého života, byť o 5 let staršího.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tak jsme si sedli, najednou přišli dva páni, můj teď muž a s ním kolega, a sedli si ne s náma, ale seděli jako, jak kdyby jsme se opřeli. Oni seděli.
3: Tak. Zády k sobě.
4: Zády k sobě, vidíte, no, musíte mi to připomenout. A tak přišlo slovo, on si pro mě přišel, tancovali jsme do rána, bla, bla, bla. A teďka se stala taková věc, už jsme se loučili a on mi říká, já ti dám hodinky a ty mi dáš ten náramek, co máš na ruce, a zítra si to vyměníme. Plánoval, už rozumíte.
3: To je takový, jako když v hospodě neplatíte, abyste přišla znova.
4: Ano, ano. No a na druhý den zvonek. Táta, máma, babička, vnučka. Já jsem říkala, tak ten zdrhne. Ten určitě uteče, protože to není možný. No přesto jsme chvíli spolu seděli a on mi říká, podívej se na moji ruku. A já říkám, co tam máš? Na ramek byl mi jediný. A až pocuť měl černou ruku, jak s ním spal, aby mi to vrátil. Já jsem si přišel pro ty hodinky. Já říkám, jenom si klidně ven, ty mají jednu ručičku. A tak došlo k takovému seznámení. To byl ten vlastně takový ten první jakoby pocit, že budeme spolu chodit. On byl z Přerova, já jsem Rozehnal v Domažlicích, takže přijel, sedli jsme si a začala taková malá láska teprve.
3: Vy jste si ale Bedřichu musel Věry nějak všimnout, nebo vás musela něčím zaujmout, když jste se rozhodl udělat tuhle výměnu hospodskou?
5: No tak výměna, tak seděla zády, měla dlouhý krásný vlasy. A už to začalo.
3: Vás to dojalo i teď po letech?
4: Bejo, nebreč, protože jsme se dali dohromady, bylo to suprovi. No a další návštěva už se ohlásil, no a když přišel, tak zrovna jsme tady něco slavili, nebo něco bylo, já jsem měla přísný rodiče. Náš tata tak žval, ale tak neskutečně, že ten se rozšířil a jel pryč. Říkám, táto, ty jsi mi ho zebral. On říká, ne, měli jsme nějakou rodinnou oslavu. No a tak on jel k sestře do Třince, o tom jsme se zase spojili a naše společné místo bylo, tady je teče Moštěnka a je velký splav, tak to bylo takové naše randění. U splavu vždycky tam nebyly kameny, tak jsme polehali, vzali si deku a tak jsme se pomalu seznamovali.
3: Bedřichu, jak moc jste chtěl Věru, jak moc mladík v té době přemýšlí, když se zamiluje o tom druhém?
5: Tak já jsem sportoval celý život a jezdil jsem i po republice všude a no tak.
3: Věro, co se v takové dívce jako probudí, když s chlapcem začne něco mít? Jaký cit? Co se odehrává v té duši a v tom srdci?
4: No, myslím si velký cit, protože prostě když někoho potkáte a říkáte si, to by mohl být ten pravý. Já jsem to tak nějak všecko viděla, že prostě se k sobě budeme hodit, že, ale chodili jsme fakt spolu 2 roky, že?
3: A podle čeho se to pozná?
4: No podle...
5: charakteru.
4: Ne, já bych řekla podle citu a podle toho, jak se ke mně chovali, když jsme spolu chodili, jak to probíhalo, kde jsme chodili, kde jsme se zajeli podívat. Ale stále byli jsme u splavu. Tady máme krásnou Bystřičku se to jmenuje a tam jsme chodívali randit, no asi tak.
3: Jak se odehrávalo takové randy?
5: Čekali jsme, až bude tma, to je samozřejmě. Aby jsme se mohli políbit, že? Protože tam chodí lidi kolo, tak jsme vždycky se schovávali a tak.
3: Když chcete dívku políbit, tak jako chlapec toho věku, třeba ještě ne tolik zkušeností, já nevím, má ostych, nebo kdy ho ztratí, jak jste to prožívali?
5: Já jsem ostych nikdy neměl jako v to tým, protože já jsem byl o 5 let starší, takže jsem byl trošku takovej, když jsem s něho začínal, jak byla 17 let, že? Tak byla taková akor holka z vesnice, jak se to říká, tak nevěděla, co a jak, no tak jsem tak pomaličku učila.
3: Jak se tak jako učí mladá dívka lásce?
5: No chytnete ji za ruku, políbíte ji a tak dále.
3: Kdy přišla tedy ta vůbec první pusa, už ten první den toho seznámení?
5: No určitě, hned první den. V tým grandu už to začalo takový to líbání při tanci a tak, no. Blíž tělu je to, že? Ten tanec.
3: Když jste byl o 5 let starší, tak po jaké době toho chození jste věřil tomu, že by tě dívka o 5 let mladší vůči vám, tak je to ta pravá, prostě jste cítil, že je to jiné, než třeba s někým jiným?
5: No, to bylo hned, když jsem ji poznal.
3: Takže láska na první pohled.
5: Přesně tak.
4: Dívejte, naši byli od sebe 10 let a byli strašně jako šťastní, žili spolu rádi. Já jsem si říkala, 5 let, žádná hruza, jako děti. To prostě, kdybyste to viděl, on měl takový kudrnatý vlasy, dlouhý, o 50 kilo méně a už jsem věděla, že je to ten pravý, asi tak bych to řekla. Říkám, kdybyste to viděl, on je všestranný sportovec a v tehdejší době ten nohybal, prostě on to uměl, mu to šlo, měli družstvo, fakt opravdu byl perfektní.
3: Při čem byl naopak na Věru tehdy nejhezčí pohled? Když dělala co?
5: Když dělala gymnastiku. Nechci být jako prostej. Jako, tak myslím, jako gymnastiku jsme byli spolu. Rozumíš?
3: Nechodila do oddílu. Oddíl jste tvořili vy 2.
5: Ano. Přesně tak. Oddíl byl náš.
4: Roznožku jsem neuměla, ale já jsem se i styděla, protože my jsme byli tak jako vychovaní, ale pak mi to nedalo a šlo to.
5: Právě jsme vždycky čekali na měsíček.
4: No. Ne, to není pravda na žádný měsíček, protože...
3: Po každý.
4: Znáte chlapi, jak to je. No. On byl fakt hezký chlap, musím říct. Jako a když jsem mu řekla, že ho mám ráda, tak on taky dal zpětnou vazbu samozřejmě. Mě přitahoval on jako muž celkově. A tím sportem on skutečně nepokazil sport, který... Tak jsem to tak postupně jako sledovala a tím mě on... Prostě mám ho ráda. Když mi řekne pojď pod třešeň, úplně mě udělá blaho až u srdce. Fakt?
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh nám s důvěrou vypráví manželé Věra a Bedřich Zapletalovi.
2: Láska neznamená najít někoho, s kým můžete žít, ale někoho, bez kterého nemůžete žít.
1: To věděla mladá slečna i urostlý mladík už brzy po svém seznámení. Ale nespěchali.
2: Trpělivý Bedřich vyčkal ještě 3 roky, než svou vyvolenou požádal o ruku.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Kdo přišel na začátku tedy s tím nápadem, že se vezmete? Musí tam být někdo, kdo to vysloví jako první, ať už nějak myšlenku, nebo já nevím, klekne a požádá o ruku, nebo si naopak to vymodlí. Ta dívka v tom vztahu, jak to bylo u vás?
4: No tak jsem to navrhl já, protože už měla ty roky, aby jsme se mohli vzít, jako a...
3: Čekal jste do 18, nebo?
4: No, tak nějak. To čekal jsem ještě až do 19, mi se zdá.
2: Jo.
4: To bylo. No a tak pak už jsme si řekli, že jsme tak byli spolu vlastně 3 roky s tím, tak jsme si řekli, tak to zkusíme a šli jsme do toho.
3: Vy jste to nějak plánoval, že dneska jí to řeknu, dneska jí to navrhnu?
4: To jsem neplánoval právě.
5: On nemá pravdu, dostala jsem krásný zástupný prstínek, takže bylo to i s tímto, oznámili jsme to rodičům, víte, jak to je, ale jako takový to prošení a toto u nás neexistuje. My jsme takový rázní, prostě řekli jsme jim to, že se chceme vzít, jak Zapletalům, tak Baculíkům, to bylo zase moje rodiče, no a bylo to.
3: Ale co jste tomu řekla vy, když s tím přišel?
5: Já jsem říkala, co? Fakt?
3: Už?
5: Čuměla jsem na prstínek, čuměla jsem, jestli něco donesl. Říkám, jdem do toho. A je to. Ne, nemusela jsem se vdávat, ale prostě přišlo to. Oba dva jsme to chtěli, tak se to stalo.

0: A tak byla 24. listopadu 1973 v Přerově svatba. Oba se na ní těšili.
1: Ale tak důležitý den si žádá velké přípravy.
2: To plánování svatby tedy, jak probíhalo? Mluvili do toho víc rodiče, když jste jim třeba řekli, že se chcete vzít, anebo jste si to dávali už dohromady všechno sami?
3: No, chtěl bych říct, že jsme si to dávali sami, protože rodiče za začátku nevěděli, jestli to pravda, není pravda. No ale až to přišlo, tak potom už jsme spolupracovali s rodičama, že a začala se pít a takový ty domlouvat, kde to bude, co to bude a tak dále, no.
2: Měli jste nějakou představu, tu základní, možná naivní, nevím, dívčí, ve vašem případě, jak by svatba měla vypadat?
4: No spíše to bylo na rodičích, protože ty hospody bylo z toho stůl, tam šlo hlavně taky o peníze, že jo, samozřejmě, tak si to tak nějak domluvili. Vzali jsme se na Přerovské radnici.
2: Jaké jste měla šaty?
4: Měla jsem šaty z krajky, bílé, takové vyšívané, k tomu jsem měla pás. No a ten měl klasicky svoje šaty, jako šaty tmavé, oblek s bílou košili.
2: Co se vám objeví v té paměti, když se vzpomíná?
3: No tož to se, tož to bylo zatmění slunce, vlastně, když to vezmu.
2: Ten první polibek nebo nasazování prstínků?
3: No to bylo těžké, ona mi to nemohla nasadit.
2: Měl jste malý prstínek? Prostě jako
3: ale oteklo mi to trošku asi.
4: My už jsme si nasadili prstinky, nám se to líbilo, byl to náš den, takže jsme to zmákli na magistrátu v Přerově, už tam byli jeho kamarádi nohybalisti. Po svadebním rituálu jsme sešli dolů, byla nastavena síť nohybalová, on se musel předvést, jak mu to jde. Samozřejmě úplně výborně, pak mě přes tu síť přenesl, to teda taky zvládl, i když byl tintítko. A potom ještě byla další část, nohy byly s tím, nachystali chmout a já jsem dostala bič a říkám, a je to. Tak jsme se prostě potom vraceli sem do té hospůdky. Byla krásná, veselá svatba. To kdybyste viděli, to bylo snad z pátého pokolení, všichni byli pozvaní. Hrála nám hudba, tančilo se, pilo se. Já jsem ztratila čas šatu.
2: No, vám vadila u tanci vlečka?
4: Já jsem měla vlečku, takový pás tady. A někdo mi ho buď rozvázal nebo urval. Já si nevzpomenu. Ale pak to bylo bezvaný, kdybyste viděli, kolik my jsme měli cukroví. No a potom ve 12 jsme odcházeli, nechtěli nás pustit, říkám, jo, svadební noc je svadební noc, nedá se nic dělat. Tak ti tam zůstali ještě do rána a...
2: A vy jste šli ke splavu?
3: Ano, skoro ne. Ne, to už ne, to už jsme nešli.
2: A jak se teda loučí ženich s nevěstou se svatebčany a odchází na tu svatební noc? Jak se to dělá?
4: Jak se to dělá? My jsme tam měli hudbu, udělali prostě takovej špalír, hudba hrála, takový pochod perfektní. Já jsem šla bez mašle a už jsme mašírovali tady k nám.
3: Přesně tak, to se zdalo.
2: Takže vy jste odešli a šli jste sem do domečku, to je domeček rodičů.
4: Rodičů mých, ano.
2: Je po svatbě? Po svatební noci, ráno jste se probudili. A co bylo to první, co jste udělali v tom novém prvním manželském dni? Dali jste si pusu, povídali jste si, měli jste snídaní. Co bylo to ráno?
3: No tož co, normálně stali, oblekli a valili jsme do hospody uklízet.
4: Není to pravda, pochtíval. Říkám...
2: Co pochtíval?
4: No, co si myslíte, Patriku? Co si myslíte, že pochýval?
3: Já nevím.
4: Máte něco jiného?
2: Tak myslel jsem, že během svatební noci se pochtívalo dost.
4: Ano.
2: Když už jsme tuhle otázku otevřeli, tak kdo byl nebo je v tomhle víc náruživější?
4: No on.
3: Jo.
4: No jej dá.
3: Určitě.
2: Jo. Vy byste s manželkou pořád byl takhle přesně pod peřinou.
3: Jo, přesně tak. Jenomže bohužel to nejde po každý.
4: Já záleží, co nejde.
2: Ten první teda okamžik jste manželé, tak Plánovali jste si ten život trochu, co pak přijde dál, jestli přijdou děti, jestli se osamostatníte, jestli budete pod tu jednou střechou, změní se zaměstnání. Prostě byly nějaké plány na začátku?
3: Plány byly veliké. Já jsem třeba dostal dva byty v Přerově, vždycky mi přemluvili a zůstanu tady. Jo. Pak jsem si dal, že budu stavět jako v Přerově byt. No, zaplatil jsem všechno, zase jim přemluvili a tady zůstanu, zase mi všechno propadlo, tam peníze, všechno a tak nakonec jsem zůstal tady.
2: Vy jste měla jasno, chcete bydlet tady?
4: Já jsem jasno neměla, mě bylo...
2: Rodiče?
4: No a mě bylo líto i toho, že vlastně, když nás oni tak přemlouvali, náš tata, ten zemřel, měl 62 let a teď tady zůstala mama sama, takže prostě jsem si řekla, tak mám mu tady nechat, ale vždycky, když to vím a když to vidím, tak víc musím ublížit, protože on to chtěl jinak.
2: Petřichovi myslíte?
4: Petřichovi. Mhm. On chtěl být se mnou sám v tom bytě.
2: Není ale tohle důkaz trochu lásky, že trochu oběť přinesl, aby vy jste byla šťastná?
4: Já si myslím, že jo. Respektoval, on je fakt jako hodnej chlap, respektoval to, prostě řekl tak dobře, ale už bych to nikdy neudělala. Ne, ne to, ale že třeba půl života bych žila s ním a potom, když rodiče zestárli, tak bychom jim nějak pomohli. Člověk je má rád, věřte mi, ale je to fakt to soužití, je někdy na tak mrtvým bodě, protože vy si to představujete jinak, on z toho byl taky nešťastný. To kolikrát tata říkal, ještě chrápe, že? Ještě chrápe, já bych ho potřeboval, jo? A tím to tak nějak začalo, naše mama byla taky takový dirigent, tak říkám, měli jsme je rádi oboje rodiče, ale nejlepší samým.
2: Bedřichu, je to tak, že už tehdy nebo i dnes pro tu svou ženu uděláte cokoliv, aby jí bylo dobře, aby byla šťastná?
3: Já myslím, že ano. Nejde jinak.
2: Jak vaše žena ve vašich očích vypadá, když je šťastná?
3: No vidíte, jak se směje pěkně.
4: Ne, dobře mi udělat radost, jako a teď s postupem toho času a když máme vlastně těch 50 let společného života, tak je to takový lepší. Jsme staří, už jsme na sebe zvyklí a snažíme se jeden druhému víc říct. Je to pořád stejné a větší je ta láska.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Posloucháte příběh lidí, kteří se milují a váží si života ve dvou. Věra a Bedřich Zapletalovi už dobře vědí, že život není procházka růžovou zahradou.
2: To jim ale nebere sílu do života, radost z dění kolem sebe a touhu být spolu.
3: On fakt pro mě udělal všechno, co já. A teďka, když mám ty nemoci, bohužel, Parkinson není vylečitelný, takže uvidíme, jak to zvládneme, teď jsou na to léky. A fakt žije, že se mnou všude jede, počká, pomůže, je to fakt fajn, superový.
4: Máte o ní starost?
5: No to určitě, vozím ji furt do Olomouce k lékařům a tak. No. A tam trávím třeba 4-5 hodin, chodím a čekám na ní.
4: Když přišla ta zpráva o tom, že máte Parkinsona, když jste se to dozvěděli, je to jakýsi diskomfort, když to takto řeknu?
3: Já jsem měla štěstí, protože když jsem byla v nemocnici Přerově, tak tam to nepoznali. A mě se třásla pravá ruka, tak jsem si říkala, kruci, to není možný, zatím musí něco být. Tak jsem si zavolala do Olomouce a měla jsem štěstí zrovna na paní profesorku Menšikovou, která se tímto zabývá, tak mi nasadila léky, všechno mi vysvětlila. Já říkám, ten život bych chtěla ještě prožít tak, aby jsme tady opravdu byli nějaký čas a aby jsme si to ještě užili. Všechno.
4: Uvědomí si člověk v té chvíli, že třeba jedním okamžikem dnem se může všechno změnit a o to více váží toho, že toho druhého má, že právě chce prožít ty věci.
3: O tom nepochybujte, je to tak. Je pravdou, že když jsou dva prostě a relativně zdraví, tak se to všechno pořád tak nějak do toho klubička zamotává. Je to fajn.
4: Byly okamžiky, kdy jste měl svou ženu starost, nebo kdy jste se třeba i bál?
5: Tak zatím ne. Starost takového se nemě, že bych se o ně bál. No já bych to řekl tak, že se asi bojí, protože před 7 rokama jsem měl mozkovou mrtvicu. Oh.
3: My jsme si tady hráli jako všichni děti a to. A večer jsme všichni seděli, dívali se na televizi. A on se strašně smál, ale strašně úplně. Já říkám, to není přirozený, to není možný. Za chvilku pusa skřivená, ruka, noha. Říkám, když on ho ranila mrtvice. Tak jsme volali rychlou, přijel zrovna jeho kamarád, který sloužil a místo do Přerova si vyžádal převoz do Olomouce a na druhý den bylo všechno v pořádku. To jsem přišla, já jsem šla s takovým strachem do té nemocnice, a proplakala jsem celou noc, říkám, to není možný, to už je otázka tak 8-10 let a opravdu mu tam velmi pomohli, za týden se vracel domů a tak je to teda do dneška. Překonal všechno to, co se mu stalo, překonal. Bylo to hrozný, můžu vám říct. Bylo to opravdu strašný, protože když přijela ta rychlá, tak on seděl v sanice a jenom tak mával, jako úplně slabě. No, měl jsem strach zvednout telefon do rána, to vám to řeknu otevřeně. Asi tak to bylo. Takže teďka chodí na kontroly a je to fajn.
4: Člověk ani neví, co ten strach všechno obnáší a jak se projeví, co?
3: Přesně tak. Já jsem právě byla taky na rehabilitaci s tím Parkinsonem a ptala jsem se jako, a říkám, já se nedám, já budu bojovat. Bojovat za každou cenu. A paní doktorka říkala, s Parkinsonem se nebojuje. K tomu se musíte trošku podřídit a léčit prostě těma lékama. Říkám, mám to 4 roky, někdy je to horší, někdy je to lepší. Snažím se. Nic jiného vám k tomu nemůžu říct, protože absolutně nepřemýšlím, že je to nevylečitelné.
4: Je to zdraví opravdu to jedno a to nejdůležitější, co ti dva, kromě toho citu, k sobě mají?
5: Já si myslím, že jo, zdraví musí být na prvním místě. Ale už to nejde. Jako roky přibývají a to už prostě se tomu nevyhnete. To stáří je opravdu křeky. To nikdy nevíte, kdy.
4: A když jsou dva, je ten život lepší?
5: No určitě. Je lepší. Můžete se o to opřít, o jeden od druhého.
4: Je ta láska opravdu jiná než na začátku? Nebo stejná, jen se jinak projevuje?
5: No je jiná, jako. Úplně jiná je, jak to bylo. Chybí tam určitý hodně věcí, co by jsme za mladě a za stará teď jako dělali. No ale tož...
4: Tak jak si tu lásku teď definujete?
5: Že už to není takový ten sex tam a takový ty věci, že? Jak to bývávalo. A... Je to něco takového, máme se rádi, ale je to takový už, jak bych řekl, teče voda, no.
4: Není to touha jako bystřina horská, ale je to klidný tok, ale ten, který vás vede tou cestou spolu někam.
5: Přesně tak. Je to tak, jak jsem to řekl.
3: Krásně mi říká moje milovaná ženo, prosím tě, přijdeš, půjdeme tam a tam. Jako fakt mě oslovuje úplně láskyplně. To jsem od něho já nikdy nečekala. A můžu říct, že je fakt strašně hodný člověk.

0: Jak už napsal Antoine de Saint-Exupéry, skutečná láska začíná tam, kde nic nečekáme na oplátku.
1: Věra a Bedřich Zapletalovi jsou svoji už téměř 52 let. Znají své vrtochy, vědí, co tomu druhému dělá radost a kdy je třeba tomu druhému podat pomocnou ruku.
0: Co kdybychom jim položili pár zvídavých otázek? Ať se přesvědčíme, jak se znají a co si pamatují ze společného života.
1: Patrik Rozehnal si vzal každého stranou, aby své odpovědi vzájemně neslyšeli.
2: Byl víc nervózní na prvním rande?
3: My jsme byli nesmělí. Já jsem byla víc nervózní, Bedříne.
4: Já si myslím, že já jsem byl první.
2: Jaký šperk jste vy nosila, když jste spolu začali chodit?
3: Já miluji zlato, takže zlaté řetisky, to byly moje šperky, mám je schované. Já jsem takový zlatovitý, jo? To...
4: A v jakém množství to už je? To je jedno.
2: Je schopná nosit i zlatou cihlu na krku.
4: Třeba. Když vůbec mě, tak jo.
2: Čeho má vaše žena v šatníku vůbec nejvíc? Co nejvíc nosí?
4: No, nosí nejvíc. Kalhoty a trička takový.
3: Já šatová nejsu. Já jsem spíš kalhoty, rifle, halenku, košilku a tak dále.
2: Co nejvíc žádáte po svém muži?
3: No, on je trošku bordelář, víte? Tak já vždycky říkám, tady... Ten stůl jsem uměla a jestli na tom stole bude něco položený, tak tě normálně zabiju. Tamtý švihne, je prostě bordelář.
2: Co po vás nejvíc žádá?
4: Abych po sobě uklízel a tak dále, no.
2: Jak jste říkali svému prvnímu autu?
3: My jsme měli žlutý auto, Škodu 120, nijak.
4: Normálně Škodovka, žlutá.
2: Jakou barvu rtěnky používáte?
3: Tuto, přesně.
2: No, pojmenujte.
3: Ježišmarja, takovou lehce červeno-fialkovou, ale takovou jemnou. To nevím, jestli je to tak, ale možná jo.
2: Tak schválně, jestli to ví váš muž.
3: Tož to určitě neví.
4: Červenou.
2: Sytě červenou?
4: Ano.
2: Kdo má pod palcem televizní ovladač?
3: Beďa.
4: Já.
2: V kolik hodin chodí kdo spát?
4: Já chodím kolem 10. a žena... Ve 3.
2: Až takhle pozdě.
4: Až takhle, no.
2: V kolik chodíte spát?
3: On brzy, já pozdě. Fakt, já chodím strašně pozdě spát.
2: Jakou květinou jí uděláte radost?
4: Růží.
3: Z kraje to byly karafiáty, teď je to vždycky nějaká taková krásná kytka k naroze. Ale pro mě je lepší a vážím si, že vidí rozkvetlou třešeň. Věro, pojď se mnou. Na zahradu, dáme si pusu a to je taková docela, jak bych to řekla, velká láska, taková vděčná, já prostě nic jiného nepotřebuju.
2: Čím si myslíte, že svou ženu nejvíc zlobíte?
4: Když neudělám to, co mám udělat a ona je potom naštvaná.
2: Čím vás nejvíc Bedřich zlobí?
3: Tož teď už ničím. Před tím sexem, protože to bylo furt každý. Stávej, nezapomněla jsi? Říkám, ty jsi tak blbej, nej mi spát.
2: Kdo je větší mazel?
3: Asi já.
4: No já? Co mazel s ním?
2: Raději světlo nebo tmu?
4: Já bych chtěl světlo, ona chce tmu.
3: Ježišmarja, tmu. 5 záclon, 5 rolet.
2: Jakým stylem si myslíte, že líbáte v očích své ženy?
4: Jakým stylem? No tak francouzským.
3: Bylo to něžnější, teďka je to takový jako taky něžný, ale jiný.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: V dnešním příběhu nám svá srdce otevírají Věra a Bedřich Zapletalovi z

0: Jež. Je to digitální rádio.
1: Jo, tak to moc krát děkujeme.
2: Já jsem ještě říkám úplně v rozpací, co samozřejmě děkujem a těšíme se na vás.
0: To máme takový Vánoce všichni.
2: No, mám jít pro stromek, máme ho ve sklepě.
0: Tohle je poděkování za to, že jste nám napsali svůj příběh, jim se líbil, tak malá odměna, ať se třeba i tenhle pořad můžete už poslechnout na tomhle rádiu.
1: Jasný, to se bude hodit.
2: Je to krásný, je to úžasný dárek, paní Carmen a pane Petře, děkujeme.
0: Bedřichu, vy si ten hrneček svůj hlídejte, víte, že vaše žena má ráda zlato.
1: No to má zlato ráda.
2: No to on by se bál, mám.
1: Já mám strach, aby to neoškrabalo.
2: Jsem ráda, že ten pořad je, že existuje. Všechno jsem si přečetla, odvážila jsem se a můj to nevěděl, že to hlásí, že se přihlášujeme. Paní Carmen, já si jdu vařit kávu, pustím si rádio a budu na vás myslet a doufám, že se setkáme.
3: Věřím, že se to povede.
4: A děkujeme za dárky.
3: Také cítíte, jak se ti dva mají rádi? Bedřich je pořádný kus chlapa, ale pod silnou skořápkou se skrývá něžná duše.
4: A Věra v sobě nachází zase tolik síly, že dokáže bojovat se svou nemocí a přitom myslí hlavně na ty druhé. Jaké pocity prožívala, když se jí narodila dcera?
2: Krásný pocit. Prostě to jako si nedovedete představit, než se to dítě narodí. Bylo to úžasné, bylo naše. A jak řeknu vám k tomu takový příběh, když do porodnice se nesmělo, že jo. Matka byla s dítětem a on chtěl Věru ukázat.
1: Jenomže tenkrát, když byla v porodnici, tak jste tam nesměl, tak mi vždycky ukazovala přes okno v druhém patře, takže strach jsem ji neviděl.
0: No. Kdy jste si ji prohlíd poprvé pořádně?
1: No až přijela domů. Taková růžovička, jak každý miminko, takový moc. No.
2: Dostala jsem krásnou kytici, dostala jsem prstýnek krásný a jsem šťastná, že ji máme a že on je. Máme fakt jenom tu Věru a tak je to hodná holka. Jsou šťastná, že to tak je, že se doufám, dožijeme ještě spoustu krásných let, asi tak bych to řekla.
0: Teď mi řekněte, je v tomhle čase ještě příležitost chytit se za ruce, obejmout se?
1: No to jo, to, že jsme šli v Praze, tak jsme se drželi za ruce.
2: Škádlí mě každý den ráno, nebudu vám říkat, kde mě chytá.
0: No teď už musíte.
2: No.
1: Co?
2: Poplácaš, pořití. No Věruško, ahoj, stali jsme, je to super. Já říkám, když ráno otevřu oči teď, děkuji, že vidím znovu den, ráno a tak bych to chtěla ještě dlouho.
0: Jste šťastný?
2: Jsme.
1: Jo, určitě.
2: Já jsem taky šťastná. Fakt jo, řekla bych ten zkaz do éteru, vím, že si lidi dělají zbytečné problémy. My když tak si to řekneme, někdy se samozřejmě zostří názor, ale jsme rádi, že jsme to tak udělali, že jsme se potkali, že jsme prožili krásný život. Máme dceru, máme vnoučata, co bys se chtěl.
0: Je to tak, že v tomhle věku žijete nejen pro svou ženu, ale i pro svou dceru a pro svá vnoučata?
1: Ano. Tak vlastně už nám nic nezbývá, než jenom pro ně žít teď.
0: Je něco, za co byste chtěla poděkovat třeba svému muži?
2: On je takovej, jak bych to řekla, takovej neobyčejný, ale je to skromný muž. Opravdu musím říct, že jsme si spolu pořídili spoustu věcí, viděli jsme kus světa, objeli jsme a za to jsem strašně šťastná, protože když měla tu mozkovou mrtvici, tak jsem já opravdu prožívala strašný strach, že nebude, že nedovedu si to představit a nedovedu si to vůbec představit, co bude dál. Chtěla bych, aby jsme to tak nějak spolu dožili, ale jestli to bude pravda, víte, jak to je na tom světě, že se to tak nějak všechno zatočí a může se stát každý den cokoliv.
0: Uvažuje už v tomhle věku člověk právě, že třeba tu jednou může

0: zůstat sám a teď, co bude lepší, když tu zůstanu já nebo ten druhý? Co mě bude bolet víc, co bude horší?
1: Víte, teďka vlastně časem po tom umrtí té máti jsem si to fakt začala uvědomovat a tak mi to nějak vlezlo do hlavy, že každý den přemýšlím, Pane Bože, ať se něco nestane, jako ať to zvládneme společně, protože nedovedu si to představit, fakt ne. Nevím, chtěla bych prostě, aby ten konec nějaký byl společně a nikdy se na tom neuvažovala, ale teď to mám každý druhý ten v hlavě. Co bude, jak bude, ale ta jsou tady, co si budeme vykládat, že? Takže uvidíme, snad to zvládneme.
0: Jak byste si ten konec života představovala, aby byl co nejhezčí? Co by proto člověk měl udělat? Sní o tom, jaká bude láska ve dvou v tomhle věku?
1: Moje společné gro je opravdu žít spolu tak dlouho, až prostě nastane nějaký ten konec. Můj muž chce rozprášit v moři. To je jeho velké přání. To je jeho sen. On by chtěl chalupu u moře ke konci života a ten popel rozprášit taky do moře.
2: Ano. Proč?
3: Protože ho nemáme.
0: Milujete moře?
3: Jo. Jezdíme každý rok. Každý rok to prožíváme krásné chvíle tam.

0: Je to takové místo, kde tu svou lásku prožíváte, uvědomíte si, máte chvíli zastavení proto tohle?
1: Ano. A většinou bereme vnoučata s sebou. Jednoho nebo druhého.
0: Bojíte se toho, že stojíte na tom útesu a musíte splnit to přání svého muže třeba?
2: Já bych mu to splnila ze všech sil a i kdybych stála na tom útesu, tak to zvládnu. A udělala bych mu to. A stejně o tom uvažuju, on si to přeje, já nevím, jak se to dělá, ale ráda bych mu to jeho poslední přání splnila.
0: Jak byste popsala tu svou lásku k němu?
2: Více jsme k sobě tak jako přilnuli. Já si myslím, že když jste spolu 50 let, tak to ukazuje ten okamžik, že je to opravdu zlatá láska.
0: A milujete ho?
2: Jo. Mám ho strašně ráda. Strašně ho mám ráda, protože myslím si, že jsme se sešli v pravém okamžiku a že jsme si tu lásku užili a po všech stránkách. A pokud tady ještě budeme, tak si myslím, že si oba navzájem pomůžeme, aby to bylo ten konec, co nejkrásnější, aby jsme to prostě všechno zvládli.
1: Jo, přesně tak.

0: Věra a Bedřich Zapletalovi už vědí, že láska je jako ten mořský příliv. Přinese vám čerstvou vodu, zahladí rány a odnese to špatné.
1: William Shakespeare už dávno napsal: láska se ve mně rozlévá jak moře. Tak velká je a hluboká. Čím víc ji dám, tím víc jí mám. Je nekonečná.
0: Nebojte se otevřít hráz svých citů, projevit lásku a stejně tak ji přijímat. Budete šťastní, spokojení a klidní, jako ta večerní hladina na moři. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: V České republice v červenci proti červnu mírně stoupla nezaměstnanost. Opravy mostů na průtahu Libercem budou pokračovat i další dva roky. A počasí v Česku zítra postupně ubývání oblačnosti až na jasno. Maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Nezaměstnanost v celé České republice mírně stoupá. V červenci byla na 5%, je to o 0,2% bodu více než v červnu. Bez práce bylo zhruba 367 tisíc lidí, tedy přibližně o 40 tisíc více než přesně před rokem. Vyplývá to z aktuálních dat Úřadu práce.
2: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
3: Což je o 1078 více než v červnu.
2: Ekonom institutu CERGEI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
4: Zároveň za 1-2-3 měsíce i vyšší nárůst těch, kteří si práci najdou novou lepší.
2: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze necelá 4%. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Práce na opravách průtahu Libercem budou pokračovat i v následujících dvou letech. Letos na podzim ředitelství silnic a dálnic dokončí úsek od nákupní zóny Nisa po sjezd na Doubí a také opravy mostu ve směru od Turnova na Děčín nad Sousedskou ulicí. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta tím ale rekonstrukce průtahu Libercem neskončí.
5: Příští rok počítáme zase 4,5 měsíce někdy hned z jara nad Sousedskou, druhý most, a v roce 2028 nás bude čekat ještě rekonstrukce mostu na Letce. Je to třípolovej most, který teda musí kompletně dolů.
1: Ve 94 letech zemřel autor románů Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá velryba Vladimír Páral. Ve svých knihách nacházel témata partnerských problémů i společenských rozdílů v bývalém socialistickém Československu.
6: Můj velmi mladý příteli, mě v tomhle městě nemůže urazit absolutně nikdo.
7: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem.
8: Vzpomíná na spisovatele režisér Viktor Polesný, který podle Páralova přelomového románu Milenci a vrazi natočil stejnojmenný film. Na Páralovy knihy jako Profesionální žena, Soukromá vichřice nebo Mladý muž a bílá velryba se stávaly fronty. Pro čtenáře byly lákavé kvůli vztahům i erotice, hodnotí Páralův přínos publicista Jiří Peňás.
9: Mu se jedinečně podařilo učinit ze stereotypu života socialismu velmi vzrušující a přitažlivou literaturu.
8: Vladimír Páral zemřel v den svých 94. narozenin. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
1: Český fotbalový reprezentant Jan Kuchta odešel z pražské Sparty na roční hostování s opcí do polského týmu Legie Varšava. Kluby o tom informují na svých webech. 29-letého útočníka čeká už třetí zahraniční angažmá po působení v Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu.
0: Počasí.
1: Po přechodu studené fronty bude v noci polojasno až skoro jasno, zpočátku ještě doznívající přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni, na jihu Moravy až kolem 19. Zítra čekáme zpočátku polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Plzeň čekejte omezení za sjezdem na Beroun centrum. V úseku mezi kilometry 18 a 19 silničáři uzavřeli levý pruh kvůli měření a prohlídce stavu silnice. A na silnici 14 mezi Vrchlavým a Trutnovem pozor mezi obcemi Rudník a Javorník. V části Leopoldov havaroval motorkář s osobním vozidlem. Projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vás prosil, abyste mi napsali, co byste chtěli v našem archivním Divadle pro vaše uši slyšet. A jedno z přání posluchače pana Františka rád splním. Napsal mi Vladimír Komárek, Karel Franta, Petr Nárožný, Miloš Kopecký, prostě Roberte, klasika, která nestárne. Děkuju a vám všem pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Moc rád vás teď v Divadle pro vaše uši pozvu na zahradu venkovského domku malíře Vladimíra Komárka v Nedvězí u Semil. Rozhlas tu býval častým hostem, nebo spíš jedním z hostů, protože bohatá společnost přátel u Vladimíra Komárka nechyběla nikdy. A to i přes ten varovný nápis na brance u plotu. Jen krátká návštěva potěší.
2: Hezký den, vítám vás na zahradě u Vladimíra Komárka, protože mistr sám neví, jak by měl oslavit narozeniny takhle významné. Jaké by měly vypadat ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka? Co by se v nich mělo uskutečnit, kdo by ho mohl navštívit? Kromě toho připomínám, že vysíláme ze zahrady, že teď slyšíte možná více než mě brzdu České státní dráhy. Josef Winklář, jeden z hostů, který přišel na tuto párty. Ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka.
3: Já bych mu popřál to, co, za čím on jezdí ke mně na chalupu, a já ho mám moc rád a chtěl bych vlastně mluvit vážně o nevážnosti Vladimíra Komárka, protože Komárek třeba ke mně jezdí proto, že chce poslouchat žabí koncert. A já mu to nemůžu udělat, protože místní kluci všechny žáby vybili, protože si dělali žabí stejinka. A Vladimír má takovou touhu, abych mu nahrál prostě na pásek žabí koncert. Tak ten bych mu přál a slibuju mu, že to prostě určitě do 80 let stihnu. Pokud jde, Vladimír je člověk, který prostě velmi vážně myslí o světě, o životě, o lidech a velmi nevážně o sobě, což je na něm vlastně nejkrásnější vlastnost, protože on ani ty svoje obrázky nebere moc vážně. Já jsem jednou vezl 3 obrazy jeho do Prahy a měl jsem strašný strach, že vezu ohromnej majetek a říkám, ty Vláďo, ale co by bylo, kdyby se něco stalo? A on říkal, co by se mohlo stát? Já říkám, no ne, kdyby byla bouračka a ty obrazy by byly zničený. A to já říkám, no ne, to podívej se, teď je to ruční práce, já bych namaloval nový, jo. Takže takhle on si váží si práce.
4: Jasně,
3: a říkám, je to konec konců ruční práce, takže já bych mu přál samozřejmě všecko dobrý, ale pokud je o takový přání, tak bych mu přál ticho, tak bych mu přál hodně klidu, opravdu jen krátké návštěvy, které u něj jsou vítány. A pak bych mu přál, aby byl zdravej pro svý děti a pro svou ženu Růženu. To je všecko.
2: Děkuju Josefu Winklářovi. Já představím naše další milé hosty. Je tady Josef Dvořák se svojí ženou Jiřina Bohdalová, Broňa Poloček, Ladislav Špaček se svojí ženou malíř Jana Rapin. Je tady také Růženka Komárková. Já bych se chtěl ale zeptat právě v přítomnosti, ta anketa platí, prosím vás, jo, i nadále, co byste přáli panu Komárkovi k narozeninám.
5: No, já to právě dávám dohromady.
2: Ale v přítomnosti Ladislava Špačka vzniká naprosto základní otázka pro dnešní pořad. Vladimír Komárek, když se ozve na vlnách Českého rozhlasu, tak tam často používá pojem masové sdělovadlo. Já bych byl rád, kdyby nám to v přítomnosti Ladislava Špačka, který možná ještě tápe, v řadě věcí má jasno, i na nejvyšších místech má jasno, ale co to je masové sdělovadlo, to možná jasno nemají. Prosím Vladimíra Komárka, aby nám to vysvětlil.
6: No, podívej si, já teda nevím, co chceš na tom vysvětlit, to je takový jasný, že jo? Protože 40 let jsem byl v tom masovým vychovávaný, k masu mám kladný vztah a když jsem teďka zahlíd Poločka, že přímo celý svinský stehno přines, no to je krutý, kdy já to sežeru, ale já se obětuju, to je pravda. No a to máš jako masový mediální, že jo? To médium a to mě blízký, tady byli vody jak živa mediální a dokonce mě podezřívají, že já maluju mediánský obrazy. Ono to i léčí, že prej. No ale to lituju, že to nemám víc na to léčení. No ale myslím, že to masový, to je velice nám blízký, protože máme tam tu skřínku, která je ukecanou, že jo, takzvanou televizi, a tam si masově teda zadovádíme.
3: Ty Vlaďo, ale když říkáš, že máš kladný poměr k masu, a jak je to k masám?
6: No tak to vždycky, když řekneš o masách, tak myslím na to maso. A speciálně, ale vždycky myslíš na tu flákotu, co mě uděláš u vás na dvoře. Víte, to jsou řízky jak deklik od hajzlu. Obrovský, přes celý to ohniště, a on to tak umí překládat a nejvíce koukám na něj, že jako to tak mistrovský udělá s línou kapou a dá to sežrat druhýmu. Na tom jsem viděl, že je Winklář charakter. charakter.
2: No, jak to přijímáš, tohle vysvětlení, Láďo? Masového sdělovadla.
4: Z úst Vladimíra Komárka je to naprosto jednoznačné. Bez pochyby ta blízkost k masu, ta je primární, ta je naprosto prioritní. Můžu dosvědčit zážitkem, když jsme přijeli poprvé a já jsem ještě byl takový trošku ostýchavý, protože jaksi přímo v ateliéru mistrově jsem se přece jenom jako bál si třeba jako něco vzít a Růženka připravila takovou velikou mísu, byla ani štrůdl a spousta různých dalších věcí. Já mám štrůdl k smrti rád. Tak jsem se těšil, že si pár kousků uvezmu a tak jsme se vyprávili a najednou v průběhu té debaty jsem zjistil, že ta mísa je prázdná. Vladimír, a to si myslím, že souvisí s tou tvojí první otázkou, jak by měla vypadat oslava, by se měl v prvé řadě dobře najíst, protože to je potom základ dobré pohody a tomu všichni závidíme, jakou má chuť k jídlu a jakou má chuť do života.
6: Já ti ještě na to řeknu jednu věc, mých milovaných dětiček, který vždycky, když jsem nevrlej, tak řeknou mé ženě Růženě, Růženo, dej mu najíst, je nevrlej.
2: Vrátil bych se k tomu základnímu, jak jsem pochopil, že se nebude hovořit o výtvarném umění, ale o jídle. Jiřinko, co bys připravila Vladimírovi, protože nejseš tady poprvé na jeho zahradě a vím, že občas i přivezla něco dobrého k jídlu, ale také si něco odvezla, popravdě řečeno.
5: No, že jsem se odvezla ne jídlo. Já jsem si nevezla odsud jídlo. Já jsem si odsud vezla vždycky nějaký obrázky, nějaký grafičky.
6: No ale já bych tě, Jiřínko, skočil do řeči mojí historkou, kterou mám strašně rád. Co jsem udělal Jiřině největší radost, totiž dal jsem jí grafiku a ona si udala tu grafiku do krásného starého rámu. A když ji vykradli, jak to obyčejně teďka se dělá, tak prostě s radostí mě přišla ohlásit. Představ si, ten rám ukradli a tu tvoji grafiku tam nechali ležet.
5: No ale to byla klika, protože Vladimír mi namaloval taky na dveře obraz. Teď si představte, že by šli po Komárkovi, tak já tam nemám dveře. Takže to byla klika.
6: A to byly velký dveře do sklepa.
5: Velký dveře do sklepa, takže to je klika, no. Že šli jenom po rámech. Já si myslím, když bych měla přát něco Vladimírovi, tak bych mu přála, aby ten dar, který dostal, tak sobecky si to přeju tak, aby byl nevysychající, protože já si sem chodím nejen samozřejmě za Vladimírem, jako že mě obejme a že vůbec
6: to, a rád
5: a že to tělíčko je takový jako dobrý polštářek, ale že si sem chodím i pro ten jeho dar, že člověku dá takový klid, pohodu. Prostě já to ani neumím říct tak dobře, ten svůj pocit, pro který si sem chodím. Jo, že mi může být blbě a přijdu a on rozářený sluníčko a já odsud odcházím, jako když se opravdu napiju, když jsem velice žíznivá a krásný to, no dobitý baterky. Chtěl
7: jsi ještě jednu věc, že dokázal něco, že Komárek samozřejmě dokázal něco, o čem Jan Zrzavý říkal, že dokáže jenom někdo, že on dokázal ve svých obrazech vymyslet to, co nikdo jiný neumí. A to je, v tom je jedinečnost toho, protože on říkal, že prostě třeba z českých malířů, kdo to je, a on říkal, tak třeba Lada, nebo Švabinský, v Pérovcov, všem ne v těch volejích, jo, říkal pan profesor Zdravý. A pak říká Šíma, Kubišta, dlouhá pauza, a pak říká, a já. Jo. A to je, prostě Vladimír dokázal něco, co málo kdo umí, ale dokázal něco, co je, nad čím se třeba nikdo nezamyslel. Představte si, že se někdo odstěhuje do Nedvězí u Semil, do vesnice, tam začne pracovat a donutí tuto zem, aby ta zem a ty lidi za ním jezdili sem do Nedvězí. Ne v Praze v centru, ale on donutil nejen tuto zem a hlavní město a Brno a Ostravu a já nevím, co všecko možný, ale on donutil svět, aby jsem jezdil. Já mám teda štěstí, že nějaký Komárky mám. Bohdalka mi to závidí. A Bohdalka je taky super kuchařka, to já musím potvrdit, protože ona kam jde, tak tam něco přiveze. Mě jednou na kliku od dveří pověsila takovej pro českýho Honzu takovej raneček a tam byly samý koláče a já jsem jí ráno volal, že děkuju, ona říká, ale ubrousek vrátit, jo, prosím tě. Ale já jsem na Vladimírovi jednou chtěl, on namaloval nádherný obraz ve Florencii, kde byli s Růženkou a on tam viděl, že v každém rohu se hrálo divadlo a tam se hrálo divadlo prostě jako komedie dell'arte a on prostě prostě ty herce namaloval v takový řadě, v takový diagonále byla veliká nádherná kytice a masky měly takhle zavěšený na tom, ten obraz je v Národní galerii, jsem říkal, Láďo, to je nádherný, to by se mohlo jmenovat divadlo světa, protože každý člověk nakonec dostane nějaký puget a po konci představení se taky dostane nějaký puget. A on říká, no, co jsi mě měl říct dřív, já bych to namaloval ještě líp. Já říkám, teď máš možnost, namaluj to. A tak on říkal, já ti to namaluju. A namaloval mi ten, já jsem říkal, Láďo, zkus jednu věc, namaluj mi to modře, já miluju modrou barvu, což každý pozná, když ke mně přijde na chalupu. A on mi za dva dny volá a říká, ty jsi úplně blbej, mě modrá nejde, já ji neumím. Bude to to samý, ale nebude to modrý, to mi nejde. Takže já mám prostě nádherný zelenošedý obraz, který jsem chtěl, ale není modrý. To on říká, že prostě modrou on neumí.
6: A co jsem si jich nakoupil, těch modrých kvůli tomu? Tak když tě vidím, tak mě připadáš nějaký modrý. No.
2: Jak je to s barvami? Protože v řadě některých recenzí a kritik a pochválných článků k těm 70 nám se píše, že smaroval firmy, že jak remem na boty, pěkně prosím.
6: No
2: dokonce.
6: Taky, no nezapomeň, já už jsem nějaký starý ročník, já jsem se učil německy od nebožďíka Hitlera. No takže, no a za války nebylo, za války nebylo. No a tak jsem teda maloval vším možným. A vždycky jsem obdivoval, že byli marajeři, kteří říkali, nemohu, nemám materiál. To já materiál měl vždycky. Stal za málo, protože jsme v rozhlase, tak nebudu mluvit česky. Stal za málo, ale maloval jsem vždycky. I tím kramflekem.
5: Jednou, já bych...
7: Promiň. Že se jednou... ptala, máš to připravený.
5: Nemám, no. Teď mě to napadlo. Jednou mi... vyprávěl Vladimíra, že on je teda vypravěč, jak vidíte, tak ten by mohl povídat celou tu hodinu sám, tak jednou mě vyprávěl historku a ta se mně strašně líbila, že se sešli už po letech, už jaksi starší páni, u nějakého rybníka. Sešli se a teď dováděli jako spolužáci a dováděli a potápili se a najednou jeden z nich se potopil a vylez a povídá, ježiš kuci, já jsem ztratil zuby. Jo, no tak kamarádi všichni se potápěli a potom dně hledali to protézu a jednou to otrávilo, tak si potopil, vyndal si svoji protézu, jo, vyhoup se na to na vrch a povídá, hele, já je našel. A ten, co měl ty zuby pryč, tak je vzal do ruky a povídá, a ty nejsou moje, zahodil je. A byly dva bez zubů. A to se mi strašně líbí. To jsou krásný historky.
7: Mě když Jiřina se ptala, jestli mám něco připraveného, jo, tak já jsem neměl a pak jsem si říkal, ale přece jenom toho Vladimíra potěším, protože tam směřuje naše cesta. Jo, k tomu, já prostě nerad vyprávím takhle veřejně vtipy, ale tak mezi sebou, jo, ale tenhle se mi zdá, prostě to, co nás čeká všechny. V tom je spravedlnost. Často je jediná spravedlnost, která existuje. Sejdou se dva starý chlapy a ten jeden druhý mu říká, ježiš, to jsem rád, že vás vidím, já jsem vás neviděl takový leta. To je let, co, když si vzpomenu, co jsme spolu všecko prožili, to je... A ten druhý říká, a já když si vzpomenu na tu dřevěnou lavici, jak jsme spolu s ní seděli v té obecní škole, to je let, jenom na všecko si vzpomínám, jenom prosím vás, nemohl byste mě říct, jak se jmenujete? A ten druhý povídá, no, a dokdy to potřebujete vědět?
6: Je krásný. To jsem právě od Horníčka slyšel, jak jsme byli v tobogánu, jenom tak mě šeptal ten Fortik a už ho každý zná, že prý mám ho říct růžině. Jak taky povídá, tak vy jste už se vrátil z té léčebny, že jo, kde vám léčili tu sklerózu. A jo, je to dobrý. A v kterých lázních jste to byl? Pa Hergos, v kterých? No jo, jak se jmenuje ta kytka takhle, ono to je píchavý nahoře, voní to červený listí a pojá, no růže, ty růženo, kde jsme to byli? No, no.
2: Broňa Poliček má kousíček od vás, chaloupku a taky tam zahradničí a chci se Broňa ptat, jestli chodí sem pro dobré vlídné slovo, anebo jestli chodí obdivovat tu zahradu a jak je uspořádaná a tady je vidět ta pečlivá ruka růženky.
8: No, já sem chodím z lásky ke komárkům a taky s obdivem k jejich zahradě.
6: To rád slyším.
8: Této zahrady já nikdy nedocílím, protože jsem jednak línej a jednak starý, takže než by mě to takhle vyrostlo, tak už budu dávno pod těma smrčkama, pod těma stromkama. No a chodím sem, protože tady se báječně mlčí. Já si sednu s Vladimírem do ateliéru a my si za hodinu řekneme 10 vět. Já se seberu a šťastnej a naprosto v pohodě odjíždím zase do světa.

vějířem a s pousmáním a na mé výstavě by tvoje známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Karel Zich býval v Komárkově Nedvězí také častým hostem a vůbec bych se nedivil, kdyby Vladimírovi na zahradě nebo v ateliéru zahrál právě tuhle písničku. Vladimír Komárek byl opravdu z rodu vypravěčů a písmáků, o kterých můžeme říct, že mají takový pábitelský hrabalovský kořen. Ostatně naplno se to ukázalo v Komárkově knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Půvabná tříšť osobních vzpomínek je tu podána takovým živým jadrným jazykem se svérázným smyslem pro absurdity života a taky s citem pro slovní a situační komiku.

Vážení čtenáři, přijměte ode mne srdečný pozdrav a stálou vzpomínku. Co stále děláte? Já píšu životopis. Dělá to mnoho lidí. Také to dělají státníci, když vzpomínají na doby, kdy státničili. Já se na psaní paměti připravuju už od doby, kdy jsem si vůbec začal něco pamatovat. Když se to napíše, tak se to už nemusí pamatovat. Musíme myslet na budoucno. Proto taky na podzim nosíme jablka do sklepa. Potom je přebíráme a nahoru nosíme jenom ty nahnilé, ty zdravé necháváme na pak. Takže celou zimu jíme nahnilé a na jaře vyneseme poslední schniláky na hnojiště. Na budoucno jsme mysleli. To se upřít nedá. Je důležité, aby lidi věděli, co jsme zažili, když jsme žili. Musí po nás něco zůstat. Ano, kvůli tomu v Egyptě stavěli pyramidy. A protože nám se nechce nosit kamení na hromadu, tak píšeme paměti. My, význační lidé, bychom též rádi někde stáli ze sádry na náměstí nebo z mosazního plechu. Je pravda, že to taky není všechno. Když jsem byl v Maďarsku a viděl na každé ulici nějakýho velikána a člověk nevěděl, kerej je kerej, no, tak to taky nedojelo. Jo, je taky pravda, že se strašně jako lidi rozmnožujeme. A za 100 let si nebude ani kam sednout. A my budeme muset všichni stát. No, a kde by pak stáli ti sádroví?

Ale abych začal o sobě. Já se dal na umění proto, že jsem se na nic jinýho nehodil. Táta mi to velice rozmlouval. On byl četník ve výslužbě a pamatoval si, že když do vesnice přišli umělci, že se ztráceli slepice. To ovšem byl velice slabý argument proti umění. Já dlouho slepice nechtěl jíst, protože mi ty kosti připadaly jako lidský. A krocany jsem už vůbec nejet, protože měli ošklivý krk. To jsem zase radši jet ty slepice. Na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, na to musí být především dlouho živej, aby si zatím mohl člověk chodit. Spoléhat na druhý lidi je nejisté. Jíra říká, že každý by chtěl být Van Gogh, ale ucho, aby si za něj uřízl někdo jiný. A Lauda říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádnej malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Dopracovat se k tomu, aby za váma chodili děti s památníkama, není lehké a chce to vytrvalost. Já vytrvalej byl, jak naleznete v příštích kapitolách.

přes svůj původ mám dost slušný přehled, protože táta musel za války sehnat všechny křestní listy našich předků, aby se dokázalo, že jsme arýského původu. A tak je zjištěno, že z otcovy strany to nejdále dotáhl můj prapradědeček, který vlastnil v Sitové Mlejn. Pak jsem objevil prastrejčka, který vždycky vyrazil vandrem do světa a dostal se vždycky až do Turecka. Na zimu se vrátil domů celý zavšivenej. Doma vydržel akorát přes zimu. Můj dědeček z otcovy strany, že prej byl alkoholík a ateista. Teda alkoholík částečnej, za to ateista důkladnej. Jeho vzpoura proti vyšší moci začala tím, že jednou, když kopal brambory a z celého políčka vykopal míň, než vysázel, rozčílil se a vyhodil brambory z košíku do vejšky a zařval. Na, pane Bože, dožer si to. No a když neosnoval vzpouru, tak brousil karmaziny, drobné rubíny. Můj táta a jeho bratři nejdřív kamínky nad svíčkou nalepovali na dřevěné placejčky a pak se teprve brousilo. Kluci spávali na půdě, protože dole bylo málo místa a protože se v noci báli chodit ven, tak čůrali do flašek, co byly prázdný na půdě. Přes zimu to tam zamrzlo, flašky popraskaly a na jaře to pomalu kapalo do světnice přes poválkový strop. Dědu já už nezažil. Když jednou dělal houpačku pro svého syna, strejčka Rudolfa, praštil se do boku a od toho zemřel. Bylo mu 40. Ten strejček Rudolf, když mu bylo 40, tak spadl kolem do kanálu, praštil se do boku a umřel od toho. Proto dávám na sebe pozor, abych se nepraštil. Strýček Rudolf byl kopa veselá a pití mu chutnalo. Taky brousil kameny a rád seděl u engů v hospodě. Měl slavný výrok. Člověk to rád udělá, když musí. A nebo musíme se tam dobrovolně dostavit. Bydleli všichni v malinké místnosti na Hořensku. Strýček se jednou nohou postavil do prostřed místnosti a druhou dělal krok nalevo a zase napravo a k tomu říkal: Lord August se nervózně prochází po pokoji. Babička byla v domácnosti a držela si kozy. Já neměl rád kozí mléko a naši mě do něj nutili, že prej je zdravé. Když jsem povyrostl, dověděl jsem se, že je nezdravé. Jak je na tom teď, to nevím. Konečně v současnosti člověk pořádnou kozu neuvidí. Předky z matčiny strany tak dobře neznám. Všichni mužové byli s odpuštěním ševci. Co chlap to Josef a příjmením Tapšík. Divné jméno. Sikulské. Oni totiž pocházejí ze Záhorí od Malacek. Tam jsem taky měl cizokrajnou prababičku. Byla odloženým dítětem Habsburského domu a z Findlhausu ve Vídni si ji vzali i s patřičným balíkem peněz do Hasprunky. Za její peníze si novej otec koupil hospodářství a prababičku vyhodil z baráku. Přece jen nebyla vlastní. Marnej světe, ale moje babička vždycky říkala, že ten původ byl na ní znát. Byla jaksi jiná. A v úctě v celý vesnici, i když neměla ani šesták.

Můj dědeček si koupil barák u kostela a tím patřil mezi lepší lidi. Byl to velký dobrák, toho pamatuju. V neděli spolknul syrové vejce a šel do kostela zpívat. Lidi mu za opravu bot neplatili, a tak moje máma chodila po vesnici upomínat dlužníky. Od paní Heřmanový jsem slyšel slovo dobrohloupej. Tak to byl můj dědeček. Moje máma vždycky říkala, že jsem mu podobnej. Děda chodil pro kůže pěšky 50 kilometrů. Je to tam chudej kraj. Tam jsem doma. Maso se tam jedlo jen na veliké svátky. Na svatbu se zabila nejstarší kráva a hosti si při jídle odsedávali od zdi, aby si nepotloukli tejlo při trhání masa zubama. Děda znal hrůzostrašné historky. Sám si je vymýšlel. Při ševcování. Jeho nejoblíbenější byla o kouli se řetězem, která vyletěla z komína. Jo, a pak taky o ohromných dracích, otištěných na zasněžené střeše. Vedle ševcovského verpánku jsem si spolínek stavil studnu a odtud jako vytahoval vodu. Strašně mě rozčilovalo to absolutní sucho v té studni. Už tenkrát jsem byl naturalista. No, a od té doby mě rozhněvá každá kašna, v který je navožená hlína a nasázený kytky.

No, ale přišel rok 1939 a my se stěhovali do Čech. Měli jsme v Nedvězí barák, takže bylo kam. Táta jel s vagónem napřed a vezl hlavně včely a starou ložnici. Víc toho nebylo. A my přijeli později. Při odjezdu nás doprovázela hromada lidí až za vesnici. Jeli jsme na voze strýčka Vinska, co vozil poštu z Hasprunky do Levár. Vonělo seno a koňský pot. Vždycky nás takhle vozil na dovolenou. Ležel jsem v košatině, vůz jel v písku, neslyšně. Jen kola sem tam klapaly oklanice. V tom vysokém lese se to rozléhalo jako v kostele. A byli jsme v Čechách. Místo teplého písku tvrdé kamení. Řeka plná starých hrnců a studené vody. Lidi mluvili divnou řečí. Končili prázdniny a já nastoupil v Semilech do Měšťanky. Začaly první neúspěchy a deprese. Spolužáci mě překvapili svýma znalostma. Já si plet otce vlasti s učitelem národa. Vedle mě v lavici seděl úhledný blonďák, podnikový ředitel z Náchoda. Nechal mě opisovat všechnu českou vzdělanost, včetně pravopisu. Z druhé strany seděl rybář a operní pěvec Muška. A za mnou první náměstek ministra Mucha. Mucha, Muška, Komárek. Z toho měli spolužáci náramnou radost. Perla třídy byl inspektor státních drah Hanaj. Nebylo dne, aby učitelský sbor neměl nějakou nesrovnalost s Hanajem. Když nic jiného, povstal některý žák se zoufalou stížností. Prosím, Hanaj zapáchá. Hanaj za dveře. To byl obligátní rozsudek. Ten se chudák nastál za dveřma. Později hlásil žák od okna. Prosím, Hanaj se prochází po náměstí. Pak zas musel klečet u stolku, odkud dělal opičky na žadstvo, nalejval vodu do galoší pana učitele Šídy a tak dále. Jak zazvonil školník Patočka přestávku velkým mosazným zvoncem, letělo se úprkem na záchod a už cestou jsme se rezali. První vlít do kupé Hanaj. Zamkl se a bleskově vylezl na mísu, takže mu vykukovala hlava nade dveře, my ho tloukli smetákama a on nás polejval vodou ze splachovadla. Když byl čas, maloval jsem spolužákům výkresy po koruně. Jinak se všude pěstoval nacionalismus a strejček každý večer u Engů v hospodě zpíval Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Z rozhlasového cylindru nebo klobouku doktora Borise Rieglera jsem tu citoval už nedávno, ale rád se teď k němu ještě jednou vrátím, protože i setkání s Vladimírem Komárkem, stejně jako třeba tehdy se Zdeňkem Málerem, je prostě vítanou příležitostí k rozhovoru s vynikajícím vypravěčem a v tomto případě vlastně i svým způsobem tak trochu i jasnovidcem.
2: Pane Komárku, my jsme teď v šatně divadla ABC, ano. Kde jste skončil oslavu paní Stely Zázvorkové, ano. Ale také, myslím, současně svojí, ne?
3: No, svojí, takovou tu velkou čekám příští rok, ale já nemám rád velký oslavy, takže uteču zas do lesa.
2: Vy předtím máte hrůzu?
3: Mám hrůzu a cítím strašnou vděčnost a zodpovědnost, to znamená, že jak mám velké narozeniny, tak utíkám na Blízký východ, a sice tam, co jsem bydlel za první republiky, do vesnice Hasprunka, do sousední republiky.
2: Já bych se do Káhyry.
3: Ne, to je Slovensko, ano.
2: Tak helejte, znáte pravidla hry na klobouk?
3: Částečně, pokud si něco pamatuju, jak jste viděl, už jsem to dneska zhorel.
2: Z takovýhleho krásného cylindru, 102 roky starého, si vytáhnete otázečku, nějaký to čísílo, já zahrabu takhle, aby to lidi slyšeli. Ano. Račte, prosím.
3: Velmi rád, nebudu se dívat, šáhnu a jmenuje se to číslo 23.
2: 23, tak, tady venku herci řádějí o 106. A kdybyste si to našel, co to je?
3: 23.
2: Tady to bude taková někde ke konci.
3: Když bude zlé.
2: 28, 23.
3: 23, svět roku 2001. Tak. No to je dost ústa, to je takový jako perspektivní. No já nevím, jako máme, dožijeme-li si roku 2000 a víte, co je legrace? Že již jako malé dítě, když jsem začal počítat, jsem počítal, kolik mě bude let v roku 2000 a řeknu vám, to se mně zdálo něco tak strašně daleko. Že já jsem byl přesvědčený, že se toho ani člověk nemůže snad dožít, víte?
2: A voilà?
3: A ono už je to tady.
2: Je to tady?
3: Je to tady.
2: Už to ťuká?
3: No ťuká, ale radost toho nemá. Já nemám radost ani z takový, z nového roku, to vždycky jako každý se raduje na Silvestra, že už zase o rok dřív jede. Ne, že by se mě to na ty země koule tak líbilo, ale proč bych měl z toho mít radost, že už jsem zase o rok starší. Takže ani na ten rok 2000 tak moc jako rozklepanej nejsem.
2: Vy jste už prožil tolik režimů, veďte.
3: Prožil, to vám teda řeknu, co se dá za 70 let všechno prožít. To je teda pro legraci. Ale samý takový jako blbější, ten první byl dobrý, pak byli slovenský fašisti, pak německý fašisti, prostě šlo to tak jako, bylo toho velmi moc.
2: No jaký bude ten rok 2000? Jaký bude to další tisíciletí? Jaký je vůbec svět? Jak to vidíte vy jako kumštíř, jako člověk?
3: No, já mám vážnou obavu, že to vážně moc jako nebude, protože když sleduju tu naši invalidní demokracii, tak mám takový dojem, že teda, že, a on totiž, víte, co je legrace, vždycky se řekne, jako současná doba je těžká. A můžu vám říct, za těch 70 let já si nepamatuju, že by někdo řekl, že teď ta doba je lehká. Vždycky to byla těžká doba od mého narození až do současnosti. No takže opět žijeme v těžké době a že by zrovna vypukla lehká doba v roku 2000.
2: O tom asi?
3: Velmi pochybuji. Velmi
2: a
3: pochybuji.
2: Ta demokracie, jak říkáte, že je invalidní.
3: Ano.
2: Kulhá na jednu nohu nebo na dvě?
3: Ne, ta kulhá právě na tu demokracii, protože přeci jsme byli převážně vychovaní v diktatuře. A teď jsme z té demokracie dostali průjem. A mnoho zlodějů má takový dojem, že jako demokracie jest, ukradni si, co můžeš, a že to není vůbec žádná disciplína. A tohle to překonat, víte, to bude teda největší průšvih. A můžu vám říct, něco podobného se už u nás stalo, že u nás vyslaný, že prostě zloděj zkoušel mříže v prvním patře a ty byly tak blbě zadělaný, že ty mříže se mu vytrhly a teď spad na zem a mříže na něj. No a dostal se do invalidního důchodu a žádal o potrestání zedníka za blbě provedenou práci.
2: Ano, to je nádherný. To je přesně na ten rok 2000.
3: Ano.
2: A jak to vidíte teda? Bude to šťastný svět?
3: Nemůže být. Ne. Protože lidi ještě budou, takže šťastný svět to nemůže být.
2: Nebude.
3: Protože, rozumíte, štěstí, to si člověk vymyslel.
2: Jak to? To je mužka jenom zlata.
3: Je, ano, ale...

0: terapie, to je teda krutý.
1: Vy máte 120 kilo.
0: Ano, bruta.
1: Tak vy jste báječně připravený na ten rok 2000.
0: Na rok 2000, ano, teda. To no.
1: A která byla ta nejkrásnější chvíle z toho druhého tisíciletí?
0: No tak to nepamatuju. Nejhezčí věci nepamatuju. Ne? To vám je zajímavý. Vždycky se ptají, jaký jsem udělal nejlepší obraz, největší zážitek. Ne. To nemám. Já mám ty zážitky a všecko tak v takový určitý rovině. Takový.
1: Proč?
0: Nevím, ale nemám nic.
1: Vy jste neměl třeba hezký dětství?
0: Měl jsem hezký, ale bylo to tak na uraněné. Ale jo,
1: vy jste neměl první výstavu?
0: Taky už nepamatuju. To bylo, ale že by to bylo, no možná, že je blbá paměť, ale rozumíte, že bych měl něco nej, to si nepamatuju. Ani nejblbější si nepamatuju, ani nejhezčí si
1: nepamatuju. A pane Komárku, kdybyste si do toho třetího tisíciletí, to je strašný třetí tisíciletí, měl něco přát, něco, takovou vizi, víte, takovou osobní, aby jako nekoukal nikdo klíčovou dírku.
0: No, ono by to bylo strašně jednoduché. Prostě dýchat čerstvý vzduch a to není, to nemám od zelených. To říkám upřímně. Víte, když tak ráno už člověk nemůže dýchat na ty vlastní plíce a teďka, když si to tak jako představíte, že sedíte na dvoře na zahrádce, no a teďka dýcháte ten čerstvý vzduch, to je vzácný. Takže třeba tenhle zdravý luft, ten bych si přál.
1: No ale co k němu?
0: No tak je pravda,
1: že... Z toho byste za chvilku z těch 120 kilo neměl.
0: Jenomže to já už to ubírám, že jo, to já už někdy zapomenu jít na záchod, až nejen kvůli čemu, ale to sádlo stále drží. No takže budu muset asi začít nějak chodit víc, ten rok 2000 prostě pracovat. No a že bych se na to nějak extra klepal, to nemůžu.
1: Ne? Ne, lidi už se připravují, šampaňský už si dávají do sklípku.
0: Jo, to mě překvapuje tohle. No. Víte, a mě překvapilo třeba mám haldu pohlednic, jak se těšili na rok 1900, víte, těch pohlednic, co je, jak budou teda lítat balóny a kde si, co si. A teď ještě jsem takovýto blbnutí nezažil, tak zřejmě se vydováděli tenkrát 1899.
1: Před 100 lety.
0: Před 100 lety se vydováděli.
1: Dneska jejich vnuci už jsou unavený.
0: Už jsou unavený, už to není ono. Hmm. Ale ono je taky pravda, že všechny ty voloviny umělecký, co se vymysleli, tak ty se vám vymysleli právě těch 1899. Hmm. Prostě z toho žijem. Do dneška ty největší malířský divoši, ty všecko jako vykrádají těch 1899. To vám je zajímavé. Hmm. Poslední 1916 ty dadaisti, ale vydrželo to na celých těch 100 let, aby bylo z čeho vykrát.
1: A co přinese příští tisíciletí v kumštu, v malování?
0: Novýho nemůže nic.
1: V kresbě, v grafice.
0: Nemůže nic. Podívejte se, my totiž ta situace tady v tom našem století vznikla tak, že není ani důležité, co malujeme a jak malujeme, ale jak jsme slavní. Že? Takže ty další generace třeba už vůbec nebudou malovat, jen se starat o to, jak udělat, aby byli slavní.
1: Jak
0: třeba
1: přiživit slávu.
0: Přiživit slávu. Čím se natřít, nebo kde co zařvat, nebo něco takového.
1: No ale to potom trošku připomíná tu bajku o kapitolských husách. Jak se ty husičky chválili, že jejich pra-pra-pra-pra-husa zachránila Kapitol. Tak to abychom potom taky nespovídali na pana Komárka a říkali, hele, já jsem od něho dítě, vnuk, pravnuk, on to sice namaloval, ale já z toho žiju.
0: No, bylo by to hezký, jenomže tak dobrý mínění o sobě nemám.
1: No, bylo by to hezký, ale současně já myslím, že by to nebylo k životu. Žít z práce někoho.
0: A se každý zaslouží. Tak to je pravda, no, ale to jako každý se snažíme po sobě nějakou tu stopu nechat, že jo. No, ale relativní, jestli to je na rok, na 100 let, nebo na 20 let, to už je relativní.
1: Pane Komárku, když si děláte hezký den, jak to vypadá od rána? Zvoní budík.
0: Nemůžu si dělat hezký den, protože když zazvoní budík, to už jsem dávno zhůru, protože se kvůli dýchání budím ve 4 ráno, takže do těch 8 prostě čekám, až se rozední a pak začnu bejt ospalej. A ať se zbudím, když zbudím zhůru, jsem až ve 12 hodin v poledne. No a pak jsou telefony. No a pak hlavně každý ví, že mám dost času a co bych kde měl jít dělat. No a toho je strašně moc, a takže ten den uteče a o dobrým dnu zase nevím. Nevím o špatném.

0: špatným, no a o dobrým taky nevím.
1: Nic vás netrápí? Zdravíčko?
0: No, zdravíčko trápí, srdce zlobí, to mám jako kráva, tady od rohu až do rohu, to mám plný plíce, mám jednoho srdce, moc monumentální. No, ale co se dá dělat? Táta to měl taky, tak musím již nějak do ty kremace vydržet.
1: vy jste to pojal nějak neoptimisticky.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Vladimír Komárek má ve své dnes už jednou zmiňované knížce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu jeden pěkný bonmot na závěr. A tak si ho teď s dovolením vypůjčím a přidám k němu ještě přání všeho dobrého a hlavně ve zdraví.
4: Život holt není jednoduchý a hází nám pod nohy různé klacky. Připadáme si jako loďka na širém moři různýma větrama klácená. A tak budu končit tuto část svých pamětí moudrýma slovama, která pronesl strejček malíře Kalouska. Hlavně ne válku, ono stačí, že je mír.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, je u vás Jarka Barbuříková. Láska může mít v životě mnoho podob. Někdo potká svou životní lásku hned na poprvé a zůstane s ní celý život. Jiný pozná důležitého člověka až později. Někde nás první vztah provází dlouhá léta, jinde nás život zavede jinou cestou a přinese další šanci na lásku. Vzpomínáte si na svou první velkou lásku? Byla ve vašem životě jen jedna? Nebo jste se dokázali zamilovat i později? Myslíte si, že člověk může mít v životě více opravdových lásek? Stalo se vám, že jste až s odstupem času poznali, kdo byl pro vás ten pravý? A co podle vás rozhoduje o tom, jestli vztah vydrží celý život? Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu zní: kolikrát za život potkáme opravdovou lásku? Volejte do zlínského studia na telefon 731 800 900, pište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás a přeji krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, máme 4 minuty po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o lásce a o tom, kolikrát za život můžeme potkat člověka, kterého opravdu milujeme. Máte za sebou jednu velkou lásku nebo jich bylo víc? Zdravíme pana Oldu na Klatovsko.
1: Říkám vás. Láska. Slyšíme se ještě?
0: Ano, já vás slyším dobře, pokud vy ano.
1: Říkám, láska. Já jsem měl lásek moc, jo. A napřed jsem chtěl ještě to, že zdravím Židochovice, jo.
0: Počkejte, počkejte, Jenčku. Oldo, ještě nepozdravujte. Ale hezky k tématu, takže... Jak jste to myslel, že jste jich měl dost, tak kdo byste to rozvedl? Myslíte si, že člověk, který může potkat několik důležitých lásek za celý život a mají stejnou váhu, nebo to tak není a ta pravá je jenom jedna a nikdy to už pak není to stejné?
1: Jedna určitě není, jo.
0: No a kdybyste se měl sdílet o tom, kdy byste se zamiloval a jak jste prožíval svoje lásky, tak co byste nám řekl?
1: Já teďka bohužel žiju sám, jo, s kočkama, ale to je...
0: No a když jste
1: povídejte.
0: Se... No vy povídejte.
1: Když... A říkám, člověk, když se potom zamiluje, tak to stojí za to, jo.
0: To určitě. A potkal jste někdy člověka, o kterém jste věděl okamžitě, že je výjimečný, nebo vám vždycky dlouho trvalo, než jste na to přišel? Byl jste spíš zdrženlivý.
1: Říkám, já jsem se vždycky spálil.
0: Ještě jednou, prosím.
1: Hodněkrát jsem se spálil a...
0: Dobře. Oldo, tak děkuji za telefon, doufám, že s námi zůstanete, že budete poslouchat hezké písničky.
1: Jasný.
0: Klidně až do konce, do jedné
1: děkuju,
0: hodiny.
1: Děkuju,
0: a zase někdy.
1: Říkám, já jsem dneska to nějak přeslek, jo, takže se nezlobte.
0: No, v pořádku. Teprve začínáme, takže se dostaneme na tu stejnou vlnu.
1: Takže to zdravím a nezlobte se a budu poslouchat dál, jo.
0: Budeme se těšit zase příště. Poznali jste někdy až po letech, že jste milovali nesprávného člověka. Co podle vás dělá z obyčejné lásky tu opravdovou? Myslíte, že opravdová láska musí vydržet celý život, nebo se člověk může zamilovat, skutečně zamilovat víckrát? Právě o tom si dnes povídáme. Pojďte mi zavolat, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek,

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Až do posledních tónů Hana Zagorová. Krásná píseň, malují zase obrázky, končí 13 minut po 23. hodině. Říká se, že každý má někde svou jedinou životní lásku. Věříte tomu, nebo máte zkušenost, že opravdově se můžete zamilovat i víckrát? Je s námi pan Luboš, který volá ze Slovenska. I na váš názor jsme zvědaví. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, přeju všem. A paní Jaruška Barboříková je takový symbol lásky, takový tý letní. A my jsme prožili spoustu lásek a rádi na ně vzpomínáme, včil už v důchodu. První láska moje byla zvláštní. Potkali jsme se v kině na planetě Opic, někde za Prahou. A celý film, namísto, aby jsme se dívali na ten fantastický film, tak jsme se dívali na sebe. A po kině jsme vyšli ven a dali jsme si adresy, byla krásná, byla to zdravotní sestra někde ze severu. A psali jsme si 3 roky, nikdy jsme se už neviděli. A pak mi napsala jenom, že se vdává. No a to byla první. A druhá byla taky podobná kočka, ale měl jsem rande s ní a ona mi řekla, když dojela do Tábora na to rande, řekla, že po cestě dostala 3 nabídky od ženáčů, aby šla s nima na chatu. A že je teda hodná, abych ji pochválil, že s nima nešla, že dojela za mnou. A přesto mi odešla v ten Táboře s prvním, koho tam našla. Chytil jsem je na WC spolu, musel jsem si vyžádat od ní můj svetr, co mi půjčila sestra. Takže ty lásky, to byla taková divočina. A co k tomu dodat? No, měl jsem životní lásku, celý život jsem byl s jednou, já nevím kolik, 40 let. A tak to nějak vyprchá časem, že ani nevíte proč a jenom se divíte, jak vás to všechno semele a zůstane jenom ta touha v srdci a zůstane vám jenom Jaruška Barboříková, která vám nakonec poví, že ona není Jaruška, ale že je Jarmila.
0: No, Luboši, já půjdu od začátku. Tak zaprvé, mám na vás výtku. Můžu.
1: Mám na vás co?
0: Výtku.
1: Výtku?
0: No, tak vzít holku na rande na planetu Opic. Neměl jste zvolit nějaký romantičtější film?
1: Já jsem ji tam nevzal. My jsme se viděli o jednu řadu přes.
0: A aha, takže to byla taková náhoda. Dobře, dobře.
1: Náhoda, my jsme se na sebe furt dívali. Celou dobu byli jsme přitažliví, jeden druhýmu stejný ročník a pokyně prostě jsme se zebrali, aniž bychom věděli, co bylo ve filmu a šli jsme ven a předali jsme si adresy, telefony, jo, a v životě jsem jí předtím neviděl,
0: a pak
1: ani
0: taky
1: potom.
0: No.
1: A to byl taký magnetismus, no.
0: No, ta druhá láska, ta taky asi tak, jak přišla, tak odešla. No a teda ta vaše třetí láska, 40 let, to je krásné číslo.
1: Ano, byla z chudý rodiny, já taky pomálu. Takže to nás jaksi drželo dlouhé roky, než jsme zbohatli a uvědomili si, že už nejsme na sobě závislí a tam je ta nějaká chyba, co se stala.
0: Mm-hmm. Myslíte, že by se nedal po 40 letech společného života ten vztah ještě nějak nastartovat? Možná tím, že to byl oboustranné, tak nebyl důvod?
1: Je to už složitý. Já jsem celý život dělal pro děcka, budoval, aby měl každý ze synů svou jistotu. A nějak jsem propásnul vlastní život. A už je pozdě na to, no.
0: No, ale...
1: Život je krátký.
0: Je, ale myslím, že jste je prožil velmi smysluplně, se věnovat se dětem, a vy jste u sebe měl vaši ženu, života, i když to pak nakonec, tedy jak jste říkal, postupem vyprchávalo, takže já myslím, že by vám leckdo mohl závidět to, že vlastně tu rodinu máte ještě stále a že asi teda kvetete, asi jste byl velmi dobrým tátou, tak to je také nádhera. A myslíte si, že člověk může po tak dlouhém vztahu ještě potkat nějakou další opravdovou lásku? To nás vlastně dneska zajímá, jestli jako by to jde mít třeba dlouhý vztah a potom začít nový, aby byl stejně důležitý.
1: No, já jezdím do termálního koupaliště v Podhajská a mám tam podobného kolegu, důchodce, který mě tam zdarma nechává jako přespat vždycky, že dones flašku a pokecáme.
0: Mm-hmm.
1: Já jako je vdovec a tak je rád, že si s ním někdo povypráví, tak spolu vyprávíme a on říká, klidně si nějakou sem doveď. A já říkám, no tak to už jedině za trest.
0: Dobře,
1: takže já už mám všechno za sebou.
0: No, nikdy neříkej nikdy, to si teda opravdu já myslím.
1: Touha tam furt zůstává. To je
0: no, jasný. Ale já z vás cítím takový jako životní elán, že jste člověk, který si umí povídat, umí se bavit, umí sdílet, takže třeba vás někdy potká něco, co bude mít ještě hezké pokračování. Děkuju, že jste teď s námi chvilku vysílal noční linku, bylo to zajímavé, ještě bych se ptala dál, ale dívám se na čas a ten jsme přetáhli. Takže
1: děkuju,
0: se
1: taky
0: loučíme.
1: Dobrý večer.
0: A zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To byl pan Luboš ze Slovenska, toto je Radek Tomášek, písnička Boxer. Teď se vám to hezky poslouchá, přeje Jarka.

0: Dnes večer se povídáme o opravdové lásce. To je první, druhé, třeba třetí. Kolikrát jste se v životě skutečně zamilovali vy? Na to se teď ptáme dalšího návštěvníka a tím je krásnou noc přeji.
1: Ano, dobrý večer, tady František Židlochovic.
0: František ze Židlochovic. Zdravíme vás, máte prostor, máte slovo.
1: Tak, paní Jarmilko, já jsem se zamiloval jednou a pořádně a už je to hodně dlouho, už je to 64 roku, jo? Takže, víte, my jsme si navzájem prostě sedli ve všem, jo? A takže už jsme staří dost a už máme na to vzpomínat, no a ale co se mi nelíbí, takže takový mladí lidi, když jsem kolikrát viděl, jak se to milovalo na veřejnosti, jo, pak se to vzalo, vzali se navzájem potom si dělali takový neschvály, že já nevím, nemohli si vzpomenout asi na to, jak se měli rádi když si předtím, jo? A prostě to, nelíbí se mi to, že prostě tak na sebe potom házeli všelakou špinu a to a takhle, jo? To já jako nemám rád a já si to sám nikdy neudělal. Nedělal jsem to, jo? Proto to naše manželství už trvá tak dlouho, jo? A už tím nemíníme nic dělat, jako my prostě, když tak jsme si navzájem prostě svoje těla, jsme si jako propůjčili navzájem a tam všude nám to ten klaplo, jo, asi jsme měli stejnou prostě, byli jsme naladěni na stejnou strunu oba, jo, aby to řekl nějak.
0: Františku, no. A vy sám, tady jste se svou ženou desítky let, co podle vás mladým párům dnes nejvíc chybí, že podle vás často nevydrží spolu tolik let? Myslíte, že vaše generace byla ochotnější ve vztahu něco překonat, vydržet, zatímco dnes ti lidé odcházejí příliš brzy při menších problémech, nebo jaký je váš názor?
1: Já si myslím, že jsou to povahy těch lidí, jo. Prostě přece když mám někoho rád, tak hodně, tak strašně rád, tak si na to vždycky musím vzpomenout, a když by došlo k nějakému sporu, jo, tak si musím mě té ženě líto, jako když bych chtěl nějak urážet, špinit, a musím mě být líto a nesmím být takový nějaký kruťas nebo něco, jo. Prostě ti lidi musí být naladěni na stejnou strunu. Jak je to u nás, no, jako jo. My jsme nikdy o nějakém rozvodě nevykládali, jsme se nehádali, no prostě. Tak, no. A teď už to asi nikdy neuděláme, že by jsme přemýšleli nad nějakým rozvodem. Prostě vzpomenu si na to, jak jsem tu manželku vždycky měl rád. A když bych mě jak spěnila krev, tak musím si na to vzpomenout, na to hezky, no a tím pádem je po všech nějakých sporech, jo. Já nemůžu to nikomu doporučovat, já vím, že to někdy jsou důvody se tam pohádat, jo, nebo ně a rozejít si, ale vždycky si, a i teď, když se na babičku podívám, jo, tak na ňu nemůžu být hrubej, jo. Naopak je to to, že už se nám blíží, jak si, jo, je nám 84 roku, tak podívám se na babičku a jedně prostě, bylo by mě líto jí urážet, anebo jak se posmívat a tak, jo. Víte, no a nebo vykládat vůbec o nějakých rozvodech a to. Máme spolu děti a to všechno, to musím všechno brát v potaz. Všechno musím brát v potaz, jak jsme se měli rádi a to musí fungovat do smrti, no. Jak bych to řekl, já nevím, no ještě. Musíme být lidi prostě, no. Musíme být lidi a přesto... gastronom, každý mu to nevinde, ale říkám, musí, že si ti lidi nespomenou, jak vždycky na ulici někde se líbali a to před lidima a to všechno, to já jsem nikdo nedělal. My jsme se milovali hlavně dobře, až jsme byli sami, někde soukromí, jako jo, jsme, tak tam se musel ukázat svoje já a tak, a tam nám to pasovalo, jako víte, takže mohl bych já ublížit takové ženě, když mě vycházela ve všem vstříc, to není ani možné, jako jo, tak já nevím, jestli jste mě porozuměla.
0: Určitě. Mluvil jste hezky, Františku, nemám k tomu co dodat, snad jenom otázku tady, když jste to možná malinko nakousl, tak když jste se svou ženou tak dlouho, co je podle vás to nejdůležitější pro dlouhé manželství, kdybyste to měl zhrnout závěrem?
1: No, tak máme děti spolu, tak vycházet i s tou rodinou, jo, a i s tou rodinou, a stalo se, že dál třeba vnuk a to tam už to nějak je špatný, jo, ale nezavrhovali jsme ho takový nějak, jestli tomu pomohli nějak, jo, ale je na jiné koleji, nebo jak bych to řekl, prostě je na jiné, jinak je naladěné, jo. To víte, ti mladí, no, berou nějaký drogy a takový, to se nám nelíbí, ale přesto se snažíme nějak mu pomáhat, ale musí on to pochopit. Víte, my ho třeba nechceme být, nenutíme, aby byl jak my, jo? Nenutíme, aby byl jako my, ale měl by sám uznat, že tak, jak žije, že to není možné, jo?
0: Tak to doufám, někdy probereme, teď už nás tady tlačí čas, ale děkuju moc, že jste nám zavolal, že jste nám řekl svůj názor, bylo to inspirativní, poslouchejte dál příběhy ostatních, jejich názory a taky písničky, které nestárnou třeba Kristýnou Prioltári. Je to taková tematická písnička pro vás a pro vaši ženu.
1: Ano, děkuju, paní Jarmilku, my už se známe, my už jsme byli na jednom takové, že jo, už... Když jste byli na nějaké takové svezíně, ale to jste tam nebyla.
0: Bohužel v tohle, to už jsem měla jiný program, ale doufám, že to zopakujete někdy, že opět pošlete pozvání všem nám, moderátorům i posluchačům, protože bylo krásné vás potkat. Je to úplně jiné, když pak s vámi mluvím. Tak doufám, že nás příště bude povíc. Opatrujte se, naslyšenou.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní téma noční linky zní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Zajímá mě, jestli věříte na jednu jedinou nebo na více velkých lásek. Ptám se paní Ludmily z Brna. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, Jaruško. Zdravím všechny linkaře a hlavně vás. Já bych chtěla reagovat na pana Františka ze Žiglochovic. Já vám něco řeknu. Je to krásný, když se dva mají rádi a rozumějí si. Já jsem se teda vdávala v 18, nemusela jsem se a všichni mě to rozmlouvali. A já jsem si to nenechala říct, ale ke konci, že jsme měli půl roku dopředu domluvenou svatbu, bydlela jsem na dědině a bylo mě blbý se s ním rozejít. On byl o 7 roku starší a můžu vám říct, jak jsem dopadla. Že jsem byla jeho děcko, který žárlil na mě, já jsem žárlil na moje rodiče, žárlil na spolužačky, na spolužáky, na tety moje, na všechny žárlil, on mě jenom chtěl jako vlastník a to mě strašně ubíjelo. Vydržela jsem to s ním teda 11 roků, i když naši mě říkali, dobře, rozveď se, pojď dom. Už jsem měla 2 děti a to není možné, abyste takhle žili, jo? A tak, a já jsem se potom zamilovala teda, že jsme bydleli v paneláku a vedle mě bydlel svobodný kluk, který byl teda stejně starý jak já a my jsme se jako povídali, když jsme se potkali na schodech nebo tak a tak jsme se do sebe zamilovali. Já jsem se mu přiznala, že jsem zamilovaná a on mě dal mi facku a šel, jel se mnou k našim a tam na mě žaloval. Jako děcko, který si nemůže, jako kdyby to nemohl se mnou vyřídit sám, ne? Tak, a oni mi říkali mu, dívej se, co jsi zařídil, Tomáš. On, Jaruško, on ještě teď žije, je o 7 roku starší, měl 2 ženy, ze žádnýma nebylo, protože všechny chtěl zvlastnit a chtěl všechny jako usurpovat, jo? A nejvíc mě štve to, že když já teď poslouchám tu zlatou lásku, mě to je tak strašně líto, že já jsem se to nedokázala tady toto si prožít s jedním člověkem, jo? A ten druh, a teď on, když my se setkáváme, když jsem měla s ním ty 2 děti a když se ženili, vdávali, neměl zájem, kdo bude co platit, to neměl. A teď dělá velkýho, že ženská ho vyhodila, musela si ho vzít dcera. A teďka on má přede mnou přednost, dcera říká, mami, on nikoho nemá, tak si ho bere na Vánoce a já jsem sama. Takže to je tak nespravedlivý všechno. Já vnoučata jsem jim to vychovávala, hlídala, democny byly všechno a on pro něho neudělal ale lautr nic, když mu dcera řekla, aby to, když měla ještě jedno dítě, aby ji vzal k boži, že to zaplatí, ne, on se nebude rozčilovat nikým. Takže takový je to člověk. A teďka, když já se teďka se potkávám zase na svatbách vnoučat, jo, co se vdávali, tak zase se s ním potkávám a on normálně, já ho tak nenávidím teďka, já bych ho tak zlískala, kdybych nemohla. Ale on kilometr ode mě, obchází mě, vůbec mě nepozdraví, že by mi řekl, ahoj, 40 roku jsme rozvedení, je to normální tady toto. Tak takový člověk potom, když narazí na takovou ženskou, jak to jsou já, a po druhý teda, ne, já to nechci zjišťovat, ale po druhý jsem si vzala toho, teda toho souseda, no, tak to dělalo dobrotu tak 8 roku, ale tam zase dělalo špatně jeho děcko, protože jsem s ním měla dítě ještě, třetí, takže jeho dítě a a moje 2 děti. A to mě vadilo, tak kvůli tomu jsme se dohádali a on normálně začal pít a zase byl na ženský. Takový já jsem měla neštěstí. Jo?
0: No, tak tomu takže rozumím, že vám je teď smutno. Člověk může vědět, že odešel z nějakého špatného vztahu správně a přesto mu chybí dál nějaká blízkost nebo pocit, že někoho má. Určitě nejste jediná, kdo prožívá takové pocity samoty, osamění, ať už protože právě třeba nedokázal najít tu pravou životní lásku, nebo ji našel a třeba už mu před lety odlétla do nebe. Tak co s tím, jak si člověk
1: no
0: může pomoct
1: zemřel,
0: na vašem
1: místě? Druhý manžel zemřel, a potom teda já jsem se odstěhovala do Brna a on, tak tady mě dali dohromady s jedním, co jsem měla chatu, tak kamarád mě dal dohromady, že jeden se rozváděl. Ten byl taky o 6 roků starší než já, ale my jsme spolu nežili, takže to dělalo dobrotu, jo, s tím jsem se měla dobře. Ale on měl svou domácnost, já jsem měla svou domácnost, potom jsem měla 3 domácnosti, chatu, svou domácnost, jeho domácnost, ale taky už je mrtvej, umřel na prostatu a ten můj druhý teda taky je mrtvej. Takže akorát ten nedleží teda tady je.
0: Ludmilko, no tak to by vydalo na román, ten váš životní příběh.
1: Jo, to kdybych já to pomyslela všechno, to bylo, no, měla jsem očistec, to teda vám řeknu.
0: No tak nahoře potom nebudete muset klepat jednou.
1: A když to slyším, v té lásce, to mě tak vždycky tak rozlitostní. Každý den to poslouchám a předtím taky jsem to poslouchala a říkám, jak já vám závidím. A tak tomu Františkovi bych chtěla říct, tak měl štěstí, že si kapli do noty a oba dva byli, jestli byli stejně staří, no oni jsou si stejně staří. Ale on, že byl o 7 let starší, tak mě říkal, že já svého dětka, já ho budu poslouchat a budu dělat to, co on chce.
0: Tak Ludmilko, možná teď nejde o to najít rychle nějaký další vztah, možná je teď důležité znovu najít samu sebe, zjistit, co vám dělá radost, obklopit se přáteli a kdo ví, třeba ještě jednou na někoho milého narazíte. Opatrujte se, děkuju, že jste se nám svěřila, děkuju za tu otevřenost, zavolejte zase příště, bude to jiné téma,
1: budeme se povídat. Děkuji vám, Jaruško, mějte se moc hezky, ať vám to utíká.
0: Také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 11 minut bude půlnoc. Dnes se společně v noční lince Českého rozhlasu vracíme ke vzpomínkám na velké lásky. Na velké lásky našeho života. Zajímá mě, jestli podle vás může být opravdová láska v životě jenom jedna, nebo jich může být více. A ptám se paní Magdaleny, která volá od Hradce. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Já bych chtěla pozdravit všechny posluchače. A díky jim za výdrž u takového krásného tématu, který zanechává v srdci spoustu krásných vzpomínek. Já jsem se zamilovala a byla to oboustranná velká láska. A trvala více než 20 let. Mm-hmm. Manžel přešel do nového zaměstnání a protože tam dělal takovou nějakou vyšší funkci, takže ho se to asi tak nějak ho to nazvedlo a on byl velice vtipný, kamarádský, takže tam o něm, jak bych to řekl slušně, byl o něj zájem. Takže jeden den mě vyznával lásku a druhý den už u mě nebyl. Ale ta jeho láska byla o spoustu let mladší, než byl on. A ono do dvou let bylo po velké lásce. Takže když se oženil po třetí, tak mu jeho třetí žena zakázala, ona byla neplodná, nebo je neplodná, tak ho zakázala, aby se stýkal se svojí rodinou, to znamená se svojí dcerou, kterou máme spolu, a s noučatama. A všichni jsou velice úspěšní, určitě by nedělali ostudu, ale jakmile se oženil tady s tou dámou, tak zapomněl, že má další rodinu. Pro moji vnučku tenkrát, když se to rozvěděla, tak to byl takový šok, že se z toho až lečela na psychiatrii. Nepochopila nebo nemůže pochopit, což teda si myslím, že nikdo nechápe, že vlastní krev dovede opustit a prostě dá přednost před vlastně dnes. Ona to není dneska úplně cizí člověk, ale myslím si, že je víc cizí než vlastní děti. A aby se udrželo asi manželství, já jsem si byla jako velice jistá tím, že mě miluje, jako on mi to zdůrazňoval dost často. A my jsme kamarádili tehdy 4 manželské páry a jako bylo to prostě, měli jsme tolika zájmu, že nebyl na nic jinýho čas. A kamarádi, do dneška kamarádíme spolu, ty, co ještě neumřeli, a kamarádi i naše děti. A i vlastně dneska už je naše vnoučata. A myslím si, že to chce velikou toleranci a prostě velká láska je velká láska.
0: Magdalenko. Jestli můžu, tak to je velmi těžká situace, když vidíte, že to tak silně zasáhlo vaši celou rodinu. Vnučka se dostala do péče psychiatrů. Je pochopitelné, že v sobě máte spoustu bolesti, vzteku, bezmoci. Je to něco, co si mnozí třeba neumí představit. Jak si myslíte, že by se to dalo zvrátit? Vy, když ho kontaktujete, když ho kontaktuje dcera, co on vám přesně řekne?
1: Nekontaktujeme, protože oni měli se stykali přes internet a on tu stránku vymazal prostě a když mu volali mi přátelé z té party minulý, tak prostě ta jeho třetí žena vzala telefon.

0: a jako určovala mu, jak dlouho může s kým mluvit. Takže ani s těma přátelama on se nesmí stýkat. A protože žije na Slovensku, on je Slovák.
1: To jsem se chtěla zeptat, no teda.
0: Tady žena je taky Slovenka. Takže prostě těm přátelům řekla, že udělá za Čechama silnou čáru, tlustou čáru. A ta jeho druhá žena byla taky Češka. Oni pak žili tady jako v našem městě, ale prostě já na něj nemám adresu a dcera prostě řekla, že když nemá zájem, takže se nebude mu vnucovat. A já vím, že tenkrát vnučka prostě ty dámě nějak sdělila, že prostě může jakoby vymáhat soudně styk se svým dědou. A bylo to nějaké asi šeredný, byla na něj šeredná a ona je to taková prostě holčina, která by se rozdala a prostě má takovou tu sociální cítění a proto se jí to tak hrozně dotklo. No. A myslím si, že asi to jinak nedopadne, že se ani
1: Magdaleno, to asi neříkejte, protože každá věc má vývoj, vztahy prochází velkým vývojem, takže já bych neházela frontu do žita. Nikdy nevíte, co se stane zítra, co se stane té dámě, co se stane tatínkovi, může třeba onemocnit, nebo dědečkovi teda, v podstatě i tatínkovi, bývalému manželovi, tak uvidíte, kam vás ten osud zavede, tak hlavně vydržte spolu, buďte se vzájemně oporou a sdílejte, co vám ten život přinese. Máte hodně, máte sebe, máte rodinu. Nevíte, co ten pán, tedy váš bývalý manžel, dědeček a tatínek třeba
0: ale
1: prožívá.
0: Ona taková smelitelka, ona prostě by chtěla mít všechny pohromadě jako už i ty její děti by byli rádi, se měli, aby se mohli stýkat s dědou, ale oni se ani teda to už je praděda, že jo? Ale oni se nestýkají ani s dědou, děda na ně taky zapomněl. Otec mý vnučky. Takže my to máme takhle jako
1: zamotané. Paní Magdalenko, moc děkuju. Teď je čas na loučení. Ještě to ve mně bude doznívat, to, o čem jste povídala. Doufám, že když se uslyšíme příště, bude nějaké téma, u kterého budeme moci probrat pokračování, takže to bude mít vývoj k dobrému.
0: Díky.
1: Opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: půlnoci a začíná druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o lásce, o vztazích, které vydržely desítky let, také o láskách, které skončily a zanechaly po sobě smutek, vztek a spoustu nezodpovězených otázek. I to je život. Každý příběh je jiný a dnešní telefonáty ukazují, že láska rozhodně nemá jen jednu podobu. A už vůbec ne jednoduchou podobu. Někdy člověk bojuje o vztah, jindy se učí žít bez něj a někdy teprve po letech pochopí, co pro něj skutečně znamenal. Pokud jste ještě vzhůru, zůstaňte se mnou, jestli máte vlastní zkušenost s velkou láskou, která přišla, odešla nebo se po letech proměnila, můžete se přidat k povídání i vy. Jsem Jarka Barboříková a pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu s názvem Kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Volejte 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jak žil bych rád.
1: Máme 7 minut po půlnoci. Krásnou noc v noční lince přeje Jarka Barboříková. A o čem si dnes povídáme? O lásce, o vztazích, které v našem životě nechali stop. Máte ve svém životě člověka, o kterém dodnes říkáte, to byl ten pravý a je s vámi ještě pořád? Paní Emma je s námi, paní Emma z Javorníku. Zdravíme vás.
2: Zdravím všechny posluchače. Dneska vaše téma je hodně citlivé, učí mě, protože takhle, já jsem si budovala určitou kariéru jako tanečnice a takové, pak jsem si ve 30 letech zlomila kotník, takže tanec skončil. A seznámila jsem se s jedním pánem, já jsem byla zamilovaná po uši, narodil se nám jeden syn, druhý syn, pak jsem onemocněla rakovinou po dětech a pak jsem zjistila, že mi vlastně zanáší. Takže jsem ten tak ukončila. Podařilo se mu i rozbit syny, že se do dneška spolu nebaví. Ale pak jsem všechno hodila za hlavu. Říkám, ne, já to musím dokázat všechno sama. I bez něho. Kde ten člověk dneska i mě vůbec nezajímá. Mého syna staršího taky ne. A přestěhovala jsem se ze Zlatých Hor do Mikulovic. A chodila ke mně pošťačka, taková kočená, mladá, silnější postavičky. I přišla si něco dobrého, nabídla, upekla a to. A seznámila mě se svým tatínkem, který byl vdovec. No, podali jsme si ruce, dali jsme si pusu na tykání a byla to tutovka. Takže můj starší syn získal perfektního tátu, já perfektního manžela a prostě nemůžu... To byla asi osudová láska tady to, jo? Už jsme spolu dlouho, prostě nádhera, žijeme krásný život, když jsme už chodili a ještě chodím do práce, protože jsem odpuska a jsem žádala ve práci, ale prostě můj syn je Františkopně unešený, když mu to ujede, tak mu říká tatínku.
1: Aha.
2: Jo, a vůbec jako, kde je můj první manžel, jak žije, nebo to vůbec nás nezajímá, ale můžu vám říct upřímně, že jsem v takovém stádiu, že kdybych ho potkala, tak asi bych mu jednu vrazila v ten moment. Protože by se všechno to zlo, co mi nadělal a to, jak mě opustil kvůli tomu, že jsem onemocněla, jo, i syn rozházel mezi sebou, jako odešel, když Jareček měl 10, Pavlíček 9, já jsem měl 14 měsíců mezi synama. A když měli 18 let, tak se tatínek objevil a začal štvat proti sobě. No tak se mu to podařilo, že ten mladší vůbec se mnou nekomunikuje, ani s brachou nekomunikuje, nic. Což mě strašně mrzí. Ale tak říkám, jednoho dne přijde, uvědomí si to snad a přijde a řekne, maminko, promiň.
1: Ano, důležité je, abyste čekala a měla tu náruč otevřenou. Co byste poradila ženě, která je teď sama a bojí se znovu někomu uvěřit? Vy jste uvěřila za prvé pošťačce a potom teda své nové lásce a to je krásný, nadějný příběh.
2: No, Jaruška mi říká, maminko, její už měla děti, ty mi říkají babičko a už máme i pravnoučatka, jo. A jinak mě neoslovují než maminko, babičko. A já jsem úplně nadšená z toho prostě. To bych takové ženě poradila, nevím, no, tak asi to, že překonat všechno a ta pravá láska čeká. Já jsem ji potkala díky pošťastě, která mě seznámila s tatínkem, který byl vdovec. Jo, opravdu.
1: Takže být otevřený všem možnostem a jít ano. Do toho po hlavě. Když to nevíde, tak to nevíde. Vidíte, nic se neděje. Tak se půjde
2: nenechat
1: zase
2: se dál. Prostě manipulovat a já nevím, jak bych to měla říct ještě, no. Vaše téma dneska je fakt, jak paní přede mnou mluvila o tom, že ten dědeček, pradědeček a to. To mě úplně, já želím prádlo u toho, jo, že jsem přijela večer z práce. Ale úplně jsem ubrečela u toho, říkám, no tak to je něco jak já, jako podobného.
1: Taky mě to zasáhlo, no, ale vidíte to, každá věc má vývoj, i ten váš
2: dívejte
1: syn.
2: Dívejte se, já vám ještě krásně řeknu jednu věc. nás bylo 8 sourozenců doma. A moje maminka, no, řeknu to slušně, moje maminka, se jí podařilo to, že nás tak rozhádala, když už jsou po smrti tatínek, já jsem měla tatínka a mámu, jo, takhle to řeknu. My do dneška sourozenci se ještě žijou, že nás bylo 8, já jsem byla druhá nejmladší, my se vůbec nestýkáme. A mě to hrozně mrzí. A to jsem se stýkala s dvouma sestrama, jednu ve Zlatých horách a druhou ve Zlatých pod Praděrem. Tak mi na Vánoce obě dvě umřeli, jedna na mrtvičku a druhá měla rakovinu plic. Jo, a o sobě vůbec nevěděli, že leží jedna na tom pokoji a na druhém. A dneška mě mrzí, i když jsem si našla sestry na internetu, psala jsem jim, vůbec nekomunikujou se mnou. To se podařilo mojí matce prostě nás úplně rozeštvat. A když potom můj muž rozeštval moje syny, já jsem to strašně těžce nesla. Já jsem z 80 kg spadla na 50 kg. A tu váhu si do dneška udržuji, jako jo. Ale tak mě psychika, já jsem nejedla nic vůbec. Já jsem jenom pila kávu, kouřila jsem a byla jsem tak na nervy, že jsem během 14 dní zhodila prostě 30 kg. A teď si tu váhu pěkně udržuji, sportuji, chodím s pejskem na procházky, krásně běhám po place s manželem, chodíme na výlety, když jsem doma a užíváme si prostě život. A syn bydlí nad náma v bytě, takže každou chvíli u nás, bez práce, staví se za mnou, za tačkou, jo. No prostě fakt, ta pravá láska vždycky přijde. Mě u nás přišla trochu později, ale užíváme si to na 100%. Tak nám to řeknu.
1: Zase si člověk o to víc váží, když ví, že to není samozřejmost. Děkuju za vaše povídání, děkuju za návštěvu.
2: Zdravím.
1: A zase
2: to bude super téma, tak se dovolám. Dobře,
1: budeme se těšit.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 19 minut po půlnoci, stále posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která je o lidech, do kterých jsme se někdy opravdu zamilovali. Kolik takových lidí jste ve svém životě potkali vy? Teď vítám další návštěvu, krásnou noc.
1: Tady je Eva.
0: Paní Eva.
1: Ze západních Čech.
0: Ze Sokolovska. Vítejte a povídejte.
1: Ano. Jsem si trochu vypla to rádio, snad je to znát. Nevím, jestli se vyjádřím dobře, ale musím nejdříve se zastavit u povídání pana Františka ze Židlochovic, který velice pěkně hovořil a vyplynulo z toho to, že je neustále důležité, ať jsme mladí nebo ve středním věku nebo staří, že je důležité přemýšlet. Pan František přemýšlí, ten jeho rozhovor byl tak perfektní a přikláním se k tomu, že opravdu je důležité nad vším, co člověk podnikne, ať je to blbost či neblbost, musí si to rozmyslet, protože jako slovo se nedá vrátit zpátky, tak ani činy špatné se nedají vrátit. Ten název, to téma dnešní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku, tak se mi zdá dost divný, protože nemluvím o tom, když lidé ovdoví, tak to je jasné, že třeba po několikáté se zase dovedou zamilovat a prostě žít společně pěkně. To je něco jiného, když jako to naruší smrt jednoho z manželů. Ale když člověk přestane jenom na chvílečku přemýšlet, tak si nadělá tolik komplikací a potom to dopadá tak, jak to dopadá. Ono dneska najít si partnera se musí také dobře přemýšlet, aby člověk si uvědomil, to je dobré, to je špatné, nějaké oslepení, že jsme láskou slepí, to neomlouvá. Člověk musí přemýšlet už při tom výběru, a když potom je to manželství třeba druhé, tak velice, velice je důležité přemýšlet nad těmi dětmi, které máme třeba z toho prvního manželství, protože jim je třeba se věnovat, dávat jim příklad, pěkné příklady, aby prostě byly na prvním místě děti, potom tolerovat, že jsme každý jiný, každý jsme úplně jiný, neznamená, že když je někdo živý, jako třeba já jsem byla temperamentní a můj muž velice klidný a přemýšlivý, že takoví lidé nemůžou být vedle sebe, mohou, protože přemýšlejí. Snaží se, aby to manželství pro ty děti bylo opravdu pěkné, aby se jenom nepracovalo, ale aby ta rodina se snažila pro ty děti i pro sebe vymýšlet nějaké výlety a různé takovéhle odpočinkové věci. A prostě neustále mít na paměti, že jsme rozdílné povahy, ale každý od někud pocházíme. I kdyby to byly stejné povahy, tak stejně je nejdůležitější to přemýšlení, myšlení, a podle toho potom ten vztah je. Takže myslím si, že takové prostě prostě i přemýšlet dovedou i mladionké páry. Mně bylo 17 let, když jsem se poprvé vdávala, a ve 20 jsem pochopila už, že takový život mému synovi nemůžu prostě za každou cenu nemůžu dát, aby viděl samé špatné věci. Takže se rozvádíme a pak jsme se tak snažili a opravdu je to, myslím si, že je to jenom o přemýšlení, protože život je těžký, každý ho má úplně jiný a když se jenom na chvilinku přestane myslet, tak si lidé nadělají plno nepříjemností. Tohle nevím, jestli... Nevím, jaký...
0: To bylo poselství.
1: Nevím, jak, jestli jsem se vyjádřila dobře, ale tak to cítím já.
0: Děkujeme za tu otevřenost. No, přemýšlela jsem, jak skončíte vaše vyprávění, překvapivě jinak, než se dalo očekávat, když jste začala. No, ještě bych se doptávala, ale my jsme výrazně přetáhli, paní Evičko, čas. Chcete něco vy sama říci závěrem? Co byste poradila třeba mladým lidem?
1: To, co jsem řekla, kolikrát za život potkáváme opravdovou lásku, tak to je na člověku. Jestli je to člověk brtkavý a prostě nepřemýšlivý, tak může stokrát potkávat a stejně to není ta opravdová láska. Že vždy je třeba, jak to řekl pan František, přemýšlet, i když už je nám 80. Tak to je všechno. Doufám, že jsem se vyjádřila tak, jak jsem to cítila. Člověk se neumí už 80 tolik vyjadřovat, protože je pořád zalezlý doma. No, loučím se a zdravím všechny lidi, ať se máte dobře a ať přemýšlíte.
0: Děkujeme, Evi, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Iveta Bartošová. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Kolikrát se člověk může opravdu zamilovat? Tak právě na to se vás dnes ptáme. První láska, životní láska, láska po letech, může jich být víc? Až teď jsme v éteru, ano, teď vás moc zdravím. Prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: No tak zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny ponocničky. A jsem posluchačka ze Znojma z penzionu u Kauflandu. A chtěla bych se s vámi taky podělit o moji velkou lásku. A může být víc lásek, ale někdy to přijde, že je taková nejhezčí a vytrvá jako nám 63 let. Mm-hmm. Jako mladá holka 14 letá jsem na Vánoce od Ježíška dostala semišové zimní kozačky. A v neděli jsme šli jako s kamarádkama přes vesnici. Bydleli jsme v Načeraticích přes vesnici a nahoře byl takový, na silnici byla taková kluzačka, to se vždycky večer polilo a do rána to zamrzlo a my jsme se na tom klouzali. A my, děvčata, jsme šli a klouzali jsme se tady na té klouzačce. Vždycky jsme se rozběhli a to nám mělo takový, myslím, 50 metrů. Bylo to dost daleko. A také jsem si jedenkrát tak jako rozběhla a byla jsem na té klouzačce a teď zezadu mě chytil kluk pod paždí. My jsme jeli ještě o hodně dál. A takhle začala naše láska, která nám vydržela 63 let. V dobrém i ve zlém. A byl to, no, můj dědeček, byl to člověk, na kterého byl vždycky spoleh. Byl hezký, hrál na harmoniku, modroký, šikovný klučín. A celý život jsme, a pak jsem měla s ním 4 kluky, takže jsem měla 5 chlapů v chalupě, že jsem nedělala nic jiného, jenom vařila, uklízela, prala. Víte, co to bylo, košil? Ale všechno jsem dělala s láskou. A mám od těch mých synů 11 vnuků a 7 pravnoučátek. Tak to je takový můj příběh.
0: Krásný. Jste říkala, můžete zopakovat to číslo, jak dlouho jste spolu byli, jestli jsem se nepřeslechla?
1: 63 let.
0: To říkala dvakrát a já jsem se nepřeslechla ani jednou. To je neuvěřitelné. Tak vaše teda pak děti, vnuci, tak šli ve vašich šlépějích?
1: No, je to všechno moc hezké. I teď, když mě odešel dědeček, bylo to teda hodně kruté, protože to bylo během týdne, byl dědeček pryč. Mm-hmm. A bylo to hodně kruté a tak ten rok a půl se z toho dostávám teď a jsou dny, kdy je to lehčí a kdy je to hodně těžké. Já vím, že na věky tady nebudeme nikdo, ale když zůstanete potom tady takhle. A my ten poslední rok, jako kdybychom to cítili, to bylo něco tak nádherného. A nám, dalo by se říct, že nám hodně lidí závidělo to, jak jsme se k sobě chovali. Vždycky říkali, my vám to stejně závidíme. Říkám, nemáte nám co závidět, chovejte se k sobě tak, jako se chováme my. A nemusíte vůbec nic závidět. Tak to by byl takový můj příběh. Volám poprvní, mám trochu trému. A nezlobte se, že vás... A děkuji za to.
0: Mluvila jste nádherně. Po tak dlouhé společné cestě životem se člověk nemůže zotavit ze dne na den, z měsíce na měsíc, možná ani z roku na rok a já myslím, že není potřeba na to nějak spěchat a tlačit na to, aby se člověk cítil lépe, protože vy tomu nemůžete příliš pomoci, může vám více pomoci to okolí, ti vaši blízcí, ty děti, které se na vás usmějí a držet spolu.
1: No, čím víc člověk chce, aby to překonal všechno, aby nedělal bolest ještě dětem, které žijí, že babička se z toho ze všeho zbláznila. Tak je to tak, jak je to. A s dědečkem těch, když bylo těch vnoučků 7, tak jsme měli všechny o prázdninách u nás na chalupě. A já jsem jednou říkala dědečkovi, dědečku, máme tam takové desky různé, udělejme vzadu těm dětskám chalupku, aby se tam mohli hrát. Kde pak ani nápad. A jednou odejel pryč, ale na 3 dny. A já s tím nejmladším synem říkám, víš co, já bych tady potřebovala pomoct, tady stlout nějakou tu chaloupku. Tak nakonec jsme začali sloukat chaloupku, dědeček přišel domů, trošku si pobrbral, ale pak se do toho zapojil a sloužila. No, je pořád ještě tam, jenom já jsem z toho domku už musela odejít, protože to je starší domek, který potřebuje opravu a já na to nemám ani peníze, ani sílu. Tak jsem teď tady ubytovně ve Znojmě.
0: Děkujeme, že jste nám svěřila svůj příběh. Přeju vám, aby vám těch společných 63 let zůstalo především jako krásná vzpomínka, aby vám vedle toho smutku přinášely radosti všechny ty chvíle, které jste spolu prožili. Ať máte kolem sebe lidi, se kterými si můžete povídat, se kterými můžete jenom tak být, smát se a žít dál, tak jak by se to dědeček přál.
1: No určitě. Já jsem taky, víte, že mám tady takové chmurné dny, tak říkám, tak tohle by si, Aneško, tohle by si Joška nikdy nepřála, aby byla tady taková, jenomže to nejde. Ono to hodně bolí, když tam odejde takový člověk, jaký byl.
0: Tomu rozumím.
1: Ať to byly děcka, několikrát byly dost vážně nemocný, který syn přišel malém o oči, že otvíral zavařeninu a střep mu vletěl přímo na panenku, kterou mu rozřezal čočku, tak byl on, který mě tady v tom ve všem podržel. Já jsem do rána zašedivěla, ale všechno jsme překonalo a syn, tomu se to měsíc ležel v nemocnici, když se nesměl ani zvednout, ani co ležel, aby mu to oko zarostlo, ono mu to zarostlo, takže neviděl jenom ty spodní malinké písmenka, jinak všechno viděl. Pan primář říkal, že to vlastně zázrak, že se něco takového mohlo stát. Že měli obavu, že přijde ještě aj o druhé oko, že to je nějak jako spojené. Mm-hmm. No, ano. No. Bylo toho víc, ale to je takový jako jenom jeden ten.
0: Tak doufám, že bude příležitost, abychom si povídali o dalších vašich zážitcích. Děkuju vám moc, že jste nám zavolala. Přeju krásný čas letní a zavolejte zase.
1: No a teď, jak nemohu spávat, tak vždycky se těším už na tu 11. hodinu a poslouchám vás vždycky až do konce. A jsem ráda, že vás máme. Nikomu vás neprodáme.
0: To je milé. Zavolejte zase, říkala jste, že to byla vaše premiéra, byla velmi úspěšná, tak číslo si uložte, jsme tady každý den od 11. do 1. ale to vy víte. Tak loučím se.
1: No, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomínáte si na svou první velkou lásku a myslíte, že člověk může později potkat ještě někoho, koho bude milovat stejně nebo třeba ještě víc? Na to jsme se dnes ptali v noční lince Českého rozhlasu a mluvím v minulém čase, protože teď bude předpokládám poslední příspěvek. Případně uvidíme, jak bude dlouhý. Je s námi paní Jindra, která volá odkud?
1: Z Brna.
0: Z Brna. Povídejte.
1: Zdravím vás. Já jsem nechtěla ani volat, ale vyprovokovala mě ta paní, jak říkala, přemýšlet. Já jsem se napřemýšlela tolik. Já to vezmu od začátku. Moje první velká láska, kterou jsme se seznámili na horách, tak jsme se vzali, to bylo v roce 60.

0: přišel manžel, že se poznal, měli sraz, to jsem zapomněla říct, měli sraz v týdni v České Třebové a že potkal se tam se spolužačkou a že se domluvili, že se prostě dají dohromady, aha, že jí má rád, tak to bylo ještě, že jí má rád. Já jsem ho prosila, co nedělá, neodchází, protože jsem věděla, že ta paní má dvě děti dospívající, že neodejde z domu jenom tak, protože byla takovej typ jako já pro děti, pro rodinu. No a tak jsem neříkala už potom nic. Odešel teda od nás, kluci rostli a on byl s tou paní asi, já nevím, 3 měsíce a pak snad se rozešli. On začal hrozně manžel pít, že ho z práce propustili. No a tím pro mě jako starost o něj skončila. Já jsem jednou jenom říká, kluci, zajeďme za tačkou se podívat. Nebo by mě řekli, že v žádném případě. No a tím to skončil. Tak pak přišli. Vnučky měli vnoučata. Děti tak samozřejmě pravnoučata přišli. Scházíme se v nějakých těch příležitostech. A já jsem vždycky se tam cítila jako kůl v plotě, protože mě pořád ten manžel chyběl, furt jsem ho tam viděla vedle sebe. Děti byly šťastný, nebo se mě tak zdály, ale jo, dneska je chlapům 60, oba dva jsou v pohodě. Starají se, pracují, starají se o pravnoučata, o vnoučata. Já už ani nevím, kolik jich je těch pravnoučat, asi 4. Ale není mě tam jako tak absolutně dobře, už jsem stará. A někdy, jak jsem unavená, tak si představuju, jak by to bylo fajn, kdyby jsme s manželem tam byli a dívali se na ty děti, jak běhají.
1: Paní Jindrová, no tak, můžu se zeptat, on se pak nechtěl vrátit?
0: Já jsem se neptala. Co jsem potkala jeho kamaráda z práce, tak jenom mě říkal, že dopadl špatně, že ho z práce už propustili, že strašně pije. Domů se nechtěla asi vrátit, asi mu to nedovolila. Já nevím, stůl nebo nevím, co. A on se moc nechtěl rozvádět, on mě měl rád, my jsme se měli rádi. Já jsem proto byla úplně v šoku.
1: A s dětmi se později scházel, vy jste mluvila o tom, že začátku ne, později, nebo dnes?
0: Ne, a kluci je taky nechtěli. Kluci odmítli za ním vůbec do České Třebové jet. Takže vlastně jsem zůstala sama.
1: A ještě žije, jestli se můžu zeptat?
0: Ne, zemřel. On se upil se smrti. Trvalo to asi tak, já nevím, 2-3 roky, jako 3 roky a upil se opravdu. A já jsem si nikdy nenašla nikoho, budete smívat, ale prostě byla to první láska. Pokračovalo to v dětech a dneska jsou to chlapi. Vidím, jak se starají, tak nemám proč smutnit jako. Hlavně, že jsou zdraví a že jsou s manželkama pořád od těch 19. nebo kolik jim bylo, 19, že tu i později a jsou šťastní, spokojení a to je pro mě jako takový zadostí učinění, že jsou v pořádku ty děti. No tak.
1: Jindro, to byl příběh, trošku se mi stálo hrdlo.

0: No, byl to smutný, byla to
1: No.
0: smutný, protože 20 let trvala první moje láska a vlastně mě je dneska 83 a budete se divit, já se vzpomínám na toho manžela, co všechno jsme dělali, kde jsme byli, to si mě tak občas. Já slyším ty ženy, jak volají, jedny jsou šťastní, druhý jsou nešťastní. No já už jsem v tom životě se tak s tím spokojila, jak to je všechno. No, takže se s váma rozloučím a děkuji vám, že jste mě vyslechla. Mějte se moc hezky a buďte šťastná. Je to důležitý pro život. A hrozně taky
1: no.
0: Zasmějte často. Smích ten dává trochu životu, jako smysl, radost toho všeho. Tak se mějte
1: Víte,
0: moc
1: co?
0: Hezky.
1: U vás je asi taková výhoda, že ten manžel provedl to rozhodnutí, vy jste ho nemohla změnit, vy jste nenesla tu odpovědnost, takže alespoň to vám může být takovou útěchou a úlevou, protože nejhorší je, když víme, že jsme udělali chybu a třeba nejde vrátit.
0: No já jsem se kolikrát ptala, kde jsem udělala tu chybu, ale když já jsem potom zjistila, že on s tou paní prostě se potkal a asi měl rád taky, mě taky měl asi rád, 20 let jsme si žili spokojeně, jsou to osudy lidský, no.
1: Abych se možná vrátila k tomu, jak jeden posluchač říkal, že důležité je myslet.
0: No,
1: myslet,
0: proto,
1: a
0: on
1: asi nemyslel. No.
0: Proto no. Jsem sám zavolala, jak ta paní říkala, myslet. No. I ty, co jsem se napřemýšlela, myslet, Ježíši Kriste, to bylo mockrát, několikrát.
1: No, ale paní Dro, já jsem to myslela tak, že on měl myslet. Neměl
0: no
1: vidět krátko zrace. No, ale to už po těch letech
0: někdo
1: jsou takové slova, už
0: ne, to,
1: člověk neví, jak to bylo.
0: Asi zamiluje. Ne, já si myslím, on uměl být, jako uměl mít rád a neuměl být sám, takže jako se upnul a ona jako nestála o ten zákaz. No, nebudem to prodlužovat, dalo by se povídat a povídat.
1: Děkuju, paní Dro. Ano, trošičku jsme to natáhli, ale já myslím, že nám to posluchači odpustí. Stejně to měl být poslední telefonát, tak
0: děkuji.
1: Jsme místo
0: dobrou noc.
1: Povídali.
0: Dobrou.
1: Opatrujte se. Ano, je to konec dnešní noční linky. Děkuju vám všem, kteří jste zavolali, kteří jste se podělili o svoje příběhy. Některé jste si možná přečetli na webu rozhlas.cz/linka, když jste chtěli ušetřit nebo nějak vyplnit ten čas, kdy hrála písnička. Mluvili jsme o lásce, o té, která vydržela celý život, o té, která skončila, i o té, která přišla nečekaně a dala člověku novou naději. A možná právě vaše příběhy ukázaly, že na lásku neexistuje jeden návod, ani jeden správný čas. Ať už usínáte tedy teď vedle člověka, kterého milujete, nebo sami se vzpomínkami, přeji vám klidnou noc. A pokud je vám právě teď smutno, zkuste si připomenout, že i po těžkém období může přijít něco, co by člověk vůbec nečekal. A měli bychom se naučit žít s těmi maličkostmi, které nám dělají radost. Děkuju, že jste byli se mnou, těším se na příště. Jarka Barbuříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak co všechno se nám dnes vejde do příštích skoro 60 minut? Pohádky, rodinný seriál a navrch ještě kriminální případ. Že to není možné, ale kde? Stačí, když je autorem všech těch příběhů spisovatel Jiří Marek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Autopohádky Jiřího Marka vyšly poprvé v roce 1965 a o 10 let později Jiří Marek přidal ještě další příběhy. Všechny staví tak pěkně na klasickém principu pohádky. Nechybí tu princezny, strašidla nebo víly, ale zároveň tu lidské vlastnosti mají právě automobily. Krásně se to čte i po letech a ty obrázky. Třeba jak si pan Chrysler koupil šoféra. A nebo tahle Oplivníkovi. Čtou ji pánové ze skupiny Činasky a spolu s nimi taky Jiří Lábus.
2: Byl jednou jeden šofér, nějaký Krupička Josef, řeknu vám, že v okolí nebylo většího lajdáka. Když ostatní lezli pod vůz a stříkali vodu na blatníky, nebo se šťourali v nejtajnějších záhybech mašiny, aby odtamtud vyškrábali bláto, šofér Krupička Josef seděl v křesle a buď spal, nebo se jim poškleboval. Nikdy své auto nemil.
3: Však on dá pámbu vlažičku,
2: říkal a protahoval se.
3: Však zase zaprší a zase uschne. To už je světaběh. Dneska to umyješ, zítra to umažeš, taková práce je pro kočku a ne pro člověka.
2: V tom tedy měl pravdu. Kočka je čistotné zvíře, ale také šoféři jsou tvorové čistotní. Když už ne na sebe, tak tedy na svoje auto. A dobrý je ten šofér, který chodí umazaný vedle čistého vozu. Ale Krupička ne. Ten se ráno nafiknul, botičky se špičkou, v saku kapesníček, vystrojený jako do bálu. Za to auto hanba povídat. Někdy se stalo a vezl ředitele, což je člověk, který si potrpí na pořádek.
4: Pane Krupičko, máte to nějak špinavé? Co takhle věnovat více času údržbě vozidla?
3: Pane řediteli, rád bych vyhověl, ale nevím.
2: Abyste rozuměl, já jsem tuhle potvoru myl. Pamatuju se jako dneska, je to akorát půl roku. A když jsem ji celou vypucoval, jedu pro šéfa, tedy pro bývalého šéfa. A co byste řekl? Vezl jsem ho tou umytou mašinou na ministerstvo. A tam mu řekli, že už není ředitelem. Když vyšel ven, povídal mi, Josef, tak se vezu tím tvým umytým vozem naposled. No řekněte, mám já to auto zase umýt? Co když povezu vás na ministerstvo? Co když je ta mašina začarovaná?
4: No tak, dobře, no jedem.
2: Když hezky zapršelo, tak se mašina leskla, ale pak zase na ní padal prach a vespod to bylo pořád samé bláto. Hrůza se podívat. Jede si Krupička po silnici, ptáci zpívají, vozy kolem sviští, rádia hrajou, zkrátka den, jak má být. Povídá mu účetní Pelikán, kterého zrovna Krupička vezl.
5: Josef, nechci ti mluvit do řemesla, ale něco ti ve voze skřípe.
3: Kde pak skřípe, drahý účetní, copak to neslyšíš? Mašina si zpívá.
5: Ty jsi šofér a ty tomu musíš rozumět, ale něco v té mašině píská.
3: Kde pak píská? To se tak raduje, že hezky jedem.
5: Člověče, nezdá se ti, že ta mašina klepe?
3: Co by neklepala? To si tak dává takt.
2: No dobrá, dojeli nakonec na místo, účetní šel po svých a Krupička postavil mašinu na dvůr a že si půjde trochu zdřímnout.
3: Potvoro, povídá své mašině a bouchne pěstí do kapoty. Nedělej mi před lidmi ostudu.
2: Spod mašiny vypadlo kus bláta a něco se zasmálo. Krupička se ohlédl, kdo se mu to směje, ale nic nevěděl. Bouchne znovu do mašiny, tentokrát do blatníku, a zase vypadne kus bláta a zase se něco zachechtá. Krupička se dívá nahoru a dolů, ale nikde nic.
3: To jsou vtipy. Auto a smát se. Pěkná ostuda.
2: Povídá Krupička a jde pryč. A tu za sebou slyší.
3: Ostuda, veliká, máš v autě plivníka.
2: Krupička vyvalil oči, strčil si malíček do ucha a pořádně jim zatřepal. Přišlo mu, že má nějaké mámení. Ale když seděl v šoférně a poslouchal rádio a řeči těch ostatních o autech, motorech, benzínu a oleji, šoféři se o jiném nebaví, povídá. Hele, neslyšeli jste nikdy o nějakém plivníkovi?
6: To je nová značka.
2: Povídal Novák.
7: Plivník? Kdo to má být?
2: Divil se Kocbaba.
8: Jo, ty myslíš asi plivníky z pohádky, že jo?
2: Usmál se starý Sekera, co si moc pamatoval, protože za mladé ještě vídal jezdit knížete Lobkovice v jeho slavném Hispano Suiza. Krupička pokrčil rameny. Nejspíš asi takového. Co to vlastně je zač? Když Novák slyšel, že nejde o novou značku, šel na dvůr čistit skla. Taky Kocbaba šel na dvůr leštit nárazníky. A v šoférně zbyl Krupička sám s dětkem Sekerou a ten si zapálil fajfku a povídá.
8: Milej zlatej, plivník neboli šotek je prevít. To, pokud já vím, jeden sedlák si ho vypěstoval, ale dá to práci, kamaráde. To se nesmíš 9 neděl mít ani holit a musíš nosit 3x9 dní pod levým pažním vejce z černé slepice. Když máš štěstí a jsi dost špinavý, může se ti narodit plivník.
2: Krupička cítil, jak ho obešel mráz.
8: Takový plivník, kamaráde,
2: pokračoval Sekera, bafaje z fajfky.
8: Ti může nosit štěstí nebo smůlu. Podle toho.
2: Podle čeho? Špitl Krupička.
8: No, podle toho, jaký jsi člověk. Dobrému nosí štěstí a neřádovi smůlu.
2: Povídal dědek. Ale pak zazvonil telefon, honem pošlete vůz a tak už to nedopovídali. Dědek Sekeru na to brzo zapomněl, ale Krupička si to moc dobře pamatoval. Jede po silnici, poslouchá, co dělá mašina a slyší, jak to pořád někde skřípe a klepe, hvízdá a píská, až byl celý nervózní. Ta mašina musí do opravy. Pořád v ní něco tluče. Ten, co ho vezl, tentokrát plánovač, poslouchal a pak zavrtěl hlavou.
4: Já nejsem šofér, já tomu nehovím, ale mně se zdá, že v té mašině něco zpívá.
2: Helejte, to mi neříkejte, co by tam zpívalo. Já slyším klapat ventily.
4: Já nevím, kde jsou ventily, ale slyším, že něco někde zpívá. Počkej, buď tiše. Slyšíš?
2: A taky jo. Když byly chvíli tiše a když Krupička vypnul motor, bylo slyšet takový tenký hlásek.
9: Krupičko, Krupičko, umí mě maličko?
2: Plánovač se zasmál, ale neřekl nic. S šoférem se člověk nesmí moc hádat. Za to Krupička byl vsteky celý zelený a jako na potvoru píchl zadní kolo a musel montovat. Postavil vůz na hever, ale než sundal kolo, hever zase sjel dolů. Tedy on i ten hever byl samé bláto, není divu, že nedržel. Ale Krupička pochopil, že to nedělá bláto, ale plivník. A vytočil zase hever nahoru a on zase dolů. Mordoval se s tím hezkou dobu a hever ne a ne vůz udržet. No dobrá, řekl si Krupička. Tak teda, když má být vojna, ať je. Zase vytočil vůz nahoru, ale nepočkal, až si jede sám, až za něj plivník zatahá, ale honem do mašiny strčil a ona zbuchla z heveru na zem. A bylo slyšet, jak něco zakvičelo, jako když si myš uskřípne ocásek. Krupička se zasmál. A podruhý, ty mizero, ti to spadne na šišku. A od té doby nastalo veliké nepřátelství mezi Krupičkou a plivníkem. Dělali si, co nejhoršího mohli, ale víc toho dělal ten plivník.
10: Pane řidiči, proč vám nesvítí světlo?
2: Povídá mu pán v uniformě, když Krupička zastavil. Že by nesvítilo, to teda nevím, to teda spravím. A dal se do práce. Auto od policie zase odjelo, Krupička zašrouboval novou žárovku a hasí si to k domovu. Za chvíli ale zase auto s pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
10: Pane řidiči, vy jste nic nespravil, vám nesvítí světlo.
2: Povídá pán v uniformě. Mně?
4: Jak to? Je tam přece nová žárovka.
2: Divil se Krupička a proklínal celý svět, protože se už chtěl dostat do Hajan a musel zase vytáhnout vercajk a spravovat. A jede dál, už je skoro doma, ale do třetice, hrom do čepice, auto s bílým pruhem, plácečka s červeným světlem, stát.
10: Pane řidiči, vaše papíry.
6: Vy si s nás děláte dobrý den? Nesvítí vám světlo?
2: Páni zlatý, jak pak dobrý den, když je noc? To není možné, to není samo sebou, to nedělá světlo. To dělá plivník.
6: Kdo, prosím?
10: Kdo?
2: Vyjevili se páni v uniformách. Plivník, když dovolíte. Já mám pod autem plivníka. Někdy tam zpívá, někdy kňourá, zkrátka pořád zlobí. A tohle mi dělá na schvál. Ale já tu potvoru jednou chytnu a roztrhnu.
6: Jo, tak ono je to takhle. No tak, pane řidiči, budete dýchat do balonku.
2: Mějte rozum, kde pak já a něco pít? Já nepiju nic než vodu. To ten mizera plivník. Něco se zachechtalo. Slyšíte?
10: Slyšíme. Děláte si legraci z úředního výkonu. To by se vám nemuselo vyplatit.
6: Prosím, hezky do toho fouknout.
2: Krupička měl vztek samozřejmě na plivníka, ne na pány od policie. A jak měl ten vztek? Nadýchl se a foukl do balónku ze všech sil. A protože mu nejspíš plivník pomáhal foukat, stala se docela neočekávaná věc. Balónek se nafoukl a ten policista, co ho držel, se s ním začal vznášet do vzduchu. Koukali na něj nejdřív dočista vyjevení, pak ten, co měl nejvyšší šarži, zavolal.
10: Pane Rotný, co to děláte?
6: Hlásím, pane nadstrážmistře, že letím do nebe.
2: Odvětil muž v uniformě a stoupal dál k tmavému nebi. Lidičky, co teď? Sestřelit balonek? No jo, ale co když se trefí do chudáka Rotného? A když se trefí do balonku, spadne Rotný stejně a poláme si nohy a ruce. Nejlíp asi bude nechat ho. V nebi mu bude nejlíp. A tak se taky stalo. Krupičku Josefa zavedli na okrsek, sepsali s ním protokol a měl velké štěstí, že se nepodařilo dokázat mu, že to s tím balonkem udělal schválně. Ne, že by ten jeden Rotný někde chyběl, ale přece jenom se nemůže šoférům trpět, aby posílali policisty do nebe. Pustili tedy Krupičku s přísným napomenutím a v podniku ho hned přeřadili k nákladní dopravě. Snad se tam za ním plivník nepřestěhoval, ostatně on myl auto každý večer tak důkladně, že se jenom svítilo. A plivník ani neměl kam se schovat. No a na nebi objevili hvězdáři o hvězdu víc. A vůbec nevěděli, že je to hvězda z výložky toho Rotného, co se i s balónkem vznesl na nebesa.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V začátcích dlouholetého rozhlasového seriálu, dnes by se řeklo nekonečného seriálu Jak se máte, Vondrovi, to byl právě Jiří Marek, který psal nejenom ty první díly, ale dokonce i ten vůbec první společně s dalším mistrem pera Janem Otčenáškem. No a na rozdíl od těch pozdějších, tu šlo tenkrát mnohem víc o rodinu Vondrovu, než o nějaké problémy socialistické společnosti a sociálního odboru Národního výboru, kde pracovala paní Milena Vondrová. Jako třeba tahle silvestrovská noc na Nový rok. Každý si ji plánuje po svém, ale jak už to bývá, dopadne to úplně jinak.
2: No to je dost, že jdeš. Prosím tě, tebe tak poslat někam včera, tak přijdeš zítra.
3: Zdržel jsem se u předsedy, tož ti nesu takovou novinu.
2: Nech, novinu a jes, já už tu polívku ohřívat nebudu. Novinu, stejně zase něco o tom, jak to udělat, aby jsme šli dělat.
3: Naopak, aby jsme dělat nešli. Teda ta polívka je ale výborná.
2: Henem si mě nekupuj. No tak, jako novinu?
3: Viděla se, abych jedl, to žijím a mlčím.
2: No já, ale co to máš za papír?
3: Povídám, že jsem byl u předsedy. Tož od něho mám ten papír.
2: A co v něm je?
3: Nebuď zvědavá, budeš brzo stará.
2: Trapiče, jeden zatrápené, tak co to je?
3: Poukaz.
2: Ne.
3: Na rekreaci. Do hor.
2: Prosím tě, teď v zimě, po Vánocích.
3: No co? Tady píšo. Sníh, slunce, veselé nové rok, v rekreační chatě Jitřenka.
2: Nepovíde, ale to snad je pro ty, co jezdí na těch prkínkách a ne pro nás.
3: A proč by to nebylo pro nás? Jsme něco horšího, musíme pořád jenom sedět za peco. A je to zadarmo.
2: Opravdu? No já, ale v čem já můžu jet? Já přece nemám takové té svetry a kaloty.
3: Ale vlňák máš, ne? Ve vlňáku pojedeš, to je včil móda.
2: Ty tak rozumíš modě. Nepojedu. Jeď si sám.
3: No, tož víš, já bych jel. A ne jako tu děvčico, by se si aj našel.
2: No,
3: co máte svetre, který dělají takový ty velitý tento očiska.
2: Ty staré, jeden.
3: Jenže je tu napsaný, že je to rekreace pro manžele. Tož musím jít s tebou, no.
2: Aha, no já tady to píšu. No,
3: měl jít otávkovi, ona se už těšila, dostala ledvinové záchvat.
2: Chuděra, to bolí.
3: No, poukaz mi propad, to jsem si řekl, že si ho vemu. A ty brbleš. Co pak tomu nerozumíš, to je přece do Krkonoš. Naši mladí tam pojedou k Václavovi.
2: Co? Ty myslíš?
3: No však jsme o tom mluvili, celá familia se tam sejde. Milena, Karel, obě děti a Václav. Vánoce jsme s nimi neslavili, tož aspoň na ten nový rok uděláme jim radost. Sobě a jim. Panečku, jak se bude hodit, až si na ten půlnoční přípitek štrnem šliovico.
2: No, vodeč. Ale Krkonoše jsou veliký. Kde pak tam najdeme tu chatu, co je Václav?
3: Prosím tě, koukni se na mapu. Přece, tému já rozumím, ne? Starý voják. No. Krkonoše by člověk přepliv. Kde je Jitřinka, to teda nevím, ale však se doptáme, kde ostává Václav, ne? A zajdeme tam. No. Ti budou koukat, až se večer na Silvestra objevíme my dva a uvidíme vnoučata a bude nám dobře.
2: No já? Ale co ten dobyteček doma?
3: Prosím tě, sosedce si krmila pomalu celý léto tu její havěj, tož ti to oplatí, ne?
2: Jezusko, te ohřívám to uzené. Ještě vyvařím vodu a ty jenem plkáš a plkáš.
3: Jo,
2: a
3: já, plkáš, já plkám, a já... že? Já, jo, no. Jo. A ty si stíchá, že?
2: A co, jestli oni nepojedou?
3: Ještě se jí optáme. Večer skočím na poštu, zavolám Karlovi a hned budeme vidět, co a jak.
4: Poslyš, Mileno, než přijdou děti, neměli bychom si spolu drobet pohovořit?
5: Pro pána snad nechceš před koncem roku dělat dobrá předsevzetí?
4: Ale ne.
5: A nebo zpytovat svědomí, jaké pak máš hříchy, Karličku, poslouchám.
4: Ale prosím tě, jaké pak já můžu mít hříchy? No. Sáhni mi na záda, někdy mám dojem, že mi tam rostou křídla andělská. Úplně mě tam bolí.
5: Jenom jestli to není namožené od zdvíjání půl litru.
4: Ale no tak, Mileno.
5: No včera to musela být dřina, když jste se tak drobec drželi, že? Ne, já vím, že to bylo místo toho Silvestra, kterého letos
4: nebudete slavit. O to jedno nebo dvě piva. hele, mně nejde o zpytování svědomí. Mně jde o to, jestli chceš jet, jak jsme původně plánovali k Václavovi.
5: Ach tak,
4: protože kdyby se mělo jet, tak bych musel drobet připravit náš Cadillac.
5: Cože, ty myslíš, že to ještě dojede do Krkonoš?
4: Mileno, mě můžeš urážet, jak chceš, ale na vůz mi nesahej. Je to perla mezi vozy, ovšem ve své kategorii.
5: Jistě.
4: Ano, uznávám, jsou vozy novější, rychlejší, ale nejsou na svůj věk lepší.
5: No tak, abych řekla pravdu, Karle, letos bych skoro dala přednost domácímu klidu. Vždyť je volno jenom 2 dny.
4: No jo, no, doma je doma.
5: No tak.
4: Ale aby si zase Václav nemyslel, že si nějak otahujeme. A ty si potřebuješ odpočinout.
5: No co?
4: Zváš Pávkovou, bude tě obskakovat, zbavíš se vaření, nádobí. Doma by ti to stejně nedalo.
5: No jenom, že, ale dětem se taky moc nechce, mají své zájmy tady v Praze.
4: Aha, zájmy, no jo, náš Mireček má zájmy. Holku má. A tu já mu vyženu z hlavy.
5: Karle.
4: Na holku má ještě čas.
5: Já vím.
4: Podívej se, děti se musí naučit, že je dobré, když se občas rodina sejde pohromadě. A to, že jsou to jenom 2 dny, no to je výhodné. Pojedeme samozřejmě v pátek odpoledne, vrátíme se v neděli, takže se nezdržíme déle, než radí staré přísloví o hostu a rybě, která 3. dne a tak dále. A ty hlavně budeš mít klid. No a žádnou práci.
5: No, něco na tom je.
4: Halo? Prosím, Vondra. Jo, slečno, Praha. Čekám. Volá prosečná Mileno. Jo, to jsem já, tatínku, co pak je? Cože? Neříkejte, zrovna o tom s Milenou mluvíme. No jo, samozřejmě, když vy, tak my taky, no ovšem. No, my přijedeme až na Silvestra večer. Fajn. A jak se to jmenuje? Chata Jitřenka? Táto, chcete Milenu? Ne? Dobrá, vyřídím. A nashledanou u Václava. Sakra, ten tvůj táta umí mluvit stručně. Od něho by se měli lidé učit. Tak si pochopila, ne?
5: Pochopila.
4: Naši jedou na rekreaci do Krkonoš a večer na Silvestra přijdou k Václavovi. A víš, že se těším. Připijeme si, popovídáme. No, takže je to hotovka, ne?
5: Jasně.
4: Uvidíš, že si odpočineš. Přece to na chatě u Václava znám.
5: Začínám balit, Karle.
4: A já se vrhám na naši skvělou oktávku a učiním ji opět pojízdnou.
5: Cože, já myslela, že ten skvost je pojízdný pořád.
4: No tak, v principu jo, ale v detailech.
5: Aha.
4: No prostě chce to své.
5: Aha.
4: A tomu ty nerozumíš.
6: Bracho, počkej, pojď sem.
7: Hele, sestra Míra, dobí, prosím tě, co se stalo?
6: Stalo se, že naši pojali úplně šílený nápad. Prej se pojede nahoře za strýdou Václavem.
7: Neříkej. No ale to je teda...
6: Blbost, samozřejmě, že to je blbost. Doufám, že se postavíš do jednoho šiku se mnou a budeš proti. Víš, co jsme si smlouvali? Silvestr v Praze.
7: No jo, ale u mě se něco změnilo, víš, já to...
4: Tak helejte, mládeži, helejte, dodělat nádobí a začít připravovat věci sebou. Víte, kam se jede? Nahory, ohromný, co?
6: Jo, úplnej šok.
4: No co je?
7: Tati, já to beru. Prima, když nahory, tak nahory.
4: No výborně, a vyrazíme v pátek odpoledne.
6: Lituju, já nevyrážím.
4: A proč?
6: No mám odpolední, vyměnila jsem si to s jednou holkou. Ona má děcko a jedou na chatu, takže prosím tě, já bych se tam musela štrapicírovat autobusem na Nový rok a druhý den zase s vámi zpátky. No a vůbec, myslím si, že stejně ta naše archa by nás ani všechny neuvezla.
4: Jak to mluvíš o našem voze?
7: Jo, je to přece vůz císařů a králů a je chráněný památkovým úřadem.
4: Podívej se, Mirečku, já ti něco povím, jo? Jezdit nějakým Fiatem nebo Cortinou, to není žádný kumšt. Kumšt je jezdit starou oktávkou. Zavedu tě, človíčku, do garáže a budeš mrkat, jak jde motor tiše. Vůbec ho není slyšet.
7: Hm? Třeba vůbec nejde.
4: Vem si ty řečičky, jo? A ty, Jano, jak si to představuješ? Ty budeš doma sama?
7: Bez rodinného dozoru?
4: Tak to ať si rozhodne maminka.
6: Ty jsi, brácho, skéta. Ty jsi skunk normální zrádce.
7: Jenom si posluš, ale mě ty hory ohromně pásnou. Anděla tam jede, rozumíš?
6: Jo, tak Anděla.
7: Ani Klusáčková splašila poukaz a chápeš, jaká to bude petarda, až se tam objeví.
6: Naši tě akorát na Silvestra někam pustí.
7: No tak na Nový rok, no.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Václave, vysílačka.
9: Kolik je hodin? Na horskou službu je to brzy.
8: Nestalo se něco?
9: Tady Vondra, chata Horská Louka.
10: Voláme chatu Horská Louka. Voláme Václava Vondru.
9: Vondra, slyším.
10: Tady Jitřenka, Staněk. Jaká je situace?
9: Mlha, větrno a všechno v pořádku.
10: A topení?
9: Jo, tak ty už to víš.
10: Pozdravuji tě, Mánkovi z Prosečné a Mirek z Prahy. Jsou u nás. Ráno je k vám doveze jeden mládenec. Jo, a máš vyřídit všechno nejlepší do nového roku.
9: Vyřídím.
10: Ať je nám příští rok zrovna tak dobře jako letos.
9: Všechno nejlepší. A vyřídit gratulaci Mánkovým a Mirkovi. Díky, končím.
5: Tak to je prima. Naši se ozvali, Mirek je v pořádku.
9: Samozřejmě, přijedou všichni ráno. Tobě je líto, že tady nejsou, viď, Milenko?
5: Ale ne, teď už to máš jedno. Kde je Karel, nevíš?
9: Na sále. A ženského asi utancujou k smrti za to topení. Radím ti, aby si schodila zástěru a šla jim ho přebrat.
5: To teda jdu.
11: Zivam chate Chorská Louka, tovařiša Vondru.
9: Vondra, slyším.
11: Tutaj gurská služba. Žičími českým kolegům u daného Silvestra. Dužo šněgu, žádných vypadkův a všistkého nejlepšího v celém roku.
9: Děkuju.
5: Tak já jsem hotová, Václave. Jdeme?
9: Teď nemůžu, Milenko. Ozývá se mi horská služba. Běž sama, přijdu za chvíli.

0: Karle, víš, že jsi ohromný?
1: Tohle si mi už dlouho neřekla. Smím, prosím?
0: Jistě.
1: A podívej se na tátu, jak vykrucá.

0: Tak na co, Karle?
1: Snad na naše děti a trošinku taky na nás.
2: Ať máme ještě moc takových nových roků. Na vás, na vaše děti, na mládí celého světa.
3: Co? Kde jste kdo? No, oni snad ještě spí.
4: Ba ne, už ne. Nazdar, Mirečku.
3: Jo, dobrý tro, paní Pávková. Jak jste tancovala s tou nohou?
4: Jo, tancovala, já jsem seděla a koukala. A ty už vezeš Vánkovic? Tak jenom dál, dál.
5: No to jsme tu, všecko nejlepší, paní Bávková.
6: Já taky přeju všecko nejlepší.
7: Je, vy už jste tady a my jsme sotva po snídani. Nazdar, mami, pusu, táto.
8: My jsme teda pořádně oslavovali.
6: Však my taky. Tuhle Mirek, ten se tužil a jako děvčicu tam měl.
1: Jo, je, děvčicu. Aha. Kamarádku ze školy.
7: Snad ne, andělku.
3: Jo, náhoda, co?
7: Zajímavá náhoda, nepomohl si jí trošku náhodou?
3: No, trošku jo, ale buď klidná, ona tam měla jinýho.
7: Což?
3: Teda, ze začátku.
7: Bože.
5: Od čereška nosil kudopsát, aby si zvykla.
7: Takže nakonec jsme přece jen rodina pohromadě.
6: Když jsme spolu neoslavili půlnoc, oslavíme nový rok.
5: Jak vás, Mankovi.
9: Sakra, člověče,
5: vy vypadáte jak Vladík, že já jsem se sem nedostal. Byl bych vám taky pomohl a mohl jsem se taky trochu vytancovat, ne?
9: A co pak byste si s Marišou nezatancovali?
6: Nepak, my jsme se procházeli, víc staré.
9: A porádně.
6: Mileno, až ti to budu všecko vypravovat, tak se budeš divit. No, však znáš tátu.
10: Já se vám teda všem moc omlouvám. Představovali jsme si rodinného Silvestra jinak, ale nedá se nic dělat. Příště to napravíme, ne?
3: Ale proč, strýdo? Teď my jsme všichni úplně spokojení.
10: Co pak to? Že by spravili telefon? Haló, Horská Louka.
11: Cože?
10: Ahoj. No jistě, jistě, předám. Volá Jana.
7: Jana? Tak ses dovolala. Co, ty nevoláš z Prahy? Z pece? A co, že jsi odjela sem? A no dobře, povíš mi to pak, nic si z toho nedělej, Janičko, prostě v životě vždycky každý Silvestr nevyjde, no. Ne, počkej, v peci řeknu Václavovi, někdo pro tebe přijede. Ahoj, ahoj. Není tohle blázinec? Jana je dole v peci, přijela stopem.
6: Zatrápená děvčica, a až ráno?
1: No, my jsme rodina k neutání.
10: Tak prosím vás, všecko přichystejte, uděláme si novoroční oslavu za chvíli, já jedu pro Janu
5: tak,
10: sám.
5: Tak
7: přece jenom všichni spolu. Povedlo se to.
5: Václave, jeď. A my se zatím napijeme na Janu, a na tebe, a potom na nás, na všechny. Aby jsme se měli ještě dlouho, dlouho tak rádi.

0: s prací nebo tvorbou spisovatele Jiřího Marka rozloučit jinak než jeho Radou Vacátkem a s Pány na čtyřce, respektive tentokrát hlavně s mladým koncipistou, kterého si v televizním seriálu tak pěkně zahrál Ondřej Havelka. A tohle je mimochodem, myslím, zrovna jeden z těch případů, který se na televizní obrazovky nedostal. Zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.
1: Říci, že ráno bylo na direkci Boží dopuštění, nevystihuje plně situaci. Ostatně pan Bouše, když jsem vešel do kanceláře, významně zamrkal a řekl: pane doktore, jestli můžete, tak utečte. Tady vypuklo peklo. Peklo vypuklo především tím, že pan Rada už na lačný žaludek musel jít k policejnímu prezidentovi. Továrník Košvanec dostal svému slibu a udělal obrovský malér. Zdálo se, že celá strana živnostenská se cítí chováním pražské policie zneuctěna. Slečna Lili Košvancová byla navíc vržena do smrtelného nebezpečí. Policejní prezident ráčil osobně vyjádřit své mínění, že jsme vrtáci. Pan Rada býval občas podobného názoru, ale neměl rád, když to o jeho mordpartě tvrdil někdo jiný než on sám. Slíbil, že učiní všechna opatření. Tak to je konec, řekl jsem chmurně. To znamená, že ten případ založíme ad acta. Asi jo, přisvědčil pan Bouše a hlučně si utřel nos. Přitom podle mého názoru té holce žádné nebezpečí nehrozí, protože ona má dneska cenu 250 000. Tu si budou oni držet jako ve vatičce. No řekněte, pane doktor, viděl vy jste někdy ženskou, na kterou by byla vyhozená taková suma? Povzdechl jsem, ale vlastně jsem se měl radovat. Případ pro mne skončil, dostanu něco jiného, na Vinohrady už nepůjdu a s Poldinkou se neuvidím. Nakonec to pro mne bude jediná záchrana, protože jsem ani na chvíli nepochyboval, že by mě ta rezolutní dívka nakonec dovlekla k oltáři. Ale přece jenom jsem na Vinohrady jel. A to ještě dopoledne, protože volali z místního komisařství. Dnes v noci, tedy přesně k ránu, asi kolem 3:30, když už se začíná jasnit a ulice v Praze jsou dokonale mrtvé, spatřil službu konající strážník Říha na rohu k zvonařce ženskou postavu, která se přiblížila ke krámu firmy Košvanec. Na krámě byla stažena roleta a ženská postava vyšla zpoza rohu. Strážník Říha, který si byl vědom, že tomuto rajonu se má věnovat větší pozornost, vykročil, aby se na tu ženskou podíval. V té chvíli se ona osoba ohlédla, spatřila patrně službu konajícího strážníka, otočila se prudce a zmizela za rohem. Strážník za ní běžel, byl si jist, že ji zastihne, protože za rohem začíná široká ulice. K jeho úžasu však v ulici za rohem nikdo nebyl. A ta ženská pryč. A vy z toho vyvozujete? Řekl jsem. Zatím nic, ale na direkci od nás pořád chtěli nějaká hlášení, odvětil důstojně nadstrážník, který mi celý případ sděloval. Škoda, že se ten strážník pohnul, že neviděl, co ta osoba u Košvancova krámu chtěla. Ne. Poslyšte, nedal ten pan Říha její popis? Velká, zrzavé vlasy. Ne, podle něho byla střední postavy, o vlasech neříkal nic, ale tuhle píše, že dotyčná neměla střevíce, ale domácí boty. No, ona by na nějakých moderních štaklíčkách nemohla utíkat, víme. Vzal jsem hlášení, i když mi už vlastně nepatřilo, a vracel jsem se na direkci. Založím je tady ad acta, ať pan Rada vidí, že jsem pracoval do poslední chvíle. Ale jak jsem tak jel do té naší milé Bartolomějské ulice, přečetl jsem si znovu strážníkovo hlášení a napadlo mě, že ta žence... Ježíš Maria, proč mě to nenapadlo vlastně už dříve, od samého začátku? Krám je za rohem, kdo tam má nejblíž? Samozřejmě, že Poldinka. Chvíli mě polévalo horko, ale pak jsem si řekl, že policejní úředník se musí oprostit od všech citů. I od toho nejsilnějšího uniknout z vdavektivého náručí. Mohla to být ona? Samozřejmě, že mohla. A proto taky strážníkovi za rohem zmizela v prvním domě, který si jistě nechala otevřený. Jestli to ovšem byla ona. Zatím proto nemám jediný důkaz, leda ten, že neodpovídala popisu, který by se hodil na sekretářku. Ale co ten včerejšek? Proč mě vlastně pozvala? Co ode mě chtěla? No co jiného než pořádné mužské jednání? Neboť si byla jista, že je všechno už v pořádku. A mluvila o penězích. Ježíš Maria, já jsem ale pitomec. Proč mě nenapadlo tohle všechno už dřív? Samozřejmě, že Poldy tu holku neunesla, ale rozhodně o ní něco ví. Ale jednu věc včera nevěděla, že totiž pan Košvanec ty peníze nesl marně. Tu se dozvěděla asi až v noci, když přišla domů. Dát jí sebrat a čekat, že se přizná? Poldinka není žádná měkota, tady je potřeba udělat něco jiného. Ohlásil jsem se u pana Rady. Neměl na mě dlouho čas, pak se tvářil tak nevrle, že jsem skoro ztratil odvahu s ním mluvit. Myslíte tu služku od Košvanců, s kterou trávíte večery a noci? Vy račte vědět? Užasl jsem. Ráčím. Co prosím vás ještě chcete? Udělat poslední pokus. Jet do jedné vesničky na Jílovsku. Potřeboval bych k tomu auto. Jestli někde ta holka je schovaná, pak to bude v Doubí, odkud pochází Poldinka. A pak by to nebyl únos. Ale co by to tedy bylo?

0: Náš Mordwagen není žádný závodní vůz a tak jsme do té vesničky dojeli až pod večer. Byl to krásný večer, stíny se dloužily a nad mavnoucím nebi táhly roztrhané mraky. Na chalupu Poldiny maminky jsme se zeptali malé holčičky. Nechtěli jsme zbytečně dělat pozdvižení, i když auto samo už vzbudilo pozornost všech kluků. Proto jsem je nechal stát stranou a sám jsem šel k chalupě pěšky. Bylo to malé úhledné stavení se zahrádkou před okny. Jak má být? Otevřel jsem tedy dveře do světnice současně se zaklepáním. Tak se stalo, že dvě ženské, které v světnici byly, stačily jenom slabě vykřiknout. Ta starší se točila kolem plotny a řekla: Ježíš Maria! Ta mladá jenom vyvalila oči. A tu jsem taky hned poznal. Lilinka Košvancová v celé své urostlé kráse.
1: Proč jste se tady schovala? Zeptal jsem se.
0: Lilinka vzpůrně mlčela. Nechcete mluvit? Dobrá. Budete mluvit při výslechu.
2: Slečinko, pro boha jich prosím, řeknou, jak to bylo, abych já, stará ženská, neměla opletačky se soudama, zanaříkala babka.
0: Předpokládám, že jste sem utekla z lásky, co? Napověděl jsem jí. Lilinka přikývla. A kdo psal ty dopisy, aby tatínek vyplatil 250 000? Vy?
3: Ne. On.
0: Zašeptala zmatená Lilinka a dala se do breku. Kolik z toho měla dostat Poldy? Pokračoval jsem, protože mi bylo jasné, že teď mi řekne všechno, zatímco v Praze bude třeba zapírat.
3: 10 000.
0: Usmál jsem se. Vida. Mohl jsem mít docela zámožnou nevěstu, a to na účet pana továrníka Košvance, pro kterého těch 10 000 nic neznamená.
4: A kde je ten milej?
2: On je v Praze a on sem jezdí jenom na návštěvu.
4: A jak se jmenuje?
2: Pan Richard,
0: šeptla stará paní. Vyvalil jsem oči a kdyby Lilinka byla chytřejší a mrštnější, mohla mi pohodlně utéci, protože jsem dočista stuhl.
4: Pan Richard Motl? Ubezpečil jsem se.
0: Stará paní kývla a Lilinka spustila ještě větší nářek. Ale o něm přece tvrdila Poldy, že drží s maminkou, že by byl pochopil později, ke komu se lépe hodí. Samozřejmě, že jsme do Prahy přijeli až pozdě. Pan Rada v kanceláři už nebyl a tak jsme slečnu vyslechli sami. A pan Mrázek s Boušem jeli pro pana Motla. Našli ho nikoli v jeho bytě, ale u Košvanců. Právě při sklence vína rozmlouval s panem továrníkem, jak to udělat, aby zítra únosci dostali peníze bez asistence policie.

0: pan Richard při výslechu uvedl, že k žádnému únosu nedošlo. Na celou myšlenku přišla Lilinka, protože jí bylo jasné, že když doma oznámí, že si bere pana Motla, nedostane od tatíčka ani findu, a že maminka bude v tomto případě stát pevně na otcově straně. On si Lilinku chce vzít, ovšem s holýma rukama začínat nemohou. Především ne Lilinka, ta je zvyklá na pohodlný život. Do celé věci zasvětili služebnou Leopoldu Sukovou. A ona se nabídla, že jim pomůže. Samozřejmě, že ne zadarmo. Ráno jsem panu Radovi celý případ vyložil a pan Rada mi uznale poklepal na ramena.
1: Mladej, tohle se vám povedlo, všechna čest. A prosím vás, jak jste na to všechno vlastně kápl?
0: Zarděl jsem se, totiž do jisté míry přivedla mě na tu myšlenku ta dívka, aniž to tušila, prosím.
1: Ona po vás jde, co? Snad jste se s ní nakonec nezapletl.
0: Z rozpaků mne vysvobodil nečekaný příchod pana továrníka Košvance. Vpadl do kanceláře pana Rady jako velká voda. Služebník, pánové, pane Rado, jsem neobyčejně vděčen, ovšem přicházím ve velmi delikátní věci. Pan továrník si utřel čelo a padl do židle, jež pod ním zapraštěla.
1: Vy tu máte toho Richarda, že?
0: Ano, máme a podržíme si ho, má toho na svědomí dost, řekl pan Rada.
1: Pane Rado, ale on nemůže sedět.
0: Rozhodně ne, pan továrník povzdechl.
1: On se bude muset ženit.
0: Rada Vacátko vyvalil oči a já jsem se opřel o skříň. Pan továrník se ryčně zasmál.
1: No jo, prosím, už je to tak, ta potvora je po mně, víme, má mou krev. Ona na té vesnici nezahálela, rozumíte mi?
0: Ale pan Richard Motl spáchal trestný čin, zabručel pan Rada. Pan továrník vstal.
1: Dobrá, já chápu, vezmu mu nejlepšího advokáta. Jsem vám i tak vděčen a prosím, abyste na něho brali ohled. Nemůžu přece dát zavřít otce svého budoucího vnoučete.
0: Pan továrník se znovu hlasitě zasmál. Nějak mu to všechno dělalo zřejmě dobře. Otevřel dveře a zavolal do chodby.
1: Poldy!
0: Vešla Poldinka, stepilá a silná, nesouc objemný koš. Postavila jej v pracovně na zem. Když mne viděla, vykřikla a já jsem byl červený jako rak.
1: Co to znamená? Zvolal pan Rada, ukazuje na košík. Nic, pouhá pozornost, poroučím se.
0: Zvolal bujaře pan továrník a zmizel na chodbě. Za ním se chystala odejít i Poldy. A tu zvedl pan Rada velitelsky ruku.
1: Halt, slečinko, my si spolu musíme popovídat.
0: Poldy zmrtvěla.
1: Víte, řekl pan Rada přísně, že jste do celého případu namočena. Ano, vysvítá to z výpovědi pana Motla. Škaredě.
0: Poldy popotáhla. Byla najednou velice skromná a maličká. Její sebevědomí se rozplývalo před hrozným pohledem pana Rady. Úzkostnýma očima hledala u mne pomoc. Já, špitla.
1: Vy jste napomáhala trestnému činu. Vy jste věděla o tom všem a zamlčela jste to před policií. Tuhle pan policejní koncipista přece s vámi mluvil. A nejednou, co?
0: Ano, prosím, nejednou, řekla Poldy důrazně. Spotily se mi dlaně.

Slečinko. Rozumíte? Leda, že byste zapomněla na všechny ty rozhovory s tímto mladým mužem a nejen na rozhovory. Prostě on si vás vzít rozhodně nemůže. A vy můžete jít. Poldinka vstala, chtěla něco říci, ale neřekla. Bleskla okem po panu Radovi a vyšla z kanceláře. Na mne se ani nepodívala. Když jsme zůstali sami, bylo dlouho ticho. No, tak mladý. Zachránil jsem vám svobodu. To máte místo služebního uznání. Uklonil jsem se a vyšel z kanceláře. V první chvíli jsem nevěděl, jestli mě to nemá být vlastně líto. Ale pak jsem otcovský zásah pana Rady pochopil. Když nakonec pustí toho Richarda, proč bych jediný já měl na ten únos doplatit? Kráčel jsem po nevlídné chodbě čtyřky a bylo mi, jako bych se vznášel v oblacích.

hudba laskavá.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.